Opět jsme se sešli v rozhlasovém studiu, abychom vám nabízeli oldies. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý, zastupující zvídavé a tvořivé mládí, a já, autor Jirka Tieftrunk, starý pedant, perfekcionista a encyklopedista. Máme pro vás 17 hudebních titulů a začneme pohledem do britského žebříčku přesně před 45 lety. Skupina Status Quo v něm měla Mystery Song.

Mystery Song z alba Blue for You se u nás moc nehraje, proto jsem jej vybral. Dnes vám nabídnu to, o čem jsem se jenom zmínil, ale nezahrál, a také vás poprosím o pomoc. Ale pěkně po pořádku, zmínil jsem, že šlágr Cigeinerin se v Německu zpíval také anglicky, a to pod názvem Gypsy Boy, a byl to v roce 1970 single zpěváka Bena Thomase.

Just couldn't resist her with her pocket transistor jsem hrál na přání v britském provedení, teď jsem přidal originál Američana Dannyho Jordana z roku 1960. Je jasné, že píseň vznikla v Americe, v roce 1960 v Británii ještě žádná hitparádová rádia nevysílala. Před týdnem jsem zmínil Sonnyho Boye Williamsona. Oni vlastně byli dva.

Americký bluesman Sonny Boy Williamson první zaspíval Good Morning Schoolgirl. Nahrávka je z roku 1937 a je slyšet, že inspirovala třeba britské The Yardbirds. Sonny Boy Williamson II. Se narodil dříve a zemřel později než ten výše zmiňovaný první a jméno si od něj vypůjčil. Bring It On Home mu složil Willie Dixon, nahrávka inspirovala skupinu Led Zeppelin.

To byl skok od amerických bluesmenů k českému popíku. Americká inspirace je ale i v něm. Iveta Simonová a Milan Chladil zaspívali krásný román. Je to původně filmová píseň z roku 1936. Textoval Zdeněk Borovec, doprovázel samozřejmě Karel Vlach. Suprafonský singl je z roku 1971. Fine Romance vám zaspívá Bing Crosby s manželkou.

Jak se říká, pokaždé není posvícení a týká se to samozřejmě i mě. Ne všechny zahraniční a našimi interprety převzaté nahrávky se mi daří identifikovat a tak se obracím na vás, posluchače, protože stále platí, že více uší více slyší a více hlav víc ví. Takže víte-li něco o zahraničním původu těchto dvou nahrávek, moc prosím, laskavě mi napište.

Helena Blehárová zaspívala Pojď to vzdát, Hana Buštíková Už není sám, roky vzniku těchto nahrávek 1981 a 77. V případě první písně je uváděn jako zahraniční autor Giorgio Moroder, u té druhé Maďar Tibor Konc. To je bohužel bez záruky, ale mohlo by to znamenat, že originál zpívala třeba Dana Summer nebo Koty Kováč.

Toto porovnávání je naprosto jasné. Karel Štědrý zaspíval Magdalénu s textem Jiřího Suchého, doprovázel ho Karel Vlach se svým orchestrem. A název originálu vydavatelé uvádějí, takže je zřejmé, že vzorem byla těm všem už přes 100 let stará americká písnička Pretty Baby. Řekl jsem si, že by se vám mohla líbit interpretace Deana Martina.

Mám tu také něco na přání, to první zní Světla promenád. Měl jsem tak nějak v povědomí, že je to původně zahraniční píseň a ejhle, teprve při hledání nahrávky jsem zjistil, že tomu tak není. Autory jsou Petr Kareš a Karel Kozel starší. To druhé přání je zpěvačka Froso Tarasidu a brněnská nahrávka z roku 1977 Dej nám, řeko, sílu svou.

případě světel promenád přání znělo ne s Vlachem a ne na šelaku, ale nahrávka Točru a sboru Lubomíra Pánka. Tu jste také slyšeli. Na desce vydána nebyla, pochází z roku 1965 a orchestr tehdy řídil Karel Krautgartner. A ještě k Froso Tarasidu, ta písnička je původem ze zahraničí, víte-li něco o originálu, prosím, podělte se mnou.

Hana Ulrichová zaspívala Sedmý den, sedmý díl, sedmý sen a myslím si, že v tomto porovnávání jste jistě měli po několika tónech jasno. Rok 1970 doprovázel jí Točer a textoval Michael Prostějovský. Ten Svět a kraj mi moc nesedí, ale třeba jiný nápad a rým neměl. Původně samozřejmě Stevie Wonder a jeho hit Yester Me, Yester You, Yesterday.

Text originálu se od našeho liší. Stevie nostalgicky zpíval, co mezi námi bylo, to už je včerejšek. Mám tu ještě jeden malý rest, alespoň já to tak cítím. Začátkem června jsem říkal, že Gillian Hills převzala svoji píseň Tut, tut, tut, tut z Ameriky a teď to tou zaoceánskou nahrávkou také doložím. Toto je skupina The Lollipops a její Busy Signal.

Busy signal znamená obsazeno, to jste doufám pochopili. Ta dívčina vytáčela i tuškou, protože už jí bolel prst. Cokoliv kolem Oldies můžete psát na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Přesně před 45 lety byl britskou jedenáctkou hit Kiss and Say Goodbye skupiny Manhattans. To je ideální zavírák. Mějte se hezky. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšme z toho zdrudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Hezký letní den s osvěžením, s českým humorem přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal a vítám svého hosta Petra Salavu.
6: Já přeji krásné a ničím nerušené odpoledne.
5: Co by ho mohlo rušit v případě Petra?
6: Já si myslím, v případě ještě většího vedra už budeme všichni zrušení. Musím říct, že mě to úplně deptá, že ta situace opravdu je velmi vážná a já bych strašně si přál trošku deště.
5: Ano, tak vzýváme a bubnujeme za déšť a samozřejmě taky za dobrou náladu. To rozjedeme, doufám, už brzy po písnice od Elánu.
0: Humoriáda.

0: Začíná nám tady Humoriáda naplno s Petrem Salavou a před námi je výběr také první ukázky a pak je povídání s vámi, hodina je na začátku.
1: No, Patriku, já řeknu to, že si vyberu klasiku českého humoru a hlavně, že jsem strašně rád v Humoriádě, protože moje manželka tyhle ty prázdniny jede celou sérii s Jessicou Fletcher, tedy detektivky ano, To je vražda, napsala. Takže já vstávám s Jessicou Fletcher. Většinou i večer, po večeři tam je Jessica Fletcher. Takže pro mě pohled na Patrika Rozehnala je absolutně skvělý. Takže bez Jessiky a poprosil bych o dvojici legend Lubomír Lipský a Jaroslav Štercl. To je můj výběr.
0: Starosti pana Melichara.
2: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
3: Melichar, no jo, Melichar, já... Že jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na ch.
2: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
3: Ze Silvestra.
2: Neříkej, na Cikláre? No, jsem si nějak zašel, pane Melichar.
3: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýšu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmí, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
2: No počkejte, snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze?
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No, sídlíte tady.
3: No tak, to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je stěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma. Sláma.
3: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma.
3: Sláma, když říkám, nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
2: Co jestli
3: nemáte močáka?
2: Ne.
3: Nebo aspoň rychlo kvašňák.
2: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
3: A co takhle hltá nekláku, nebyl by?
2: Bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už 3 dny scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika. Jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil tak, aby tam neležel jenom tak na sucho.
2: Já.
3: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska samá vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
3: Já? Trojnásobnýho? Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct. Helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptýz.
3: A jej.
4: Striptýz. No.
3: Mě bolí hlava až po černici. Ale ostuda, víte?
2: Ne, ostuda.
3: Co říkáte striptýz?
2: Ne, striptýz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebylo.
3: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A to my bychom možná rádi věděli, protože samozřejmě scénka pokračuje. Jestli bude znít i ve vysílání, rozhodnete za malou chvíli vy. Hrál někdy muziku ke striptýzu Petr Selava?
1: Nehrál. To je zajímavý. Dlouhá léta doprovázím hudbou opravdu všechno možné, zvláště teda největší sportovní události, ale teď jste mě dostal. Ne. Ale víte co? Nikdy nemá člověk říkat nikdy. To se ještě může stát? To je dobrý
0: tip. Objednávka může přijít.
1: Objednávka. Třeba někdo poslouchá, kdo si mě na to objedná.
0: Jo. My jsme si mimochodem Petra Selavu taky objednali na tu oslavu 10. narozenin pochůdkového roku na 29. srpna na sobotu do Kostelce nad Orlicí, takže tam se bude hrát muzika, tam bude
1: diskotéka. Jasně, já se dokonce budu snažit připravit nějakou soutěž hudebních ukázek, které budou souviset s jídlem, takže určitě pobavíme a možná necháme i vyhrát nějakou krásnou cenu.
0: Určitě, cen bude dost, bude tam i kolo štěstí, kromě jiného, můžete si třeba vytočit i zdarma kávu nebo zmrzlinu, můžete si ji pořídit, pozveme vás do naší velké kavárny před pódiem, na kterém se bude odehrávat spoustu zajímavých rozhovorů i s osobnostmi z toho světa gastronomie, které znáte. Určitě se na to ještě dostane s informacemi v našem vysílání. Já taky jenom rychle připomenu Naďa Konvalinková, taky Jan Punčochář, Ivan Vodochodský a další. Oslava 10. narozenin 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin v Kostelci nad Orlicí. Teď dáme tedy na výběr tu druhou manželost. Můžu vybrat?
1: No, já stojím stále za dvojicí Lipský Štercl.
0: Tak já
1: uvidíme.
0: Zkusím trojici. Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Závěrečná zkouška z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného. Tak vy vybíráte Ačko starosti pana Melichara, Lubomír Lipský, Jaroslav Štercl, Bčko, závěrečná zkouška, Náhlovský, Šíp a Dvořák. Číslo pro vaše SMSky 90 01 04, pro přímé volání 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Stále si můžete vybrat. První souboj je tady Jaroslav Šterc, Lubomír Lipský Ačko, Bčko, Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Telefon pro vás 731 800 900 ve studiu se mnou Petr Salava. Kdo je na telefonu?
5: Dobré odpoledne, z Rapoti z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Bčko.
4: Děkujeme, Jano, mějte se pěkně, ať se daří a přesouváme se za dalším po telefonu.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Salovo, dobrý den, Patriku.
7: Dobrý den.
6: A než budu hlasovat, tak mám jenom takovou malou připomínku. Takový dvě těžké váhy proti sobě, to by snad ani nemělo být.
4: Ano.
6: Ale hlasuju pro dvojku.
4: Dobře.
7: Já dávám žlutou kartu Patrikovi.
4: Děkujeme. Když ještě někdo na telefonu, dobrý den.
8: Krásné odpoledne, Robert Praha, 7. Zdravím pana Salovu, vás, Patriku.
4: Děkuju.
8: A je vás taky. Bčko.
4: Chtěl byste Bčko? Dobře, přibývá Bčko. Děkujeme a poslední telefon, pak prozradíme, jak to dopadlo.
9: Tak, dobré odpoledne, Patriku, a zdravím vašeho hosta. A myslím si, že to vyhraje Bčko. Děkuji, naschledanou.
4: Petře, vidíte mi pod ruku.
7: Bohužel vidím.
4: Bčko to není. Bohužel ten těžký kalibr, jak byste říkali, nevyšlo to mně tedy, ale vyšlo to Petrovi. Dobře zvolil Jaroslava Štercla a Lubomíra Lipského, získali víc hlasů. Starosti pana Melichara budou pokračovat.
10: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
11: Kde to je?
10: To je tam v Kamenném hvozdu.
11: Ježišmarja, tam taky striptýz?
10: Ne, tam se dělal Rothschilda.
11: Rothschilda?
10: Rothschilda.
11: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
10: Ale ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
11: Ježe, já platím, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
10: Jo, dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
11: Takže to je špatný. No? Ani mi neříkejte, co bylo dál.
10: No jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar.
11: Pracháče, to je právě, to je dneska tato doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mně prší do polívky.
10: Dějete, vy nemáte šindel, chudá, pomalá.
11: Ani jeden, proto já takhle dohádím, pane. Umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez dožky nad hlavou?
10: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta dožka vlastně je?
11: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
10: Počkejte, ale vy máte střechu?
11: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupy skupinu vynout.
10: Je to mizérie, je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
11: Zbláznil jste se na, na stylovej mlejn plechovou střechu.
10: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlínský za čtyři rýnský?
11: Jo, za čtyři papíry. I s elektromotorem, no.
10: Je tak, že voda teče, mlínský kolo, klapy, klap.
11: Mergo, co máte, voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivý. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
10: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy došky.
11: Ty právě nemám, takže mi kape...
10: Na maják.
11: Ale ne, na mlád. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerné době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
10: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
11: Starám se o fondy.
10: Děte, vy máte nějaký fondy?
11: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
10: No a co pak to došly?
11: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt týšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachavá.
10: Yeah. Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele, no. Bez došku, no. Bez perspektivy. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
11: Hastrmana? No. To si budu asi dělat sám, až jsem to namočil až po krk.
4: By to vypadalo, že došky ani šindle potřeba nejsou, jaké sucho, jak nic z nebe nepadá a mělo by, aby jsme to právě se zase vrátili k té vodě. Ale k Jaroslavu Šterclovi.
7: No, já musím říct, že to byl vynikající komik, herec i zpívající interpret. Mně se strašně líbil jako klukovi, když na obrazovkách Československé televize běžel Souboj s pamětí, tak on tam dělal vlastně jakoby opičky, legrácky, vypadalo to, že nic neví, ale vždycky zamotal tu svoji odpověď velmi dobře a vlastně napálil ty soutěžíce a přitom byl strašně vzdělaný. Jeho, řekl bych, že byl jednička toho programu a to tam byla Stella Zázvorková, Ljuba Jarmanová, Ivo Niedrle, myslím, že i pan Lipský, ale myslím, že Jaroslav Šterce byl nad nimi a jeho Souboj s pamětí byl úžasný.
4: Mimochodem, ten model se často opakoval, takové to vlastně šálení toho diváka, bylo to i ve videostopu něco podobného, ano, pak i na Nově svého času pro ty mladší.
7: Když jsem pracoval jako dramaturg redakce Zábavy televize Nova, tak jsme uvedli Štveráky. Ty uváděla Bára Štěpánová a vlastně systém byl taky těch historek a znalostí, ale myslím, že Souboj s pamětí byl lepší.
4: Jaké to bylo v té době v té redakci Zábavy na Nově, když ještě fungovaly zábavné pořady i tam?
7: No, vedl to Ivan Ressler, ten tým, který měl, si myslím, že byl poměrně silný a byla to doba, kdy se dělali jakoby zábavné programy pro lidi, kteří to chtěli, tedy pro diváky. A vlastně pak po odchodu téhleté redakce se znovu vlastně stala stanice reality show. A mě je to hrozně líto, protože často potkávám i diváky nebo posluchače a oslovují na ulici a ptají se, a proč už nejsou takové programy? No, bohužel.
4: Nejsou i ti, co by to řídili, vybírali.
7: Ano, a nejsou bohužel ani autoři, protože od těch autorů typu pana Gustava Oplustila se to všechno vždycky prostě stavělo.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 3 před námi, humoriáda zhruba v polovině svého času. Co tam dáme do éteru, Petře?
2: Tak já dneska budu opravdu klasik. Já si poprosím velikána Vladimíra Menčíka a vím, proč to dělám.
1: O vojně bude povídat.
3: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakýho Wegschneidera, takovýho prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenomže uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedám. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějaký okrahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Salava řekl, že ví, proč to vybírá. Proč?
2: No, už proto, že nad tohohle vypravěče není. A pak ještě docela nedávno, protože já jsem součástí uměleckého sdružení Artes a my v rámci mistra zábavního umění jsme udělali poprvé titul In Memoriam a získal ho právě Vladimír Menčík a pro cenu si přišel syn pana Menčíka, což byl obtisk. Najednou se tam objevil mladý Vladimír Menčík a na toho tátu úžasně zaspomínal. A já si myslím, že zcela právem. Takže jsem rád, že jsem vybral Vladimíra Menčíka. Stojím si za tím.
1: Jo, tak uvidíme, jak to dopadne, když nabídneme ještě druhé jméno. Než k tomu mě zajímá syn. Má i ten dar vyprávět? Má ten hlas nebo způsob vyprávění podobný, nebo je originální jiný?
2: Jan Menčík, který přebíral tu ano. cenu, je velmi podobný. Hlas, tedy alespoň na tom jevišti, měl samozřejmě jiný než táta, protože táta byl nezastavitelný bavič, ale má v sobě hodně toho menčíkovského. Takže
1: z té rodiny.
2: Myslím, že ano,
1: něco
2: z té
1: si
2: rodiny.
1: Tam nese. Tak co proti? No, předtím jste mě nařkli z toho, že dávám silná jména, tak já se snažím, to není úplně tak jako marný souboj. A já si myslím, že František Nepil zase z jiného soudku, ale také silné jméno. Takže protidávám já Františka Nepila. Ačko Vladimír Menčík, Bčko František Nepil, jak odchází chalupář z tohoto světa, z CD nebo tehdy desky, jak se dělá chalupa. Vybíráte si na telefonu 731 800
2: 900.
1: Číslo SMS-kové 90 01 04. Tak do toho, je to humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Který z pánů to v Humoriádě vyhraje teď v tom souboji? Vladimír Menšík nebo František Nepil? Voláte na telefon 731 800 900 a baví se s vámi dnes Patrik Rozenal a Petr Salava. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pavel z Prahy 4. Já bych vás chtěl oba pozdravit. A já jsem byl svého času zaměstnaný s manželkou Petra Salavy na tranzitním plynovodu.
4: Jo, jo, před
3: tak
4: lety.
3: Bych volil Ačko.
2: Dobře.
3: Ačko bych volil.
2: Děkujeme.
3: Mám před sebou fotografii amfory, kterou mi dal Petr. A je tam Pepík Jelínek a Kvašňák a takovýhle hráč.
4: No jo, legendy.
2: Děkujeme.
3: A ještě jsem měl plakát, na kterém byli všechny hráči jako účastníci té amfory, protože tam byl Tankway.
4: Jo, taky býval, taky býval.
2: Ano, populární to osobnost v 90. letech hlavně.
4: Sluníčko.
2: Kdo další hlasuje, vybírá, je s námi.
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Ačko a také jsem chtěla poděkovat Petru Salavovi za hezké utkání fotbalové v Lipové u Chebu při Anenské pouti.
4: Ano, a před pár dny.
5: Ano, no, 14 dní je to. A máte můj obdiv, jo, že jste moderoval a i běhal po trávníku, bo obdiv mají všichni, kdo v tom vedru tam
4: no právě.
5: Běhali.
4: Jo, dobře, děkujeme.
5: Byl to hezký zážitek. Jo.
4: Děkuju.
5: Slyšenou, krásný den. Čen.
2: Ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se ozve. Dobrý den po telefonu.
6: Já vás zdravím, Patriku. Ahoj, tady je Milan. Teďka momentálně teda ze Satřík psychiatrický léčený, trošičku jsem se složil, ale nebo je.
2: Tak zdravím, ať se všechno vrátí do dobrých kolejí. A co to bude?
6: Zdravím pana Salavu.
4: Já taky.
6: Vás mám rád, oba dva. Chtěl bych pozdravit kluky tady z pokoje pana Šlihara, pana Ševčíka a kluci kamarády. Chtěl bych poděkovat všem doktorům a všem sestřičkám tady v Satřík, jak se o nás starají a jste super rádio.
2: No a co vybíráte? Menšíka nebo Nepila?
6: Ačko.
2: Dobře. Ačko. Takhle ano, bych to taky mohl číst. A vyhrálo to Ačko. Vyhrál to Menšík. Je tady kousek scénky návštěvy po 15 letech. Tak si dáme.
7: Jak ti pak omluvila ceremonie, že se nebudeme žinírovat před sebou. Co přece muž, ne? Chlapi!
8: Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný. Jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslete si nic zlýho. Rozumíte?
9: Ne.
8: A jako říkáte chlapi, já jsem sem pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
7: A jste už tady dlouho?
8: Prosím?
7: Jste už tady dlouho?
8: No celou noc jsem tady byl. Yeah. Ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel. Ne, to chápu. No prosím, chápete, ale vy jste to nechápali nějak obráceně.
9: Jak obráceně?
8: No obráceně, abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte. To si taky
9: nepřipouštějte. Co vás nemyslím, co? A co bych si měl myslet?
8: No prosím, co jste dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nejenom poukáte. Manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
9: Fialky, a co vás znamená ty fialky a víno, no tak ty...
8: No přece to je tak známý, jak to je, ženy, zpěv a víno, no fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda. Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si z toho vůbec necvakli, no taky jsme neměli kdy pať, ten, jo, tohle to tak vše.
9: No jo.
8: No. No tak, jak bych tak řekl, no teď,
9: co?
8: Já najednou v košili.
9: Ne, a no, když je to jednoduché, tak jste přišel, byl vám horko, tak se sundal sako, ne?
8: To nemyslíte vážně u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima jako psovi.
9: Ne, tak proč jste si sundával to sako?
8: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
9: Ona.
8: Já pak nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale... No, no jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak ta by z vás stáhla kůži.
9: Jo.
8: No. Ty tamhle někde dlachní mísako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, že to nemá cenu. Teď on přijde, co si o nás pomyslí, že on, no, ne, prosím, tak se to stalo.
9: No. Co by si měl myslet?
8: No jak to, no, když se to stalo takhle, to, tak co byste si měl myslet? No jakože to, že jsme vás nečekali, že ano? Co jsme vás taky nečekali? No a co, no, tak já jsem to skákal, nechtěl, pak, že to riskantní.
9: A co je riskantní?
8: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano?
9: No dá.
8: Víte to, tohle ona povídá, to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte? No tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
9: Jo, tak teď mě to teprve dopadlo. Tak vy tady, jo?
8: Já si bane nemám
9: společnýho. V košili a já jakože nic, jo?
8: To řekla Máňa, já nic takového neřek.
9: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
8: Na stranu.
9: Sedět, čekat, přijdu.
8: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ještě v krátkosti, když máme léto. Petře, je čas odpočívat nebo je to čas práce? Byl jste někde na dovolené?
4: Byl jsem na krátké dovolené, ale já léto využívám na malování, protože my chystáme už příští neděli, vlastně máme vernisáž další výstavy s Danou Čenskou na zámku Berchtold a potom na podzim ještě na kampě, takže já dodělávám obrázky, protože na kampě je moc velký prostor a tam bude potřeba umístit asi 50 obrázků.
2: Malujete podle prostoru, kolik je třeba doplnit?
4: Ne, tak to ne, ale já jsem samozřejmě, já nejsem žádný výtvarník, já jsem naivní malíř a dopředu, protože moje obrázky jsou maximálně formátu 40x40, vím, že jich musí být víc, ale ještě vám řeknu, co jsem dělal včera předevčírem. Manželka, protože sucho přináší mouchy, asi víte, že ty jsou nesestřelitelné, tak mě poslala schánět mucholapku, což není v dnešní době vůbec jako legrace koupit mucholapku. Já jsem se teda něco najezdil, než jsem koupil mucholapku a pak jsem zjistil, že u nás v tom obývacím pokoji, který je propojený s kuchyní, nemám jinou šanci, než jí pověsit na krásný designový lustr. A manželka mi řekla, to nemyslíš vážně. Přece nebudu jíst tam, kde jsou mouchy. No, takže mucholapku, přátelé, kdybyste někdo potřeboval, můžu vám nabídnout.
2: Dobře. Vážení, poslední dnešní souboj do hry. Vracíme ty ukázky, které nevyhrály, tak je příznivce, ať pro ně hlasují. Takže Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, Ačko, Bčko, František Nepil a hlasujete na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Takže Nahavský šíp, Dvořák nebo František Nepil. Kdo to vyhraje? Ptáme se vás, co voláte. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavín. Zdravím vás oba, vás Patriku i pana Salavu.
3: Ano.
2: A hlasuji pro pana Nepila.
1: Tak, zklamu vás. Díky. Bylo to málo hlasů.
2: Já jsem si to myslel.
1: Ale je dobře, že jste mu dal hlas. Děkuju. Nebylo jich zase úplně málo, ale nestačilo to na vítězství. Víc hlasů, Nahavský šíp, Dvořák. Závěrečná zkouška.
4: Jeruško, udělejte mi jedno kafe, jo? A pošlete mi sem rovnou ty dva. Pane majore, na strážmistr Snaživec.
5: Strážmistr Konvalinka.
4: No chlapci, tak teďka se ukáže, jak jste připravený plnit náročný úkoly. Protože vy se můžete vlastně stát prvními protikorupčními agenty v České republice.

0: stát
1: pouze příslušník policie, který jedná tak, aby zastřel pravý důvod své činnosti. Podle trestního řádu číslo 158, písmeno...
0: Písmeno E. No, ale jinak v pořádku.
2: Pane
0: no.
2: Maro, já mám takový problém. Jak jsou placení tyhle ty protikorupční agenti? Víte, já jsem zatím doposavat jenom šlapal chodník a tam ty platy byly úplně nejnižší, jo? Ale já jsem kolikrát neměl ani na činči. Kdyby mě ty holky z té Perlovky občas něco neškoupily, tak jsem byl...
0: Chodník, chodník, jste šlapal, protože jste měl nějaký škralou, no? Dokonce. Tady to vidíme v vašich materiálech. Čilé kontakty s lehkými děvčaty.
2: A to čilé, tak jako občas, no. Tako...
0: Dokonce tady píšou, že jste měl dokonce jednou v podnapilém stavu ve službě při noční pochůzce morální sex.
2: Kdo to napsal?
0: Tohle mi přepisovala manželka.
2: Tak ty se držte, pane majore. Ženská, která napíše morální, a přitom šlo o sex, jak by víme.
0: Je to pryč, teď se budeme věnovat té zkoušce. No tak, předveďte mi chlapci třeba model dopravák, jo? Konvalinka, protikorupční agent, snaživec, dopravní policista.
1: Ano, pane majore.
0: Tak, pojďte.
1: Tak, pane řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Řidičský průkaz, občanský průkaz.
3: No jo, celá babička.
1: Tak jestli pak víte, pane řidiči, kolik jsme vám naměřili?
2: 4 piva.
0: Chyba, rychlost, děláme rychlost, konvalinka, nedovolené překročení rychlosti.
2: Promiňte, pane doktore, promiňte. Už ty nemáte doktorát, že jo, pane majore? Promiňte, pane majore, já jsem takový nervózní z toho všeho. Rychlost mi dělá potíže, ale chlast mi jde, ten mi jde nejvíc.
0: Snaživec, pokračujte.
1: Víte, jak máme těžkou službu, pane majore? Co všecko musí... Tak, pane řidiči, podržte se. My jsme vám naměřili v obci 115 pip za hodinu.
0: Kilometrů!
4: Humoriáda.
5: Ta dnešní už tedy čas má za sebou, zbývá jenom jeden prostor pro písničku a na rozloučení s Petrem Salabou. Moc děkuju za návštěvu.
6: Já moc děkuju, bylo to opravdu úžasné, těším se na příště.
5: I já a zítra s Alešem Ulmem a v pátek třeba s Ondřejem Kepkou, když prozrazuju dopředu. A poslouchejte dál Český rozhlas. Zůstaňte s námi.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Česku skončilo částečné zatmění slunce. Další podobné bude až za necelých 50 let. Policejní pyrotechnici zlikvidovali dělostřeleckou minu z druhé světové války u Větřní. Plavec Čejka byl na mistrovství Evropy pátý na 200 znak. Dnešní teploty vystoupí k 29 stupňům. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. V Česku bylo včera částečné zatmění slunce. Vzácný astronomický jev byl na českém území nejsilnější po 8 hodině večer a měl být nejvýraznějším od roku 1999. Další podobně výrazné zatmění nastane až v roce 2075. Zatmění lidé pozorovali například na šumavském třístoličníku nebo s odborníky z Jindřichohradecké hvězdárny na místním letišti, ale i v ulicích měst, odkud bylo slunce ještě nad obzorem chvíli vidět. Dnes v noci byly ještě dobré podmínky pro sledování každoročního meteorického roje Perseid. Velké množství padajících hvězd můžou Češi sledovat i teď nad ránem. Meteory můžou lidé spatřit i pouhýma očima. Českobudějovičtí policejní pyrotechnici museli v úterý zlikvidovat nebezpečnou minu poblíž Větřní na Českokrumlovsku. Našeli bagrista při úpravě dna řeky Vltavy. Zásah popsal mluvčí jihočeské policie Jiří Macner.
2: Pyrotechnicky přivolaní na místo identifikovali tento nález jako americká dělostřelecká mina ráže 81 mm. Tato mina obsahuje nebezpečný bílý fosfor a proto přistoupili k tomu, že ji zlikvidovali přímo na místě. U nálezu tedy vybrali vhodné místo a tuto nalezenou munici zde odpálili.
0: Celkem 18 projektů se uchází o finanční podporu z participativního rozpočtu města Písek. Radnice na ně vyčlenila 3 miliony korun. Jednu akci může město podpořit maximální částkou 500 000 korun.
3: Mezi letošními navrhovanými projekty je například obnovení vodních prvků v Palackého sadech, vyhlídkový okruh, vybudování nových tůní nebo pořízení komunitní pece na chleba. O vítězných projektech budou lidé hlasovat od 15. října do 30. listopadu tohoto roku. Z Písku Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Do českých kin vstupuje temné drama Smrt Robina Hooda. Stárnoucí psanec, kterého stvárnil Hugh Jackman, se po životě plném násilí a zločinu vyrovnává se svou minulostí. Po těžkém zranění se dostane do péče tajemné ženy, která mu nabídne poslední možnost vykoupení. Film natočil a napsal Michael Sarnowski, režisér dramatu Prase a hororu Tiché místo první den.
4: Sport.
0: Plavec Jan Čejka na medaili na mistrovství Evropy nedosáhl. V Paříži skončil pátý. Na znakařské dvoustovce v podstatě zopakoval svůj čas ze semifinále. Soupeři se ale výrazně zlepšili. Na bronz chybělo Čejkovi skoro půl sekundy. To Barbora Sémanová postoupila do finále kraulařské dvoustovky nejrychlejším časem, pokračuje Sémanová.
5: Jo, určitě jsem ráda, jsem hlavně ráda za ten čas. Jelo se mi to ještě o kus líp než ráno, takže to pro mě bylo důležité a bylo pro mě důležité splnit si ten svůj cíl, který jsem měl s trenérem a opřít se do té druhé stovky, takže mám radost a že to znamená první místo, tak to je samozřejmě bonus, ale to ještě nic neznamená.
1: Počasí.
0: Bude jasno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách ke 24. Fouká slabý vítr východních směrů, biopředpověď ukazuje dvojku, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Řidiči dnes neprojedou po hlavním tahu číslo 23 z Jindřichova Hradce do Kardašovy Řečice. Důvodem je oprava železničního přejezdu u odbočky na Mnich. Omezení potrvá od 7 do 21 hodin. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pět hodin, k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a probouzíte se do 13. srpnového rána. Je to ráno čtvrteční, tady na našich rozhlasových vlnách začíná jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Tak vás všechny srdečně zdravím, ať už posloucháte v Písku, ať už posloucháte v Nových Hradech, tady v Českých Budějovicích, nebo kdekoliv jinde. Mějte krásný čtvrteční den. Za chvíli už kalendárium, které se vztahuje k dnešnímu datu, a také pro vás už postupně míchám písničky, které nestárnou a i dnes jsou báječné. Těšit se můžete na Petra Muka, zazní Hana Zagorová a Petr Rezek a právě teď je pro vás připravena Ilona Čáková. Tak ať potěší. Dobré jitro.

0: čtvrtek s datem 13. srpna. Je 225. den roku 2026. Do konce roku zbývá 140 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2003, a sice tropických 36,8 stupně Celsia. Nejnižší naopak v roce 1908 8,7 stupně. Svátek má Alena. Je to jméno nejasného původu a významu. Považuje se buď za zkráceninu původně latinského jména Magdalena, které znamená pocházející z Magdaly, nebo za odvozeninu původně řeckého jména Helena, které se vykládá jako světlo či pochodeň. Narozeniny slaví sochařka a sklářská výtvarnice Jiřina Žertová, potomek šlechtického rodu Jan Podstatský Lichtenstein, zpěvák a moderátor Michal Prokop, oslavencem je také herec Krištof Rýmský či hokejista Aleš Hemský. Před 200 lety zemřel francouzský lékař René Lennec, vynálezce stetoskopu, jako první popsal jaterní cirhózu. Je to autor pojmu melanom a narodil se v roce 1781. Před 160 lety se narodil italský průmyslník Giovanni Agnelli, zakladatel automobilky Fiat, zemřel v roce 1945. Je to 100 let, co se narodil bývalý kubánský vůdce Fidel Castro Rus, který zemřel v roce 2016. A před 65 lety uzavřela vláda někdejší NDR hranice mezi západním a východním Berlínem a vybudovala tam betonovou zeď. Hranice v Berlíně otevřena byla v listopadu roku 1989 a zeď se začala bourat v lednu roku 1990. Před 15 lety zemřel Ctirad Mašín, člen skupiny Bratří Mašínů, která vedla ozbrojený boj s komunistickým režimem v Československu. Narodil se v roce 1930. Tak takové jest kalendárium, které se váže k dnešnímu datu. Věřím, že jste si rozšířili historické obzory. A teď už také hlídám naši SMS bránu, která se vztahuje k počasí, aktuálnímu tem, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice, tak nám napište 90 01 03, SMSku ve tvaru CB, mezera počasí, mezera text.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: 5 hodin 16 minut, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, děkujeme za to. Míříme za aktuální předpovědí počasí.
1: Počasí.
0: SMSka od vás, Kamenice nad Lipou, 9 stupňů, jasno, čtvrtek, pohodáček, přeje Věra. Tak samozřejmě děkujeme za tuhle první ranní SMSku, která od vás dorazila. Já se těším na další, a to na čísle 90 011 03. SMSky pište ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera, text. Dnes čekáme, nebo dnes v tuhle chvíli máme jasnou oblohu, takže jsme mohli krásně v noci pozorovat hvězdy. Máme nicméně chladno, 11 až 8 stupňů v údolích, až 5 stupňů Celsia. I přes den bude nadále jasno s letními teplotami, i když mě osobně připadají nízké oproti tomu, kterých jsme si navykli letos v létě, až někde u 38 stupňů Celsia byly dokonce i, že? Dnes ovšem pouze v uvozovkách 26 až 29 stupňů, nejvyšší teploty na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý vítr východních směrů povane o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Ráno můžeme mít místy i klidno. Pršet dnes nebude a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Melounům, které pro správné zrání potřebují teplé klima, se daří už i na Vysočině. Sklizeň navíc začala asi o 2 týdny dříve než loni. Více si poslechněte v reportáži, kterou pro vás chystáme už za pár chvil tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Na Vysočině je letos tak teplé léto, že už dozrály i melouny. I když jde v klimatických podmínkách a nadmořské výšce regionu stále o poměrně exotickou plodinu, pěstování je čím dál častější. U vysokých studnic na Jihlavsku budou melouny k prodeji zřejmě koncem srpna. Farmáři poblíž Olešné na Pelhřimovsku sklízí úrodu už teď.
1: Prakticky každý zákazník u farebního stánku mezi Strměchy a Olešnou u Pelhřimova si teď vedle brambor či česneku odnáší i meloun.
2: Jak se vymýháte, je to fakt sladký. Je to něco, je to domácí prostě, nemám prostě žádná chemie, takže je to super.
1: Paní Markéta už má chuť místních melounů zkoušenou z předchozí sezóny. V tuto chvíli si sebou domů odváží jeden kus.
2: Jo, jeden zatím. Případně se vrátíme, jako my to máme kousek.
1: První melouny k prodeji tady nabídli o víkendu. Zájem je podle farmářky Gabriely Pechové velký.
3: Spousta zákazníků na ně čekala. Cíleně už se ptají zhruba 14 dní, jestli opravdu to bude až půlce srpna. Tak jsme rádi, že můžeme nabídnout trošku dřív.
1: Díky letošnímu nadprůměrně teplému létu totiž z polí sklidili melouny dříve než obvykle.
4: Minulý rok jsme sklízeli ty melouny minimálně o 14 dní díl.
1: Popisuje farmář Daniel Pech s tím, že pěstování melounů na Vysočině je vzhledem k nadmořské výšce a klimatickým podmínkám samo o sobě specifické a promítá se i do velikosti plodiny.
4: Na Vysočině ta velikost je ovlivněná tím, že ten meloun je menší, protože ho vlastně sázíme díl a nemá tolik času, ale protože letos je 35 a víc stupňů, tak krásně dozrávají.
1: Melouny Daniel Pech vysazuje postupně tak, aby sklizeň trvala co nejdéle.
4: Sazeničky si děláme sami ze semínka, děláme je zhruba na 2 až na 3 výsevy, což znamená, že i podle toho to sázíme, tak aby ten necelý hektar, který je osázený, jsme sbírali zhruba na 3x a ještě ve 2 fázích, takže třeba měsíc kuse.
1: Podle farmářů by mohla sklizeň melounů pokračovat i v průběhu září. Záležet bude ale na aktuálním počasí. Nesmí například mrznout. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

0: A tak ukrajujeme další prázdninový den. Dnes už tady máme 13. srpna. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Lukáš Pelikán je připraven s čerstvými zprávami. Krásné čtvrteční ráno vám všem.
1: Půl šesté. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Počet lidí podnikajících na vedlejší činnost v Česku za posledních 10 let mírně vzrostl. Podle České správy sociálního zabezpečení jich bylo na konci loňského roku téměř 500 000. K nárůstu podle odborníků přispívají i matky, které začínají podnikat během mateřské nebo rodičovské dovolené. Jedním z důvodů může být nedostatečná flexibilita jejich zaměstnavatelů. Nový vůz mají hasiči v Batelově na Jihlavsku. Užitkový automobil s pohonem 4x4 nahradil starší auto, které hasiči dosud používali. Městys na něj získal příspěvek v částce téměř 1,5 milionu korun. Vozidlo podle vedení obce nabídne hasičům vyšší bezpečnost i lepší průjezdnost náročným terénem. Kino v Bechyni dnes bude promítat filmy o městě a dobové fotografie. Lidé uvidí snímek z roku 1959 Setkání na Lužnici a Naše městečko z roku 1972. Akce je součástí výstavy Kupředu směle a taky bechyňských slavností. Jak informuje město na svých internetových stránkách, začátek bude v 17 hodin a vstupné je dobrovolné. Ze sportu. Oštěpař Jakub Vadlejch je poprvé v kariéře na mistrovství Evropy v roli obhájce titulu a odpoledne vstoupí v Birminghamu do kvalifikace. V kvalifikaci se z Čechů představí taky Martin Konečný a Jan Výška. O postup do finále čtvrtky bude bojovat i halová mistrně světa Lourdes Gloria Manuel. Začala nová sezóna českého fotbalového poháru. Táborsko porazilo Benešov 1-0 a Písek Spartak Příbram 3-2. Ostatní jeho české týmy včera prohrály. Český Krumlov 3-4 s Královým dvorem, Komárov 3-6 s Domažlicemi, Českobudějovické Dynamo s Křimicemi 0-2 a stejně jako Strakonice s Příbramí. A ještě počasí. Jasno, teploty maximálně 29, na horách 24 stupňů Celsia. Slabý vítr východních směrů, biozátěž na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: S omezením například počítejte mezi Horní Planou a Pernekem na Českokrumlovsku. Na silnici 39 pokládají nový povrch a jezdí se k Ivadlově. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Zemědělci stahují v některých oblastech zvířata z pastvin. Tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy omezí, třeba nedaleko Hoslovic. Podrobnosti přidáme už za chvilku tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Šrouby do hlavy, kapela Lucie. Dobrý poslech.

0: Tematicky zapálený sirky do trávy v tomto suchu, prosím, rozhodně ne. Lucie za námi, už za chvíli kapela Olympic a Agáta. Na pastvinách kvůli suchu zbyla na řadě míst v Česku už jen suchá tráva. Zemědělci musí dobytek, koně a ovce dokrmovat a zvířata stahují do stájí. Někteří farmáři mají ještě zásoby sena z loňska. Ne všem ale vystačí do další sklizně. Schání proto krmení i v zahraničí.
1: Traktor nám právě přivezl balík sena. Žádné ze zvířat, které chováme na pastvině, se dneska neuživí jenom z té pastviny. Koním, kravám, ovcím, všem vozíme seno.
2: Na jednu z pastvin nedaleko Hoslovice na Strakonicku jsem právě přijela s farmářkou Terezí Daňkovou. Hospodaří zhruba na 400 hektarech půdy. Z toho 300 hektarů jsou pastviny.
1: Máme ty pastviny rozdělené do několika celků, kde je pravidelně přeháníme, ale letošní sucho ani tento systém neporáží. My je prostě nemáme kam přehnat, protože ty pastviny jsou ve strašném stavu všechny.
2: Ta pastvina je úplně žlutá.
1: Ten porost je spálený doslova na trout. To znamená, že bude i problém, až začne pršet, protože ten trávník není v kondici, ze které by se mohl rychle obnovit.
2: Tady se pase zhruba 60-hlavé stádo, ale některé ty krávy máte poblíž farmy.
1: Mladé jalovice jsme letos stáhli už teď na zimoviště a dokrmujeme je pod střechou. Stejně tak koně vodíme domů z pastvin a krmíme je v maštali tak, aby zbytky porostů na pastvinách nedevastovaly.
2: Terezie Daňková schání seno, kde se dá.
1: Tak my jsme letos posekali i plochy, které jsou za normálních okolností neposečené.
2: A tenčí se i zásoby sena z loňského roku.
1: Letošní zimu skrmíme železnou zásobu z loňska. Zatím nenakupujeme seno, ale krmnou slámu a musíme pomáhat lidem, se kterými normálně spolupracujeme a kupují si od nás seno, tak těm doporučujeme kontakty na nákup sena z Polska, protože tady se nakoupit žádné seno nedá.
2: Pastviny jsou na jihu Čech vyschlé nejen v nižších, ale i v horských oblastech, doplňuje ředitelka Agrární komory Jihočeského kraje Hana Šťastná.
3: Dobytek nemá co spásat ani na Šumavě nebo v Novohradských horách, což se běžně nestává. Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání i v zahraničí, například v Polsku. Naopak se množí poptávka rakouských farmářů po senu z jihu Čech. Jeho cena je ve srovnání s loňskem až trojnásobná, což je pro chovatele dlouhodobě neúnosné.
2: Někteří jeho čeští farmáři už avizovali, že budou snižovat počty kusů dobytka nebo v případě dlouhotrvajícího sucha chovy zruší. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas. Český rozhlas České budoucnosti.

0: Máme minutku po 6:45. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pojďme k počasí.
1: Počasí.
0: Teď ráno je chladno, nejnižší teploty 11 až 8 stupňů, v údolích až 5 stupňů Celsia. A jakýže bude čtvrtek? Opět slunečný s letními teplotami. I nadále tedy bude jasno, 26 až 29 stupňů Celsia jsou dnešní nejvyšší maxima přislíbená, nejvyšší teploty na horách 21 až 24 stupňů. Vítr plované slabých, respektive slabý vítr východních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu, ráno místy i klidno, pršet nebude. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio pro dnešek na dvojce.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
0: Do Slavonic za filmem a hudbou nebo do Vimperka na stezku odvahy vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pozveme už za pár chvil. Krásné ráno!

0: Tipy pro volný čas.
1: Festival filmové renesance Slavonice nabídne ode dneška do neděle promítání filmů, koncerty všech hudebních žánrů a taky doprovodný program pro děti. Dnešní čtvrteční program startuje v 10 hodin ve Spolkovém domě promítáním filmu Pohádky po babičce. V 16 hodin tam můžete vidět film Poberta, v 17 zahraje na náměstí cymbálová muzika Hora, od 19 hodin pak Lucie Redlová. Film Veřejný prostor Františka Skály můžete vidět od 20 hodin ve Spolkovém domě. V českobudějovickém letním kině Háječek dnes od 9 večer promítají film Indiana Jones a Dobyvatelé ztracené archy. Odvaha, napětí, ale hlavně skvělá rodinná zábava. To vše slibuje tradiční stezka odvahy, která začne dnes ve Vimperku. Organizátoři letos propojili přírodní prostředí vimperského arboreta s pohodlím přilehlého letního kina, kde na návštěvníky čeká doprovodný program plný atrakcí. 17.30 vyrazí na trasu v arboretu děti do 7 let. V 21 hodin se na start postaví děti od 8 let. Bechyňské slavnosti dnes od 17 hodin nabídnou v tamním kině dobové fotografie a filmy z Bechyně, Setkání na Lužnici z roku 1959 a snímek Naše městečko z roku 1972.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: A je opět nejvyšší čas dozvědět se, co je nového. Zprávy přináší Lukáš Pelikán.
3: 6 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Dodávky tamoxifenu by se měly stabilizovat. Do Česka míří víc než 10 000 balení léků na rakovinu prsu. Severní polokoule během středečního večera zažila částečné i úplné zatmění slunce. Výkupní cena mléka na jihu Čech v červenci meziročně výrazně klesla. Zůstává jasné počasí, teploty vystoupí k 29 stupňům. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Do Česka míří víc než 10 000 balení léku tamoxifen na léčbu rakoviny prsu, informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. České lékárny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem těchto přípravků. Podle rezortu by se ale měla situace na trhu stabilizovat. Lékárníci teď přípravky pacientkám vydávají díky speciálnímu opatření v nově sestavených baleních podle individuálních předpisů. Léky s tamoxifenem, které do českých lékáren ze zahraničí míří, jsou totiž v Česku neregistrované. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv by se měly ženy, které by lék i dál nemohly sehnat, obrátit na svého praktického lékaře, onkologa nebo zkusit jinou lékárnu. Kdo chtěl vidět úplné zatmění slunce, musel ho pozorovat z Islandu, Portugalska nebo Španělska. Právě tam se vypravilo mnoho vědců i nadšenců.
5: Na jihu Evropy zakryl měsíc slunce na více než minutu. Přímo ve španělském Kantaberském pohoří je pozoroval i Jaroslav Chum z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.
6: To slunce je vlastně právě teď nad tím Picos de Europa, nad kterýma pak bude i zapadat.
5: Do Španělska se kvůli tomu vypravil třeba i kytarista skupiny Queen Brian May. Zatmění pozoroval z vyhlídky na observatoři Avalambra v Teruelu.
7: Po tomto zážitku se už necítíte stejně. Jediné, na co dokážete myslet, je ta krása úplně zatemněného slunce.
5: Takto významné sluneční zatmění nastalo naposledy v roce 1999. V Česku to příští můžeme pozorovat až v roce 2075. Anabelio, Český rozhlas.
3: Výkupní cena mléka na jihu Čech v červenci v porovnání s minulým rokem výrazně klesla. Zemědělci ho prodávají zpracovatelům průměrně pod 10 korunami za litr. Loni přitom dostávali za litr i víc než 13 korun. Pokles způsobila letošní vyšší produkce mléka. Ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná dodala, že kromě toho nabídka sýrů převyšuje poptávku a pod hranici výrobních nákladů se dostala taky cena másla. Zemědělci na jihu Čech navíc řeší nedostatek krmiva pro dobytek, který způsobilo dlouhotrvající sucho. Pokud bude málo kvalitní píce a nevyjde ani kukuřice na siláž, bude část chovatelů snižovat stavy dojnic. To by snížilo produkci mléka a mohlo by vytvořit tlak na jeho opětovný růst jeho ceny. Jeho čeští farmáři loni chovali víc než 222 tisíc kusů skotu. To bylo nejvíc v republice. Výstava české grafičky a výtvarnice Evy Chudomilové začala v Písku. Umění můžou lidé vidět v malé galerii Písecké sladovny a mluví o něm kurátorka výstavy Zdenka Roša Ženíšková.
8: V obrazech celkově i v těch kresbách, co tam uvidíme, je vlastně především taková jako hravost a lehkost, protože Eva Chudomilová tvoří potěšení, pobavení a je to pro ní hra, kdy může vstoupit mimo tu realitu každodenní.
3: Výstava s názvem Až zakuká jelen potrvá v Písku do 25. října. Sport. Českobudějovičtí hokejisti ve třetím přípravném utkání zvítězili. Na domácím ledě si se soupeřem ze Salzburku poradili 5-1. Ve třetí třetině skórovali hned třikrát. Další přípravné utkání se Slovanem Bratislava je naplánované na příští čtvrtek.
4: Počasí.
3: Na jihu Čech bude jasno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách k 24. Fouká slabý vítr východních směrů. Biopředpověď ukazuje dvojku, to je střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: K
3: Kyvadlový provoz čeká na řidiče jedoucí z Třeboně do Halámek. Silničáři opravují silnici v Majdaleně. S omezeními a kolonami tam počítejte do první poloviny listopadu. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A pokračujeme dále. Jihočeské ráno s datem 13. srpna, a to na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Od mikrofonu vás všechny bez výjimky zdraví Adéla Jirkalová. Rozhodně s vámi nechci být na ostří nože, to přenechám Evě Farné, která právě tuhle písničku zaspívá už brzy. Karel Zich, Měla na očích brýle, anebo Damien's Mám tě rád. Zkrátka písničky, které nestárnou. Jmenuje se Ace a je to Veverka. Míříme k dalšímu z našich témat. Jste zvědaví? Za malou chvíli vám představíme maskota pro mistrovství Evropy volejbalistek. Náš reportér Kamil Jáša ho viděl v táboře, kde se připravuje český tým.

0: Mistrovství Evropy volejbalistek začne pro české reprezentantky 21. srpna zápasem s Řeckem. A v Táboře, kde se v parních dnech připravuje český tým, ukázal maskota šampionátu.
1: To nevím.
2: Je krásnej, cením.
3: A co by to tak mohlo být?
2: Klokana.
3: Klokana?
2: No, mě to taky připomíná nějakého klokana nebo bobra nebo něco takového. Ale je to pěkný.
3: Máte fotku?
2: Ještě ne, ale fotka bude určitě.
3: Odpovídali Žaneta, Eliška a Zuzana. I je asi překvapila Jana Lešková z klubu Volejbal Tábor.
4: Já se přiznám, že jsem to nepoznala, ale dala jsem dohromady i...
3: No není to úplně jednoduchá věc na první pohled.
4: Není, ale nakonec vlastně, když jsem pozorovala teda blíže tohleto zvířátko, tak mi došlo, že to bude veverka, protože veverka je obratná a rychlá a skákavá a to je vlastně ta nejsprávnější volejbalistka.
3: Je taková, jaké by měly být české reprezentantky na domácím evropském šampionátu?
4: Je taková, jaké jsou české reprezentantky na domácím šampionátu, zcela jistě.
3: A tady v Táboře, kde probíhají přípravné zápasy, máte zkušenost, že se veverka líbí?
4: Dětem se určitě líbí, myslím, že se líbí i dospělákům, že to přitáhne zase spoustu diváků k volejbalu, neméně tedy, než ten skvělý volejbal, co tady je vidět.
3: Tak ještě jednou, maskot je veverka a jmenuje se Ace, provázet bude diváky i hráčky na mistrovství Evropy. Český tým se připravuje v parném počasí, ale v klimatizované hale v Táboře a už se pomalu chystá do Brna. Pokračuje manažer reprezentace Miloslav Javůrek.
5: Jsme rádi za to podnebí v téhle hale v Táboře. Jsme tady opravdu jako doma, ale už se všichni těší do Brna 17. My budeme mít šanci tam pár dní před vypuknutím trénovat. Těšíme se, ale samozřejmě je to trochu ticho před bouří.
3: A přípravné zápasy samozřejmě slouží k tomu, aby si trenér vyzkoušel nejrůznější varianty, ale i pro psychiku je důležité každý zápas hrát na vítězství.
5: Určitě to vítězství není úplně zásadní, ale náš trenér holky chtějí určitě vyhrát, ale tohle je po dvou letech zápas na domácí půdě, takže vlastně si to konečně holky vyzkouší. Malá generálka, ale úplně ta finální generálka proběhne až v Bělehradě, kdy se poměříme s ukrutně silným Srbskem.
3: Už s novými balony?
5: Je to tak, to jsou balony, které jsou speciálně pro tenhle ten turnaj. Budeme s nima hrát, máme jich k dispozici jako organizátor velký množství, takže mohli trénovat s 80 balony, takže v tomhle tom nemáme určitě jako...
3: Ne. Na první pohled pro laika jsou jinak barevné, ale to asi není to nejdůležitější.
5: Ale to je tak všechno. Opravdu ten materiál pocitově na vohmat jsou úplně stejný, akorát jsou bílo-červený, u chlapů bílo-modrý.
3: Vysvětlil manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek z Tábora Kamil Jáša. Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: A byly by tu opět nějaké SMSky od vás. Šedivo plus 8, trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu. Přeje a zdraví Bože. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je jasno, 9 stupňů. Přeji všem stále zdraví a pohodu. Podepsán Jindra. Děkuju za vaše zprávy a očekávám další. Budu za ně moc ráda. 90 01 03. Pište zprávy ve tvaru CB, mezera, pocasí, mezera, text. Předem díky a odměnou vám budíš ta dnešní vyletněná předpověď počasí. To se k prázdninám hodí, děti budou mít radost. Dnes bude sluníčko, 27 až 30 stupňů, nejvyšší teploty na horách 21 až 24 stupňů Celsia, vítr povane slabý, východních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu, ráno čekáme místy i klidno. Pršet nebude, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré a bio dnes na dvojce.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: A Jirinka Rá, za chvíli také František Nedvěd a jeho bratr Jan Nedvěd plus Eva Farna. Tak se máte na co těšit. Písničky, které nestárnou na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes po 13. hodině vysíláme také pořad Alex a host. A tentokrát bude hostem Alex Minářové, módní návrhář Osmany Lafita. Dozvíte se například i to, jaký je jeho denní rytmus, kdy se mu nejlépe pracuje.
1: Já jsem spíš takový jako nošní tak, jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukám, jestli je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem půl desátý a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo já se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v nosi. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
2: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají i věci, který se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovat ty modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi.
0: A celý rozhovor s Osmany Lafitou si poslechněte dnes po 13. hodině. Tady už je na ostří nože nastavená Eva Farná.

0: Dnes v kalendáři někdo se toho čísla bojí, pro mě šťastná třináctka, tak věřím, že i vám přinese šťastný den. Čtvrtek na svém samém počátku. Lukáš Pelikán už je tady se zprávami. Krásné ráno.
1: Půl sedmé. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Hasiči celou noc zasahovali u požáru pětipatrové budovy ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášený je druhý stupeň poplachu. Požár se podařilo lokalizovat před půlnocí. Dohašovací práce ale stále trvají. Nikdo se nezranil. Podle mluvčí hasičů Terezy Fisíkory-Flígerové se část budovy zhroutila. Stát ve 13 hodin spustí veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Lidé se můžou zapojit jednoduše tím, že aplikaci otevřou a aktualizují svůj doklad. Cílem je zjistit, jestli systém před podzimními volbami zvládne desítky tisíc přihlášení najednou. Před 65 lety začala stavba takzvané berlínské zdi. V rozděleném Německu to byl jeden z vrcholů studené války. Bariéra obkroužila západní část města ovládanou spojenci a na dalších skoro 30 let ji oddělila od okolního socialistického státu. Hudební festival Třeboňská letní setkávání nabídne mistrovské kurzy s vystoupením pro veřejnost. Dnes od 7:30 večer můžou lidé zajít na gala koncert v divadle J.K. Tyla v Třeboni. Lektor Ladislav Horák uvedl, že letošním nástrojem bude kytara. Pražské kytarové kvarteto zahraje španělské i české skladby. Smrčkův dům v Soběslavi na Táborsku otevře výstavu uspořádanou k letošním 80. narozeninám stavebního historika Jiřího Škabrady. Blatské muzeum ji připravilo ve spolupráci se Společností pro obnovu vesnice a malého města. Vernisáž bude v 17 hodin. Jiří Škabrada se podílel na vytvoření rozsáhlé publikace Jihočeská lidová architektura. Plavkyně Barbora Semanová bude na mistrovství Evropy v Paříži útočit na třetí zlato na 200 metrů volný způsob. Obhájkyně titulu postoupila do finále nejrychlejším časem. A ještě počasí. Jasno, teploty až 30, na horách 24 stupňů Celsia, slabý vítr východních směrů, biozátěž na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dejte si pozor na silnici 128, za Číměří směrem do Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Stojí tam auto po srážce se zvěří. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Soběslav měla už v roce 1886 vlastní regionální časopis. Jmenoval se Choustník, vycházel jednou za 14 dní a jeho mladému vydavateli Karlu Jonášovi vydržel jen 16 čísel. Proč časopis tak rychle skončil a kam jeho autora zavedla další novinářská kariéra, to uslyšíte v jeho české vlastivědě. Dnešní díl připravili redaktor Zdeněk Zajíček a archivář Jiří Cukr. Jeho česká vlastivěda bude ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil.

0: V Jihočeské vlastivědě si připomeneme časopis pro zábavu a poučení, pro zájmy obecní i společenské jménem Choustník. Když se řekne Choustník, tak si jistě většina posluchačů vybaví obec s velkou hradní zříceninou jihovýchodně od Tábora. Málo kdo ale ví, že stejné označení měl v 19. století i 14. deník, který vydával v Soběslavi mladý žurnalista Karel Jonáš. Použití pomístního jména v názvu novin bývalo tehdy poměrně běžné. Existovalo například periodikum Říp nebo Radhošť. Ojedinělé naopak je, že v tak malém městě, jako byla Soběslav, vycházely vlastní regionální noviny. Ono se vlastně jednalo o časopis, poněvadž termín noviny se směl používat pouze pro tiskoviny s čistě politickým obsahem. Proto také podtitul Choustníku, jehož první číslo vyšlo 8. května 1886, zněl Časopis pro zábavu a poučení, pro zájmy obecní i společenské. Nebyla mu však dopřána dlouhá existence. Už na konci téhož roku musel Jonáš vydávání titulu po 16 číslech ukončit. Příčinou byly především ústní útoky na jeho osobu a špatná platební morálka předplatitelů. 22-letý Jonáš po odchodu ze Soběslavy zkoušel novinářské štěstí v dalších městech. Až se v roce 1906 uchytil v Praze, kde se stal šéfredaktorem nově založeného deníku Venkov, který vydávala Agrární strana, a který se pod jeho vedením stal jednou z nejvlivnějších tiskovin u nás.
1: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: počasí.
1: A pokračuje vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Samozřejmě je potřeba vědět, do jakého dne jste se probudili, a od toho už je tady meteorolog Petr Friebauer. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Tak venku je, řekla bych, krásně, ale nevím, zdali už teplo. Prozraďte, jak máme na jihu Čech.
2: Máme stejně jako včera jasno a bez srážek. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše se svým středem nad Polskem a ty teploty na jihu Čech jsou velmi rozdílné. Ten rozptyl teplot je od 6 stupňů například ve Strakonicích až do 14 stupňů, které hlásí aktuálně Nadějkov u Tábora. A v horských údolích se teploty pohybují i kolem nuly. Nejnižší teplotu dnes opět naměřila Kvilda Perla, a to minus 2,8 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně 10,7 stupně Celsia, bez větří a tlak přepočtený na hladinu moře je 1029 hektopaskalů. Churáňov hlásí 13,1 stupně Celsia a vítr slabý, jihovýchodní 2 metry za sekundu.
1: Jaký bude ten dnešní 13. srpnový den?
2: Odpoledne nám stále vydrží jasno, ty teploty budou stoupat a maxima se dnes budou pohybovat mezi 27 až 30 stupni Celsia, na horách potom kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude stále slabý, východní směru do 4 metrů za sekundu a biopředpověď dneska na dvojce, tedy střední zátěž.
1: Poté, co se nám včera večer sluníčko schovalo v částečném zatmění, v kolik dnes ráno vyšlo a v kolik večer zapadne?
2: Dnes vyšlo slunce v 5 hodin a 52 minut a zapadat bude ve 20 hodin a 21 minut.
1: A jaké máme historické teplotní rekordy?
2: Nejtepleji bylo v roce 2003 a to bylo 36,9 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota byla v Českých Budějovicích k dnešnímu dni naměřena v roce 1887 a to 5,3 stupně Celsia.
1: A abychom to pro tuto chvíli zkompletovali, tak jaká bude noc na zítřek plus páteční den?
2: V noci i zítra očekáváme stále jasno a beze srážek. I nadále nás bude ovlivňovat tlaková výše, která bude postupovat k východu. Minimální teploty budou opět poměrně nízké, mezi 12 až 9 stupni Celsia, v údolích až 6 stupňů Celsia, takže noc bude opět chladná. Ty maxima porostou a zítra se budou pohybovat mezi 29 až 32 stupni Celsia, na horách kolem 26 stupňů. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, na Šumavě severovýchodní do 4 metrů za sekundu a biopředpověď stejně jako dneska na dvojce, střední zátěž.
1: A my tu předpověď počasí s Petrem Friebauerem rozšíříme opět za hodinu, tak se opět uslyšíme. Mějte se zatím.
2: Naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Mimořádnou podívanou nabídlo včerejší večerní nebe. Částečné zatmění slunce se dalo díky dobrému počasí pozorovat z celého území kraje. A nenechali si ho ujít ani nadšenci na jindřichohradeckém letišti. Jak to tam vypadalo, to se dozvíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Když jsme mluvili o letišti, tak teď se vydáme k výškám s Olgou Lounovou. Dobré ráno.

0: Tisíce lidí na jihu Čech si včera nenechali ujít částečné zatmění slunce. Tenký srpek zapadající za obzor pozorovali například na Jindřichohradeckém letišti, kam dorazila bezmála tisícovka návštěvníků. Většina z nich si sebou přinesla speciální brýle. Někteří si ale vystačili s tím, co bylo doma po ruce.
1: Ale přes dva už to není vidět.
2: To funguje dobře.
3: Důkladně jsme se připravili, samozřejmě, máme rentgenové snímky.
4: Podívat se na vzácný úkaz přijela z Prahy se svými přáteli Karolína Špačková. Kromě rentgenových snímků si na pozorování připravili ještě jeden netradiční prostředek.
3: Co to tam bylo dál? A začou za sklo, ještě jsme si sebou přinesli svíčku, aby jsme dál čoudili.
4: Podle ní bylo v den zatmění prakticky nemožné sehnat brýle určené pro sledování slunce.
3: Trošku jsme tady po Hradci scháněli, ale marně. A asi na poslední chvíli, no. Byli jsme ještě v obchodě se podívat a tam někteří tam kupovali ty svářické helmy teď.
4: Z nedalekého Otína přijel kvůli zatmění se svým tatínkem i Vojta Samek. Ten viděl nebeskou podívanou od samého začátku.
5: Slunce, jak to zakrývá ten měsíc. Když se kouknu takto, tak už to trochu je tam vykouslý.
4: A společně si slunce prohlédli i přes jeden z hvězdářských dalekohledů, které na letiště přivezli pracovníci Jindřichohradecké hvězdárny a planetáry a Františka Nušla.
6: Koukali jsme. I dalekohledem hvězdářským. Viď? Žena na Facebooku, že tady bude nějaký sraz a děti, že chtěli jet, takže jsme jeli sem na letiště. No. Děti nadšený.
4: Dodává tatínek Petr. Podle astronoma Jindřichohradecké hvězdárny Zbyška Prágra bylo počasí na pozorování ideální.
7: Není úplně velký vedro, takže ten vzduch se nemusí tolik vlnit a co jsme se dívali do dalekohledu, tak ty podmínky jsou optimální. U nás na hvězdárně tomu bránějí stromy a domy, takže tady ten obzor je takový poměrně slušně otevřený.
4: Jak dál Zbyšek Prágr upozorňuje, úkaz je zajímavý i tím, že měsíc je na obloze prakticky stejně

0: i my. Zároveň tady byla vlastně hvězdárna z Jindřichova Hradce, takže to bylo taky skvělé, že jsme si to mohli prohlídnout i v různých částech spektra při různých jako barvách.
1: Několik desítek nadšenců zůstalo na letišti i po západu slunce. V noci na čtvrtek totiž mohli pozorovat maximum meteorického roje Perzeidy. Ujít si ho nenechala ani Tereza s přítelem Jakubem ze Studené na Jindřichohradecku.
2: Máme to tak jako každoročně. Ale nikdy to nevydržíme až do rána, vždycky tak jako první půlka noci, takže to nejzajímavější, prospíme.
1: Další takto silné zatmění slunce bude na jihu Čech pozorovatelné v roce 2075. Úplného zatmění se dočkají další generace až v roce 2135. Z Jindřichova Hradce Michal Bělský, Český rozhlas.

tady čtvrteční ráno s datem 13. srpna. Alena má dneska svátek, tak pokud nás nějaká ta Alenka, Alča poslouchá, přejeme samozřejmě jen to nejlepší, hlavně to zdraví. Teď si pojďme poslechnout další dnešní zprávy. Co je nového, ví Lukáš Pelikán.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: 4 lidé se zranili při včerejší nehodě autobusu u Třeboně. Horké počasí zvyšuje na dětských táborech riziko zdravotních potíží. Oprava železničního přejezdu komplikuje provoz na hlavním tahu u Kardašovy Řečice. Teploty se na jihu Čech vyšplhají k tropické třicítce. Je čtvrtek 13. srpna. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Vrtulník záchranářů přistával včera odpoledne u nehody autobusu u Nové Hlíny na Jindřichohradecku. Autobus narazil do stromu. Mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra upřesnil, že řidič skončil se středně těžkým zraněním v českobudějovické nemocnici. Záchranáři měli v péči ještě další 3 nezletilé osoby. Jednu z nich odvezla sanitka do Jindřichohradecké nemocnice, další 2 ošetřili na místě. Hlavní tah z Třeboně do Jindřichova Hradce byl kvůli nehodě několik hodin uzavřený. Příčinami nehody se zabývají policisté. Řidiči dnes neprojedou na hlavním tahu z Jindřichova Hradce do Kardašovy Řečice. Důvodem je oprava železničního přejezdu u odbočky na Mnich. Omezení potrvá až do 21 hodin. Osobní auta objíždějí přes Dírnou, Pluhův Žďár a Studnici. Objízdná trasa pro nákladní auta vede přes Třeboň a Veselí nad Lužnicí. Změny se dotknou taky autobusové dopravy. Několik zastávek bude dnes mimo provoz. Na uzavírku upozorňuje město Kardašova Řečice na svých webových stránkách. Horké počasí zvyšuje na dětských táborech riziko zdravotních potíží. Vedoucí proto musí dbát na prevenci a přizpůsobit režim vysokým teplotám. Co vše musí táboroví zdravotníci v horkých dnech hlídat, vysvětluje jihočeská krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Daniela Verdánová.
2: Je to strašně moc, musíme dávat pozor a mít si hodně ruce, protože hrozí infekce, hrozí záněty trávicího traktu, můžeme zvracet, může být průjem, může bolet hlava, je třeba nosit pokrývku na hlavě, chránit se, mazat se ochrannými krémy.
0: Česko má podle ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly málo vodních nádrží. Ve vysílání Českého rozhlasu řekl, že chybí třeba na Berounce. Nové přehrady jsou podle něj potřeba kvůli klesajícím zásobám vody ze sněhu nebo prodlužujícím se suchům. Vltavská kaskáda je dostatečně robustní, nádrže ale chybí na jiných tocích v povodí, pokračuje Kubala.
3: No třeba Berounka, Sázava. Zůstávám v našem povodí. To jsou vodní toky, dlouhé vodní toky, velké, kde vlastně nemáte žádnou takovouhle možnost. A když si vezmete, že dneska v Berouně tečou 3 metry krychlový za sekundu, místo nějakých 15, 18, zrovna v povodí Berounce je plno těch vodních toků, které vlastně i vysychají, tak to jsou ty lokality, kde to musíme posílit.
0: Zadržovat vodu je podle Kubaly potřeba hlavně v období přívalových dešťů.
1: Sport.
0: Český desetibojář Tomas Järvinen po 2 disciplínách odstoupil ze soutěže na mistrovství Evropy. Juniorský mistr světa z roku 2024 si poranil stehenní sval. Vilém Stráský je po 3 disciplínách 7., Ondřej Kopecký 20. V dopoledním programu v Birminghamu obsadila Barbora Malíková na 400 v rozbězích 15. místo a do semifinále nepostoupila.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1029 hektopaskalů. Na jihu Čech bude jasno, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách ke 24. Fouká slabý vítr východních směrů, biozátěž ukazuje dvojku, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opatrní buďte na silnici 128, začím měří směrem do Nové Bystřice, stojí tam auto po srážce se zvěří. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Sedm hodin, k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Já vám všem přeji další krásné letní ráno, skoro až kouzelné. Čeká nás nádherný další prázdninový den, tak si to pojďme společně užít. Místo, kde se dá bez pochyby kouzlit, tak to je kuchyně. Zdravíme všechny bydlenky, které dnes mají v plánu ukuchtit něco výtečného pro své drahé polovičky nebo pro děti, vnoučata. Už za chvíli se kuchyni bude věnovat dnešní rozhlasový sloupek, tak si na něj počkejte. Adéla Jirkalová vás všechny srdečně zdraví od mikrofonu a hudebně vás pozdraví například Věra Martinová, Michael Jackson, Petr Novák a právě teď posílám kapelu Elán. Příjemný poslech.

0: I ve čtvrtek 13. srpna pro vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice máme rozhlasový sloupek. O čemže bude? O nejrůznějších kuchyňských udělátkách, které některá hospodyňka miluje a jiná nenávidí. Hádejte, do které kategorie patří jeho autorka Zdena Kolářová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Když jsem jako mladá manželka začala zařizovat svou domácnost, nebo lépe řečeno kuchyni, omezila jsem se na základní výbavu, protože jsem si nehodlala zvolit kuchtění za svého koníčka. Proces vaření jistila sada hrnců, kterou jsme dostali svatebním darem, a já jsem zastávala názor, že mi to bohatě stačí. Po nějakém čase se přiřítila máma s extatickým výrazem ve tváři a z tašky vylovila ruční strojek na mletí masa. Tehdy kardinální podpultovku jí v obchodě schovala její kámoška. Chladným přijetím tohoto podivného nástroje byla máma dotčená a obvinila mě z nevděčnosti. Postupně zahltěla můj kredenc kráječem na knedlíky, lisovačem brambor, mixérem, hrncem s dvojitým dnem a tak dále. Já vím, myslela to dobře, ale vyvolala ve mně zásadní odpor ke všem kulinářským udělátkům. Nedávno jsme se sešli u rodinného oběda, syn mého muže a můj syn. Pánové mají privilegium, že když k nám jdou na oběd, můžou si vybrat, na co mají chuť. Tentokrát to vyhrál španělský ptáček z rýží. Dobrá, máte ho mít. U oběda byla pohoda. Maso bylo křehké, rýže se krásně sypala, příbory cinkaly, když se ozval tedy můj nevlastní syn. Používáš rýžovar? Zněla otázka. Ne, proč ta rýže je přece v pořádku? To jo, ale s tím rýžovarem bys to měla bez starostí. Budeš mít svátek, já bych ti ho koupil. Ze zapadlého koutku paměti se mi zjevila máma, třímající v ruce masový strojek. Já nechci rýžovar, já nechci krámy do kredence, když umím uvařit rýži i bez něj. Jestli mi ho koupíte, už vám v životě neuvařím ani bramboru. Osazenstvo zíralo, proč blbnu kvůli takové maličkosti. No, kde kdo říká, že má v sobě nějaké trauma z mládí? Někoho zavírali do sklepa, jiného strašili čerty. Já mám masový strojek. Hezký den.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Bylo 7:45, přeji vám krásné, příjemné probouzení se do nového dne. Možná jste právě teď na cestě do práce, tak ať vám dnešek uteče, hlavně s úsměvem na rtech.
1: Počasí.
0: Nějaké ty SMSky od vás by tu byly. Ve Velešíně jasno 10 stupňů. Krásný den vám všem přeje Andulka. Černovice u Tábora 15,5 stupně Celsia, podepsán Folta. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno a slunečno 12 stupňů. Hezký den přeje Marie. Děkuju za ty SMSky, mám tu i další. Vimperk jasno 8 stupňů. Zatmění zkazila oblačnost, takže velké zklamání. Zdraví Zdeněk. Zdeňku, to mě mrzí, ale tak snad vám budiš útěchou. Třeba další písnička za chvíli, Modrej dým a kapela Black Milk. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vítr a teplota je plus 9 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. Větrní 10 stupňů, jasno, zdraví Zuzka a Honza. Díky za vaše SMSky. Dnes bude opravdu jasno, 27 až 30 stupňů Celsia, to jsou slíbená letní nejvyšší maxima. Na horách bude příjemně 21 až 24 stupňů. Vítr povane slabý východních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Ráno čekáme místy ještě i klidno. Předpokládané množství srážek dnes na rovné nule a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré. A bio dnes na střední zátěži.
2: Hlavou vzhůru, tak zní nejnovější publikace známého a uznávaného kouče a mentora Jana Milfajta. Spolu s lektorkou Kateřinou Krůtovou se tentokrát úzce zaměřili na mentální odolnost dětí. Aktuální doba jim totiž podle odborníků přináší větší tlak než kdy dřív. Jak zvládat stres, tlak a strach z neúspěchu? Nejen o tom si přímo s Janem Milfajtem popovídáme ve čtvrtek 13. srpna po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině.
0: Provozovatelům nelegálních domovů pro seniory by mohla hrozit nejenom pokuta, ale v krajním případě i vězení. Usilovat o to chce Ministerstvo práce a sociálních věcí. V některých zařízeních bez registrace na Hodonínsku jsme byli se skrytým mikrofonem. Počkejte si na reportáž.

0: Provozovatelé domovů pro seniory bez platné registrace nejspíše budou riskovat v budoucnu vězení. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce prosadit, aby šlo o trestný čin. Zatím je taková činnost jen přestupkem. Asociace poskytovatelů sociálních služeb zase řeší možnosti, jak zmírnit pravidla registrace. Do dvou nelegálních zařízení na Hodonínsku se pod falešnou identitou vydala reportérka Alena Hesová. Tvrdila, že hledá místo pro svou babičku.
1: Pokud byste měli zájem, klidně mi do SMSky napište jméno, příjmení, kolik má let babička a nějaký takový ten fyzický, psychický stav.
2: Takhle vypadá podání žádosti do domova v Ratíškovicích. Přestože mají plno, jedna ze zaměstnankyň mě nakonec provede.
3: Jednička, čtyřlůžkový pokoj, jestli se chcete podívat.
2: Zajímá mě, jak je to s měsíčními poplatky.
3: 18 000 nájem. A pak nakrájíme příspěvek na péči, jakože to, a to má každý kůže různě.
4: Zdravotní sestřička nás sem dojíždí, takže pochystá léky, všechno, když je co bude třeba injekce píchnout. Nebo...
5: Nějaký doktor třeba na ně jezdí, anebo každý má svého obvodního doktora?
4: Každý má svého obvodního doktora.
2: V registrovaných zařízeních obvykle bývají zdravotní sestry zaměstnané a jeden nasmluvaný lékař ke klientům pravidelně dojíždí. Pokud jde o prostředí, je tu čisto, jídlo vaří sám pan šéf. A tak se přesouvám do dalšího takového nelegálního domova, do Rohatce. Dovnitř mě ale vůbec nepustí.
6: Dobrý den. Promiňte, já se chci jenom zeptat, já jsem vás našla na webu, jestli máte nějaký volný místa.
7: To my máme plné, myslím, že kvůli návrhu je volné, ale to jsou úplně ležáci.
8: No, to ne, to ne.
2: Ležák znamená příspěvky až 27 000 korun měsíčně. Další nelegální domov je v Mutěnicích. Z kontrol kanceláře ombudsmanky vyplynulo, že tam personál dával klientům léky na uklidnění bez předpisu. Provozovatel Pavel Nynička chyby odmítá a tvrdí, že zařízení v rodinných domech registraci vůbec nepotřebují.
9: Substituuje se tak nedostatek míst pro seniory. Takže oni by měli být rádi, že vůbec někdo rodinný dům nabídne pro ubytování a pro službu, než aby ti seniori zůstali v zanedbaném stavu doma.
2: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký nevylučuje zmírnění pravidel pro registraci.
10: To, co by šlo změnit a o čem jednáme, je, že by třeba menší služby neměly mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů, protože to je prostě rodinný dům, kde bydlí třeba 4, 5, 6, 7, 10 seniorů.
2: Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Anna Vacková připomíná dřívější legislativní změny, které byly namířené proti nelegálním domovům.
11: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
2: Provozovatelé domovů bez registrace můžou dostat pokutu maximálně 2 miliony korun. Alena Hesová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas České Budějovice.
1: Snadné je žít.
0: České písničky, které si zaspíváte.
1: Snadné je žít.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Půl osmé.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nová pravidla pro velikost cel a ložnic ve věznicích. Platit měla od příštího roku a vězňům měla zajistit větší prostor. Podle rezortu na to ale věznice nejsou připravené. Jejich kapacita by se po změně snížila o zhruba 2800 míst, tedy o víc než desetinu. S dalším odkladem nesouhlasí například kancelář ombudsmanky. Vidov na Českobudějovicku postavil novou budovu pro dětskou skupinu. Lidé se s projektem a fungováním objektu můžou seznámit dnes od 17 do 19 hodin. Stavba za 27 milionů korun bez daně stojí poblíž řeky Malše u dráhy pro horská kola. Od ní otevřených dveří informuje obec na svém webu. Kino v Bechyni dnes bude promítat filmy o městě a dobové fotografie. Lidé uvidí snímky z roku 1959, setkání na Lužnici a naše městečko z roku 1972. Akce je součástí výstavy Kupředu směle a taky bechyňských slavností. Jak informuje město na svých internetových stránkách, začátek bude v 17 hodin a vstupné je dobrovolné. Ze sportu. Český desetibojář Vilém Stráský je po prvním dnu na mistrovství Evropy nadělené osmé příčce. Další český reprezentant Ondřej Kopecký do závodu na 400 metrů nenastoupil. Z pražských Dejvic dnes odstartuje největší domácí cyklistický závod Czech Tour. Na trasu dlouhou celkem 650 kilometrů vyrazí přes 120 jezdců a z 18 týmů. Závod je rozdělený do 4 etap. Ta první povede z Vítězného náměstí v Praze do Karlových Varů a měří 163 kilometrů. Peloton vyrazí krátce před polednem. Ještě počasí. Jasno, teploty až 30, na horách 24 stupňů Celsia. Slabý vítr východních směrů, biozátěž na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Dvě auta se srazila v Sezimově Ústí v Táborické ulici a novou srážku se zvěří máme hlášenou od Veselí nad Lužnicí na severním nájezdu na dálnici. Dejte si tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Filmoví tvůrci, kritici a diváci se dnes společně potkají ve Slavonicích na Jindřichohradecku. Začíná tam festival s názvem Filmová renesance Slavonice. Podrobnosti dostanete už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Pokračuje Jihočeské ráno. Tady je Andrea Bocelli a Laura Pauzini.

0: Filmové premiéry i předpremiéry, studentská tvorba nebo výběr českých a mezinárodních filmů. Nejenom to ve čtyřech dnech nabídne program festivalu Filmová renesance, který dnes 13. srpna začíná ve Slavonicích na Jindřichohradecku. Program je připravený až do neděle. Co návštěvníky čeká, nám teď prozradí ředitel festivalu Milan Mrázek. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače.
0: Jaké filmy letos festival představí?
1: My máme pro diváky letos připraveno 51 celovečerních filmů, 9 krátkých filmů. Z toho určitě bych chtěl upozornit na otevírací film Veřejný prostor Františka Skály za jeho osobní účasti a účasti režiséra filmu Petra Slavíka. Dál hit třeba letošní sezóny Sidat Olivera Laxe z českých určitě Puberta Ondřeje Urička, projekce, která je zdarma pro slovinské občany. Potom distribuční předpremiéře Město odsuzen Katice a tak dále a tak dále. Něco pro děti třeba Pohádky po babičce Anušta Goldflama a třeba z klasiky A bude hůř v obnovené premiéře za osobní účasti režiséra Petra Nikolájeva a tak dále, tak dále.
0: Mm-hmm. Připravený je i doprovodný program. Co lidem nabídne?
1: Mm-hmm. Doprovodný program je důležitá součást našeho festivalu, na který se zaměřujeme tak, aby prostě město Slavonice během vaší návštěvy žilo. Takže se ho nebojíme předimenzovat za to třeba 37 hudebníma vystoupeníma. Dále divadla má pro děti, další doprovodný program tance. Jan Onder přijede zase dávat lekce taneční jak dětem, tak i dospělákům. Divadlo Nobody, divadla na holu a tak dále, zase spoustu věcí.
0: Festival bude letos poprvé udělovat i vlastní cenu Zlatá korouhev. Mohl byste ji prosím představit a třeba i prozradit, naznačit, kdo ji letos dostane?
1: Snažíme se ten festival každý rok nějakým způsobem posouvat. My to děláme teda druhým rokem, ale to jsme se rozhodli, že zavedeme soutěžní sekce a že začne dávat ceny. Hledali jsme název, napadlo mě Zlatá korouhev, což je vlastně korouhev na střeše domu, kde se usídlil náš štáb, je to trakt, takže vycházíme normálně z větrné korouhové figurální, takže jsme naši cenu nazvali Zlatá korouhev. Letos ji udáváme ve dvou soutěžích, což je mezinárodní soutěž a česko-rakouská soutěž a za mimořádný přínos kinematografii. A letos ji dostane Iva Janžurová za mimořádný přínos kinematografii za její osobní účasti v rámci tady tohle pocty i věnujeme i sekci, v které se objeví nejzásadnější filmy, jako je Morgiana, Kočárdovidně, Petrolejo Lampy. A ještě vlastně reflektujeme tak jako bonus Miloše Vacourka, jeho 100 let výročí narození filmem Pána Vystevřova, kde Iva Janžurová taky exceluje. Mm-hmm. Takže takhle k ceně.
0: Pane Mrázku, vy už jste to trošku naznačil. Důležitou součástí festivalu je česko-rakouská spolupráce. Jak se v programu projeví?
1: Vzhledem k tomu, že Slavonice leží na hranici s Rakouskem, tak se tuhle skutečnost snažíme zase nějakým způsobem reflektovat. A to tak, že naším zájmem je to Rakousko nějakým způsobem do toho festivalu jako natáhnout. Prvním takovým jako zásadním krokem je to, že ta soutěžní sekce za tu naši stranu není jenom česká, ale česko-rakouská, tím pomyslně nějakým způsobem stíráme tu hranici, která leží mezi těma zeměmi normální zeměpisnou. Což je teda ten první krok a v rámci téhle sekce česko-rakouský můžete narazit na jak české, teda tak i rakouské filmy. Letos určitě je to na pořád Sandry Wollnerové, což je takový jako tahák za rakouskou stranu.
0: Mm-hmm. Do Slavonic nás na festival Filmová renesance pozval ředitel festivalu Milan Mrázek. Děkuji, že jste si udělal takto po ránu čas. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Já vám děkuji za pozvání a uvidíme se ve Slavonicích. Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Máme krátce po 7:45 a teď už předávám slovo meteorologovi Petrovi Friebauerovi, který nám prozradí, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Za poslední hodinu se příliš nezměnilo. Máme jasno a bez srážek. Ty teploty teda stoupají, pohybují se nejčastěji mezi 10 až 16 stupni Celsia, na horách v údolích místy i kolem 3 stupňů Celsia. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše se svým středem nad Polskem. V Českých Budějovicích je aktuální teplota 12,4 stupně Celsia, máme bezvětří a tlak přepočtený na hladinu moře je 1029 hektopaskalů. Churáňov hlásí 14,9 stupně Celsia a vítr slabý, jihovýchodní 2 metry za sekundu.
1: Jak se vybarví ten 13. srpnový den?
2: Odpoledne a večer budeme mít stále jasno. Maximální denní teploty dnes vystoupají na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách potom kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, východních směrů do 4 metrů za sekundu a biopředpověď pro dnešek je na dvojce, tedy střední zátěž.
1: A pokud nás poslouchají nějací vodáci, máte pro ně nějaký vzkaz ohledně vody, stavu v jeho českých řekách?
2: Vltava jsou mořský most, tam je sjíždění stále zakázáno. Výška hladiny je pouhých 37 cm. Ve vyšším Brodě je výška hladiny 80 cm, takže sjíždění je zde možné. Průtok je 11,8 metrů krychlových za sekundu. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou nesízné a Otava Katovice je také nesízná. Teplota vody v řekách se pohybuje nejčastěji mezi 20 až 24 stupni Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 25,1 stupně Celsia.
1: Bude noc na zítřek stejně chladná jako ta na dnešek a jaký bude pátek?
2: Ty teploty budou podobné, budou se pohybovat mezi 12 až 9 stupni Celsia a v údolí mohou klesnout noci až na 6 stupňů Celsia. Přes den zítra bude teplota o něco vyšší, mezi 29 až 32 stupni Celsia, na horách kolem 26 stupňů Celsia. Stále očekáváme jasno a bez srážek. I nadále nás bude ovlivňovat tlaková výše, která bude postupovat k východu. Vítr bude zítra slabý, jihovýchodní až východní, na Šumavě potom severovýchodní do 4 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je také na dvojce, tedy střední zátěž.
1: A já si troufám tvrdit, že vy nás teď ještě více ohřejete předpovědí na sobotu, je to pravda?
2: Je to pravda, ty teploty budou stoupat i ty minima, ty se budou pohybovat kolem 12 stupňů Celsia, v údolí mohou klesnout až na 7, takže v noci stále chladno a přes den potom 30 až 34 stupňů Celsia, takže už nás čekají opět tropické odpoledne. Bude jasno, později večer až skoro jasno a vítr bude slabý, převážně jihovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu a ráno může být místy i bezvětří. Na Šumavě potom v noci a ráno může být vítr i jeho západní.
1: Tolik Petr Friebauer, se kterým se spojíme opět za hodinu, tak prozatím naslyšenou a děkuju.
2: Naslyšenou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo zamíříme už za chvíli pod vodu. Martin Písařík vám už za pár minut představí několik ryb s neobvyklými jmény.
0: Český rozhlas České

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriozní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá pěti páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas České Budějovice, české písničky, které si zaspíváte.
1: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
0: Hodin. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: České lesy trpí nedostatkem vody. Kvůli suchu nepřežily některé sazenice. Bažantnice v Hluboké nad Vltavou přišla o 100 bažantů. Policisti žádají veřejnost o pomoc při pátrání po zlodějích. Rosenauerova cyklotrasa na Šumavě je díky nové propojce kompletně průjezdná až do Bavorska. Jasné počasí beze srážek doprovodí teploty do 30 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Letošní extrémní sucho způsobuje na některých místech v tuzemských lesích dřívější opady.

0: dávání listí. Stromy v horku spotřebovávají víc vody k ochlazování, ta potom v listech chybí. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se projevují taky na jarních sazenicích. Místy jich uschly i desítky procent.
1: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
2: Ukazuje uschlé stromky Jiří Bezdíček z lesů města Brna. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové se sucho projeví i na struktuře stromů.
3: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromu nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
2: Oslabené stromy jsou náchylnější k napadení škůdci. Některé druhy dřevin méně odolné suchu můžou do budoucna z českých lesů zmizet. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Zloději škodili v Bažantnici v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Z areálu ukradli na začátku týdne 100 bažantů. Škoda je bezmála 30 tisíc korun, informoval o tom mluvčí českých policistů Jiří Macner. Policie teď hledá možné svědky a žádá o spolupráci. Předpokládá, že by pachatelé mohli bažanty nabízet k prodeji, buď na sociálních sítích nebo jinou formou inzerátu. Jakékoliv informace k případu policisti přivítají na lince 158. Novou část cyklotrasy u Rosenauerova pomníku u Stožce na Prachaticku dnes otevře Správa Národního parku Šumava. Díky této půl kilometru dlouhé propojce můžou cyklisti plynule projet podél Schwarzenberského kanálu až do Bavorska. Informace doplňuje mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
4: Propojka prochází kolem bývalé Rosenauerovy nádrže. Podél Rosenauerova památníku cyklisté, když tam chtěli projet, tak museli vést kolo, aby neporušovali zákon, protože na území národních parků v České republice je možné jezdit na kole pouze na značených cyklotrasách a cyklostezkách.
0: Japonská vláda důrazně odsoudila návštěvu ruského prezidenta Vladimira Putina na Kurilských ostrovech, uvedl to ministr zahraničí Toshimitsu Motegi, který jsou ostroví označil za nedílnou součást Japonska. Putin dnes přijel na Kurily vůbec poprvé, konkrétně na největší z ostrovů Iturup. Moskva a Tokio se dlouhodobě přou o moc nad tímto územím. Nikdy kvůli tomu nepodepsali oficiální mírovou smlouvu ukončující druhou světovou válku. Sport. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu budou o postup bojovat dvě české medailové naděje. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel poběží semifinále na 400 metrů. Obhajce evropského titulu Jakub Vadlejch nastoupí po téměř dvouměsíční pauze do kvalifikace o štěpu. V deseti boji bude pokračovat průběžně osmý Vilém Stráský. Počasí. Bude jasno, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách k 24. Fouká slabý vítr východních směrů. Biopředpověď ukazuje dvojku, to je střední zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nové komplikace jsou na silnici 34 za Třeboní směrem na Jindřichův Hradec. Srazila se tam 4 auta. Je to nehoda naštěstí bez zranění. Další vyšetřují v Sezimově Ústí v Táborské ulici. Jezděte opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pokračujeme dál, čtvrtek s datem 13. srpna. Pokud jste si Český rozhlas České Budějovice naladili až teď, tak za to děkujeme. Písničky, které nestárnou, vás zajisté potěší. I vás všechny, taraní ptáčata, co ladíte třeba už od 5. hodiny, kdy jeho české ráno začalo. No Name Share nebo Hanna Zagorová a Rýmy hned v zápětí. Adéla Jirkalová vás srdečně zdraví od mikrofonu a ale nám přejeme dnes 13. srpna. Jen to nejlepší k svátku. Vysoké teploty mění program dětských táborů. Místo pobíhání přibývá koupání, pobyt ve stínu a někde děti dokonce nocují častěji pod širákem. V reportáži se podíváme za dětmi do lesa na Jindřichohradecku, kde je vedro snesitelnější. Už za chvíli.

0: Vedra mění režim na dětských táborech. Třeba na letním táboře Jindřichohradeckého domu dětí a mládeže na Tokáništi u Rabšachu jsou děti schované v hlubokém lese. Spoustu času teď tráví v bazénu a ve volné přírodě.
1: Jaká je voda?
2: Teplá a hrozně příjemná.
1: Jak se ještě ochlazujete, když nemůžete být v bazénu?
2: Máme buď vodní bitvy, anebo nějaký hry s vodou.
1: Ještě nějaký tábornický tip, jak přežít takhle slunný tábor?
3: Vzít si kšeltovku a namožit jí vodou.
4: No, ve stínu na dese, tady v lesíčku a hrajeme tam různý hry.
1: Přiběhla další tábornice, Vicky. Vicky, bylo ti už letos na táboře opravdu velký vedro?
5: Jo, bylo.
1: Co jsi pak dělala?
5: Polívala jsem se vodou. Z kohoutku.
1: Takže jste doběhli tady do umývárky a pořádně se polili vodou.
5: Jo, no.
1: Extrémně teplému počasí je potřeba přizpůsobit celkově i program, vysvětluje hlavní vedoucí tábora Vít Marušák.
6: Musíme na to dávat pozor, především když se hrají nějaké víc běhací hry. My tady máme obrovskou výhodu, že jsme prostě uprostřed lesů, takže tady největší sluníčkové problémy jsou, když děti zůstávají v tábořišti. V tomhle tom vedru je vlastně úplně nejhorší místo, kde být stan, protože z něho se stane taková instantní sauna. Ty děti si to často neuvědomí a když si po obědě zalezou na hodinu do stanu, tak je to přesně ta chvíle, kdy z toho dostávají ty úpaly. Když takhle ty tepla trvají už dlouho, tak je vlastně v tom stanu vedro i v noci. Naštěstí se dá spát venku, takže děti vlastně teď už 3 noci spí pod čirákem.
1: Že je nutné, když jsou extrémní teploty, přizpůsobit táborový režim, potvrzuje i jindřichohradecká pediatrička Daniela Verdánová.
7: Děti se hýbou. Není možné, aby zůstaly jenom bez aktivity. To nepatří k náplni jejich života. Ale je třeba tu fyzickou aktivitu omezit. Určitě je vhodné se koupat, přijímat dostatek tekutin, nenutit je do jídla, no a nechat je ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně dolehnou třeba na chvíli. Je to v pořádku naprosto.
1: S táborníky se každé léto setkává i ve své praxi.
7: My jsme s manželem oba dva dětští lékaři a povídali jsme si doma o tom, že jsme překvapeni letos, jak velmi dobře se starají vedoucí o děti, přizpůsobili své programy, počasí a na Navštívilo jich nás velmi málo.
1: A závažnější problémy letos nezaznamenali ani jihočeští hygienici. Jihočeský kraj přitom patří k regionům, kde se každoročně koná nejvíc letních táborů. Letos už jich je nahlášeno víc než 350. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Počasí.
2: A jdeme na tu letní předpověď. Počasí tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice 8:45. Dnešek bude jasný s teplotami mezi 27 až 30 stupni Celsia. Na horách naměříte příjemných 21 až 24 stupňů. Vítr povane slabý východních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Ráno máme místy i klidno. Pršet dnes nebude, rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, během dne už ale dobré. A bio dnes hlásí stupeň číslo 2.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Celou řadu filmových pozvánek, folk, architekturu či verše nabídneme už za chvíli v tipech pro volný čas s datem 13. srpna. Tak si je nenechte ujít. Pokračuje Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Už za chvíli na vás na našich rozhlasových vlnách čeká Anna Julie Slováčková s písničkou Nepopsaná. Zazní také kapela No Name. Zkrátka písničky, které nestárnou.
1: Tipy pro volný čas.
0: Letní kino v Černé v Pošumaví promítá od 20:30 film Bardotky. Fotbalové hřiště v Bernarticích hostí od 8:30 večer promítání komedie Moře na dvoře. V Třeboňském divadle od 19:30 vystoupí pražské kytarové kvarteto. A letní kino v Písku má od 21 hodin na programu film Konec Oak Street. Folková kapela Jen tak tak zahraje dnes od 19 hodin na Českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. A historická architektura, nejen lidová, je název výstavy k životnímu jubileu architekta a stavebního historika Jiřího Škabrady. Vernisáž je dnes v 17 hodin v Blatském muzeu v Soběslavi. Program radničního léta v Českých Budějovicích nabídne dnes od 17 hodin pohádku s názvem Kouzelná píšťalka a labutí pana. Písecký dvorek domu u Slona ožije od 18 hodin autorskou poetikou, zpěvem a verši v podání Prácheňské umělecké besedy. Pohádkový program v Českokrumlovské klášterní zahradě nabídne od 15 hodin plaváčka a od 17 hodin dobrodruženku. A v letním kině na nádvoří zámku ve Dřítni na Českobudějovicku promítají od 20:30 film Na horách.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Roman se vrací a chystá pomstu Luďkovi a celé Severce. Komediální seriál Most. ČT2. Pomsta byla dokonána. Přinese mu vytoužené smíření. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh legendárního režiséra, podepsaného pod filmy jako Čelisti, Indiana Jones a Schindlerův seznam. Filmařské legendy Steven Spielberg. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Deváté. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Aplikaci e-doklady čeká zátěžový test před podzimními volbami. Ve 13 hodin se do ní můžou najednou přihlásit desítky tisíc lidí. Stát chce předejít problémům z loňských sněmovních voleb, kdy e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Při pondělním zemětřesení v Kolumbii o síle 7,4 stupně zemřelo nejméně 265 lidí. Dalších skoro 500 se pohřešuje, zraněných je skoro 3,5 tisíce. Uvedl to kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella. Zároveň oznámil plán vyhlásit v zemi stav ekonomické nouze. Podle CNN je zemětřesení jedním z nejsilnějších od začátku 20. století. Nový vůz mají hasiči v Batelově na Jihlavsku. Užitkový automobil s pohonem 4x4 nahradil starší auto, které hasiči dosud používali. Městys za něj získal příspěvek v částce téměř 1,5 milionu korun. Vozidlo podle vedení obce nabídne hasičům vyšší bezpečnost i lepší průjezdnost náročným terénem. Smrčkův dům v Soběslavi na Táborsku dnes otevře výstavu uspořádanou k letošním 80. narozeninám stavebního historika Jiřího Škabrady. Vlacké muzeum ji připravilo ve spolupráci se Společností pro obnovu vesnice a malého města. Vernisáž bude v 17 hodin. Jiří Škabrada se podílel na vytvoření rozsáhlé publikace Jihočeská lidová architektura. Fotbalová Sparta přišla o svého kapitána. 30-letý Lukáš Hraslín zamířil do saúdsko-arabského Al-Fatí. Během pětiletého angažmá pomohl Pražanům ke dvěma mistrovským titulům i triumfu v domácím poháru. A ten má za sebou první kolo nové sezóny. Táborsko v něm porazilo Benešov 1-0 a Písek Spartak Příbram 3-2. Ostatní jeho české týmy včera prohrály. Český Krumlov 3-4 s Královým dvorem, Komárov 3-6 s Domažlicemi, českobudějovické Dynamo s Křimicemi 0-2, stejně jako Strakonice s Příbramí. Ještě počasí. Jasno, teploty až 30, na horách 24 stupňů Celsia. Slabý vítr východních směrů, biozátěž na dvojce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Střet 4 aut může komplikovat dopravu na hlavním tahu 34 u Třeboně směrem na Jindřichův Hradec. Jezděte opatrně.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Folklorní soubory z celého světa rozezní Písek. Více o 31. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve městě nad Otavou uslyšíte už za chvíli tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Počkejte si na to. A nyní už ta, která měla včera svátek, Klára a kapela Činasky.

0: Písecké ulice se dneškem počínaje zaplní folklorními soubory z Česka i ze zahraničí. Až do neděle tam potrvá 31. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Písek. Každý den se ve městě odehrají různorodé koncerty a průvody. Více o programu a přihlášených souborech nám v tuhle chvíli prozradí ředitel Mezinárodního folklorního festivalu Josef Handrejch, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás i vaše posluchače.
0: Děkujeme. Písek čekají 4 dny plné hudby a folkloru. Kde všude můžou diváci české i zahraniční soubory potkat?
1: Takže hlavní koncerty a hlavní vystoupení proběhnou v Palackého sadech v Písku a vedle toho bude vystoupení i v městské knihovně, proběhnou vystoupení v Kozlovně u Plechandy, na Ostrově u restaurace Ostrov v Písku, takže určitě těch míst bude více a více.
0: Mezinárodního folklorního festivalu Písek se účastní několik souborů ze zahraničí i z Čech. Povíte nám, odkud někteří hudebníci přijeli?
1: Přijedou k nám přátelé z Českých Budějovic, folklorní soubor Úsvěťáček, Furiant, ale i Šafrán z Jablonce nad Nisou. Z Moravy k nám zavítá folklorní soubor Žerotín s cymbálovou muzikou Rozsocháč a ze zahraničí začnou evropskými soubory, takže nejbližší je z východního Slovenska soubor Kapušančan, který bude mít i program host festivalu. Dále přijede srbský soubor, portugalský soubor a z větší dálky nebo z velké dálky k nám zavítá soubor z Mexika.
0: Na programu máte koncerty, vystoupení i průvod. Co všechno na diváky festivalu čeká?
1: Tak průvod vnímáme jako jeden z velmi zajímavých okamžiků. Je to krásný vlastně průvod všech krojovaných souborů městem Písek, kde začátek probíhá, začne vlastně ten průvod na Kamenném mostě a skončí na pódiu v Palackého sadech. Takže to je určitě velmi zajímavá aktivita. A potom samozřejmě vedle Palackého sadu a těch zmíněných již lokalit bude probíhat i staročeský jarmark, kde můžou diváci a samozřejmě zájemci si zakoupit nějaký drobný suvenýry, ale i rukodělné výrobky, takže těch aktivit bude určitě dost.
0: Až do neděle potrvá 31. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Písek a pozval nás na něj jeho ředitel Josef Handrejch. Děkuji, že jste byl s námi ve vysílání a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Za chvilku 8:45, konkrétně za pár vteřin, a na telefonu už čeká meteorolog Petr Friebauer, kterého se rovnou ptám, jestli se nám zase o kousínek oteplilo za tu hodinu, co jsme se neslyšeli. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Ano, ty teploty stoupají a nejčastěji se na jihu Čech pohybují mezi 15 až 18 stupni Celsia. Máme stále jasno a beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše se svým středem nad Polskem. V Českých Budějovicích máme aktuálně 16,5 stupně Celsia, fouká slabý severovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1028 hektopaskalů. Churáňov hlásí 15,9 stupně Celsia a vítr slabý severovýchodní 3 metry za sekundu.
1: Jakým počasím se do historie zapíše ten dnešní 13. srpnový den?
2: A to odpoledne bude stále jasno a beze srážek. Maximální denní teploty dnes budou vystoupají na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, východní směru do 4 metrů za sekundu a biopředpověď pro dnešek je na dvojce, tedy střední zátěž.
1: A jak završíme tento pracovní týden?
2: Ještě v noci a zítra, ještě pátek si přidáme, to bude stále jasno a beze srážek. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 12 až 9 stupně Celsia, v údolích až 6 stupňů Celsia. Ty maxima mezi 29 až 32 stupně Celsia, na horách kolem 26 stupňů. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, na Šumavě severovýchodní do 4 metrů za sekundu a biopředpověď bude na dvojce střední zátěž.
1: A pro ty, které čeká volno až o víkendu, pojďme prozradit, jaká bude sobota.
2: V sobotu bude jasno, později večer až skoro jasno. Teploty budou stále stoupat, minima se budou pohybovat kolem 12 a v údolích mohou klesnout až na 7 stupňů Celsia, takže noc bude stále chladná. Přes den ale budou po kolem 33 stupňů Celsia, tedy ty maxima. Vítr bude v sobotu slabý, jihovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu, ráno naopak místy i bez větří a na Šumavě v noci a ráno bude vítr jihozápadní.
1: Bude podobně tropická i neděle?
2: V neděli ty teploty budou stále vysoké, minima kolem 16, v údolích až 11 stupňů Celsia a ty maxima budou kolem 34 stupňů Celsia. Počasí u nás začne ovlivňovat studená fronta, která do střední Evropy bude postupovat od severozápadu. V první polovině dne očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne potom se oblačnosti od severozápadu začne přibývat a místy se vyskytnou přehánky, ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Vítr bude slabý, jižních směrů do 4 metrů za sekundu, ráno opět místy i bez větří a odpoledne se vítr bude měnit na severozápadní až severní a postupně bude zesilovat na mírný 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tak tentokrát se ten déšť stává naším světlem na konci tunelu. Děkuji vám, Petře, za to, že jste tu byl s námi. Zase někdy naslyšenou. Petr Friebauer.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 8 hodin 52 minut, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde už si teď vyměníme, nebo spíš předáme štafetu s Matějem Vodičkou, kterého vítám ve studiu, ahoj.
1: Vyměníme je, předáme, krásné ráno, Adel.
0: Když zbývá pár slov, bude za chvíli zpívat Ilona Čáková, tak ode mne už jenom pár slov, ale spíš od tebe, co nás čeká v jeho českém dopoledni?
1: No pár slov to není, bude toho opravdu hodně. Po 9. hodině připomeneme s kolegyní Petrou Matouškovou 81 let od návratu letců královského letectva, tedy letců Čechoslováků zpátky do vlasti. Čeká nás taky rubrika Pojďte s námi za zvířaty. Tam mimochodem Jitka Cibulová-Vokatá bude mluvit o prácheňském káníkovi, což je plemeno holuba. A to jsem tedy opravdu nevěděl. Čeká nás samozřejmě taky jihočeská vlastivěda. Ve 15:45 pak začne letní seriál Zámecké léto. No a po 10. hodině třeba pokračování seriálu Skvosty. Vezmeme vás na Křížový vrch u Plzně. Máme taky tipy pro volný čas. Vydáme se třeba za regionálním stopařem na Arnoštov do Boletic. No a čekají nás taky Babské rady. A po 11. hodině pak host, dnes jim bude Jan Milfajt, se kterým jsme minulý týden přetočili rozhovor. Jan Milfajt je docela známý a uznávaný mentor, coach a jeho poslední publikace se jmenuje Hlavou vzhůru a řeší mentální odolnost dětí. Docela zajímavé téma.
0: A velice aktuální. Tak díky za tu pozvánku ke tvému vysílání. Mé vysílání pro dnešek loučí, Já se loučím. Vysílání mé končí. Matěj Vodička je váš. Naslyšenou.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministerstva zahraničí a financí se neshodnou na výši peněz pro českou rozvojovou pomoc v příštích třech letech. Táborská společnost Bites postaví parkoviště pro dodávky. Farnost ve Střížově na Českobudějovicku vyhlásila sbírku na opravu varhan v místním kostele. Na horách dnes budou mít kolem 22 stupňů. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Ministerstvo zahraničí by chtělo v příštích třech letech navýšit rozpočet o 130 milionů korun na rozvojovou pomoc. Rezort financí ale nechce peníze navíc uvolnit. Vyplývá to z dokumentů, které získal server iRozhlas.cz. Česká diplomacie pod vedením Petra Macinky z motoristů zamýšlí dát v letech 2027 až 2029 na rozvojovou pomoc každý rok 692 milionů korun. Podle ministerstva financí v čele s Alenou Schillerovou z Hnutí ANO je to ale v rozporu s vládní snahou šetřit. Na dotazy i rozhlasu ohledně případného přepracování návrhu Macinkův rezort neodpověděl. Česko rozvojovou pomoc směřuje například do Etiopie, Zambie, Kambodži nebo na Ukrajinu. Peníze jdou na rozvojové projekty i humanitární pomoc a zapojují

0: se do nich české firmy, neziskové organizace i další instituce. Táborská firma Bites zřejmě získá nabídku bezúplatného převodu pozemku v Klokotech. Musí splnit podmínku, že do 10 let na místě vybuduje veřejné parkoviště. Druhou variantou je úplatný převod v ceně 400 tisíc korun za pozemek. Firma teď uvažuje o 23 parkovacích místech pro dodávky, uvedl místostarosta Martin Mareda z České pirátské strany.
1: Dodávky například na sídlištích dělají trošku v tom parkování nepořádek a některá města ty dodávky z těch sídliště vymisťují, ale tam je právě důležité i to, aby se nabídlo nějaká alternativa, nějaké místo pro tyto vymístěné dodávky, takže jsme se zaobírali možností tam udělat parkování pro dodávky.
0: Rada města Tábor v úterý rozhodla o doporučení zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku v Klokotech by firmě Bites. Střížovská farnost vyhlásila veřejnou sbírku na opravu varhan v kostele svatého Martina ve Střížově na Českobudějovicku. Peníze půjdou na obnovu ventilačního zařízení. Varhan správce farnosti Pavel Bicek vysvětluje.
2: Samotný ten nástroj, co se týká té cesty toho vzduchu do těch píšťel, je třeba ještě upravit, aby to správně fungovalo. Že je možné přispět buď do té sbírky během té poutní mše svaté nebo darem na účet farnosti.
0: Ukrajinské síly zaútočily na ruskou námořní základnu v Novorosijsku na jihu Ruska. Zasáhly a poškodili 4 ruské vojenské lodi, včetně 2 fregat. Informoval o tom ukrajinský generální štáb. Rusko se k záležitosti nevyjádřilo. Úder ukrajinských dronů a raket na ruský přístav poškodil 2 hlavní terminály pro vývoz obilí. Ruské ministerstvo zemědělství teď plánuje přesměrovat přepravu do přístavů v Baltském a Kaspickém moři, uvedl web BBC. Sport. Českobudějovičtí hokejisti ve třetím přípravném utkání zvítězili. Na domácím ledě si se soupeřem ze Salzburku poradili 5-1. Ve třetí třetině skórovali hned 3x. Další přípravné utkání se Slovanem Bratislava je naplánované na příští čtvrtek. Počasí. Bude jasno, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách ke 24. Fouká slabý vítr východních směrů, biopředpověď ukazuje 2, to je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Řidiči dnes neprojedou na hlavním tahu z Jindřichova Hradce do Kardašovy Řečice. Důvodem je oprava železničního přejezdu u odbočky na Mnich. Omezení potrvá od 7 do 21 hodin. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Po zprávách v 9 hodin tradičně začíná jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Krásný čtvrtek 13. srpna vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Zatímco v současnosti naši krajinu trápí rekordní sucha, tak před 24 lety byla situace úplně opačná. Určitě si to mnozí z vás pamatujete, milí posluchači. Během povodní v roce 2002 13. srpna už platil stav nouze v 5 českých krajích, včetně toho jihočeského. Voda v ten den taky strhla svobodovou lávku u polikliniky. V Českých Budějovicích na jejím místě posléze vyrostl nový modrý most a Vltava v krajském městě dosáhla historicky nejvyššího průtoku 1310 metrů krychlových za sekundu a taky Malše měla rekordní průtok 695 metrů krychlových za sekundu. No a 13. srpna se taky odehrála událost, která se stala jedním z nejsmutnějších symbolů povodní z roku 2002. Ten den ráno se nad osadou Metlina na Strakonicku protrhla hráz metelského rybníka a následná povodňová vlna pak smetla několik domů. Podrobný 5dílný seriál od kolegy redaktora Zdeňka Zajíčka, který 24 let staré povodně mapuje takřka den po dní, si ostatně můžete poslechnout na našem webu budejovice.rozhlas.cz. Pojďme se teď přesunout do současnosti a podívat se na to, co nabídne naše vysílání v následující hodině. Zhruba ve 3:15 začne pravidelný letní seriál Zámecké léto. Podíváme se taky k sousedům na Vysočinu, abychom se dozvěděli, jak vypadá sklizeň melounů. No a chybět nebude samozřejmě ani jihočeská vlastivěda a ve dnešní rubrice Pojďte s námi za zvířaty nás Jitka Cibulová-Vokatá vezme za Prácheňským káníkem. Hned na úvod se ale budeme věnovat historii. Bojovali proti nacistům za svobodné Československo, ale domů se mohli vrátit až 3 měsíce po konci druhé světové války v Evropě. Už tehdy vadili bývalí piloti britského královského letectva sílící komunistické straně. Za chvilku vám s kolegyní Petrou Matouškovou připomeneme jejich slavnostní návrat i pozdější chmurné osudy. Matěj Vodička ještě jednou přeje krásný čtvrtek a příjemný poslech.

0: 9 hodin a 10 minut, přesně takový je čas, ve kterém posloucháte dnešního České dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Nejdřív vřelé přivítání a pocty, pak perzekuce, útěky zpět na západ, ale taky vězení i smrt v komunistickém lágru. Tak vypadaly osudy československých letců britského královského letectva po druhé světové válce. Do vlasti se z Velké Británie vrátili před 81 lety. Na pražském ruzyňském letišti přistáli 13. srpna roku 1945. A takhle o tom informoval tehdejší československý filmový týdeník.
1: Hrdinové vzdušných bojů nad Evropou, kteří nám vybojovali úctu mezi národy všeho světa, vracejí se slavně do Prahy, odkud kdysi prchali jako psanci. Na ruzyňském letišti byli uvítáni ministrem národní obrany generálem Svobodou a četnými oficiálními osobnostmi.
0: No a víc si teď o návratu československých letců RAF povíme s kolegyní editorkou naší stanice Petrou Matouškovou. Petro, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Proč se ti, kteří přežili, vrátili až srpnu 45 a ne hned v květnu, kdy válka v Evropě oficiálně skončila?
2: Tak těch důvodů bylo víc. Nejdřív bylo potřeba vyřešit různé technické záležitosti. Českoslovenští letci byli podle mezivládní smlouvy součástí britského královského letectva a tenhle závazek se musel zrušit. Bylo taky nutné zajistit letadla, která by je přepravila do Československa. A brzký návrat západních pilotů se nehodil ani některým československým komunistům, jak před časem vysvětloval historik vojenského historického ústavu Jiří Rajlich.
3: Při nejmenším část toho poválečného establishmentu rozhodně neměla žádný eminentní zájem na tom, aby se českoslovenští letci z Velké Británie vrátili domů nějak brzo. Myslím, že neměli zájem na tom, aby prostě to přivítání bylo tak časné a tak vřelé.
2: Připomeňme, že většina Československa v té době taky spadala do sovětské zóny. Na návrat tehdy čekal i stíhač Emil Boček. Pro projekt Paměť národa vzpomínal, že když se po 6 letech vracel přes Německo zpátky do vlasti, cesta se protáhla na několik dní.
4: Spadla mlha a pršelo, takže se nedalo odstartovat, takže jsme prostě tam strávili celý týden, než jsme prostě mohli odletět zpátky do republiky. No a když jsme letěli, tak prostě Sověti nám zakázali, že nesmíme letět přes ruskou zónu, tak jsme museli letět na jih a potom přes Plzeň jsme prostě letěli do Prahy.
2: Pokud jde o samotného Emila Bočka, tak z protektorátu odešel jako 16-letý. Nejdřív u RAF pracoval jako mechanik, později se stal jedním z nejmladších československých pilotů.
0: Jak to 13. srpna roku 1945 na pražském ruzyňském letišti, Petro, vypadalo?
2: To si můžeme poslechnout v ukázce z dobové rozhlasové reportáže.
5: Zakroužili Spitfirey stěhacích perutí nad hlavním městem a zakrátko již přistáli na letišti v Ruzyni. Matky, stařenky v šátku, čekali svého syna. Byly tam mladé ženy, které se před 6 roky rozloučily se svými chlapci. Byly tam děti, které dosud nepoznali svého otce.
2: Během celého roku 1945 se do Československa vrátilo asi 1350 západních letců. Dalších 250 jich v zahraničí zůstalo, nejvíc právě ve Velké Británii. Proti nacistickému Německu bojovalo v řadách RAF 2500 československých letců. Kromě pilotů to byli radisté, navigátoři, palubní střelci, ale i mechanici. Válku nepřežila pětina z nich.
0: Petro, ty připravuješ nedělní a pondělní rubriku Kalendárium věnovanou výročím jihočeských osobností. Jsou mezi nimi v tomto roce nějací rodáci z Jihočech, kteří sloužili právě u RAF?
2: Samozřejmě, že jsou. Letos 23. března to bylo 115 let, kdy se ve svatém Janu nad Malší narodil velitel 312. perutě RAF Jan Čermák. Rodák z Českých Budějovic Václav Štětka prožil svůj život jako rotný a palubní střelec z 311. perutě RAF. Letos 17. dubna uplynulo 85 let, kdy zahynul při leteckém souboji. Jan Veselý z Přehořova na Táborsku byl kapitán 311. perutě RAF a 17. května měl 120. výročí narození. V červencovém kalendáriu jsme si taky připomněli 110. výročí narození Bohumila Šímy ze Sepekova na Písecku, letce RAF a taky autora deníku z období druhé světové války.
0: No a pověs ještě prosím na závěr, jak to dopadlo se západními letci po válce?
2: Nejdřív je v Československu oslavovali jako hrdiny, už po pár letech je ale komunistický režim označil za nepřítele státu. Museli odejít z armády, někteří skončili po vykonstruovaných procesech ve vězení, další na nucených pracích. Například Josef Briggs zemřel v srpnu 1957 v lágru v Jáchymově. Šťastnějším se povedlo utéct za hranice, plné rehabilitace se dočkali až po pádu komunismu v roce 1989.
0: Českoslovenští letci ve službách britského královského letectva se před 81 lety vrátili z druhé světové války na pražské hruzinské letiště. Podrobnosti nám o tom ve studiu pověděla editorka Českého rozhlasu České Budějovice Petra Matoušková. Petro, díky moc a hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a hezký den.
6: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

pátá ještě neodbyla, milí posluchači. Jeho české dopoledne posloucháte v 9 hodin a 18 minut. Práchyňský káník je české plemeno holuba, které má své kořeny na jihu Čech. Rád létá do krajiny a takzvaně polaří. Jestli chcete vědět, co to znamená, počkejte si na rubriku Pojďte s námi za zvířaty. V našem vysílání přijde na řadu hned po písnice.

0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: Práchnický káník je tradiční české plemeno holuba domácího, které vyšlechtili v předhůří Šumavy a v oblasti historického Práchnického kraje. Chovatelé jeho vznik datují do 19. století. Oficiálně bylo uznané až v roce 1941. Pro práchnické káníky je typická chůze, vykračují si s nataženým krkem a pohupují u toho hlavou dopředu a vzad. Jakub Mráz, kterého navštívila v Lomnici nad Lužnicí na Jindřichohradecku redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá, má tyto holuby u svého domu společně s drůbeží. Slepice a kachny chová na užitek, holuby pro okrasu a potěšení.
2: Máme v holubníku, který je pro 8 párů udělaný, je to na klasickém kůlu, tak jak to bylo za stara, vlastně, když to bylo na těch statkách. Ty holuby teda nejsou ničím omezený, lítají si tak, jak je napadne, když to řeknu. Tyto holuby docela polaří, takže lítají i do vzdálenějších zhruba těch 300-400 metrů od toho jejich bydliště, od toho holubníku, takže nacházejí si potravu sami v louce, v poli, tak, jak je to pro ně přirozené.
3: I když jsou tady takzvaně na lidi voko, tak vypadá to, že na přítomnost člověka, tedy na vás, na členy vaší rodiny, jsou zvyklí a nebojí se.
2: Určitě, tak chodíme sem denně samozřejmě, ty holuby tu máme od malička, jsou tu chovné páry, které produkují ty mláďata se zapojují do další reprodukce.
3: Proč jste si pořídil zrovna tahle plemena?
2: Tyhle plemena ještě jsem mýval dřív Slezska Brennohlávky, jsou to obě plemena, které jsou dobrý letci, takže právě unikají tím přirozeným nepřátelům, tím predátorům, což je u nás teda z ptačí říše ten krahujec a jestřáb, a jsou odolnější vůči tím jejich útokům.
3: Když jsou tady takhle na divoko, létají daleko?
2: Létají zhruba do toho půl kilometru. Tady máme zhruba nějakých kolem 15-20 holubů, který se samozřejmě nějakým způsobem množí, a jak říkám, občas je nějaký ten úbytek díky těm predátorům, anebo uhyne samozřejmě přirozenou cestou.
3: Vedle je pole s obilím, tak to máte půlku práce s krmením.
2: Holuby samozřejmě se živí tady u drůbeže, tý domácí, ta hlavní část, ale pak lítají tady, vedle máme sad, vlastně s velikou zahradou, a samozřejmě i na to pole, kde po sklizni, která se už chýlí vlastně, tak budou určitě hledat ty semínka, ty výdroly z toho obilí, a tím se budou přiživovat.
3: Na poli si ledacos nazbírají, ale vidím tady i krmnou směs. Proč to?
2: Do krmiva se jim občas přidávají vitamíny, aby byli samozřejmě zdraví. Jinak vodu mají vlastně tady v okolí, je rybníček hned vedle, takže chodí pít do rybníka, a nebo i tady ze zvěří z ostatní drůbeží.
3: Mně se tady moc líbí ten holubník a líbí se i holubům. To se dá někde koupit?
2: Samozřejmě se dá někde koupit. Mně se takový holubník na té kuří nožičce, jak se říká, líbil od jak živa, a udělal jsem si ho vlastně sám, byla to pro mě taková kutilská výzva. Je teda pro 8 holubů, má samozřejmě 2 odvírací stěny, tak aby se mohly pravidelně čistit po vyhnízdění, aby se jim mohlo vyčistit ten prostor pro hnízdění a vydezifikovat. A je to nádherný takový bod toho dvorka tady a takový přirozený místo pro ty holuby.
3: A já si myslím, že se líbí i holubům, protože neustále ho obývají a dívají se do té krajiny.
2: Ano, sedí na něm, jak na těch bdílkách, tak samozřejmě i na té střeše, kde potom i ty vlítaný mláďata sedí nahoře a i kontrolují vlastně tu krajinu a právě vyhlížejí toho dravce, před kterým reagují tak, že samozřejmě vylítnou a snaží se mu uletět.
3: Když se podívám na ten holubník, tak tam sedí káníci, kteří mají peří zbarvené na hrudi do bílá, na křídlech a na hlavě je šedá barva. Jak se odborně říká tomuhle zbarvení?
2: Nejčastěji se vyskytují právě v této modré variantě, nebo ve žluté, a nebo jsou takzvaně sedlatí.
3: V tom holubníku sedí jedna samice zřejmě na vejcích. Jsou to plodní holuby?
2: Ano, mívají 3x do roka většinou po 2 mláďatech. S rozmnožováním jsou problémy, jsou plně soběstační, staví si hnízdo z klacíků, které najdou tady po okolí, takže si udělají pěkné hnízdečko, snesou vždycky 2 vejce a většinou se z nich vylíhnou dokonce 2 mláďata.
3: Komu byste tohle plemeno doporučil?
2: Všem pro volný chov a pro ty, co si chtějí holuby užít přirozeně, přírodně a slyšet ten švisčot těch křídel nad hlavama. Holubích křídel šum. Takhle tu lítají nad váma, tak je to takový hezký.
0: Pojďte s námi za zvířaty. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Hlavou vzhůru, tak zní nejnovější publikace známého a uznávaného kouče a mentora Jana Milfajta. Spolu s lektorkou Kateřinou Krůtovou se tentokrát úzce zaměřili na mentální odolnost dětí. Aktuální doba jim totiž podle odborníků přináší větší tlak než kdy dřív. Jak zvládat stres, tlak a strach z neúspěchu? Nejen o tom si přímo s Janem Milfajtem popovídáme ve čtvrtek 13. srpna po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

Minutu po 9:30 posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Zpívala v milánské La Scale i ve vídeňské státní opeře, ale její hlas poznali taky posluchači na jihu Čech. Polská sopranistka Ada Sary tu vystupovala ve 20. a 30. letech minulého století a do programu zařazovala i Smetanu a Dvořáka. Jak přijalo jihočeské publikum pěvkyni světového formátu, to uslyšíte v Jihočeské vlasti vědě. Dnešní díl připravili redaktor Zdeněk Zajíček a archivář Tomáš Hunčovský. Poslechneme si ho hned po písničce od skupiny Smokey. Rich girl, she buys her dreams.

0: Také Poláci měli svoji Emu Destinovou, říkala si Ada Sary a vystupovala i v Českých Budějovicích a v Táboře. Více si řekneme v jeho české vlastivědě. Ada Sary byla polská operní koloraturní sopranistka a herečka světového formátu. Během aktivní kariéry v první polovině 20. století vystupovala v nejvýznamnějších operních domech v Evropě a podnikla několik turné po Severní a Jižní Americe. Angažmá získala mimo jiné v proslulém milánském divadle La Scala nebo ve vídeňské státní opeře. V letech 1927 až 1933 měli možnost poslechnout si její hlas i diváci v jižních Čechách, neboť několikrát vystoupila v divadle v Českých Budějovicích a jedenkrát také v Táborském kině. Na těchto jevištích stvárnila například Gildu z Verdiho Rigoleta, Rosínu z Rossiniho, Lazebníka Sevilského či Markétu z Gounodova Fausta. Místním posluchačům se snažila také zavděčit rolí Mařenky ze Smetanovy Prodané nevěsty, árií Měsíčku z Dvořákovy Rusalky či dalšími dvořákovými písněmi. Místy nedokonalou češtinu v těchto případech kompenzoval dokonalý hlas operní pěvkyně, která s nadšením propagovala Smetanovu hudbu i v cizině.
1: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
2: 6:30 v dnešním jihočeském dopoledni zamíříme do sousedního kraje. Melounům, které pro správné zrání potřebují teplé klima, se daří už i na Vysočině. Sklizeň navíc začala asi o 2 týdny dřív než loni. Víc si poslechneme za chvíli v reportáži po písnice Pavla Dobeše.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: přeteče. Na světě není větší víra.
1: Na Vysočině je letos tak teplé léto, že už dozrály i melouny. I když jde v klimatických podmínkách a nadmořské výšce regionu stále o poměrně exotickou plodinu, pěstování je čím dál častější. U vysokých studnic na Jihlavsku budou melouny k prodeji zřejmě koncem srpna. Farmáři poblíž Olešné na Pelhřimovsku sklízí úrodu už teď.
2: Prakticky každý zákazník u farebního stánku mezi Strmněchy a Olešnou u Pelhřimova si teď vedle brambor či česneku odnáší i meloun.
3: Jak se vymíjete, je to fakt sladký. Je to něco, je to domácí prostě, nemám prostě žádná chemie, takže je to super.
2: Paní Markéta už má chuť místních melounů zkoušenou z předchozí sezóny. V tuto chvíli si sebou domů odváží jeden kus.
3: Jo, jeden zatím. Případně se vrátíme, jako my to máme kousek.
2: První melouny k prodeji tady nabídli o víkendu. Zájem je podle farmářky Gabriely Pechové velký.
4: Spousta zákazníků na ně čekala. Cíleně už se ptají zhruba 14 dní, jestli opravdu to bude až půlce srpna. Tak jsme rádi, že můžeme nabídnout trošku dřív.
2: Díky letošnímu nadprůměrně teplému létu totiž spolí sklidili melouny dříve než obvykle.
5: Minulý rok jsme sklízeli ty melouny minimálně o 14 dní díl.
2: Popisuje farmář Daniel Pech s tím, že pěstování melounů na Vysočině je vzhledem k nadmořské výšce a klimatickým podmínkám samo o sobě specifické a promítá se i do velikosti plodiny.
5: Na Vysočině ta velikost je ovlivněná tím, že ten meloun je menší, protože vlastně sázíme díl a nemá tolik času, ale protože letos je 35 a víc stupňů, tak krásně dozrávají.
2: Melouny Daniel Pech vysazuje postupně tak, aby sklizeň trvala co nejdéle.
5: Sazeničky si děláme sami ze semínka, děláme zhruba na 2 až na 3 výsevy, což znamená, že i podle toho to sázíme, tak aby ten necelý hektar, který je osázený, jsme sbírali zhruba na 3x a ještě ve 2 fázích, takže třeba měsíc v kuse.
2: Podle farmářů by mohla sklizeň melounů pokračovat i v průběhu září. Záležet bude ale na aktuálním počasí. Nesmí například mrznout. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám hezký, úspěšný, sluný letní den, i když toho sluníčka už máme asi všichni po krk, kdyby tak se zatáhla obloha a malinko zapršelo. No já jsem včera předznamenal, že dnes se na zámek vydáme do Boru. Bor kdysi byl docela nechválně známý, říkal se mu, nebo říká se také někdy Bor u Tachova, vojenským útvarem 1745. Naštěstí ta posádka byla zrušena v roce 1991. No a vojáci, zejména samozřejmě starší generace, která vojnu pamatuje, tak říká, že kdo nebyl v Boru na vojně, tak na vojně vlastně nikdy nebyl, protože přezdívka Borské peklo nebo Zelené peklo se docela mezi tehdejšími vojáky ujala právě třeba pro tu, řekněme, základňáckou, mazáckou, bigošáckou vojnu, jak se také říkalo. To je naštěstí minulost. Zámek tam zůstává, zámek je nádherný a právě ten dnes navštívíme. František Kinský je naším průvodcem a zve nás.
0: Zámecké léto.
2: Nyní podnikneme cestu na západ Čech, na Tachovsko, kde se nachází zámek Bor. Tato rozsáhlá stavba vypadá, jako byste dali dohromady zámek Hluboká a Křivoklát. Během historie tam žili jen tři šlechtické rody. Více nám prozradí Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Bor už z dálky zaujme svojí věží. Kolik schodů na ně vede?
4: Na ochoz zámecké věže vede 117 schodů. Vyhlídka je tam velmi krásná, je z 30 metrů, takže návštěvníci vidí celý Bor jako na dlani.
3: Schody má spočítané kastelánka zámku Galina Mariana Kortanova.
4: Prohlídka celé expozice právě na té vyhlídkové věži končí. Ono je to taková ta perlička nakonec.
3: Jedním z lákadel k návštěvě zámku Bor je knihovna, která se sem vrátila přibližně po 80 letech.
4: A my se tedy přesuneme do prvního patra zámku, kde v rámci knížecích salonků se knihovna nachází. Zámeckou knihovnu založil kníže Karel z Levensteinu na počátku 19. století a z původních 2000 svazků se nám dochovalo zhruba 1000 knih.
3: Knihovna je umístěna v knížecím salonku. Připomeňte nám šlechtické rody, které se tady vystřídaly. Zámek je raritou v tom, že jich nebylo příliš. Vy se tím chlubíte.
4: Ano, je to velká zajímavost, protože hrad založili v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1263, přičemž Borské panství vlastnili pouze tři šlechtické rody. Byly to tedy zakladatelé našeho hradu Švamberkové, hraběcí rod von Gezen a Levensteinové.
3: Salonků, šlechtických salonků je tady celkem 6. Šlechta měla pro každou denní dobu a pro každou příležitost nějaký.
4: Tato zámecká jídelna sloužila pro majitele zámku. Tady je zajímavostí, že máme původní mobiliář a také původní obrazy, které znázorňují pejsky Karla z Levensteinu, který byl velký milovník psů a samozřejmě také lovu.
3: A to se mi líbí, my jsme vstoupili rovnou na jeviště.
4: Do klasicistního sálu, který byl původně tedy v tom gotickém paláci, ale v rámci pozdějších přestaveb tady vznikl tento sál, který my i dnes využíváme jako kulturní prostor. V prostorách předsálí bych vás ráda upozornila na vzácná záclonová okna. Ta okna vypadají, jako kdyby na nich byly záclonky.
3: Takže ne klasický oblouk nahoru, ale skutečně jako zavěšené záclonky. Je tady překrásná sklípková klenba, když se člověk podívá nahoru, úplně se mu z toho zatočí hlava, to je nádhera.
4: Té klembě se také říká diamantová právě pro ten svůj tvar. Tady u nás v zámku vidíte opravdu původní architektonické řešení bez jakýchkoliv zásahů a prakticky i s původními omítkami a krásnou sklípkovou klembu máme také v naší hradní kapli svatého Vavřince. Do kaple máme nejstarší a největší klíč.
3: A opět je tady, jak jste říkala, sklípková klenba, v tomto případě už svý malbou.
4: Jedná se o renesanční malbu, není to klasická freska, ale je to malba seko do suchých omítek a samozřejmě velkou zajímavostí je tady také barokní oltář svatého Vavřince.
3: Než odejdeme z našeho pohledu vpravo, vidím otisk dvou dlaní, každá je jiná, takže asi dlaně dvou různých lidí.
4: Ano, v podkruchtí se nachází dvě dlaně, ke kterým se pojí zámecká legenda o nenaplněné lásce dvou mladých lidí, ale to si necháme pro návštěvníky, až k nám zavítají na prohlídku.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Bor si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: To skutečně udělejte, taky mi to nedalo. Podíval jsem se na fotografie Boru. Je to opravdu takové zvláštní spojení zámecké budovy svěží, taková ta opravdu, jak říkal František Kinský, taková ta křivoklácká věž k tomu přilepená, taková hradní, je to takový zvláštní záběr. Takže podívejte se, je to krásný objekt a doporučujeme rozhodně navštívit. Tak, teď to sklidníme, teď tu návštěvu ukončíme a začneme teď takovou tu napjatou chvilku a to je soutěž. Jenom pro vaši informaci, když vám zvednu telefon, neznamená to, že jste třetí. Mohu vám říct, že jste první, že jste druzí, ale až ten třetí půjde do vysílání. Tak začněte vytáčet naše telefonní číslo a dáme se do soutěže. Držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina Olympic, osmý den, no my máme vlastně čtvrtý pracovní den, je čtvrtek 13. srpna, zítra už budeme losovat výherce té soukromé prohlídky z našich týdenních výherců. Paní Vlasta z Račeněvsi byla třetí, dobrý den paní Vlasto.
1: Dobrý den.
0: Já jsem teď byl trochu na vážkách, odkud bude kdo volat. Já jsem dostal včera vyčiněno, lehce od paní posluchačky poslala i mi e-mail, že prý, když někdo zavolá z Brna, tak je automaticky v záloze. Tak jsem se mírně urazil nebo víc urazil a díval jsem se na Loňsko, tak zhruba ze 40 soutěžících bylo 8 brněnských a dnes za uplynulý týden byly 2 z Brna. Takže jsem se opravdu ohradil, takže s paní posluchačkou jsme si lehce psali, tak jsem teď říkal, kdo pak asi zavolá. Z Račeněvsi. Kde je Račeněves?
1: Račeněves je vesnička pod Žipem.
0: Pod Žipem, jasně. Paní Vlasto, soutěžní otázka, můžeme?
1: Můžeme.
0: Tak se do toho dáme. Jaký šlechtický rod nepůsobil na zámku Bor u Tachova? Nepůsobil za A. Švamberkové, za B. Levensteinové, za C. Schwarzenbergové.
1: Tak já myslím, že

0: poprosím, kdo tam, jenom křestní.
1: Jiří.
0: Tak pane Jiří, stejná otázka zůstává i pro vás. Kdo nepůsobil na zámku Bor Utachova, Švamberkové, Levensteinové, Švancberkové?
1: Švancberkové.
0: Máte pravdu, telefonní číslo jsem si napsal, škoda, že paní Jana Střepkova nevydržela, že položila telefon, ale tím pádem vy jste měl štěstí. Zůstaňte u telefonu, tedy respektive já vám zavolám po 10. hodině, tak buďte u telefonu. Jo, děkuju. Samozřejmě napíšu si adresu, abychom věděli, kam poslat dnešní výhru. No a zítra vás čeká zámek Nové Město nad Metují, zítra vás čeká také Pavel Kudrna v 9.45. A prosím, když nejste tím třetím, ale náhradníkem, vydržte, jak vidíte, vyplatí se to. Tak dnes se to nevyplatilo. Hezký den přeji, naschánu.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Výkupní cena mléka na jihu Čech v červenci meziročně výrazně klesla. Letošní úroda chmele bude podle pěstitelů až o pětinu horší než loni. Snímek Osobní prostor Františka Skály otevře festival Filmová renesance ve Slavonicích. Na jihu Čech zůstává jasné počasí, teploty vystoupí k tropické třicítce. Dobré dopoledne u zpráv, přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Výkupní cena mléka na jihu Čech v červenci v porovnání s minulým rokem výrazně klesla. Zemědělci ho prodávají zpracovatelům průměrně pod 10 korunami za litr. Loni přitom dostávali za litr i víc než 13 korun. Pokles způsobila letošní vyšší produkce mléka. Ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná dodala, že kromě toho nabídka sýrů převyšuje poptávku a pod hranici výrobních nákladů se dostala taky cena másla. Zemědělci na jihu Čech navíc řeší nedostatek krmiva pro dobytek, který způsobilo dlouhotrvající sucho. Pokud bude málo kvalitní píce a nevyjde ani kukuřice na siláž, bude část chovatelů snižovat stavy dojnic. To by snížilo produkci mléka a mohlo vytvořit tlak na opětovný růst jeho ceny. Jeho čeští farmáři loni chovali víc než 222 tisíc kusů skotu, to bylo nejvíc v republice. Sucho a vysoké teploty letos poškodily úrodu chmele. Podle prvních rozborů má chmel taky výrazně míň látek, které dávají pivu hořkost. Pěstitelé proto očekávají jednu z nejslabších sklizní za poslední roky, říká předseda Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana.
2: My pracujeme většinou s průměrným odhadem, že se v České republice urodí zhruba 6000 tun nebo 6000 tun plus. Teď pracujeme s nějakou takovou hypotézou, že budeme mít letos mezi 5000 a 5200 tun.
0: Nižší úroda podle Smetany cenu piva neovlivní, chmel se totiž prodává na základě dlouhodobých smluv.

0: Až 4 měsíce může zůstat ve vazbě bezdomovkyně z Jihlavy obviněná z výtržnictví. V jihlavské nemocnici vulgárně nadávala pacientům a personálu. Fyzicky napadla zdravotní sestru a taky cestující v trolejbuse. Policie ženu obvinila z výtržnictví a včera ji soud poslal do vazby, po které musí následovat další líčení. Kvůli porušování zákazu pobytu na Jihlavsku je policie viní i zmaření úředního rozhodnutí, pokračuje státní zástupce Ivo Novák.
1: Z mého pohledu z toho čiší jednoznačně její vůle ten uložený trest zákazu pobytu nerespektovat. Ona dokonce i na krátkou dobu opustila území okresu Jihlava a přesto se sem znovu aktivně vrátila s tím, že v Jihlavě se jí líbí a ten uložený trest respektovat nebude.
0: Festival Filmová renesance dnes začíná ve Slavonicích na Jindřichohradecku. Až do neděle návštěvníci uvidí přes 50 celovečerních filmů. Kromě toho nabídne doprovodný program s desítkami hudebních a divadelních vystoupení. Podle ředitele festivalu Milana Mrázka návštěvníci uvidí i některé zahraniční filmy.
2: Určitě bych chtěl upozornit na otevírací film Veřejný prostor Františka Skály za jeho osobní účasti a účasti režiséra filmu Petra Slavíka. Dál hit letošní sezóny Sidat Olivera Laxe z českých určitě Puberta Ondřeje Urička. Sport.
0: Plavkyně Barbora Sémanová bude útočit na třetí evropské zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhájkyně titulu vyhrála na kontinentálním šampionátu v Paříži rozplavby i semifinále. O medaile poplave po 7:30 večer. Sémanová zároveň nastoupí i v dopoledním programu. Po boku Dariny Nabojčenko ji čeká rozplavba na motýlkářské stovce. Počasí. Na jihu Čech bude jasné počasí, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 24. Fouká slabý vítr východních směrů, biopředpověď ukazuje 2, to je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nové nehody jsou u Hrachoviště u Třeboně a taky v Hluboké nad Vltavou směrem na Týn. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Deset hodin a 4 minuty, po zprávách stále posloucháte jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. A Matěj Vodička vám od mikrofonu přeje krásný den. Taky jste včera, milí posluchači, pozorovali zatmění slunce. I o tento výjimečný jev byl mimořádný zájem po celém Česku. Lidé k tomu používali speciální brýle, svářečské masky i upravené dalekohledy. Například v pražských Ďáblicích si zatmění slunce nenechali ujít desítky návštěvníků tamní hvězdárny. Jak to na místě vypadalo, tak to popisuje podrobná reportáž, kterou si můžete poslechnout na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Dnes je obloha jasná, alespoň tedy tady nad Českými Budějovicemi. A jak jsme slyšeli před chvílí ve zprávách, teploty by na jihu Čech mohly vystoupat až ke 30 stupňům Celsia. Ovšem naše vysílání je s vámi za každého počasí a v následující hodině nabídneme třeba Babské rady, vydáme se za naším regionálním stopařem nebo do Soběslavy na Táborsku, respektive do tamního Blanského muzea. Připravené jsou pro vás taky tipy pro volný čas, no a hned na úvod se vydáme na západ Čech. Památky, kam se nemůže autem, zůstávají stranou masivní turistiky a přitom jsou to mnohdy skvosty. Například takový křížový vrch nedaleko Plzně, kostel s rozhlednou, který vyčnívá nad krajinou a kam se dá dostat jenom pěšky nebo na kole. V seriálu Českého rozhlasu Neobjevené skvosty vás tam zavedeme už za chvíli, tak si na to počkejte. Matěj Vodička zve k poslechu a přeje krásný čtvrtek 13. srpna.

0: To byla brána skupiny Buty. Ke kostelu přistavili věž a vznikla rozhledna. Je to trochu netypický způsob, ale křížový vrch tak před necelými stolety získal úplně jinou podobu. A v rovinaté krajině jihozápadně od Plzně je nepřehlédnutelný. Výjimečná památka sice vyčnívala, ale taky chátrala a teprve před 20 lety se majitel, tedy městečko Stot, pustil do opravy. Z křížového vrchu se tak pomalu stává oblíbené výletní místo, ale to v létě tu přibyla i nová křížová cesta. Ideální cíl pro seriál Českého rozhlasu Neobjevené skvosty.
1: Tady už je chvádek. Co?
2: Tady už je to pěkný, tady už budeme trošku v komíně, jestli nám to i protahuje nahoru.
1: Jo, takže jdeme komínem, dobře. Provází Pavel Cích, vedoucí městského kulturního střediska Vestodu. Tak vy to máte kamna, v prvním patře můžeme říct. Hmm.
2: Tady je taková turistická místnost, že když zase nejsou takhle krásné dny a přijdou sem turisté na podzim, zejména když jsou podzimní plískanice, tak tady bývá teplo a můžou se tady dát cváčů, kavčů a podobně.
1: Teďka už jsme nad střechou toho samotného kostela.
2: Ano. Původní účel vlastně od roku 1932, tady byla přistavěná tahle rozhledna a v té době vlastně křížový vrch začal sloužit de facto jako i turistické místo, jako turistická rozhledna.
1: Do té doby to byla jenom sakrální stavba.
2: Do té doby ano, to byl kostel se vším všudy.
1: I s knězem.
2: Včetně kněze, včetně tedy zájezdového skutky, která tady bývala. Tady už samozřejmě ty budovy nejsou. Hospoda u Petra se jí říkalo.
1: A měl u svatého?
2: U svatého, ne. A měl tady dokonce noclehárnu pro jaksi poutníky. No.
1: Dneska tu máte altánek, ohniště, když se může rozdělávat oheň.
2: Ano.
1: A občas tu přespínácí skauti a tak. Ne.
2: My jim to nezakazujeme, je to na jejich nebezpečí.
1: Ať se spálí buřty sami.
2: Přesně.
3: My jezdíme často vlastně přes ten Chotěšov, protože jezdíme do Německa nakupovat, tak vždycky na to koukáme, tak teď jsme projížděli, tam byly cedule na křížový vrch, tak jsme se sem vydali.
4: Lenka a Richard z Plzně a poprvé na křížovém vrchu.
3: Mm-hmm.
4: Úplná náhoda.
3: Úplná náhoda.
1: Stojíme 13,5 metrů nad zemí, zdolali jsme 75 schodů a je to fakt placka ta plzeňská páne, když se rozhledáte tady z té věže. Vy jste chodíte často?
2: No. Já jako tohle místo mám velmi rád.
1: Pěšky? Na kole?
2: Pěšky nebo si sem zaběhnu.
1: Kolik to máte?
2: Od domu sem nahoru 5200 metrů.
3: Když jsme teda jako šli od toho kláštera, jsme šli podle navigace, co říkám, to není možné, že ty 3 kilometry, že to je tohle, co to bude dál. Ne, ono.
4: Je to pořád vidět a pořád je to daleko, až najednou je to blízko.
3: Je to pěkný.
4: Úplně novou zajímavostí tady na křížovém vrchu je křížová cesta. Vznikla letos a má trochu neobvykle 7 zastavení.
2: Protože takhle, původní křížová cesta, která tady byla, tam měla 14 zastavení. A co se mi líbí, je ta lavička vždycky proti každému zastavení. Tam lidi si můžou přijít a tak jak si popřemýšlet a pozastavit se. Což takhle v lese při křížové cestě čas od času se to hodí.
4: Křížový vrch neboli také Vrabina leží na mořské výšce 487 metrů a také proto ho v roce 1967 obsadila armáda. Takovou to využívala k protivzdušné obraně. Po odchodu vojáků přiložil ruku k dílu příčinlivý lid, kostel vykradl a zdemoloval a teprve před 20 lety počala jeho obnova. Tento neobjevený skvost je otevřen pouze o víkendech a při různých obecních slavnostech. Z křížového vrchu na Plzeňsku Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tipy pro volný čas samozřejmě nesmí chybět v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Pojďme na to. V českobudějovickém letním kině Háječek dnes od 21 hodin promítají film Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy. Odvaha, napětí, ale hlavně skvělá rodinná zábava. To vše slibuje tradiční stezka odvahy, která začne dneska ve Vimperku. Organizátoři letos propojili přírodní prostředí vimperského arboreta s pohodlím přilehlého letního kina, kde na návštěvě čeká doprovodný program plný atrakcí. No a v 17 hodin a 30 minut vyrazí na trasu v arboretu děti do 7 let a ve 21 hodin se na start postaví děti od 8 let. Bechyňské slavnosti na Táborsku dnes od 17 hodin nabídnou v tamním kině dobové fotografie a filmy z Bechyně, setkání na Lužnici z roku 1959 a snímek Naše městečko z roku 1972. Ve znamení draka je název tandemové řezbá show, která dnes ve 20 hodin a 30 minut vypukne na Palackého náměstí v Dačicích na Jindřichohradecku. Letní kino v Černé v Pošumaví u Lipna promítá dneska od 20 hodin a 30 minut film Bardotky. No a fotbalové hřiště v Bernarticích hostí dnes od 8:30 večer promítání komedie Moře na dvoře. V Třeboňském divadle dnes od 19 hodin a 30 minut vystoupí pražské kytarové kvarteto. Letní kino v Písku má dnes od 21 hodin na programu film Konec Oak Street. No a folková kapela Jen tak zahraje dneska od 19 hodin na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. O kousek dál vedle pokračuje program radničního léta v Českých Budějovicích. Dneska nabídne od 17 hodin pohádku s názvem Kouzelná píšťalka a Labutí pana. Písecký dvorek domu u Slona ožije dneska od 18 hodin autorskou poetikou, zpěvem a verši v podání Práchyňské umělecké besedy a v letním kině na nádvoří zámku ve Dřítni na Českobudějovicku promítají dnes od 8:30 film Na horách. Teď je 10 hodin a 22 minut, jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dál, nabídnu třeba skupinu Elán nebo Jaromíra Nohavicu.

0: Máte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Pirátské muzeum Soběslavy dneska otevírá novou výstavu, na které si přijdou na své všichni obdivovatelé staré architektury. Pozvu vás na ni hned po písničce, kterou obstará Jaromír Nohavica a Čechomor.

dráze, zmizela jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Posloucháte přesně v 10 hodin a 30 minut, abych to dodal. Míříme do Soběslavy. Historická architektura nejen lidová je název výstavy k životnímu jubileu architekta a stavebního historika Jiřího Škabrady. Vernisáž je už dnes v 17 hodin v Blatském muzeu, právě v Soběslavi na Táborsku. A já mám právě teď na telefonu autorku expozice paní Zuzanu Syrovou, které přeji pěkné dopoledne. Slyšíme se?
2: Slyšíme se vám také. Pěkné dopoledne.
1: Výborně. Tak paní Syrová, na pozvánce na výstavu je fotka z vesnice Zechovice u Volině a je na ní návesní průčelí tří usedlostí. Snímek pořídil právě letošní jubilant a historik Jiří Škabrada a v roce 1975. Tak co všechno od něj na té zmíněné výstavě uvidíme?
2: Tak na té výstavě, ona je věnována vlastně jeho celoživotnímu dílu a on je v současné době podle mého názoru náš největší specialista na lidovou architekturu, takže jsou tam především věci z jeho stavebně historických průzkumů lidové architektury. To, že jsou tam ty Zechovice na té pozvánce, tak to souvisí s tím, že on vlastně pracoval také v dnešním Národním památkovém ústavu, tehdejším státním ústavu památkové péče, kde připravoval vlastně památkové rezervace a památkové zóny. To bylo na konci 80. let. Pak má za sebou docela významnou, dvě docela významné životní etapy. Ta před tím památkovým ústavem byla na Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů, kde zpracoval řadu průzkumů právě vesnických sídel a jednotlivých vesnických objektů. Z toho tam jsou ukázky na té výstavě a jsou tam i ukázky z toho jeho dalšího zájmového okruhu, což jsou především historické konstrukce. Takže je tam prostě všechno možné z jeho života a díla a je tam vlastně nejenom věnováno architektu Škabradovi, ale i jeho učiteli a kolegovi na ČVUT Svatopluku Voděrovi, který by se letos dožil rovněž v únoru 90 let.
1: No a kdo jiný by měl připomínat právě jeho českou lidovou architekturu než Blatské muzeum v Soběslavi? Víte, paní Syrová.
2: Přesně tak. Je to tak správná destinace. Jinak tu výstavu jsme připravili jako společnost pro obnovu vesnice a malého města, jejíž je pan profesor Škabrada vědeckým radou.
1: Vy jste nám popsala nejen samozřejmě náplň té výstavy, ale taky záběr práce architekta a stavebního historika Jiřího Škabrady. Proč je podle vás důležité připomínat právě tu historickou lidovou architekturu?
2: No, z toho, co máme v tom odkazu naší vesnice, tak vlastně úplně to nejstarší, co můžeme vidět a co je velice důležité, jsou vlastně urbanistické struktury těch vesnic. To je to, co si nesou mnohé takřka nezměněné podobě už od středověku. Tomu je právě věnována poslední knížka Jiřího Škabrady Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin. A potom mnohdy za těmi vlastně pro nás relativně i obyčejnými některými venkovskými fasádami se mnohdy skrývají opravdu starobylé konstrukce, když vezmeme z toho, co objevil Jiří Škabrada, tak třeba začal domem v Lučici, který byl první u nás dendrochronologicky datovaný v 1564, takže tam se dostáváme do 16. století tady v jižních Čechách. Byl nejstarší vesnický dům vůbec u nás. Ten byl v Mirkovicích a bohužel jaksi dopadl špatně, nedochoval se, přestože byl chráněný, pocházel ještě z první poloviny 15. století, takže i tady tenhle ten dům tam připomínáme té výstavě.
1: Ano, historická architektura nejen lidová, tak zní název výstavy, kterou můžete už ode dneška právě na vernisáži v Blatském muzeu Soběslavy navštívit. Autorka expozice paní Zuzana Syrová nás na ní pozvala. Díky moc paní Syrová, ať se vydaří nejenom zmíněná vernisáž a hlavně ať se výstava návštěvníkům líbí. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Aha.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ani ve čtvrtek 13. srpna vás neochudíme o výlet do terénu. Dnes je to malá osada kousek od Volar. Na počátku 20. století to ale byla významná vesnice s více než 300 obyvateli a prosperující sklárnou. Řeč je o Arnoštově na Prachaticku u vojenského újezdu Boletice. Procházky za historií a okolní přírodou tam začal pořádat provozovatel ubytování a místní badatel František Šotola. Na jednu z nich se s ním vypravil i náš regionální stopař Petr Kubát, který je už teď se mnou ve spojení. Petře, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, já jsem s Františkem Šotolou absolvoval skoro 10-kilometrový okruh kolem Arnoštova a dozvěděl jsem se opravdu spoustu zajímavostí o tomto místu. Arnoštov leží v nadmořské výšce 800 metrů, do řeky Blanice se tam vlévá Pucherský potok a je tam absolutní klid. I díky tomu, že Arnoštov je v těsném sousedství vojenského újezdu Boletice a taky je s trochu stranou toho velkého turistického ruchu. Ještě na počátku 20. století, jak už jsme naznačovali, tam žilo přes 300 převážně německy mluvících obyvatel a v centru obce byla významná sklárna. Místní sklářskou tradici dodnes připomíná budova takzvaného zámečku z 19. století, jak popisuje František Šotola.
3: Je to vlastně nejstarší dům, který se zde zachoval. Jedná se o zámeček, je to bývalá vila továrníka Wilhelma Králika, který v roce 1856 koupil zdejší sklárnu po vdově bývalého sklářského mistra pana Blechingera a udělal si zde tovární vilu a to je vlastně jediný, co zde po sklárnách zbylo. A dneska to funguje jako penzion a bydlení, ale je to taková jediná vzpomínka, která tady je hmatatelná, kromě kusů skla, který nacházíme v nedalekém Pucherském potoku.
2: No a já k tomu doplním, že v roce 1917 ale šumavské lesy zasáhly rozsáhlé polomy a Arnoštov se stal jedním z center zpracování kalamitního dřeva. A právě kvůli němu vznikla Arnoštovská lesní dráha. V letech 1918 až 1922 tam navíc pracovala parní pila. Sklárna byla za první světové války odstavená a její budovy sloužily jako ubytování pro dřevaře. Pak ještě obnovila načas provoz, ale po roce 1945 definitivně zanikla a německé obyvatelstvo bylo odsunuté.
1: Petře, ty už si naznačil, že jste se prošli i po okolí, tak co ses ještě dozvěděl?
2: Tak byli jsme se podívat třeba u bobřích hrází, které tam v posledních letech staví bobři na Pucherském potoce. František Šotola taky během těch svých procházek vypráví o záchraně perlorodky říční na Blanici. Právě povodí téhle řeky je totiž největší, nebo ono hostí tu největší a nejživotaschopnější populaci perlorodek u nás. A zastavili jsme se taky u domků v alpském stylu, které jsou tam dodnes rozeseté u hranic s vojenským újezdem. František Šotola mi o nich řekl toto.
3: Kromě Arnoštova a těch větších obcích, tak samozřejmě zde v té krajině byly rozeseny různé domky. Tady je zrovna dvojdomí, kousek od nás máme sedmidomí a vždycky je to zhluk nějakých dvou, v tomto případě chalup, kde lidé žili. Často to bývali dělníci, kteří dělali v lese a v podstatě se starali o nějaký kus lesa, který měli poblíž a dohromady v podstatě patřili pod Schwarzenberské panství a dneska tady zůstaly krásně takovýhle polodřevěný domy, kdy část je kamenná podezdívka a na tom je krásný dřevěný dům v alpském stylu, jako můžou znát vaši posluchači z Volar.
2: No a já jsem se taky dozvěděl, že Arnoštov má i velmi významného rodáka. Je to hudební skladatel Julius Blechinger, narozený v roce 1843, mimo jiné autor opery s kouzelným názvem Vazač košťat ze Šumavy. František Šotola mi řekl, že má takový sen, že by chtěl jednou uvést přímo v Arnoštově dobovou rekonstrukci této opery, ale bohužel se nedaří najít partitura tohoto díla ani v archivech, ani v knihovnách. Tak třeba můžou pomoct i posluchači. Či kdyby věděli, tak se nám můžou ozvat.
1: No a mimochodem dřív se dalo z Arnoštova dostat na krásnou rozhlednu na Knížecím stolci. Už tam bohužel ta rozhledna nestojí a navíc Boletický vojenský újezd je uzavřený. Ale každopádně do Arnoštova jsme se vypravili za naším regionálním stopařem Petrem Kubátem. Petře, díky moc za všechny informace. Naslyšenou.
2: Krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Písmo.

Potulní hráč, písnička Václava Neckáře, která doznívá v 10 hodin a 48 minut v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Slupky z citronů rozhodně neházejte do odpadkového koše, milí posluchači. Naše dnešní babské rady prozradí, jak z nich vytvořit třeba účinný domácí čistič. Hned po písnice Phila Collinse babské rady nabídneme.

0: Babské rady.
1: Domácí univerzální čistič, jehož výroba je ideální právě v létě, když pro své blízké připravujete osvěžující citronádu. Potřebovat na něj totiž budete citronovou kůru. Oloupejte ji tolik, abyste naplnili do poloviny střední zavařovací sklenici. Tu poté naplňte octem. Nechte alespoň 2 týdny na tmavém místě luhovat. Poté přeceďte a tekutinu přelijte do čisté lahve s rozprašovačem. Nemusíte používat jen citron. Přidat lze i kůru z pomerančů nebo limetek. Pokud nemáte více kůry najednou, nevadí. Zalijte ji octem a postupně přidávejte do sklenice. Až bude kůry dostatek, nalijte do sklenice ještě trochu octu, zamíchejte a nechte stát uvedenou dobu. Citron při úklidu řada z vás určitě používá. Nezapomeňte na něj, ale třeba i když loupete česnek. Jeho odér vám z prstů zmizí snáze, když si je poté potřete právě citronovou šťávou.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: No a i to dnešního české dopoledne zdaleka nekončí. Stres, tlak, strach z neúspěchu. Generace dnešních dětí čelí stále náročnějším výzvám. Jak zůstat v klidu, když záleží na výsledku? Uznávaný kouč a mentor Jan Milfajt se spolu s lektorkou Kateřinou Krůtovou ve své nové knize Hlavu vzhůru úzce věnují právě mentální odolnosti dětí. No a Jan Milfajt bude naším dnešním dopoledním hostem. Tématem rozhovoru po 11. hodině bude právě mentální odolnost nejen dětí, ale i dospělých. Pokud vás téma zajímá, tak zůstaňte s námi. Matěj Vodička děkuje za vaši pozornost a ještě jednou od mikrofonu přeje krásný den.

0: jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Návrh státní kulturní politiky ministerstvo nestáhne. Desítky připomínek chce vypořádat a návrh přijmout. Na povodí Moravy je situace se suchem vážná. Pitné vody pro zásobování lidí je ale v nádržích stále dost. Rosenauerova cyklotrasa na Šumavě je díky nové propojce kompletně průjezdná až do Bavorska. Slunečné počasí doprovodí teploty do 30 stupňů. Jsou tady další jeho české zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Ministerstvo kultury zatím neuvažuje o stažení návrhu nové státní kulturní politiky pro roky 2026 až 2030. Množství připomínek podle rezortu ani neohrozí jeho schvalování. Českému rozhlasu to napsala vedoucí kabinetu rezortu Barbora Šťastná. Jak zjistil server iRozhlas, ministerstva k návrhu poslala desítky připomínek. Kritizovala třeba, že plán neobsahuje konkrétní cíle anebo že v něm chybí analýza. Ministerstvo financí pak odmítá financovat navýšení platů, se kterým návrh počítá. Podle Šťastné ministerstvo připomínky vypořádá a třeba s ministerstvem financí chce ještě jednat. Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná, informovala o tom jeho mluvčí Jana Kučerová. V některých částech povodí od začátku roku spadlo o 50 až 70% míň srážek, než je dlouhodobý průměr. V nádržích je ale podle povodí Moravy dostatek vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Státní podnik kvůli současnému stavu svolal pracovní skupinu s názvem Sucho. Ta se zaměřuje hlavně na nejvýznamnější vodní nádrže, zásobující vodou obyvatele Jihomoravského kraje a Vysočiny. Správa Národního parku Šumava právě teď slavnostně otevírá novou část cyklotrasy u Rosenauerova pomníku u Stožce na Prachaticku. Díky půl kilometru dlouhé propojce můžou cyklisti plynule projet podél Schwarzenbergského kanálu až do Bavorska. Informace doplňuje mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
3: Propojka prochází kolem bývalé Rosenauerovy nádrže. Podél Rosenauerova památníku cyklisté, když tam chtěli projet, tak museli vést kolo, aby neporušovali zákon, protože na území národních parků v České republice je možné jezdit na kole pouze na značených cyklotrasách a cyklostezkách.
1: Soubory z Mexika, Srbska nebo Portugalska vystoupí na mezinárodním folklorním festivalu v Písku. 31. ročník tam začíná právě dnes a potrvá do neděle. Zahraniční i domácí soubory se představí v Palackého sadech, na Kamenném mostě nebo na ostrově. Festival je nejen

0: hudební a taneční přehlídkou, ale zároveň ukazuje zvyky a tradiční kroje z různých částí světa. Pořadatelem a hostitelem je domácí soubor Písečan. Sport. Plavkyně Barbora Semanová postoupila na mistrovství Evropy do semifinále na trati 100 metrů motýlek. Časem 57 sekund a 43 setin, navíc o 7 setin vylepšila vlastní český rekord. Fotbalisty Sparty opustil kapitán Lukáš Hraslín. 30-letý slovenský křídelník přestoupil do saúdsko-arabského týmu Al-Fatí. Hraslín působil na Letné od roku 2021. Se Spartou získal dva ligové tituly a jednou s ní ovládl domácí pohár. V české nejvyšší soutěži si připsal 131 na startu a dal 47 gólů. Počasí. Bude jasno, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách k 24. Fouká slabý vítr východních směrů, biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Osobní auto s traktorem se srazilo na Českobudějovicku mezi Dubným a Čakovem a dopravní nehodu vyšetřují taky v Hluboké nad Vltavou směrem na Týn. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Větší tlak než kdy dříve. Přesně to dětem přináší aktuální doba. Jak zvládat stres, tlak a strach z neúspěchu? Tak tímto tématem se ve své nejnovější knize zabývá mentální kouč a mentor Jan Milfajt. Spolu s lektorkou Kateřinou Krutovou vytvořili průvodce mentální odolností, který podle slov autorů doslova mění hru. A právě s Janem Milfajtem si budeme v našem vysílání nejen o tomto tématu povídat už za chvíli. Zvu vás k poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Mentální kouč, mentor a manažer Jan Milfajt je naším dnešním hostem. Díky moc za váš čas. Vítejte v našem českobudějovickém studiu. Dobré
2: dopoledne. Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: My se dnes budeme bavit, jak už jsem zmínil v úvodu, především o vaší nejnovější knize, kterou jste napsal spolu s lektorkou Kateřinou Krutovou. Jmenuje se Hlavu vzhůru, budování mentální odolnosti dětí. Když tedy přichází na přetřes tohle téma, tak asi by měla přijít i ta otázka, v jakém světě podle vás děti dnes žijí a je ten svět skutečně náročnější oproti tomu v uvozovkách světu, který jsme měli já nebo vy, když jsme vyrůstali?
2: Já bych souhlasil s tím, že je náročnější, ale doplnil bych tam slovo mnohem náročnější. Teďka v čem, jo? Já, když mě bylo 8-10 let, tak prostě byl jeden televizní program, takže jste přišli domů ze školy, hráli jste tenis, fotbal, zimně hokej, lyžování a tak dále. Dneska ta nabídka a ta stimulace toho mozku je nepředstavitelně jiná než v té době, jo? Protože v té době vznikaly ty změny lineárně a na to je mozek zvyklý. Jo? Z evoluce prostě na tohleto jsme zvyklí. Problém je ten, že dneska je to exponenciál. Dneska vlastně se podle Moorova zákona každých 18 až 24 měsíců zdvojnásobí výpočetní kapacita, dvakrát tolik informací, dvakrát tolik stresu. V době umělé inteligence dokonce ty, který tomu rozumí opravdu do hloubky, se říká, že to bude 5 až 10krát rychlejší, strmější ta exponenciál. Takže na ty děti je ohromný tlak. Dřív vlastně se ty děti porovnávaly ve třídě v tom místě, kde bydleli, takže to bylo vlastně spojené s tím místem. Dneska to porovnávání je globální. Dokonce psychologové hovoří o stresu z porovnávání. A porovnávání jako takový není špatný, pakliže já tomu dítěti řeknu, nebo ono si je vědomo, v čem je dobré a kde na sobě musí zapracovat. Jenže mozek má takzvanou negativní předpojatost. Jinými slovy, já nejdřív vidím to, co to dítě nemá, a pak teprve možná někde vzadu vidím to, co to dítě má. A pokud vlastně to dítě slyší okolo sebe, Pepíček je lepší v matematice, Anička je lepší v češtině, tak to dítě, který mělo poměrně velkou mentální odolnost, když se třeba učilo chodit nebo mluvit, jo, tak protože se nehodnotilo během toho procesu učení se, tak najednou ta sebedůvěra začne výrazně padat.
1: Negativní předpojatost mozku, to je pojem, který se v té knize vaší nejnovější objevuje poměrně často. Vy jste to zmínil už, ale jak byste ještě trošku šířeji popsal?
2: Je to jednoduché, je to evoluce. První vlastně prioritou našeho mozku není výhra nebo úspěch nebo dostat samé jedničky ve škole, ale je přežití, protože ta část mozku, která má vlastně na starosti přežití a stres je o přežití, stres je mechanismus, abychom přežili, protože to je z evoluce bojuj, uteč, nebo se někde schovej, když tady byly lvi a tygři, reálné nebezpečí, nesto reálné nebezpečí ve většině případů nehrozí, tak ta amygdala, to jsou takové dvě fazolky tady vzadu, ta je představitelem toho stresu vlastně a těch emocí. My hovoříme o opičce, že skáče z jedné větve na druhou, aby jsme to tím dětem připodobnili. Tak je až 10krát rychlejší než neokortex, to je naše racionální část vlastně toho mozku, což je tady vepředu. Představte si profesora, který ví, co je a co je, není pravda, chce, abyste uspěli, ale je daleko pomalejší. A mentální odolnost mimo jiné je o tom dát šanci té racionální mysli. Já když kouču, já koučuju, prostě mám třeba dvě tenisky v první stovce, dlouhou dobu jsem dělal 5 let s Jirkou Lehečkou, to je světová 12, teďka Jan Kumstá jde podobně v jeho šlépějích, tak v tenisu je důležité každý ten míč, každý ten bod hrát zvlášť, vlastně zapomenout na ten minulý míč, to, co se stalo, je pryč, to se nedá ovlivnit, od toho je skóre. A my musíme být tady a teď, protože mozek předvídá na základě toho, co natrénoval, naučil se a tak dále a dělá to nejlépe, když se soustředíme, když jsme v tom přítomném okamžiku.
1: Čili když si to ještě teď zobecníme, vy jste zmínil, že ten tlak v současnosti je tím hlavním problémem, který děti řeší. Řešili děti tlak taky třeba před 30, 40, 50 lety?
2: No, řešili, ale ten tlak nebyl takový. Jo. Ten tlak vlastně, já vám řeknu, co je příčinou toho tlaku. Jo. Příčinou toho tlaku, a to třeba, kdyby tady byl profesor Heschel, můj dobrý přítel, který bohužel zemřel loni, tak on mi to vždycky vysvětloval tak, že v minulosti vlastně, když jsme lovili, tak jsme chtěli být co nejblíž tomu náčelníkovi té tlupy. To nám dávalo lepší příbytek, lepší jeskyni, lepší potravu a tak dále. Jo. Že ten ranking je pro nás důležitý. A když někdo udělal náhodou nějakou chybu a ten náčelník by ho vyloučil z té tlupy, tak on zemřel. A zemřela jeho rodina. Jinými slovy, my se bojíme toho, že když nás ty ostatní odmítnou, když s náma nebudou souhlasit, jo, prostě, takže nás to bude stát život. Podvědomě, to je evoluce. Což je samozřejmě nesmysl v 21. století. Začalo se tomu říkat fear of other people opinion, co si o nás řeknou ostatní lidé, ale je to tam. A to je vlastně, tohle je evoluce, která je ale znásobená dneska sociálníma sítěma. Jo. Protože my, když holčička 10letá vidí nějakou 8letou a tam má kabelku, a ta desetiletá ji nemá, tak opravdu podvědomě to vyvolává tady to. A protože my, ty lidi, ať už dospělí nebo ty děti, neučíme, jak ten mozek funguje, to sebepoznání, tak bohužel vlastně ta úroveň, jakoby co obyčejný nebo prostě průměrný člověk ví o mozku, tak se nezvedá, protože my to prostě neučíme. Neučíme sebepoznání, neučíme kritické myšlení a další věci. My učíme ty lidi, co je okolo nich, což je v pořádku, ale neučíme, co je uvnitř těch lidí. Jak funguje jejich identita, kdo jsou, jak fungují jejich emoce a tak dále. Protože mentální odolnost není nic jiného než to, že já jsem schopen podat ten nejlepší výkon, jaký v tu chvíli, že mám nějaký znalosti z matematiky, z češtiny, když by to byl třeba profesor Pirk, tak z operování srdíček, jo, jako za 50 let. A jsem schopen ten optimální výkon podat v podstatě za jakýchkoliv podmínek. Protože se nevychyluju z toho přítomný okamžiku. Protože v momentě, kdy se začnu hodnotit, v momentě, kdy tam začne převládat ta opice, ta amygdala, tak už to není o úspěchu, ale už je to o záchraně. Už je to o tom neprohrát, neudělat chybu. A já se samozřejmě nekoncentruju tak dobře, jako když jsem úplně v pohodě.
1: Zmínil jste zásadní věc, sice sociální sítě, ty by nebyly bez počítačů ani bez chytrých telefonů v dnešní době. Nabízí se taky otázka, vzpomenete si vy osobně, kdy jste třeba poprvé měl před sebou počítač, nebo kdy jste osobně držel poprvé v ruce chytrý telefon?
2: To si vzpomenu, jo. Oni to byly programovatelné kalkulačky a to bylo někde na průmyslovce. Já jsem dělal jako elektrotechnickou průmyslovku v Jihlavě, takže nejdřív to byla kalkulačka, potom jsem vlastně ty počítače studoval, takže to bylo ZX Spectrum, to byly takové jednoduché osobní počítače. A pak jsem to vlastně celý život, já jsem byl 22 let nebo 23 let skoro v Microsoftu, kde jsem to dělal celý rok. Jo. Celý život. Ono, ty technologie sami o sobě, to je jako nůž je taky, to byl velký technologický vynález ve své době. Nože může to někomu ukrojit chleba a může mu ublížit. A to je stejný s těma technologiema. Ten problém, který je, že my učíme pouze, jak ty technologie používat, ale neučíme ty děti, kdy je nepoužívat. Že to má vlastně třeba to scrollování. Dneska v průměru naskroluje dítě podle studie o 400 metrů za den, což je přes 3000 rozhodnutí. To je ohromný prostě tlak na ten mozek. A když toto dítě dělá třeba po cestě do školy, no tak hádejte, co se stane. Jeho schopnost se rozhodovat, být v tom přítomném okamžiku koncentrovat se, je výrazně omezená. Takže tohle je jedna věc, pozornost, kterou to samozřejmě jako rozhazuje. A musíme vědět, kdy to používat a kdy ne. A druhá věc je spánek, protože pakliže to používám a vlastně nemám nastavený filtr na blokaci modrého světla, tak to modré světlo vlastně v podstatě ruší tvorbu melatoninu, což je ten uspávací hormon a to děcko si myslí v 10 hodin, že je poledne, respektive jeho mozek. Jo. Že je dobrý buď mít, když už to používám, mít brýle, který to blokují, anebo filtr, který to blokuje. A to jsou takové jako základní věci. Jo. Já jsem proti tomu, proti plošným zákazům, jakoby protože Austrálie třeba zakázala používání těch sociálních sítí, ale vymahatelnost je poměrně malá. Vy to můžete udělat, pakliže by se na sociální sítě vyžadoval vlastně vaše identita, jo? Že byste tam museli dávat svoje prostě občanský průkaz, nebo to je v jiných zemích, některých třeba zemích mají nějakou ID a tak. Jo? Tak to by šlo, ale to nikde není. Takže jo, jako vymahatelnost je to takový jako plácnutí do vody. Tohle,
1: zároveň se to úplně neosvědčilo.
2: Neosvědčilo se to, přesně tak. Jo? Takže edukace a pakliže děti třeba nemají mít telefony během vyučování, to si myslím, že je dobrý a že je to na nějaký dohodě. A v řadě škol, to, co nám říkají děti, protože nám prošlo těma kurzama asi 14 000 dětí, tak v řadě škol už to takhle je. Jo. Ale představte si, že vy totálně teda zakážete dětem, prostě v podstatě je dáte jakoby do jeskyně, jo, když se to vezme. A teď je z té jeskyně v 16 letech vytáhnete a řeknete tak a teďka musíte používat umělou inteligenci tohle. to není dost dobře možný. Takže určitě si myslím, že to je o edukaci, o tom, kdy ty technologie používat a kdy ne. A že je to vlastně taky trošičku věc nás dospělých, jak je vedeme vlastním příkladem ty děti.
1: Říká Jan Milfajt, který je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vy jste zmínil Austrálii, zákaz sociálních sítí chystá taky francouzská vláda, alespoň to deklarovala.
2: Velká Británie taky.
1: Velká Británie a samozřejmě o tom uvažuje i česká vláda, čili vy jste proti tomuhle kroku.
2: Tak to jo. Já si myslím, jak už jsem předtím řekl, je to takové plácnutí do vody, protože ta vymahatelnost je poměrně malá, protože pakliže tam vystupujete anonymně, jo, a já jsem trošičku proti tomu, často se stává třeba u těch tenistek, že ona prohraje nějaký zápas a teďka ty sázkaři, který na té sázkařské platformě musí vystupovat pod svým jménem, musí tam dávat prostě svoje credential, svoji občanku nebo pas, jo, tak prostě přijdou na ty sociální sítě a tam jim dávají prostě CERS, nadávají jim zprostě a tak dále. A to nikoho nezajímá tohle stojo. Takže pokud vlastně bychom to chtěli dělat, tak je to potřeba prostě regulovat plošně a vystupovat tam. Já s tím nemám s tímhle tím problém, ale jinak je to prostě plácnutí do vody a třeba ta Austrálie jasně ukazuje, že to prostě jako nefunguje.
1: Já mám jednu známou, která desítky let učí děti výtvarnou výchovu. Je to vlastně lektorka výtvarných kurzů. Myslím si, že má docela bohatou zkušenost s těmi dětmi a tvrdí, že děti se prostě musí umět nudit, protože to v nich probouzí a trénuje vlastní představivost. Souhlasíte s tím?
2: To je zajímavý, protože to dítě, když je malý, tak je v takzvaných stavech flow, hned vysvětlím, co to flow je, až 70% času do 6 let, proto se takhle loučí. Teď co je flow? Flow je to, když já jsem tady a teď v podstatě přestávám vnímat čas, jede ten mozek na automatický pilot a prostě baví mě to strašně, protože vlastně to je o tom, jako není to o tom se hodnotit, protože to dítě se takhle naučí chodit, mluvit a tak dále. Dítě třeba staví věž z kostek, už je 10:30 večer a nechce jít spát, protože v tom flow, že jste tady a teď a strašně vás to jako, prostě ta věc baví. Jo. A v tom flow vlastně se generuje endorfín a endorfín je o tom, že mě to baví, ale že já necítím únavu. Endorfín je důvod, proč Jan Pirky je schopen ve svém věku operovat 6-7 hodin a během té operace tu únavu necítí. Jo. A o tohle je studie McKenzie, která ukazuje, z hlediska učení se, že my, pokud jsme opravdu v tom hlubokém flow a umělci třeba, ta vaše kolegyně by vám řekla, že se tomu říká umělecké vytržení. Ve sportu tomu říkáme zóna. Vy komentujete hokej, takže když jsou ty hokejisti v zóně a může být i týmová zóna, což se podařilo Radimu Rulíkovi před 2 lety, že jo, s mužstvem, který jako nikdo s náma nepočítá. Tak vlastně v tom flow máme o 500% lepší výkon, o 450% se rychleji učíme, o 400% jde nahoru kreativita. Jo. A v tom flow se pak děje ještě jedna zajímavá věc, že synapse, který spojují jednotlivý neurony, tak čím víc to dělám častěji, tu činnost, tak se tam vytvoří něco, čemu se říká myelin, takový obal. Jako představte si, že izolačkou omatováváte 2 kabely. A když tam máte ten myelin, tak pak tu činnost můžete dělat rychle, děláte ji velmi přesně a můžete ji dělat pod velkým prostě tlakem. Jo. Takhle vlastně vzniká to mistrovství. Jo. A to flow jsou takový okamžiky, kdy to dítě nebo i dospělý je jakoby mírně mimo tu svoji zónu komfortu, ale strašně ho to baví. Jo. Takže souhlasím s tím, jo, můžeme tomu říkat tak nebo tak, ale je to pravda, jo, protože ten problém, který je, že ten mozek je šíleně přestimulovaný a proto skáče z jedné věci na druhou. My třeba už dneska víme, když to děcko jako je v tom flow, soustředí se a teďka mu zazvoní telefon a ono to ten telefon veme nějaká notifikace, tak trvá 21 minut, než se dostanu do stejného stavu soustředění. Říká se mu switching cost, to znamená jakoby platba za to, že jste přehodili tu pozornost někam jinam.
1: V knize Hlavu vzhůru vaše kolegyně mentorka Kateřina Krůtová v jedné z těch kapitol popisuje, proč děti selhávají, když jsou pod tlakem. Nabízí se ale vlastně možná taková základní otázka, jestli to být pod tlakem prostě není nějaká základní, normální, přirozená situace. Prostě proto, že děti ještě logicky nemají vlastně žádné životní zkušenosti, neví, co to znamená být pod tlakem.
2: Tak, musíme si říct, co to je dovednost. Ať už je to umělecká dovednost, sportovní, nebo prostě dovednost v běžném životě, já nevím, obchodní a tak dále. Dovednost vzniká tak, že vlastně vy máte na tu činnost nějaký talent. Na něco máme větší talent, na něco menší. A ten talent se rozvíjí tou investicí. Teď co je ta investice? Investice může být trénink, učení se tím, že se dívám na někoho jiného, že si to vizualizuju a tak dále. Čím to dělám častěji, a proto v mnoha jazycích, v Německu, třeba jsem tam žil 7 let, tak mají e-book Machmeister. Britové mají Repetition is the Master. My máme opakování matka moudrosti. Čím víc tu činnost opakujete, tím víc se stávám vlastně mentálně silným, protože já si ukládám do té dlouhodobé paměti určitý vzorce chování, který prostě potřebuju vytáhnout, když vlastně jsem pod tím tlakem. Dám příklad, jo. Je stav 1-1 třeba, jo, jako hraje se nějaký žákovský turnaj, teďka hraju prodloužení, jo. Teďka na mě letí, teď mě někdo nahrává do vyložený šance. A já, když jsem 100% koncentrovaný, tak v tomhle případě je oči jsou vlastně dominantní smysl a ty moje oči přečtou tu dráhu toho míče, rotaci a tak dále a z té dlouhodobé paměti se vytáhne vlastně jiná informace. Tady mám informaci okolí a tady mám informaci a takhle jsem to zahrál minule a takhle to bylo dobře. A ty dvě se spojí a já to udělám dobře a pravděpodobně střelím prostě góla, pokud jsem ve vyložené šanci. Pokud z jakéhokoliv důvodu já v tom přítomném okamžiku nejsem, třeba mám velký strach z toho, jo, a nebo prostě to špatně přečtu, tak sice zareaguju, ale zareaguju na něco jiného. Proto vlastně jakoby vracení se do toho přítomného okamžiku je tak důležitý. A ty děti tohle měly, když byly malí, tak to měli. Děti se nejlíp učí a i dospělí metodou pokusu a omylu. O to přijdou tím, že začneme ty chyby demonizovat. Jo? My začneme říkat, ty ostatní jsou lepší než ty, tím se začnou demonizovat ty chyby a my vytvoříme strach z těch chyb. A to dítě si fakt jako podvědomě myslí, když udělám chybu, tak mě to může stát život. To je ta evoluce, to jsme si vysvětlovali předtím. Jo? Ale není to tak. Takže vlastně jak to rozvíjet? Postupným jako vychylováním z té zóny komfortu. Pokud chcete vychovat tenistu, big point jsou 30 a výš v tenisu, jo. No tak ať hraje, když se hrajou prostě tréninkový zápasy, tak v každém gameu ať prohrává 30-15. Vytvořit ten tlak uměle a pak si na to zvyknete prostě.
1: Vy říkáte s Kateřinou Krutovou Hlavu vzhůru, ten podtitul té knihy nebo název knihy sám o sobě je velmi pozitivní. Ano. Ale ovšem dnes je obecně známo, že děti nebo lidé mají prostě problém s tím duševním zdravím, zároveň je nedostatek těch psychologů a těch dětských nebo těch pro dospělé. Samozřejmě i třeba ze strany nějakých médií je vytvářen na ty děti tlak i z tohoto hlediska, že prostě třeba víc podléhají nějakým negativním věcem a tak dál. Ale nemyslíte si, že to je spíš také odraz té skutečnosti, že nejen ty děti, ale i ti dospělí prostě hodně trpí na nějaké deprese, prostě choroby, které jsou spojené s duševním zdravím a že to je prostě celkově odraz té společnosti. Jinými slovy, abych to hodně zestručnil, my máme tendenci to házet na ty děti, říkáme, oni toho dneska už moc nevydrží, ale problém přece je i v tom, že i dospělí mají teď v současnosti velmi křehké duševní zdraví.
2: Já s tím jenom prostě souhlasím a vlastně sám jsem si prošel těžkou depresí. U Cyrila Hešla jsem vlastně se léčil 3 měsíce, jsem byl hospitalizován 3 měsíce mimo, jo. Ale nebylo to kvůli tomu, že bych dělal něco, co jsem neměl rád, ale já jsem měl rád, takže jsem jako zapomněl odpočívat. Jo. Prostě to byl ten důvod. Takže o tom vím opravdu hodně a do hloubky jsem to prožil. A to, co chci říct, je to pravda. Jo. A je to proto, že my ty rodiče, když byli, nebo ty dospělí, když byli děti, tak je to taky nikdo neučil. Já si myslím, že ta cesta není, vy nemůžete mít psychologa v každý třídě, to nejde. Že ta cesta je opravdu ty děti učit to sebepoznání. To, co my děláme na těch seminářích, tak se může učit ve škole v podstatě. Jo. A proč Hlavu vzhůru? No, protože jsou 3 takové hlavní složky té mentální odnosti, je to naše tělo. Jo. První jazyk nebyla mluvená řeč, ale my máme zakódovaný, pokud ohnu hlavu a dám ramena dolů, tak je to poraženecký gesto. Pokud mám hlavu nahoře, i když momentálně prohrávám, všimněte si, jak chodí Novak Djokovic, z jeho vlastně řeči těla nepoznáte, jaký je skóre, jo? Takže tohle je důležitý, to je jedna věc. Pak dech, Jo, protože v momentě, kdy třeba jsem nervózní a jsem schopen prodloužit výdech, tak tlačím bránici nahoru, bránice sklidňuje srdce a sklidním se já. A třetí je vlastně mysl, jo, jak vedu ten interní prostě dialog. Jo. Dám příklad. My už dneska víme ze studie NASA, pardon, ze studie americké námořní pěchoty, že když řeknou vojákům, bude to nebezpečný, tak se generuje kortizol a ten výkon jde dolů. Pokud jim řeknete, je to výzva, bude to výzva, ta nová situace, tak se generuje testosteron a ten výkon jde nahoru. Jinými slovy, situace, v které jsme, nemají význam, dokud jim vlastně naše mysl nepřilepí tu nálepku. Jo? A tam ty nálepky jsou samozřejmě naše slova. Slova tvoří věty a věty tvoří ten příběh. Jo? Takže tohle to jsou věci, které je jako možný učit. A já teda považuji za neférový té generaci říkat generace prostě sněhový vloče, protože kdyby ty dospělí byli dneska děti, tak jsou v tom další generace to možná už budou mít zpracovaný jinak, ten tlak z těch technologií a tak dále, ale prostě takhle to je, jo. A vrátit se k těmhle těm věcem, protože ve finále ty, co tady žili před náma, nebyli hloupí, jo. Přítomný okamžik už zmiňuje Buddha, Ježíš Kristus a další. Je to vlastně ten okamžik, kdy jste tady a teď, protože ten mozek v tom přítomném okamžiku nejlíp předvídá na základě toho, co se jako naučil. A život se nežije ani v minulosti, ani v budoucnosti, ale život se žije tady a teď. Jo. A když ty děti to vědějí, my jsme třeba teďka měli kemp 2,5 dne a opravdu jsme dostali velmi dobrou zpětnou vazbu a ty děti byly od 6 asi do 15 let. Jo. Samozřejmě, že každý dítě si odnese trochu něco jako jiného, ale o tom to je. Jo. Jako, o tom, já jsem o tomhle tom prostě přesvědčený, že je to o edukaci a o práci s těma dětma. A je to taky o tom, pořád ty děti nechrání, ale vy musíte vytvořit. Jo. Mě se ptali, teďka jsem natáčel pro Českou tenisovou federaci asi 15 videí pro tenisový trenéry. A mě se tam ptali, jak by měl jakoby rodič nejlépe komunikovat se svým dítětem. Já jsem říkal, ať dělá cokoliv to dítě, jo, sport, kroužky, cokoliv. Tak to dítě musí vědět, že my ho budeme mít stejně rádi před zápasem, během zápasu i po zápase. Jo? Říká se mu psychologická bezpečnost, jo, psychology safety, anglicky. Ten Kobe Bryant, jeho tatínek mu řekl, my tě budeme mít stejně rádi, ať dáš 0 bodů nebo 60. Jo? Protože to dítě pak vidí, já nejsem měřený na tom výsledku, ale jsem měřený na tom progresu. To je základ. V momentě, to je už u dospělých sportovců, v momentě, kdy já se vlastně soustředím do takzvané růstové myšlení na ten progres. Každý den chci být lepší verzi sama sebe. Někdy prostě to vyjde, někdy ne, ale poučím se z té chyby, jako to dítě, který spadne. Vlastně trošku v úvozovkách se vrátit do toho dětství, kdy my jsme si ty chyby nedémonizovali.
1: Nejen o mentální odolnosti dětí se v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice bavíme s mentálním koučem Janem Milfajtem. Teď je čas na krátkou hudební pauzu a za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Po písničce se vracíme k našemu dnešnímu rozhovoru s Janem Milfajtem, mentálním koučem, mentorem a taky manažerem. Bavili jsme se o jeho nejnovější knize Hlavu vzhůru, která právě řeší mentální odolnost dětí. Vy jste zmiňoval docela důležitou radu těm rodičům, třeba těm rodičům, kteří mají děti, sportovce, vrcholové sportovce, že je prostě důležité vysvětlit těm dětem, že je máte rádi před tím zápasem, během toho zápasu i po zápase. Ano. Docela zajímavá věc, taky jsme se tady bavili třeba o hokeji, ale ono se to dá vztáhnout i na fotbal. Hodně se v současnosti v těch tuzemských kolektivních sportech řeší ty problémy. Třeba v hokeji konkrétně to, že už nemáme třeba tolik hráčů v NHL, jako jsme měli dřív. O fotbale tam je to ještě možná o něco horší, ale spoustu těch lidí, kteří působí v těch vrcholových sportech, řekněme, mají za sebou nějakou kariéru, teď se dostali třeba k trénování, tak často slýchávám zjednodušeně takovou frázi, že největším problémem těch opravdu velkých českých kolektivních sportů, konkrétně hokeje, ve vztahu k výchově mládeži, jsou rodiče těch dětí. Souhlasil byste s tím?
2: No, ono to je i tenis, prostě, jo. Tenis my máme, že jo, my jsme tenisová velmoc, taková malá země, a vlastně před náma jsou jenom Spojený státy a Francie, kde máme 4 kluky a 10 děvčat, jako v první stovce. To prostě je úžasný. A tam je to fakt ty rodiče obětaví a tak. A to je i ten hokej, jo. Ale tam musí být jakoby jasný rozdělení těch rolí. Jo. Já si myslím, že rodič by měl zodpovídat za to, jaký to dítě má hodnoty, aby bylo prostě týmový hráč v těch kolektivních sportech, co bude jíst, jak bude spát a tak dále. A ten zbytek prostě nechat na těch koučích. Jo. A pokud si ten rodič myslí, že je to špatný kouč, tak ať ho dá do jiného týmu. To je v pohodě. Jo. Samozřejmě jsou výjimky, když je rodič kouč. Jo. Tam to někdy funguje, někdy ne, prostě je to těžký. Není to jako lehký, já s tím mám taky zkušenost, jo. Třeba Lukáš Rohan Jirka, že jo, olympijský medalista z Tokia, dělal dlouhou dobu s tátou, ale teďka už má taky jinýho trenéra, jo, prostě a tak. Ale tohle je taková jakoby základní věc, jo. Teďka, co třeba já vidím u těch jakoby hokejových rodičů, jo, musíš hrát v první lajně, jo. A ono, bohužel, pak se tam, já mám taky nějaký hráče z NHL, a pak se to přenáší i tam, jo. No tak, a když třeba neodehraje zrovna hraje 2 zápasy v AHL, no tak hraje v AHL, no to prostě, jako v tenisu taky hrajete někdy ATP turné, někdy ATP Challenger, když se propadnete, tak to je důležitý je. Já vždycky říkám, jo, když se vám daří, tak je důležitý nepodělat se, nechci tady být vulgární, nepodělat se s tou úspěchu. A když se vám naopak jako v obráceně, když se vám nedaří, tak se z toho nepodělat, z toho neúspěchu, a když se vám daří, nepodělat se sám ze sebe. To je vlastně o tom to je. A potom ty kolektivní sporty, nesmíme zapomínat na jednu věc, jo. Tam je to o dvou základních lidských potřebách. Člověk se narodil tak, že chce být autentický, být sám sebou, ale současně vlastně mít ty vztahy s těma ostatníma lidma. To jsou základní lidský potřeby, ta jsou náležitost. Jo? A když jsem třeba měl Patrika Šika v tom fotbalu, tak já jsem mu vždycky říkal, Páťo, ty jsi útočník, takže máš dávat hodně gólů. Na to, abys dával hodně gólů, tak musíš dostávat hodně přihrávek. Na to, abys dostával hodně přihrávek, tak musíš hodně přihrávat. Rozumíme si, jo? Že tam musí být jakoby to moje, já chci dávat ty góly, a na druhou stranu chci i nahrávat, že si musí vždycky říct, je třeba někdo v lepší pozici, kdo toho góla může dát. A potom vlastně ty nejlepší týmy jsou ty, kde ten trenér, a to je stejný, jestli nebo ředitel, jestli je to Microsoft a nebo Sport, najde to nejlepší v každém tom členu toho týmu, dá je dohromady, takže je tam synergie, a za třetí ten tým inspiruje, že vlastně ty hráči věří v to, co věří on. Jo. A to se tomu Rulíkovi, teďka se to už nepodařilo, ale před 2 lety se to podařilo.
1: No, já to ještě možná trošku rozšířím v tom smyslu, vy jste to tady částečně zmiňoval.
2: Ano.
1: Ale já třeba osobně jsem zažil několikrát situaci na zápasech, řekněme, hokejových, nějakých juniorských nebo dorosteneckých, kde je hodně těch tatínků trenérů, kteří jsou vulgární nejen na ty své děti, ale i na ty rozhodčí, i na ty trenéry. A často dost nevybírá. A pak si člověk říká, no, chtěl bych já vůbec přivést svoje dítě do takového prostředí.
2: No, tak to je samozřejmě to špatný. Ono to vidíme i na fotbale, jo, to, co se vlastně jakoby dělo na Slávy, že jo, tak to má nějaký jako předehry, jo, prostě a ty hodnoty
1: předobrazy.
2: Ty hodnoty musí žít prostě i ty realizační týmy, to není jenom o nějaký tribuně a tak, jako jo, nebo o pár lidech z té tribuny. Prostě tak to je, jo. Já si myslím, že se to strašně vlastně dostává do toho, ty kolektivní sporty, všechno nebo nic, jo, to je to fixní myšlení. Když prostě dáš gola, tak seš borec, jo, když gola nedáš, špatný, všechno špatně, jo. A to růstové myšlení je o tom, vlastně dobře, když dáš gola, skvělý, když ho nedáš, tak co se z toho můžeš naučit novýho, jo? Protože ty rodiče a často i ty trenéři si neuvědomují, k tomu výsledku vedou vlastně jednotlivý přítomný okamžiky, vede ten výkon vzniká v přítomném okamžiku, v momentě, jo, a to jsou, na to je studie Stanfordské univerzity, v momentě, kdy se ten člověk nebo to dítě bojí toho selhání, tak vlastně ten výkon upadá prostě, jo, protože nebojuje za vítězství, ale bojuje za to, aby hlavně neudělal chybu. To znamená balon rychle od nohy, to jsme viděli konec konců na mistrovství světa ve fotbale. Jo, sice měli naběháno naši čtvrtý jako nejlepší běžci, ale jako nevšimli jsme si toho, že je to prostě o míči taky, jo, kde třeba v Jižní Afrikou, myslím, že oni měli 64 držení balonu, 64%. Jo, takže o tom to je, jo. Ale zase vracíme se k tomu zpátky. Když ty rodiče tohle jako už vědějí, tak si myslím, že je možný tam zavíst určitý jako korektivní mechanismus. No a pokud jako jsou vulgární, tak já si myslím, že to je, jako jednou se to může stát prostě, ale je to špatný. No.
1: Když se bavím třeba s příslušníky bezpečnostních složek, ať už z armády, nebo i třeba nedávno jsme tady měli příslušníka zásahovky, mě vždycky hrozně zajímá, jak trénují vlastně tu odolnost vůči stresu. A vždycky se dozvím, že to je otázka toho tréninku.
2: Jasně.
1: Ale teď je otázka, vlastně dá se to vztáhnout i na ty děti? Dokážou se děti naučit zvládat stres díky nějakému důkladnému tréninku? No. Protože z toho, co říkáte, tak to na mě působí, že to je vlastně z toho světa dospělých přeneseno zpátky na ty děti, samozřejmě v nějaké pozměněné formě.
2: Částečně ano, protože jakoby ta demonizace těch chyb, takhle se to dítě nenaučí. To je sociální konstrukt. To my díky té vlastně negativní předpojatosti, tak my to dítě dostane pod ten tlak. Uděláme si jednoduchý příklad. Když se dítě učí chodit, udělá dva kroky a spadne. To dítě nekouká okolo, ježišmaradika, co si řeknou rodiče, neudělal jsem třetí krok, ne. To dítě v podstatě ten dopamin, který se vygeneruje, tak ho pochválí za ty dva kroky, ale motivuje ho v tom pokračovat a vlastně řekne té hlavě, dobře, připomenu si ty dva dobrý kroky a příště, až tam ta překážka bude, tak ji musím obejít nebo překročit. Takže to dítě vlastně si zarámuje ten problém a přerámuje si ho tím správným chováním a takhle se učí. Vlastně ta demonizace těch chyb přijde až později, jo. Takže ta cesta k tomu je taková, prostě ano, chyby jsou součástí našeho života. Já, kdybych nedělal chyby, tak jsem se nestal prezidentem Microsoftu pro Evropu. Já jsem kluk, který vyrůstal do 19 let na vesnici, z výšky mě málem vyhodili, dělal jsem děkanát z lineární algebry a vlastně to, co jsem dělal před vojnou, tak jsem byl vrátným na bloku číslo 3, jo. Takže o tom je to ve finále, o vašich rozhodnutích. A protože jsem ten tenis hrál profesionálně do 20 let, tak vím, že třeba u těch individuálních sportů vám to strašně může pomoct i do života, ten sport obecně. Ale říkám, je to dovednost, o kterou my tím sociálním konstruktem přijdeme. Jinými slovy, pokud vlastně ty rodiče jsou fakt takový, že vytvořej jako dobrý, vyhraješ dobrý, když prohraješ, pojďme se pobavit o tom, co ses naučil, tak to dítě vlastně takhle se buduje mentálně silný dítě, protože to dítě se nebude bát opouštět svoji zónu komfortu, pokud to dítě slyší, když dáš 10 gólů, budeš lepší než František, tak ti koupíme kolo. No tak to dítě prostě dostáváte jako pod ohromnej tlak a to dítě se bojí toho selhání a většinou to prostě nefunguje takhle. Jo. Prostě, tak to je a ty jakoby největší hvězdy, jo, většinou ty rodiče měli takový, že je vedli k tomu, že je to o tom progresu. Protože když se podíváte na Nováka Djokoviče, Novák Djokovič nemusí hrát prostě ve 39 letech. Já jsem se na něj teďka dělal, byl jsem 14 dní na Wimbledonu. Ten člověk prostě, tohle, co on dokáže se svým tělem, já bych nedokázal v 19. Jo, to je jak jogín prostě. A to jsou takový jako jemný niance a on k tomu vede samozřejmě prostě i svý děti a tak dále. A když ho slyšíte na tiskovce, tak když prohraje, tak řekne ano, soupeř byl lepší, rozhodli 2-3 míče, někdy řekne byl daleko lepší a tak, ale musím se soustředit na další přípravu, poučit se z toho, jedeme dál. A takhle to je prostě to myšlení těch šampionů.
1: Poslední otázka v rámci našeho dnešního rozhovoru, byť těch otázek bych měl ještě hodně, ale čas vymezený pro naše povídání už se pomalu, ale jistě blíží ke konci a posuneme se z toho světa dětí do světa dospělých. My jsme nedávno v našem vysílání mluvili s uznávaným neurochirurgem Vladimírem Benešem, který upozornil na to, jak negativní negativně ta rychlá dostupnost informací působí na náš mozek, nebo může působit. A on to přirovnal k období pravěké zemědělské revoluce, kdy ten vlastně neolitický člověk, který najednou měl výrazně snadnější práci a život obecně, tak podle prokázaných výzkumů přišel o zhruba 250 gramů svalové hmoty, což je teda poměrně dost. Nebojíte se třeba i vy osobně, že se něco obdobného může stát i v souvislosti s tou dnešní dobou, tak jak jsme se o tom bavili, přehlcenou informacemi?
2: Ano. Tak kdykoliv profesor Beneš je někde na YouTube, jak si to pouštím, protože si velice cením toho, co on říká. On je taky tenista velký. On taky třeba kritizuje ty sporty, kde třeba ty děti, já nevím, rugby, že dostává,
1: bojové sporty,
2: že to dítě, že ta hlava dostává to. Tak a teďka řeknu něco, za co zase třeba některý rodiče mě nepochválej. Obezita mladý generace začíná být velký problém. Úplně stejně a je to spojený s tím digitálním. Jo. Prostě tady je, spočítal to můj přítel Richard Ingles, což je bývalý rektor vysoké školy ekonomické, dokonce jako spočítal, a teďka už se přesně nepamatuju, v kterém roce to nastane, že když se jakoby to nezmění už dneska, je zhruba 22 až 25% dětí, který mají jako náběh na vysokou obezitu, a je to jednoznačně daný tím, že ty děti se málo prostě hejba, jo, dokonce je kampaň míň scrollování, víc pohybu a tak. A já teda musím říct, že jsem byl i vlastně tváří, protože jsem tělem i duší sportovec a sportu tak 2-3 hodiny. Dneska si to můžu dovolit, tak ale vždycky jsem sportoval aspoň hodinu. Takže vlastně jsme propagovali více tělesné výchovy do škol a že jsem teda dostal docela bídu od českých rodičů, že ať si to dělám sám a tak jako. A to není o vrcholovém sportu. Jo. To dítě, když, já nevím, 30 minut denně chodí. Já vám něco řeknu. Jo. Já jsem bydlel na vesnici a hrál jsem profesionálně tenis. A v zimě jsem chodil 2 kilometry na nádraží a bylo tam třeba metr sněhu. Jo. A to je o té mentální odolnosti. Prostě. A ten táta říkal, v sobotu, to bylo, a stával jsem ve 4, v sobotu si tam budeš jezdit sám do té hlavy, v neděli tě budu vozit, jo. Tak jo, rozumím si. Ne, jo, jako, že řekl, dobře, když to zvládneš tu sobotu, tak a o tomhle tom to je, takže to považuji to podobně jako profesor Beneš, to považuji za problém. Navíc, jakoby ten digitál vytváří mlhu strašnou, jo. Já si myslím, že třeba Da Vinci, když vlastně čtete ten jeho životopis, tak prostě on to myšlení měl docela jakoby ostrý. Nastudoval něco z medicíny, přenesl to do toho uměleckého života jako malíř. Jo. Dneska tohle je velmi těžký, protože ten mozek přeskakuje neustále, že máme ADHD v takový míře, kdy to nikdy nebylo. A ta cesta není, jako to bylo za průmyslové revoluce, rozbíjet ty stroje. Ta cesta je o té edukaci. Jo. A i o té propagaci toho sportu obecně. Na ten sport by se prostě mělo dávat nejenom na vrcholový sport víc peněz, ale i na ten prostě výkonnostní, ale i na to, aby byly prostě hřiště, aby ty děti sportovaly. A sportovaly i ve škole. Ty věci jako propojovat, protože jinak já ten Richard Ingles počítat, já si nepamatuju to procento, ale to procento bylo poměrně vysoký. Vysoký procento mandatorních výdajů půjde na cukrovku, jo, prostě na boj s cukrovkou, pokud se něco nestane.
1: Zajímavé poselství v rámci závěru našeho dnešního rozhovoru. Mentální kouč a mentor Jan Milfajt byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou moc díky za váš čas. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji pěkně za pozvání a držím moc palce.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši nejen dnešní pozornost. Za chvíli ještě přijde na řadu náš pravidelný rozhlasový sloupek, tak si na něj počkejte. Krásný den vám od mikrofonu ještě jednou přeje Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: I ve čtvrtek 13. srpna pro vás máme rozhlasový sloupek. O čem bude? O nejrůznějších kuchyňských udělátkách, která některá hospodyňka miluje a jiná nenávidí. Hádejte, do které kategorie patří jeho autorka Zdena Kolářová. Příjemný poslech.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Když jsem jako mladá manželka začala zařizovat svou domácnost, nebo lépe řečeno kuchyni, omezila jsem se na základní výbavu, protože jsem si nehodlala zvolit kuchtění za svého koníčka. Proces vaření jistila sada hrnců, kterou jsme dostali svatebním darem, a já jsem zastávala názor, že mi to bohatě stačí. Po nějakém čase se přiřítila máma s extatickým výrazem ve tváři a z tašky vylovila ruční strojek na mletí masa. Tehdy kardinální podpultovku jí v obchodě schovala její kámoška. Chladným přijetím tohoto podivného nástroje byla máma dotčená a obvinila mě z nevděčnosti. Postupně zahltěla můj kredenc kráječem na knedlíky, lisovačem brambor, mixérem, hrncem s dvojitým dnem a tak dále. Já vím, myslela to dobře, ale vyvolala ve mně zásadní odpor ke všem kulinářským udělátkům. Nedávno jsme se sešli u rodinného oběda, syn mého muže a můj syn. Pánové mají privilegium, že když k nám jdou na oběd, můžou si vybrat, na co mají chuť. Tentokrát to vyhrál španělský ptáček z rýží. Dobrá, máte ho mít. U oběda byla pohoda, maso bylo křehké, rýže se krásně sypala, příbory cinkaly, když se ozval tedy můj nevlastní syn. Používáš rýžovar? Zněla otázka. Ne, proč tady, že je přece v pořádku? To jo, ale s tím rýžovarem bys to měla bez starostí. Budeš mít svátek, já bych ti ho koupil. Ze zapadlého koutku paměti se mi zjevila máma, třímající v ruce masový strojek. Já nechci rýžovar, já nechci krámy do kredence, když umím uvařit rýži i bez něj. Jestli mi ho koupíte, už vám v životě neuvařím ani bramboru. Osazenstvo zíralo, proč blbnu kvůli takové maličkosti. No, kde kdo říká, že má v sobě nějaké trauma z mládí? Někoho zavírali do sklepa, jiného strašili čerty. Já mám masový strojek. Hezký den.
3: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Dnešní poledne ohlásí zvon z kostela na nebevzetí Panny Marie v Budislavi na Táborsku. Jmenuje se Jan Nepomucký a vznikl roku 1934 v dílně Rudolfa Pernera mladšího v Českých Budějovicích Suchém Brbném. Má hlavní tón DIS 2, v průměru měří 66 cm a váží přibližně 180 kg. Posvěcen a zavěšen byl 27. května 1934. Z původní trojice zvonů, pořízené ve 30. letech, je dnes v budislavské věži jediný.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Meteorologové varují před požáry už v celém Česku. Horké počasí zvyšuje na dětských táborech riziko zdravotních potíží. Tandemová show vyřeže dřevěného ďábla na sympóziu v Dačicích. V pátek přetrvá slunečné počasí, teploty překonají tropickou třicítku. Příjemné poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku, oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení. Na možné požáry kvůli suchému počasí upozorňují meteorologové už delší dobu. Pro některé okresy, třeba na severovýchodě Čech, ale doteď výstraha neplatila. Horké počasí zvyšuje na dětských táborech riziko zdravotních potíží. Vedoucí proto musí dbát na prevenci a přizpůsobit režim vysokým teplotám. Co vše musí táboroví zdravotníci v horkých dnech hlídat, vysvětluje jihočeská předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Daniela Verdánová.
2: Je to strašně moc, musíme dávat pozor a mít si hodně ruce, protože hrozí infekce, hrozí záněty trávicího traktu, můžeme zvracet, může být průjem, může bolet hlava, je třeba nosit pokrývku na hlavě, chránit se, mazat se ochrannými krémy.
0: Další část výškové budovy 34 ve Zlíně, kterou 9. července poničil požár, se dnes dopoledne zřítila. Padající trosky strhly i velký plakát s portrétem Tomáše Bati. Ten přitom dnes chtěli pracovníci demoliční firmy zkusit zachránit. Stát tak zůstává už jen necelá třetina objektu na východní straně.

0: Řezbáři, sochaři a kováři předvádějí své umění na řezbářském sympóziu v Dačicích na Jindřichohradecku. Po celý týden jsou na Palackého náměstí k vidění keramické dílny a ukázky řezbářských prací. Dačická řežba dnes nabídne tandemovou řezbářskou show. Detaily přiblíží vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Dačice Naděžda Mastná.
1: Řezbářská show je strašně atraktivní záležitost. My ji pořádáme o 8:30 večer, takže už to bude tak jako přisetnění, protože ta řezbářská show obsahuje i pyrotechnické efekty a udělají nám i tady manželé Marie a Jaroslav Pecháčkovi z Hanušovic a letos nám pod jejich rukama vznikne socha ďábla.
2: Počasí.
0: Bude jasno, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 24, fouká slabý vítr východních směrů. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1026 hektopaskalů. Noční teploty klesnou na 12 až 9 stupňů, v údolích i k 6. Zítra přetrvá jasná obloha, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Foukat bude slabý vítr východních směrů, biozátěž zůstane střední.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Motorkář havaroval u žáru nedaleko Vacova na Prachaticku. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: Milí přátelé, přeji vám krásný čas po 12. Je čtvrtek 13. srpna, svátek slaví Alenky a stejně jako i jiné dny v týdnu, ani dnes nebudou chybět písničky pro radost. Právě začínají a já jsem moc ráda, že mohu být u toho a s vámi. Hudebních přání jste tentokrát měli opravdu mnoho a jak to bývá, všem zkrátka vyhovět nelze. A tak se předem omlouvám a věřím, že ať už vám pošleme Polku nebo Valčík, všechny písničky jistě potěší. Tak se nechte pozvat k poslechu a užijte si naší pěknou českou dechovku v radosti. Od mikrofonu vás zdraví Helena Pokutová-Hýnová. Jihočeská Podhoranka dnes posílá gratulaci ke svátku hned třem oslavenkyním. Paní Aleně Pečenkové do Českých Budějovic, paní Aleně Chuchlové do Petříkova a paní Aleně Hubáčkové do Borovan. Milé dámy, oslavte svůj svátek v radosti a pohodě. Přejeme všem hodně zdraví. Blahopřeji kamarádi a muzikanti a zpěváci z Podhoranky a posílají písničku. Generální ředitel Motorikov Strojírenská Miroslav Dvořák přeje zaměstnanci panu Františkovi Franko k jeho životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů.

Valčík Radujme se z toho světa hrála Jihočeská Podhoranka. Další hudební dárek bude od Budvarky. Rozhlasovou poštou poletí do Lhotic a do Chlumu. V obci Lhotice žije paní Alena Přibylová. Naše milá maminko, k tvému svátku posíláme v blahopřání spoustu kytiček. Každá z nich ať přinese ti jedno z přáníček. Štěstí, zdraví, radost, klid a hodně lásky. Ať máš vždy úsměv na tváři a žádné vrásky. Přeji ti všichni, co tě mají rádi. Děti Michal a Bára s rodinami a všechna vnoučátka. Moc ti děkujeme za všechno, co pro nás děláš. Jsi naše sluníčko. Krásná slova, paní Alenko Přibylová. Všechno nejlepší i od nás. Další Alenka je z Chlumu, ale pojďme si to přečíst celé. Vážená redakce, dnes má svátek naše milovaná kamarádka, paní Alenka Tolarová z Chlumu u Nezvěstic. A taky přejeme hlavně hodně zdraví, protože to hodně potřebuje pro spokojenost do dalších roků ubíhajícího života. Také štěstí a vše dobré, co si přeje, aby bylo v životě splněno. Tím toto přáníčko ještě není možné ukončit, protože naše milovaná Alenka má ještě za 3 dny narozeniny. Takže opět musíme přát hlavně hodně zdraví, protože to je to nejcennější, co člověk pro spokojenost v životě má. Ze srdce gratuluji Stejskalovi a Jiráskovi.

dohrála a dospívala Budvarka. Pan Jan Michal ze Skalice slaví kulaté 50. narozeniny. Sbor pro občanské záležitosti a vedení obce ve Skalici vám, pane Michale, přeje do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Milá redakce, prosím o písničku My jsme kluci Šumaváci od Doubravanky pro pana Bohumíra Krištofa z Netolic, který právě dnes 13. srpna oslavuje krásné 52. narozeniny. Bohouš je velice starostlivý manžel, táta a skvělý bubeník v kaple Doubravanka, který miluje svoji rodinu a všechny kamarády a kamarádky. Milý Bohoušku, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny a všech vystoupení s kapelou. To vám, pane Krištofe, přejí manželka Radka s celou rodinou, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, fanklub Doubravanky, kapela Pěčnovanka s kapelníkem Mírou Kolářem, kapela Netolička s kapelníkem Michalem Veselým, jeho česká Vlachovka s kapelníkem Martinem Kubíčkem, hartmanická muzika s kapelníkem Martinem Kubíčkem a všichni, co tě mají rádi. Za všechny píše Láďa Hřídel.

Narozeninový pozdrav má u nás v písničkách pro radost také paní Marie Křížová z Mičovic. Milá maminko a babičko, k tvým zítřejším 74. narozeninám ti přejeme, abys šťastná, zdravá byla, s láskou, štěstím v srdci žila. Ať smích ti slunce přináší a květiny v tvé zahrádce krásu roznáší. To vše vám paní Křížová přejí manžel Antonín, dcera Janina s manželem Jakubem a vnoučátky Kubíkem, Markétkou a Kristinkou a syn Toník s manželkou Káťou a vnoučátky Toníčkem a nejmladším Karlíkem. Vážená redakce, prosím o písničku Uzonká cestička pro paní Blaženku Hledincovou z Horní Plané k jejím 75. narozeninám, které slaví právě dnes 13. srpna. Přejeme ti, sestřičko, vše nejlepší, hlavně hodně zdravíčka. Brášku a sestry ještě máš, ráda na ně vzpomínáš. Vše, co jsme od malička prožili. Když se sejdeme, tak na vše rádi vzpomeneme. Ze srdce blahopřejí sestra Jana, Jíťa, Maruš a bratr Fanda. Milá paní Hledincová, milá paní Křížová, všechno nejlepší i od nás a už posíláme Lipkovanku.

Hezká polka, co říkáte, přátelé, hrála a zpívala Lipkovanka. Maršov u Studené, to je místo, kde žije paní Dagmar Růžičková. Milá mamčo, milá babi, k tvým krásným půlkulatým narozeninám ti z celého srdce přejeme vše nejlepší. Především pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho krásných let. Přejeme ti, aby tvůj každý nový den byl naplněný pěknými okamžiky, pohodou a radostí, aby ti nechyběla energie, dobrá nálada a aby ses stále mohla těšit z přítomnosti své rodiny a blízkých. Máme tě všichni moc rádi. Srdečně gratuluji dcera Petra s Christiánem, syn Lukáš Luckou a vnučky Josefínka, Mariánka a Adélka posílají velkou pusu. Vaši vám, paní Růžičková, vybrali i písničku, tušíte, která to bude? Dozvíte se to za chviličku, vydržte. Vážená redakce, obecní zastupitelstvo Dírna v čele se starostkou paní Janou Vackovou vás touto cestou žádá o zahrání písničky pro pana Zdeňka Nováka z Dírné. Přejeme panu Novákovi pevné zdraví, štěstí a spokojenost. K přání se připojuje a písničku posílá i kronikářka obce paní Věra Novotná. Milí oslavenci, pane Nováku a paní Růžičková, narozeninový dárek je od babouku.

Mistrovská dynamika, přátelé, slyšeli jste to? Zkrátka Babouci to umí. Veselka Ladislava Kubeše chystá na muzikantských pultech valčík, který by měl potěšit hned dva oslavence. Tím prvním je pan František Spilka ze Zdenic. Zastupitelé obce Nebahovy v čele se starostou panem Janem Zámečníkem vám, pane Spilko, srdečně gratulují a do dalších let přeji především hodně zdraví, pohody a spokojenosti. Další oslavenec, pan Miloslav Brožák, je z Krsic. Sbor dobrovolných hasičů Krsice vám, pane Brožáku, k významnému životnímu jubileu přeji hodně zdraví a životní pohody. Ještě tady mám dovětek, prosíme o píseň Moje česká vlast a já doplním, hraje Veselka Ladislava Kubeše.

dohrála Veselka Ladislava Kubeše. Pro paní Marii Fischerovou z Tábora a pro paní Alenku Kofroňovou z Nových dvorů máme Šohajku. Písnička má svižné tempo i moc hezký název Voňava, tak se máme na co těšit. Nejprve navštívíme paní Marii Fischerovou z Tábora. Všechno nejlepší ke kulatým narozeninám, hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let přejí manžel Jan, dcery Marcela a Jana s manželem Zdeňkem, vnoučata Klárka, Míša a Honza s rodinami a pravnoučata Michalka a Dominička. Poslouchejte dál, paní Maruško. Milé rádio, právě dnes slaví kulatiny paní Marie Fischerová z Tábora. Teto přejeme ti do dalších roků jen vše dobré, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a pohody. Ať ti to i nadále tak dobře běhá a se strejdou si užíváte každý den v klidu a pohodě. Připijíme na zdraví. Vše nejlepší přejí sestra rodiny Barešova, Hladíkova a Stachova. Paní Alena Kofroňová, jak už jsem říkala, je z obce Nové Dvory u Opařan. Milá maminko a babičko, k dnešnímu svátku a nedávno oslaveným kulatým narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví a mnoho radosti z vnuka Vašíka a z rozkvetlé zahrádky, kterou s potěšením zvelebuješ. Za vše z celého srdce děkuji manžel a dcery s rodinami. Vážená paní Kofroňová, všechno nejlepší i od nás.

svěžnou polku s názvem Boňavá hrála Šohajka. Vážení v redakci, prosíme o písničku pro pana Luďka Jandíka ze Svučic, který dnes slaví kulaté narozeniny. Chtěl bych mu popřát pohodu a zdraví, spokojenost a štěstí, samý optimismus jen dnes i každý další den. Za obec Mišovice vám, pane Jandíku, přeje starosta obce pan Vladimír Čelakovský. Muzikanti z jižních Čech čekají i na pana Josefa Mareše z Vacovic. Právě dnes, 13. srpna, se dožívá krásného životního výročí pan Josef Mareš. Myslivecká rada Strakonice v čele se svým předsedou, panem Milošem Vondráškem, vám, pane Mareši, přeje hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a řadu nezapomenutelných mysliveckých zážitků. Prosíme o písničku Mysliveček vyšel z lesa. A jak už jsem říkala, hrát budou muzikanti z jižních Čech.

Další hudební přání budeme plnit paní Marušce Kozákové z Hoříkovic u Lhenic. Paní Marie Kozáková slaví půlkulaté životní jubileum a jak se dozvídám z dopisu, má 3 dcery, 8 vnoučat a 11 pravnoučat. Všichni dohromady vám, paní Kozáková, přeji hlavně pevné zdraví a stále dobrou náladu. Jste naší věrnou posluchačkou pořadu Písničky pro radost. A tak na vaše přání v zahrádce Dvě růže od Šumavanky. Milá paní Kozáková, zaspívejte si.

S další písničkou zamíříme do Kamenice nad Lipou, kde dnes narozeniny oslavuje paní Jindřiška Prchalová. Milá maminko, babičko a prababičko, k narozeninám hodně zdraví, dobré nálady a chvilek strávených ve svém křesle při luštění křížovek, sledování televize a poslouchání rádia, při kterém si ráda notuješ. Ti za celou rodinu přeje dcera Jana. A ještě dovětek, paní Prchalová, prosíme o písničku Tam na severu dalekém. Pokud je to vaše oblíbená paní Jindřiško, tak ať vám udělá radost, hraje Doubravanka.

Pan František Klečatský z Kardašovy Řečice se dožívá 94 let. Vážená redakce, prosíme o písničku pro našeho tatínka, dědečka, pradědečka a manžela, pana Františka Klečatského z Kardašovy Řečice k narozeninám, které oslaví zítra 14. srpna. Přejeme našemu oslavenci hlavně hodně zdraví a děkujeme za veškerou pomoc. Ze srdce blahopřejí manželka, syn Jirka s Alenkou, vnučky Martinka a Alenka s rodinami a velkou pusu posílají pravnoučátka Štěpánek, Eliška, Jiříček a Adélka. PS, prosíme o písničku od řečické kapely. Už na vás čeká, pane Klečatský, písnička i kapela. Milí přátelé, a to je dnes už vše. Krásné odpoledne vám přeji a zítra naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hýnová.

0: Lucie Hušková, rodačka z Českých Budějovic, spojila svůj život s Brnem. V moravské metropoli žije, píše knihy, sportuje a plní si sny. Na začátku roku jsem autorku knihy Sýmka a sportovkyně pozval k mikrofonu a vznikl tak další díl cyklu Jihočeši. Naleďte si jeho letní reprízu v sobotu po 5:00 odpoledne. Váš Filip Černý.
1: Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1.

0: pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
4: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Většina malých vodních elektráren musela kvůli suchu omezit provoz. Rusko zaútočilo na ukrajinský přístav Izmail a další regiony v Oděské oblasti. Zemřeli minimálně 2 lidi. Hudební festival Třeboňská letní setkávání nabídne večerní koncerty. Noc bude na jihu Čech jasná s teplotami kolem 10 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Petra Pitra. Letošní sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren v Česku. Vyplývá to z informací Komory obnovitelných zdrojů energie a společnosti ČES. Problém mají hlavně malé vodní elektrárny. Těch je v republice přes 1400 a 90% z nich má teď zastavenou výrobu. Na většině českých řek už totiž voda nestačí ani na jejich základní provoz. Vodní elektrárny v předchozích letech tvořily asi 3 až 5% celkové produkce elektřiny v Česku. Současná situace tak neohrožuje zásobování elektřinou. Při útoku ruského dronu na osobní vlak v Oděské oblasti na jihu Ukrajiny zemřeli strojvedoucí a jeho pomocník. Oznámili to ukrajinské železnice s tím, že se jejich zaměstnancům podařilo evakuovat na 340 cestujících. Rusko v noci zaútočilo taky na ukrajinský říční přístav Izmail, kde vypukl požár. Zranění tam utrpěla 18-letá dívka. Celkově se ukrajinské obraně podařilo zneškodnit 111 z víc než 130 ruských dronů. Vidov na Českobudějovicku postavil novou budovu pro dětskou skupinu. Lidi se s projektem a fungováním objektu můžou seznámit dneska mezi 17. a 19. hodinou. Stavba za 27 milionů korun bez daně stojí poblíž řeky Malše u dráhy pro horská kola. O dni otevřených dveří informuje obec na svém webu. Hudební festival Třeboňská letní setkávání nabídne mistrovské kurzy s vystoupením pro veřejnost. Dneska od 7:30 večer můžou lidi zajít na gala koncert do Třeboňského divadla J.K. Tyla. Informace o programu doplnil lektor Ladislav Horák.
6: Tam měníme vždycky každý rok jiný nástroj. Letos tedy připadla tato možnost pro kytary a my přivítáme špičkový soubor Pražské kytarové kvarteto, kteří zahrají nejenom španělské skladby, ale i české. Můžeme se těšit i na skladbu legendárního Štěpána Raka.
0: Počasí.
5: Na jihu Čech je jasno, teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů a na horách bude maximálně kolem 22 stupňů. Noční minima se budou pohybovat mezi 12 a 9 stupni, v údolích klesnou teploty až k 6 stupňům. Jasná obloha bude i zítra, teploty budou o něco vyšší, dostanou se k 29 až k 32 stupňům a na horách maximálně k 27. Foukat bude slabý vítr východních směrů, biozátěž zůstane střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Na nehodu pozor v Českých Budějovicích, v Nádražní ulici se srazila dvě nákladní auta. Další nehodu máme hlášenou v Plané nad Lužnicí v Průmyslové ulici. Tam policie řeší srážku dvou osobních aut a pozor taky na silnici 171 ve Vacově na Prachaticku. Havaroval tam motocyklista. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Poslouchat.

0: reprízu pořadu Alex a host.
1: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
2: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmanyho Lafitu, módního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat? Kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě, brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako noční tak, jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukaně si je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem půl desátý, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu, ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají věci, který se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovatý modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi. Takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
1: Je to zajímavé, protože já kdy tvořím, já jsem hodně na ty romantický, latinský hudba, jo? Ale je pravda, že kdy začínám dát ty návrhy vedle sebe, a už vidím, jak ty modely budou za sebou. Já naopak pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely. Jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň. Víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyk, právě tvoří celá ta hudba a já se budu jenom nechat překvapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše.
1: Všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce, která se chystá na zářez.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé v životě dělám něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal 50%, možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo jelali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané celá kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmany Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to
0: podíval tak. Jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. Vydám 60. leta. Jsem si rozhodnu, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí podle světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se značí, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, které ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jako, že jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudovat, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, tež materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví tež jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, protože furt si musíš naučit, existuje nový materiály, materiály, které jsou v kovové niti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky, jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale ty jsou věci, které už v současný dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, kdy já jsem měl ten lom, kdy jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale jako dítě mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej podle šára. Jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený, jsem měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říkala, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnice, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat, já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilní průmyslové navrhování, co bylo všechno jako textil. A ta celá ta kariéra se směrovala na navrhářství. No.
0: Osmane Lafita je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to mít výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu, učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, abych tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i mě, i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problémů. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to. Oni říkají, kolik z toho jsem si udělat jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že říkám se tím, protože nejsem se stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nechat ty svůj plest srát jako přírodní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu. Lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je. Já myslím, že já to mám po mámě. Já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože máma vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
1: To je, já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco jelat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala. Byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Ful, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat, takže neměla taky lehko život, ale daří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová.
1: Ocelová.
0: Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stála dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se z Číny, z tý svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové, a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl full stěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: No, ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: dát.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
2: Ano.
1: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásné, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblikal, abych i oblikal průběhu mandátu on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlova. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausova, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom jsem dělal můj první přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že dá viděl. Ale já jsem ho pozval na narozenina, mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenina.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže
2: ano,
1: takhle
2: ano.
1: Čerstvě je
2: ano,
1: vaše.
2: Čerstvě, no, právě.
1: Vaše
2: fešák to je.
1: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře
2: podle
1: vás?
2: Až po, jak jsem ho viděl, se oblíká moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte, nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
2: ano,
1: k něčemu dalšímu?
2: To mám, já chodím i po ulici, jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na černo pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak. Ale
1: říkáte si to často?
2: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, vrát pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
1: no k vám asi ne.
2: No určitě ne, určitě nejsou. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi nikdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I první dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je její věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost? Já,
2: dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvoří. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve Česměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, který rádi a nevím jak proč, protože měli se hrát sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člověk. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zaraz
2: to
1: ještě více
2: jako
1: do země.
2: To vypadá jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osman Lafita je naším hostem.
3: Český rozhlas
0: České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: A najednou zdá se máme proč znovu seznámit.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. Má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí,
1: tahle,
0: co?
1: Bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od ledna, ale začalo to s jeden z mých klient, který je to berlínský import takové klasické auto, jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nedělal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nedělal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, protože, že můžete, určitě.
1: Protože hudba, přijde osobní Paul Van Dyk a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý. Takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnik, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to, doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největších. Jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně velký programy jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme celá Valsasky na městě a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel celá Valsasky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Valsasky na městě. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu módních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 22.
1: nebo 25. září
0: na Expo, v Praze
1: na Expo Leňany, Expo, na PVA Expo.
0: V Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně, hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jako, že je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít až po ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, když se zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: Doufejme. Jo, můžu ještě říct něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Mm-hmm. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo jako... A ty jsou falešní. Ano, právě. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou... To oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde.
1: No.
0: Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on mám v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svůj vílu a tak až na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mamě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok mama slaví 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká velká, decentnější,
1: ano,
0: komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože mama má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Stezka na hraniční přechod Modrý sloup na Šumavě by mohla být otevřená příští rok. Správa parku získala povolení k jeho zpřístupnění. Meteorologové varují před požáry už v celém Česku. Paliva v Česku za poslední týden výrazně zlevnila. Řidiči na jihu Čech zaplatí za litr nafty necelých 4,40 korun. Zítřek bude na jihu Čech jasný s teplotami do 32 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Správa Národního parku Šumava získala povolení zpřístupnit stezku Luzenským údolím na hraniční přechod Modrý sloup. Vypořádala se s námitkami Ministerstva životního prostředí, které souvisely hlavně s ochranou tetřeva hlušce. Podrobnosti má ředitel Šumavského parku Pavel Hubený.
2: Schválili povolení vstupu omezeného počtu osob v omezené době. Budeme čekat, jestli se někdo odvolá. Potřebujeme mít k tomu chodníku ještě stavební povolení, protože to nemůže nám být vydáno dřív, než je tohle rozhodnutí pravomocný. Na tom bychom mohli strávit zimu a před sezónou bychom spustili rezervační systém.
0: Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku, oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat na 32 stupňů Celsia. Horko může způsobit komplikace v dopravě, v živočišné výrobě a v energetice. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení. Na možné požáry kvůli suchému počasí upozorňují meteorologové už delší dobu. Pro některé okresy, třeba na severovýchodě Čech, ale doteď výstraha neplatila. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. V Jihočeském kraji natankují řidiči aktuálně benzín v průměru za 1,40 korun, o 87 haléřů levněji než před týdnem. Cena nafty klesla o 66 haléřů na průměrných 43,90. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily, jak jsem říkala. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Nejlevnější benzín na jihu Čech se prodává na Prachaticku, nafta na Strakonicku, naopak nejdražší benzín je na Písecku a za naftu zaplatí nejvíc řidiči na Prachaticku.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je jasno, teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů, na horách bude maximálně kolem 22. Noční minima se budou pohybovat mezi 12 a 9 stupni a v údolích klesnou teploty až k 6 stupňům. Jasná obloha bude i zítra, teploty budou o něco vyšší, dostanou se k 29 až k 32 stupňům a na horách maximálně k 27. Foukat bude slabý vítr východních směrů a biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opatrní stále buďte v plané nad Lužnicí. V Průmyslové ulici se srazila dvě osobní auta. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Písničky, které nestárnou a srpnový čtvrtek s 13 ve znaku před prázdninovým víkendem, který opět slibuje letní počasí a příjemné teploty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, začíná jeho české odpoledne. V této hodině jako obvykle přidáme aktuální příběhy z našeho kraje a další penzum zajímavých informací. Na první pohled připomíná obyčejnou kopretinu, ve skutečnosti ale patří mezi ceněné léčivé byliny. Kopretina Rimbaba se po staletí využívá v tradičním léčitelství a pozornost si získala hlavně díky svému spojení s úlevou od bolestí hlavy. Co všechno stojí o ní za to vědět, uslyšíte v této hodině. Mimořádnou podívanou nabídlo včerejší večerní nebe. Částečné zatmění slunce se dalo díky dobrému počasí pozorovat z celého území kraje. A nenechali si je ujít ani nadšenci na Jindřichohradeckém letišti.

hosti. Jak to tam vypadalo, se dozvíte za malý okamžik z našeho vysílání. A těšit se samozřejmě můžete i na příjemnou hudbu vašich oblíbených interpretů. V této hodině to budou skupina Orange Blue, Marie Rotrová. A právě teď přichází svůj hit Budu všechno, co si budeš přát, zaspívat Janek Ledecký.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Tisíce lidí na jihu Čech si včera nenechali ujít částečné zatmění slunce. Tenký srpek zapadající za obzor pozorovali například na Jindřichohradeckém letišti, kam dorazila bezmála tisícovka návštěvníků. Většina z nich si sebou přinesla speciální brýle. Někteří si ale vystačili s tím, co bylo doma po ruce.
1: Ale přes dva už to není vidět, to funguje dobře.
2: Důkladně jsme se připravili samozřejmě, máme rentgenové snímky.
3: Podívat se na vzácný úkaz přijela z Prahy se svými přáteli Karolína Špačková. Kromě rentgenových snímků si na pozorování připravili ještě jeden netradiční prostředek.
2: Co to tam bylo dál? A za čouzené sklo, ještě jsme si sebou přinesli svíčku, aby jsme dál čoudili.
3: Podle ní bylo v den zatmění prakticky nemožné sehnat brýle určené pro sledování slunce.
2: Trošku jsme tady po Hradci scháněli, ale marně. A asi na poslední chvíli, no. Byli jsme ještě v obchodě se podívat a tam někteří tam kupovali ty svářické helmy teď.
3: Z nedalekého Otína přijel kvůli zatmění se svým tatínkem i Vojta Samek. Ten viděl nebeskou podívanou od samého začátku.
4: Slunce, jak to zakrývá ten měsíc. Když se kouknu takto, tak už to trochu je tam vykouslý.
3: A společně si slunce prohlédli i přes jeden z hvězdářských dalekohledů, které na letiště přivezli pracovníci Jindřichohradecké hvězdárny a planetária Františka Nušla.
5: Koukali jsme. I dalekohledem hvězdářským, viď? Žena na Facebooku, že tady bude nějaký sraz a děti, že chtěli jet, takže jsme jeli sem na letiště, no. Děti nadšený.
3: Dodává tatínek Petr. Podle astronoma Jindřichohradecké hvězdárny Zbyška Prágra bylo počasí na pozorování ideální.
6: Není úplně velký vedro, takže ten vzduch se nemusí tolik vlnit a co jsme se dívali do dalekohledů, tak ty podmínky jsou optimální. U nás na hvězdárně tomu bránějí stromy a domy, takže tady ten obzor je takový poměrně slušně otevřený.
3: Jak dál Zbyšek Prágr upozorňuje, úkaz je zajímavý i tím, že měsíc je na obloze prakticky stejně velký jako slunce. K zákrytu v takové míře proto dochází jen velmi vzácně.
6: Co je na tom nejzajímavější, tak při tom úplném zatmění, který bude vidět ve Španělsku a na Islandu, potom je vidět korona. Ta sluneční záře, to je jediná možnost, jak tu korunu vidět.
3: Vrchol zatmění přišel několik minut po 20. hodině. Pozorně ho sledovali manželé Kolářovi se svými dětmi, kteří dorazili z blízké Lomnice nad Lužnicí.
7: Vidíš, teďka se zakrají o ty? Mezi prstama je to tam vidět, vidíš to?
8: Žlutou tečku.
7: Jako žlutou tečku? Je jako půl měsíc, vypadá to jako měsíc ve dne.
9: Užili jsme si to báječně, za prvý děti koukali i my, zároveň tady byla vlastně hvězdárna z Jindřichova Hradce, takže to bylo taky skvělý, že jsme si to mohli prohlídnout i v různých částech spektra při různých jako barvách.
3: Několik desítek nadšenců zůstalo na letišti i po západu slunce. V noci na čtvrtek totiž mohli pozorovat maximum meteorického roje Perzeidy. Ujít si ho nenechala ani Tereza s přítelem Jakubem ze Studené na Jindřichohradecku.
10: Máme to tak jako každoročně. Ale nikdy to nevydržíme až do rána, vždycky tak jako první půlka noci, takže to nejzajímavější, prospíme.
3: Další takto silné zatmění slunce bude na jihu Čech pozorovatelné v roce 2075. Úplného zatmění se dočkají další generace až v roce 2135. Z Jindřichova Hradce Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: skupina Elán na vlnách jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Větší tlak než kdy dříve dětem přináší aktuální doba. Jak zvládat stres, tlak a strach z neúspěchu? Tímto tématem se ve své nejnovější knize zabývá mentální kouč Jan Milfajt, který byl dnešním dopoledním hostem. Část rozhovoru nabídneme už za okamžik.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hlavu vzhůru, tak zní název nejnovější publikace známého a uznávaného kouče a mentora Jana Milfajta. Spolu s lektorkou Kateřinou Krůtovou se tentokrát úzce zaměřili na mentální odolnost dětí. Aktuální doba jim totiž podle odborníků přináší větší tlak než kdy dřív. Jak zvládat stres, tlak a strach z neúspěchu? Nejen o tom si přímo s Janem Milfajtem v našem dnešním dopoledním vysílání povídal moderátor Matěj Vodička.
1: Když tedy přichází na přetřes tohle téma, tak asi by měla přijít i ta otázka, v jakém světě podle vás děti dnes žijí a je ten svět skutečně náročnější oproti tomu v uvozovkách světu, který jsme měli já nebo vy, když jsme vyrůstali.
2: Já bych souhlasil s tím, že je náročnější, ale doplnil bych tam slovo mnohem náročnější. Teďka v čem, jo? Já, když mě bylo 8-10 let, tak prostě byl jeden televizní program, takže jste přišli domů ze školy, hráli jste tenis, fotbal, zimně hokej, lyžování a tak dále. Dneska ta nabídka a ta stimulace toho mozku je nepředstavitelně jiná než v té době, jo? Protože v té době vznikaly ty změny lineárně a na to je mozek zvyklý. Jo? Z evoluce prostě na tohle jsme zvyklí. Problém je ten, že dneska je to exponenciál. Dneska vlastně se podle Moorova zákona každých 18 až 24 měsíců zdvojnásobí výpočetní kapacita, dvakrát tolik informací, dvakrát tolik stresu. V době umělé inteligence dokonce ty, který tomu rozumí opravdu do hloubky, se říká, že to bude 5 až 10krát rychlejší, strmější ta exponenciál. Takže na ty děti je ohromný tlak. Dřív vlastně se ty děti porovnávaly ve třídě v tom místě, kde bydleli, takže to bylo vlastně spojené s tím místem. Dneska to porovnávání je globální. Dokonce psychologové hovoří o stresu z porovnávání. A porovnávání jako takový není špatný, pakliže já tomu dítěti řeknu, nebo ono si je vědomo, v čem je dobré, a kde na sobě musí zapracovat. Jenže mozek má takzvanou negativní předpojatost. Jinými slovy, já nejdřív vidím to, co to dítě nemá, a pak teprve možná někde vzadu vidím to, co to dítě má. A pokud vlastně to dítě slyší okolo sebe, Pepíček je lepší v matematice, Anička je lepší v češtině, tak to dítě, který mělo poměrně velkou mentální odolnost, když se třeba učilo chodit nebo mluvit, jo, tak protože se nehodnotilo během toho procesu učení se, tak najednou ta sebedůvěra začne výrazně padat.
1: Negativní předpojatost mozku, to je pojem, který se v té knize vaší nejnovější objevuje poměrně často.
2: Je to jednoduché, je to evoluce. První vlastně prioritou našeho mozku není výhra nebo úspěch nebo dostat samé jedničky ve škole, ale je přežití, protože ta část mozku, která má vlastně na starosti přežití a stres je o přežití, stres je mechanismus, abychom přežili, protože to je z evoluce bojuj, uteč nebo se někde schovej, když tady byly lvi a tygři, reálné nebezpečí, nesto reálné nebezpečí ve většině případů nehrozí, tak ta amygdala, to jsou takové dvě fazolky tady vzadu, ta je představitelem toho stresu vlastně a těch emocí. My hovoříme o opičce, že skáče z jedné větve na druhou, aby jsme to tím dětem připodobnili. Tak je až 10krát rychlejší než neokortex, to je naše racionální část vlastně toho mozku, což je tady vepředu. Představte si profesora, který ví, co je a co je, není pravda, chce, abyste uspěli, ale je daleko pomalejší. A mentální odolnost mimo jiné je o tom, dát šanci té racionální mysli. Já když kouču, já koučuju, prostě mám třeba dvě tenisky v první stovce, dlouhou dobu jsem dělal 5 let s Jirkou Lehečkou, to je světová 12, teďka Jan Kumstá jde podobně v jeho šlépějích, tak v tenisu je důležité každý ten míč, každý ten bod hrát zvlášť, vlastně zapomenout na ten minulý míč, to, co se stalo, je pryč, to se nedá ovlivnit, od toho je skóre. A my musíme být tady a teď, protože mozek předvídá na základě toho, co natrénoval, naučil se a tak dále a dělá to nejlépe, když se soustředíme, když jsme v tom přítomném okamžiku.
0: Celý rozhovor s mentálním koučem Janem Milfajtem je k poslechu na našem webu. Zítra Matěj Vodička přivítá ve vysílání hydrologa Tomáše Vlasáka z Českého hydrometeorologického ústavu. Tématem rozhovoru bude aktuální sucho a rekordně horké počasí, které zažíváme během letošního léta. Nalaďte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Tears in the Rain zaspívala v dnešním jihočeském odpolední Jennifer Rush. Nenápadná bylina s květy podobnými kopretinám, která si získala své jméno v lidovém léčitelství. Kopretina Rimbaba je známá hlavně jako pomocník při bolestech hlavy a migrénách. Její využití je však mnohem širší. V následujícím rozhovoru se dozvíte, jak tuto rostlinu poznat, kde roste a proč je mezi bylinkáři tolik ceněná. V rozhovoru Hanky Šoberové s bylinkářkou Silví Hovorkovou bude řeč hlavně o jejím tradičním využití při migrénách a opakovaných bolestech hlavy. Ostatně poslechněte si.
1: Hodně z nás jí má na zahrádce, protože ona je fakt krásná a ona kvete celý léto. Je to taková jako krásná, vděčná, jednoduchá kytka. Je radost na ní pohledět a ona ještě, když je v tom záhoně spokojená, tak ona má kolem sebe plno dětí a za chvilku vám ten záhon se snaží zabrat úplně celý. Ale je to kytička, která vypadá jako kopretina, ale nemá ty lístky protáhlý, má taky malý žlutý střed a kolem toho malý bílý lístky a dělá takový skupenství těch květů, který se spíš podobají chryzantémám a i trošku podobně jako chryzantéma voní.
2: K čemu takovou kopretinu využijeme?
1: Kopretina je přebornice ve dvou věcech a to asi hodně posluchačů a posluchaček bude vědět, že se používá hlavně při bolestech hlavy. A dokonce je nejprozkoumanější bylina v tomhle ohledu, že když se zkoumá, jako co zabírá na bolest hlavy, tak oni většinou začnou zkoumat tu kopretinu Rimbabu. Ty studie jsou jednoznačně zajedno v tom, že jako ta kopretina při dlouhodobém užívání dokáže snižovat četnost těch migrén, dokáže snižovat intenzitu a zkracuje dobu trvání těch migrén. Zatím se teda nedobrali k tomu, jak dlouho by se měla užívat a v jakých dávkách, aby vlastně se člověk těch migrén úplně zbavil, ale hodně lidí říká, že jim ta kopretina při migrénách fakt hodně pomáhá. A ta druhá věc, na co kopretina Rimbaba se používá, tak to je na pohybový aparát. Ona je protizánětlivá, pomáhá při revmatických bolestech a při bolestech kloubů.
2: Jakým způsobem ji zpracujeme?
1: Buď můžeme si z ní uvařit čaj, můžeme si tu kopretinu nasušit a mít ji připravenou na zimu a vařit si z ní čaj, nebo ji můžeme, když půjdeme na zahradu a máme ji tam, tak si ji utrhnout a čaj si z ní uvařit. Ten čaj trošku voní po heřmánku, ale je víc hořký. Ona i pomáhá na játra a na trávení mimo jiné. A nebo se dá sehnat už v obchodech jako extrakt, jako tinktura, anebo i v kapslích. A nebo si tu tinkturu můžeme doma vyrobit sami.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Vedra mění režim na dětských táborech. Třeba na letním táboře Jindřichohradeckého domu dětí a mládeže na Tokáni u Rabšachů jsou děti schované v hlubokém lese. Hodně času tráví u bazénu a ve volné přírodě.
1: Jaká je voda?
2: Teplá a hrozně příjemná. A
1: jak se ještě ochlazujete, když nemůžete být v bazénu?
2: Máme buď vodní bitvy, anebo nějaký hry s vodou.
1: Ještě nějaký tábornický tip, jak přežít takhle slunný tábor?
3: Vzít si kšeltovku a namožit jí vodou.
4: Ve stínu na dese, tady v lesíčku a hrajeme tam různý hry.
1: Přiběhla další tábornice, Vicky. Vicky, bylo ti už letos na táboře opravdu velký vedro?
5: Jo, bylo.
1: Co jsi pak dělala?
5: Polívala jsem se vodou. Z kohoutku.
1: Takže jste doběhli tady do umývárky a pořádně se polili vodou.
5: Jo, no.
1: Extrémně teplému počasí je potřeba přizpůsobit celkově i program, vysvětlí hlavní vedoucí tábora Vít Marušák.
6: Musíme na to dávat pozor, především když se hrají nějaké víc běhací hry. My tady máme obrovskou výhodu, že jsme prostě uprostřed lesů, takže tady největší sluníčkové problémy jsou, když děti zůstávají v tábořišti. V tomhle tom vedru je vlastně úplně nejhorší místo, kde být stan, protože z něho se stane taková instantní sauna. Ty děti si to často neuvědomí a když si po obědě zalezou na hodinu do stanu, tak je to přesně ta chvíle, kdy z toho dostávají ty úpaly. Když takhle ty tepla trvají už dlouho, tak je vlastně v tom stanu vedro i v noci. Naštěstí se dá spát venku, takže děti vlastně teď už 3 noci spí pod čirákem.
1: Že je nutné, když jsou extrémní teploty, přizpůsobit táborový režim, potvrzuje i jindřichohradecká pediatrička Daniela Verdánová.
7: Děti se hýbou. Není možné, aby zůstaly jenom bez aktivity. To nepatří k náplni jejich života. Ale je třeba tu fyzickou aktivitu omezit. Určitě je vhodné se koupat, přijímat dostatek tekutin, nenutit je do jídla, no a nechat je ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně dolehnou třeba na chvíli. Je to v pořádku naprosto.
1: S táborníky se každé léto setkává i ve své praxi.
7: My jsme s manželem oba dva dětští lékaři a povídali jsme si doma o tom, že jsme překvapeni letos, jak velmi dobře se starají vedoucí o děti, přizpůsobili své programy počasí a na Navštívilo jich nás velmi málo.
1: A závažnější problémy letos nezaznamenali ani jihočeští hygienici. Jihočeský kraj přitom patří k regionům, kde se každoročně koná nejvíc letních táborů. Letos už jich je nahlášeno víc než 350. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.
8: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Odpoledne běží dál a my k němu přidáme další hudbu i zajímavé informace. Karlův most, Klementinum, Petřín nebo tajemná zákoutí někdejšího židovského geta se v září promění ve filmové kulisy. Netflix začne v Praze natáčet seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství.
1: Zhruba ve třetině ohromného mostu minul bronzovou sochu svatého Jana Nepomuckého. Zavražděn přímo na tomhle místě. Připomněl si a přeběhl mu přitom mráz po zádech.
2: Zatímco loni procházel Robert Langdon pražskými ulicemi jen na stránkách knihy a v její zvukové podobě, letos se do nich vydá také před kamerou.
1: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons o kus dál na protějším břehu. Přímo nad Vltavou jejíž hluboké vody omývaly jeho základy.
2: První klapka by měla padnout na začátku měsíce září, právě v okolí Karlova mostu. Štáb má zamířit také do Klementina, na Petřín nebo Vyšehrad.
1: Stoupl si na samý okraj parapetu, pak se zhluboka nadechl a vrhl se do tmy.
2: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Cuseovi.
3: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst. Samozřejmě, když se adaptuje kniha na filmové plátno, nebo se z ní dělá seriál, tak to není vždy jako one to one. Takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
2: Připomeneme, že právě v našem hlavním městě příběh začíná. Langdon sem přijíždí na přednášku své partnerky, badatelky Catherine Solomonové, která se zabývá lidským vědomím a připravuje knihu, která by mohla zpochybnit staleté představy o fungování lidské mysli. Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová, zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti. Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku.
4: Lots happened, Tony.
5: You're kidding yourself.
4: Help me fix it.
2: Vedle příliš nepovedeného seriálového ztraceného symbolu z roku 2021 se Brownovy příběhy dočkaly také tří celovečerních adaptací.
1: Tenhle pochází z dřívejška. To je totiž Venušin symbol.
2: Šifru mistra Leonarda, Anděli a démony a Inferno natočil režisér Ron Howard s Tomem Hanksem v hlavní roli. Filmy utržily v kinech dohromady přes 2 miliardy dolarů. Značný zájem provází také Tajemství všech tajemství. Jen v Česku se loni v září během prvního týdne prodalo 100 000 výtisků. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice,

0: Mauckali, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Pozor!

0: Vinicích. Noční teploty klesnou k 10, v údolích až k 6 stupňům. Příjemné čtvrteční odpoledne vám přeje Petra Pitra. Tisíce uživatelů dneska otestovali výdrž aplikace e-doklady. Stát chtěl zátěžovým testem zjistit, jestli bude aplikace připravená na nápor uživatelů během podzimních komunálních a senátních voleb. Při sněmovních volbách minulý rok se totiž e-doklady potýkaly s výpadky. Výsledky testu teď bude vyhodnocovat Digitální a informační agentura. Dneska se taky do aplikace registrovalo množství nových uživatelů, říká šéf agentury Bohdan Urban.
1: Za hodinu jsme evidovali počet nových registrací na úrovni zhruba poloviny běžného týdenního registrování a z těch největších problémů, které tam měli uživatelé, tak už nyní vidíme, že zhruba 1/3 uživatelů se pokusila přihlásit neaktualizovanou aplikací. To je určitě věc, kterou budeme muset i mediálně zkusit zvládnout před volbama.
0: Přívoz přes Lipenskou přehradu z Horní Plané do bližší Lhoty omezil kvůli nízké hladině provoz. Na palubu nesmí nákladní auta a traktory s přívěsem. Přívoz taky snížil kapacitu pro přepravovaná osobní auta. Informoval o tom Petr Tahotný z Městského úřadu v Horní Plané. Pokud se situace nezmění a nezvýší se přítok do přehrady, tak do 10 dnů se provoz přívozu zastaví úplně. Pro Horní Planou je přívoz důležitým dopravním spojem. Pokud není přívoz v provozu, musí auta přehradu objíždět. Po silnici je to z Horní Plané do bližší Lhoty zhruba 20 kilometrů. Festival Filmová renesance dneska začal ve Slavonicích. Do neděle návštěvníci uvidí přes 50 celovečerních filmů. Kromě toho nabídne doprovodný program s desítkami hudebních a divadelních vystoupení. Podle ředitele festivalu Milana Mrázka návštěvníci uvidí i některé zahraniční snímky.
2: Určitě bych chtěl upozornit na otevírací film Veřejný prostor Františka Skály za jeho osobní účastí a účastí režiséra filmu Petra Slavíka. Dál hit letošní sezóny Sidat Olivera Laxe z českých určitě Puberta Ondřeje Urička.
0: Při výbuchu v přístavu v nizozemském Rotterdamu zemřel podle policie minimálně jeden člověk, několik dalších utrpělo zranění. Příčina výbuchu podle agentury Reuters není jasná. Na místě zasahují policisti, kteří zatím další informace neuvedli.
3: Počasí.
0: Na jihu Čech je jasno, nejvyšší teploty se pohybují kolem 29 stupňů, na horách kolem 22. Noční minima se budou držet mezi 12 a 9 stupni, v údolích klesnou teploty až k 6 stupňům. Jasná obloha bude i zítra, teploty budou o něco vyšší, dostanou se k 29 až k 32 stupňům, na horách maximálně k 27. Foukat bude slabý vítr východních směrů a biozátěž zůstane střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech aktuálně nemáme hlášené žádné nehody s omezením, ale počítejte dneska na silnici 23 na trase mezi Kardašovou Řečicí a Jindřichovým Hradcem. Probíhají tam stavební práce. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

15 hodin a téměř 5 minut. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje svou druhou hodinou sluncem zalité letní jihočeské odpoledne. Na povedený čtvrtek se pomalu, ale jistě překlápí do své druhé poloviny. A my u toho budeme s vámi, s drobnými zastaveními z našeho regionu i s tou správnou porcí písniček, které nestárnou. Od poloviny a od mikrofonu vás zdraví na příjemný poslech přeje Radek Diviš. Obránce Radko Gudas věří, že se mu podaří s týmem Floridy vybojovat Stanleyův pohár. V nové sezóně hokejové NHL se těší, že už nebude muset soupeřit s bratry Tkačakovými. Více v této hodině. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, zamíříme pod vodu. Už za chvíli si představíme několik ryb s neobvyklými jmény. A jakou hudbu si v této hodině poslechnete? Těšit se můžete na Shakina Stevense, Karla Gotta s dcerou Charlotte a právě teď na Helenu Vondráčkovou, která vás pozve na slavnou brazilskou pláž.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Jihočeské odpoledne. My se teď vydáme do Českého Krumlova. Výměna krovů, vazních trámů a pozednic. Kostel svatého Víta v Českém Krumlově prochází rekonstrukcí za 57 milionů korun, která potrvá až do konce příštího roku. Pod rukou projde rekonstrukce a těm, kdo budou rekonstruovat, 80 kubíků dřevěného materiálu. Přímo na místo stavby se aktuálně podíváme v reportáži.
1: Stavby vedoucí Antonín Vychopeň mě teď veze osobou nákladním výtahem do výšky přes 20 metrů přímo do krovu kostela svatého Víta, kde dělníci provádí opravy.
2: Tady se provádí oprava krovu. Ten prostor je úžasný a takový moc není.
1: Dělnické práce na historické budově zahrnují výměnu krovu, vazních trámů a pozednic.
2: Tamhle, když vám ukážu za námi, chlapi začínali, tam už je vymíněno. A teď, co je tamhle to otevřené pod střechou, aby tam nepršilo, tak tam teď začali. Je to kus od kusu, není to pravidlo, že prostě byly určeny 2 metry, se vymíní 2 metry. Prostě může to být poškození víc, tak se míní víc nebo i míní.
1: Předběžný odhad na množství dřeva, které dělníci při rekonstrukci spotřebují, se pohybuje okolo 80 kubíků.
2: Ale to číslo se může lišit do plusu i do minusu. To prostě nikdo neodhadne dopředu. Jakmile se rozebere, zjistí se, jak je to poškození a podle toho se to míní.
1: Po dokončení opravy krovů jsou naplánované i další stavební práce na střeše kostela.
2: Takže bude demontáž vidlice, demontáž pobytí a vlastně čištění trámů, krovů a zpátky záklop a montáž nový vidlice. Takže to by mělo být zhruba otázka nástupu měsíce, kdy by to mělo začít všechno.
1: Částka za plánovanou stavbu se pohybuje kolem 57 milionů korun. Průběh rekonstrukce ale komplikuje právě nedostatek financí, kdy do celkového obnosu chybí bezmála 19 milionů korun, vysvětluje českokrumlovský prelát Václav Pícha.
3: Jsme získali určitou dotaci z Evropské unie. Stát změnil podmínky svého podílu k těm dotacím z té Evropské unie. Platilo to, že stát ze svého podílu a podílu vlastníka tak tam dával 95% a vlastník 5%, teď se to otočilo, stát dává 40% a vlastník musí dávat 60%, což se změnilo během procesu přípravy té opravy.
1: Rekonstrukce má být dokončená na podzim příštího roku. Václav Pícha do té doby doufá, že se podaří chybějící finance vybrat.
3: Uvidíme, co se podaří, protože ve chvíli, kdybychom ty peníze neměli, tak by se opravila pouze střecha kostela a věž by tedy zůstala bez opravy.
1: Přístupnost kostela není po dobu oprav nijak omezena a lidé ho tak můžou zdarma běžně navštívit. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, zamíříme pod vodu. Martin Písařík nám už za chvíli představí několik ryb s neobvyklými jmény.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jeho české příběhy od jeho českých autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Medicine man,

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriózní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá 5 páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Kanadská superstar Celine Dion s písní Where Does My Heart Beat Now, která spatřila světlo světla v roce 1990 a platí za jeden z velkých hitů deváté dekády. Posloucháte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Už je několik minut nás dělí od další návštěvy jednoho z našich šlechtických sídel. Bude tu další zastávka zámeckého léta.
1: Český rozhlas České Budějovice,

0: loňském velkém úspěchu vám i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme do šlechtických sídel Čech, Moravy a Slezska. Průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby vás pozval na další z nich.
1: Zámecké léto.
2: Nyní podnikneme cestu na západ Čech, na Tachovsko, kde se nachází zámek Bor. Tato rozsáhlá stavba vypadá, jako byste dali dohromady zámek Hluboká a Křivoklát. Během historie tam žili jen tři šlechtické rody. Více nám prozradí Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Bor už z dálky zaujme svojí věží. Kolik schodů na ně vede?
4: Na ocho zámecké věže vede 117 schodů. Vyhlídka je tam velmi krásná, je z 30 metrů, takže návštěvníci vidí celý Bor jako na dlani.
3: Schody má spočítané kastelánka zámku Galina Mariana Kortanova.
4: Prohlídka celé expozice právě na té vyhlídkové věži končí. Ono je to taková ta perlička nakonec.
3: Jedním z lákadel k návštěvě zámku Bor je knihovna, která se sem vrátila přibližně po 80 letech.
4: A my se tedy přesuneme do prvního patra zámku, kde v rámci knížecích salonků se knihovna nachází. Zámeckou knihovnu založil kníže Karel z Levensteinu na počátku 19. století a z původních 2000 svazků se nám dochovalo zhruba 1000 knih.
3: Knihovna je umístěna v knížecím salonku. Připomeňte nám šlechtické rody, které se tady vystřídaly. Zámek je raritou v tom, že jich nebylo příliš. Vy se tím chlubíte.
4: Ano, je to velká zajímavost, protože hrad založili v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1263, přičemž borské panství vlastnili pouze tři šlechtické rody. Byli to tedy zakladatelé našeho hradu Švamberkové, hraběcí rod von Gezen a Levensteinové.
3: Salonků, šlechtických salonků je tady celkem 6. Šlechta měla pro každou denní dobu a pro každou příležitost nějaký.
4: Tato zámecká jídelna sloužila pro majitele zámku. Tady je zajímavostí, že máme původní mobiliář a také původní obrazy, které znázorňují pejsky Karla z Levensteinu, který byl velký milovník psů a samozřejmě také lovu.
3: A to se mi líbí, my jsme vstoupili rovnou na jeviště.
4: Do klasicistního sálu, který byl původně tedy v tom gotickém paláci, ale v rámci pozdějších přestaveb tady vznikl tento sál, který my i dnes využíváme jako kulturní prostor. V prostorách předsálí bych vás ráda upozornila na vzácná záclonová okna. Ta okna vypadají, jako kdyby na nich byly záclonky.
3: Takže ne klasický oblouk nahoru, ale skutečně jako zavěšené záclonky. Je tady překrásná sklípková klenba, když se člověk podívá nahoru, úplně se mu z toho zatočí hlava, to je nádhera.
4: Té klembě se také říká diamantová právě pro ten svůj tvar. Tady u nás v zámku vidíte opravdu původní architektonické řešení bez jakýchkoliv zásahů a prakticky i s původními omítkami a krásnou sklípkovou klembu máme také v naší hradní kapli svatého Vavřince. Do kaple máme nejstarší a největší klíč.
3: A opět je tady, jak jste říkala, sklípková klenba, v tomto případě už svým malbou.
4: Jedná se o renesanční malbu, není to klasická freska, ale je to malba seko do suchých omítek a samozřejmě velkou zajímavostí je tady také barokní oltář svatého Vavřince.
3: Než odejdeme z našeho pohledu vpravo, vidím otisk dvou dlaní, každá je jiná, takže asi dlaně dvou různých lidí.
4: Ano, v podkruchtí se nachází dvě dlaně, ke kterým se pojí zámecká legenda o nenaplněné lásce dvou mladých lidí, ale to si necháme pro návštěvníky, až k nám zavítají na prohlídku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Bor si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Dobrý den. Na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Jihočeské odpoledne. Pokud jste hokejoví fanoušci, pak zbystřete. Hokejista Radko Gudas se připravuje na další sezónu v NHL. Po třech letech, které odehrál v týmu Anaheim, se vrací na Floridu. 36-letý řízný obránce podepsal s klubem 6-letou smlouvu.
1: Jsem spokojený, vracím se zpátky na místo, kde jsem byl před pár lety. Mám tam spoustu kamarádů, spousta spoluhráčů, trenéři, skoro jsou všichni stejní, takže moc se těším na známý prostředí. Já bych potřeboval tak něco vyhrát zase, no. To mistrovství světa bylo krásný, a už to je pár let, takže už možná na čase zase něco ještě tak asi zvednout na hlavu.
2: Říká Radko Gudas, který se aktuálně připravuje s extraligovým Kladnem. Jeho slova o zisku Stanley Cupu nejsou jen řečnickým obratem, ale jsou podložena silou týmu, do kterého se vrací.
1: Florida se stavila tým, aby vyhrála v nejbližší době, tak máme manžel pro to, aby jsme hráli v play. Aby jsme byli co nejpříjemnější tým v příštích letech, a to si myslím, že je důležitý pro toho generálního manažera, pro ně je čas vyhrát teď, a to si myslím, že je jasná zpráva pro zbytek té ligy a pro zbytek toho týmu, že jaký hráče vytradoval, jaký hráče podepsal a jakým způsobem, takže spousta generálních manažerů jde po těch pikách a naopak byli má jasně nejlepší hráče v nejlepších letech a chce prostě vyhrát teď, takže jasná zpráva takhle tady tím směrem.
2: Po dvou zistích Stanley Cupu přišlo v minulé sezóně zklamání, kdy se Florida nedostala do playoff. O to víc jsou v týmu natěšeni na další sezónu, do které už by měl naskočit i finský mistr světa Barkov, který celou poslední sezónu promarodil. Navíc tým bude budit velký respekt. Postarat by se o to měl nejen Gudas, ale taky Brady Tkačak, který se sejde v jednom týmu s Matthewem, a obávaná bratrská dvojice hokejových rugbyřů tak bude pohromadě.
1: No, to jsem zvědavý, no. To vlastně hráli spolu na to Four Nations a to byly super zápasy, dokázali se to hezky vyšpičkovat, takže za mě jsem na to maximálně natěšený, jakým způsobem budu v kabině, oba dobře znám, pokud jsme se na olympiádě, takže jsem hrozně nadšený z toho, že tam budou spolu, že budu součástí jejich týmu, že mě nebudu zase nahánět, nebo jsem naháněl je a bude zase něco jiného. No.
2: Připomíná Radko Gudas své ostré souboje zejména s Brady Tkačakem na olympijských hrách. Na Floridě se Gudas nepotká jen s bratry Tkačakovými, ale popovídat si bude moct v kabině i česky. O místo v sestavě bude bojovat další kladenský odchovanec Marek Alšer.
1: Jasně, tak Alšík je pořád ještě na nováčkovském kontraktu a zahrál si pár zápasů, takže má skvělou pozici rozjedenou. Trenér o něm mluvil krásně. Myslím si, že oni s ním počítají do budoucnosti. Vídáme se v létě docela často, byli jsme spolu párkrát na ledě, takže myslím si, že přesně ví, jakou má pozici. Je to kluk, co se nebojí dřít a co si hraje ten hokej tak, jak má. Myslím si, že jsou s ním naopak ty trenéry spokojený s tím, jaký je, takže pro nás jedině je dobře, když se bude dál vyvíjet, a doufám, že letos dostane zase do pár zápasů.
2: Věří před startem sezóny Radko Gudas. Na Floridu se vydá už za pár dnů. Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
3: Sucho se aktuálně stále více prohlubuje, a to nejen u nás, ale i v celé Evropě. Kombinace extrémních veder a velmi malého množství srážek má za následek vysychání vodních toků a velmi nepříznivě se podepisuje i na vegetaci. Zažili jsme už něco podobného v historii měření a budou extrémní vedra a sucha do budoucna běžná? Nejen o tom si v pátek 14. srpna popovídáme s hydrologem Tomášem Vlasákem z Českého hydrometeorologického ústavu. Naleďte si nás, jako vždy, po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
4: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Vysíláte Český rozhlas České Budějovice. Teploty jsou aktuálně příjemné a na víkend by to mělo být podobné. Nějakou kapičku hlásí aplikace až na neděli odpoledne. Ale raději se ještě zeptáme odborníků.
1: Počasí.
0: Jaké počasí můžeme očekávat v příštích dnech, to nám prozradí meteorolog Petr Fribauer, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci a zítra očekáváme stále jasno a beze srážek. I nadále nás bude ovlivňovat tlaková výše, která bude postupovat k východu. Minimální teploty budou poměrně nízké, mezi 12 až 9 stupni Celsia, v údolích až 6 stupňů Celsia, takže noc bude opět poměrně chladná. Ty maxima zítra budou o něco vyšší než dnes, mezi 29 až 32 stupni, na horách kolem 25 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, na Šumavě severovýchodní do 4 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek je na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Čeká nás víkend, na jaké počasí se máme připravit v sobotu?
2: V sobotu bude jasno, večer až skoro jasno a ty teploty budou stále vyšší. Minima se budou pohybovat kolem 12 stupňů Celsia, v údolích až 7 stupňů Celsia a ty maxima kolem 33 stupňů Celsia, takže nás čeká opět tropické odpoledne. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, do 4 metrů za sekundu a ráno může být místy i bez větří.
0: A jak bude v neděli?
2: V neděli v první polovině dne očekáváme jasno až polojasno, odpoledne potom oblačnosti od severozápadu začne přibývat a místy se vyskytnou přehánky, ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Počasí u nás bude ovlivňovat studená fronta, která bude postupovat do střední Evropy právě od severozápadu. Minimální teploty budou kolem 16 a v údolí mohou klesnout až na 11 stupňů Celsia. Ty maxima potom mohou vystoupat až ke 36 stupňům Celsia, ještě před tou studenou frontou. Vítr bude slabý, jižních směrů do 4 metrů za sekundu, ráno může být místy opět i bez větří a odpoledne se vítr bude měnit na severozápadní až severní a postupně zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Ještě se zeptám na pondělí, čím nás přivítá nový pracovní týden?
2: Pondělí nás čeká výrazné ochlazení. Ty minima budou stále tedy kolem 17 stupňů Celsia, maxima se ale budou pohybovat pouze kolem 20 až 24 stupňů Celsia, takže výrazné ochlazení oproti neděli. Bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami. Místy se budou tvořit i bouřky a ojediněle mohou být i silné. Večer potom budou srážky od severozápadu ustávat. Vítr bude zpočátku mírný, severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu, který již k ránu bude slábnout a v bouřkách během dne může přechodně zesilovat.
0: Tolik Petr Fribauer, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Většina malých vodních elektráren musela kvůli suchu omezit provoz. Farnost ve Střížově na Českobudějovicku vyhlásila sbírku na opravu varhán. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel

0: až 5% celkové produkce elektřiny v Česku. Současná situace tak neohrožuje zásobování elektřinou. Střížovská farnost vyhlásila veřejnou sbírku na opravu varhan v kostele svatého Martina ve Střížově na Českobudějovicku. Peníze půjdou na obnovu ventilačního zařízení varhan. Správce farnosti Pavel Bicek vysvětluje.
1: Samotný ten nástroj, co se týká té cesty toho vzduchu do těch píšťel, je třeba ještě upravit, aby to správně fungovalo. Že je možné přispět buď do té sbírky během té poutní mše svaté nebo darem na účet farnosti.
0: Soubory z Mexika, Srbska nebo Portugalska vystoupí na Mezinárodním folklorním festivalu v Písku. 31. ročník začal dneska a potrvá do neděle. Zahraniční i domácí soubory se představí v Palackého sadech, na Kamenném mostě nebo na ostrově. Festival je nejen hudební a taneční přehlídkou, ale zároveň ukazuje zvyky a tradiční kroje z různých částí světa. Pořadatelem a hostitelem je domácí soubor Písečan. Sport. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel poběží na evropském šampionátu v atletice v sobotu o medaile. Ve druhém semifinále skončila druhá, když 400 zaběhla za 49,81 vteřiny. Rychlejší byla jen Polka Bukovická. Atleti se v Birminghamu musí vypořádávat taky s velkým horkem a silným větrem. Pokračuje Lourdes Gloria Manuel.
2: Já jsem to teda cítila docela dost, ale ten vítr byl pro všechny stejný, takže prostě všichni bojeme se stejnýma podmínkama a pro všechny vedro, pro všechny je vítr stejný, takže prostě máme společný závod a i tak bojujeme. Počasí.
0: Noční minima se budou na jihu Čech pohybovat mezi 12 a 9 stupni, v údolích klesnou teploty až k 6 stupňům. Jasná obloha bude i zítra, teploty budou o něco vyšší, dostanou se k 29 až k 32 stupňům a na horách maximálně k 27. Foukat bude slabý vítr východních směrů a biozátěž zůstane střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opatrní buďte v Českém Krumlově, v Obíškové ulici je odstavené osobní auto a odstavené osobní auto s vlekem komplikuje provoz i na dálnici D3 na 67. kilometru u Sudoměřic u Tábora ve směru na Prahu. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma, už se na mě usmívá. Aleši,
3: určitě, hezké odpoledne. Určitě, těším. Pochváleno buďš léto i v zemi této. Psal jsem teď někomu. Tak trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
2: Všechno bude.
3: Ano.
2: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
1: Humoriáda. Humor.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli pustit?
1: Určitě s radostí Miroslav Horníček, protože já jsem ho navštívil u nich s jeho paní ještě, za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských Lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takovou s touhletou osobní historkou. Takže
0: tím pádem Horníček máme.
1: Jsem četl, že by tam něco bylo s Danou Metrickou.
0: Ano, vzpomínka na ně, tak jo, máme, pustíme, uvidíme.
2: My jsme s Danou Metrickou hráli řadu věcí, já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsáno od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragédie.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom A on říká, tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjela, on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Metrická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal. A ona už zápasila o každý slovo. Už prostě nemohla. Jo? A my jsme stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl mladý a měl jsem rád doktora, tak mě dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že? A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku do nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou s pohledem za ní, jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídám, ta dáma má jazyk a víc jsem neřekl, že v té chvíli se na mě Karel Forst obrátil a taky mu vysela půlka. Takže jsme se oba rozeřvali, odešli jsme, jo. Tak tam byl nesmyslný výstup, kdy jeden herec, ta dáma má jazyk, řekne a odejde. Naprosto nesmyslný. A čím větší tragédie, tím větší srandy. To byl zákon, absolutní zákon.
0: Taky se vám, Aleši, někdy něco takového stalo na pódiu, že jste prostě nebyl v té formě, nebo vám oblečení vypodil službu, rupnul knoflík třeba u kalhot, určitě, nebo něco určitě, takového, no, nebo,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: Nedorazil kostým třeba.
1: No, já jsem byl v rokoku, jak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno pod tím, škoda toho Vostřela, že
0: ano.
1: Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labským Mouřeninovi, tuším, a tam hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase,
0: to
1: Darku.
0: To jste měl dostal pak nějaké fackovné, ne?
1: No, nedostal, ale ne. To bylo mezi námi jako dobře, to nebylo nic. Takže tam se děli takové věci. No, já jsem poprosil akorát Kozderkovou kolegyni, Laďko, prosím tě, kdybys byla tak hodná, ty tam zpíváš na mě tu písničku. Na mě, poněvadž já jsem byl na 4, to bylo jako šantán takovej,
0: aha,
1: jako, a ona si na mě sedla ze strany jako na fotel. A to bylo mělo být vtipné. A teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
0: jo,
1: tak
0: se pohupovala.
1: Si říkala, mladej, ten to vydrží, tak se pohupovala. Já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda, teďka, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možnej, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten, jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhej, ano.
0: Ano, co se
1: nebo
0: stalo?
1: Oba možná. A já jsem, ne, není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru, a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla, všechno vycházelo.
0: A bylo to jiné podlaží, nebo co?
1: No, ono to bylo o podlaží míně, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval v toho reproduktoru, jako kdybych zvůdě jako blížil, ten informátor.
0: Jo, jo, jo.
1: No.
0: Tak všechno zachráněno.
1: No, nakonec dobrý.
0: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v téhle chvíli, a můžete posílat i SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, vypadá Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
6: Děkuji.
4: To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás tam do rádia a přál bych si Miroslava Horníčka.
4: Dobře, ano. Děkujeme. Děkujem. Naschledanou, děkujeme za ten krátký, rychlý telefonát. Kdo dál?
8: Dobrý den, tady Jarka z Prahy. A přála bych si pana Horníčka.
4: Dobře, píšu Horníčkovi další bod. Myslím si, že asi už to z toho je i docela
6: je
4: jasné. Ale ještě jeden hlas přidáme, ať vám dáme prostor. Kdo pak tam je?
9: Dobrý den.
4: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
9: Já bych prosil pana Komárka.
4: Zklamu vás, měl tedy taky hlasů nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
10: Verich měl dlouho kolii psa, krásně, jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrý. Ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak nikdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili tři. Ale ten Hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa. Taky Hero se jmenoval, to už Verichův Hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horníčku, přivezte mi někdy toho vašeho Hera, já bych chtěl zase doma zažít koli jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho Hera, jeli jsme na kampu, že jo, a Verich měl takovej kameninovej, takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš Hero vletěl rovnou k tomu bývalému vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. A to byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se musel za dveře, ven na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říkal jsem, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvěte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
0: Humoriáda.
4: Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů i o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
6: Mm-hmm.
3: No a to ten Vladimír Komárek byl podobný v tomhle tom jako vypravěč úžasný, jenomže ten horníček byl prostě, to měl vycizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom.
4: Ano.
3: Ten říkal, já nemůžu tohleto říkat, já se prostě styděl jako jo, ale přitom byl uchvatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít, což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
4: Ne, že... A proč ne třeba o malování?
3: Prosím?
4: Proč ne o malování? Komárek maloval, horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
3: Tak dobře, ale to bylo tak, jo, no. No,
4: jo,
3: no,
4: jo,
3: no.
4: Jo. Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
3: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl...
4: Láska k létu a to, že léto mají rádi.
3: Tam ještě byl, no spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a...
4: A když už jsme u toho léta, ano. Nějaká dovolená bude? Nějakam k moři, do hotelu,
3: dovolená bude.
4: Do lázní?
3: Bude.
4: Bude? Co bude?
3: Bude a bude v září. My to máme už dlouho s mojí přítelkyní vyhlédnuto. Ano.
4: Kdo vybírá, jako přítelkyně nebo vy, nebo je to
3: oba
4: rada?
3: Dva jsme to vybrali fakt, stejně, jo? No stejně zase. Říkal, chvíli mám takový záchvaty, že my myslím něco jiného. A pak ne, podívej se, chodbaň má žůl teďka. Nemůžeš jako, jeďme do toho, kde to známe. Já jsem říkal, no ano, špitál tam znám. To je pravda na tom Rodosu. Tam jsem byl asi 4
4: tam
3: dny.
4: Tam už ne.
3: Ne, tam, ne, právě, že tam pojedu, protože znám tam ty doktory. Jako, tam už tě volou volat.
4: No myslím, abyste poznal něco jiného než
3: zdravit,
4: špitál.
3: Zdravit, myslím, jako jo, ale to já tam nepůjdu. Já jsem připravený teďka.
4: Tak jo, že, tak jako, hezkou dovolenou teda
3: no,
4: už dopředu.
3: No a to jedeme na Rodos tedy v půlce září. No.
4: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme, Aleši.
3: Děkuji. A...

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme s jakým jménem a jako ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No, tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No,
1: máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, o půl noci, kdyby se mě vzbudil, tak já když byšem, teda ne, aby se mě chodili budil o půl noci, klidu, ale... Nechte toho čověče. Po půl noci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrzkali bičem. Počkejte, no tak nechte to. Všech si nevzpomne. Jo, ale ještě dneska. Vov ausgerechne. Vo půl noci, jo. Jak když prská. Vovno, ještě dnes, ale vov, když by ještě dneska. Když bych se zmrzkal. A dej, ale hodně. Ale jiný třeba, teď nevím, jo, hodně. Pak jsem ještě ke všemu se učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, to nejde, to je úplně jiná řeč než naše. Ne každý slovo jiný. No tak. Nejsem cvok. Ale to třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, přehazuje všechny. Sice arabské, to je pravda, to mě v počátku dělalo potíž. No, ale když se na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom vyšlo celý život. No ale... No, protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se snad někde váhá. A když vás tak sleduju, mě to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některej rukou, tak ještě línej. No, podívejte se, vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko, víte. Tak já to s vámi udělám jinak. Já vám zaspívám a ono vás to zvedne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
2: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj.
1: Než... Tak to je herecké, no, zpívání, no, úplně něco ale... jiného.
2: No tak při jeho tom, jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
1: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou zpíval.
2: Jo, no tak to je v pořádku. myslím si, že tam se doplnili. No.
1: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleši?
2: Já?
1: No, máte to spočítané?
2: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspíval tu písničku, támhletu, kterou vy pak najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no, tak jako já nevím, 100 nebo...
1: To není málo.
2: No, protože ty televize vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to kabarety a tohleto.
1: Byly zábavné pořady, i ty písničkové, jenom to už dneska vůbec
2: ano,
1: není.
2: Ano, a no. To už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, vydával písničky, no.
1: Takhle jako přidělil rovnou.
2: Jo, to oni už měli vykoukaný, oni věděli, kdo se jim tam hodí, typově, jako, že jo. No. Tam bylo kousek, jsem byl od toho, abych hrál na Karlštejně toho...
1: Koho?
2: Toho pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
1: Aha, no vydá.
2: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, tam na těch kasematech a co, zpívá.
1: Proč to sešlo?
2: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
1: Šel okolo zrovna
2: Bartoň. Ale taky mladý, děl rozsah takový a tohleto a všechno. Asi se jim vzdál takovej jakoby kněžštější. Než já.
1: Říká Aleš Ulm. Vybral nám Luďka Sobotu. Já zase z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyslná jména.
2: Úžasný.
1: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMSkovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad.
0: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého a budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je tu humoria. A ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
3: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava a já bych si přála, zdravím vás oba dva pánové.
2: Děkujem.
3: A přála bych si Sobotu.
2: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ulme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
2: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně. Kdo další?
6: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
2: Dobře, jasně, Pepíku, Pepí, už to můžu říct.
6: Dáme.
2: Pustíme ho, protože ano, ke slovu tady a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Ano. Jiří Sovák vzpomínká na maminku, na tatínka. Tahle ukázka právě teď začíná.
7: Taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš to, víte, jak se to má. Já už byl starý pacholek. A už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, když já mám rande. Čím spíš? Čím spíš, ty kluku pitama? Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozhlížela, jako jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní. Nebo kam to chodíte, vy sviňáci? A když se slíkat, tak ji po očku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. Taková roztomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že jsem nějaký nebravá. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že jo. Tak si s náma zahrál osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlédnutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se skamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemá mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže... No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo, ty 3 měsíce, ne, myslím, po ty 3 měsíce, potom by jedna za druhou skočila do ohně, jak se říká, ale ty 3 měsíce, no to by tam, Mamince bylo tenkrát 75, tam dole 22, že jo, zadávala ten kastrol sem, ta ho chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý jsem vynadal zvlášť a u té mámy jsem vždycky končil, nechci si, že ani slovo, co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád, to vypadá, jako jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne tři metráky, to už máte rád tak s odstupem trošku, že jo. No on mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo. Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta. Já jsem mu za to vděčný, bač po tom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco umět pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že seš machr a pak tě budou vždycky potřebovat. Velice taková zajímavá zásada. Jsem se tak podvědomě řídil. Já jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný. On byl furt v hospodě. To nemyslím jako alkoholik, on měl hospodu. Já je, my jsme živnostníci, no, šekadenku. Jsem s ním měl potíže, když jsem nepotíže, ale vždycky, když legrace, když jsem... My jsme v Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že jo, tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menšík a tyhle parchanti číhali mi přes rameno, říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, no, jen to tam napíš živnostníci. No, jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečku, jakou my jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali? Restaurace u Rudé hvězdy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
5: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A...
2: Tu chatku takovou, kam,
5: ano, kde ano,
2: u
5: něj ano,
2: to venkovní sprchu.
5: Ano, tak... ano, takový, to, jo, jo, tak jo. Tam jsem byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a to a on furt nechtěl a jakože ne a tohle to na to. No a že už je starý na to a jako já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši, no já už jsem všechno řekl a takový byl jako potěšený, ale no a tak jsem ho vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měl i bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že? No dá, to nebudeme mluvit, ale pak si tady taky nějaký věci vyplynuly, jako, kdy on
2: se.
5: Měl takový divočejší období a platila na něj jedině paní, teďka nevím to jméno.
2: Andulka.
5: Andulka byla manželka, ale manželka zavolala ještě pak tu paní do divadla.
2: No,
5: to byla tajemnice divadla národního. A ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
2: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste prosím volá semafor anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla? Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl a vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 01 04.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobré odpoledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zahloty. Já bych si pana Bezovošku.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice Opavsko, Supráčko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, ať se daří. Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Fridku Místku.
1: Ano.
5: Chci klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den, prosím pana Klepla.
1: Pana Klepla, jasně. Tak, sčítám to, ale nestačily tyhle poslední dva hlasy. Vyhrál to Jiří Sovák, 76% hlasů pro něj s panem Šimkem.
7: Pavlíku, najdi prosím tě správnou hromádku z dotazy. Fajn, děkuji ti.
8: Ano.
7: Šimek, divadlo Semafor.
8: Sovák.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý.
7: Tak já už jsem tady přichystán s dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
8: No poslyšte to, ale to zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám a nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl, skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Všem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
7: Na čem právě pracujete?
8: Na čem pracuju? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad my se volá televize zlobí, že jí konkurujeme, to snad my jsme měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
7: Přijímáte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
8: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že to je ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhubějí se.
0: Humoriáda.
1: Úžasný Jiří Sovák a Miloslav Šimek taky. Děkuju za návštěvu, Aleši.
3: Já děkuju a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, a hezkou dovolenou narodu.
3: O, díky.
1: Ať se daří a vy poslouchejte zase zítra. Možná už to víte, bude tu jako host Ondřej Kepka. Těší se i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Od pondělí začne fungovat Národní koalice pro boj se suchem, řekl to premiér Andrej Babiš. Jižní obchvat Tábora se začne stavět už příští měsíc, uleví hlavně lidem z Čelkovic. Tandemová show vyřeže dřevěného ďábla na sympoziu v Dačicích. Noční teploty na jihu Čech klesnou k 10, v údolích až k 6 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Vláda obnoví Národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od pondělí, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Koalice zasedala v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí se v ní radili kvůli vlně veder podobné té, kterou Česko zažívá teď. Obnovená koalice se má soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody,

0: náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek z hnutí Naše Česko.
1: Všichni řidiči, kteří budou přijíždět od Mašic a budou se chtít dostat přes Tábor, sjedou na stávající silnici 1/3, případně hned vedle na dálnici D3 a budou to mít pohodlně. To bude velký přínos pro obyvatele městských částí, jako jsou například Čelkovice.
0: Řezbáři, sochaři a kováři předvádí svoje umění na řezbářském sympóziu v Dačicích. Po celý týden jsou na Palackého náměstí k vidění keramické dílny a ukázky řezbářských prací. Dačická řežba dneska nabídne tandemovou řezbářskou show. Detaily přiblíží vedoucí městského odboru kultury a cestovního ruchu Naděžda Mastná.
2: Řezbářská show je strašně atraktivní záležitost, my ji pořádáme o 8:30 večer, takže už to bude tak jako přisetnění, protože ta řezbářská show obsahuje i pyrotechnické efekty a udělají nám i tady manželé Marie a Jaroslav Pecháčkovi z Hanušovic a letos nám pod jejich rukama vznikne socha ďábla.
3: Počasí.
0: Noční minima se budou na jihu Čech pohybovat mezi 12 a 9 stupni, v údolích klesnou teploty až k 6 stupňům. Jasná obloha bude i zítra, teploty budou o něco vyšší než dneska, dostanou se k 29 až k 32 stupňům, na horách maximálně k 27. Foukat bude slabý vítr východních směrů a biozátěž zůstane střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor, v Plané nad Lužnicí v ulici Československé lidové armády je odstavený kamion a porouchaná dodávka stojí na dálnici D3 na 66. kilometru ve směru na Prahu. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Krátce po 5. hodině je našimi redaktory a editory opět pečlivě připraveno nové vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině vám nabídneme vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků z našeho regionu a přidáme další písničky, které nestárnou. Přehlídkou zahraničních souborů začal v těchto chvílích 31. ročník Mezinárodního folklorního festivalu v Písku. Počkejte si na podrobnosti. A jaká bude hudba, u vaši dobrou náladu se postará Rangers The Rexet a právě teď se můžeme se skupinou Kabát ochladit cestou na sever. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. A vedle ve studiu už je připravena kolegyně Petra Pitra se zpravodajským souhrnem dnešního dne.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Příjemné čtvrteční odpoledne. Římovská přehrada od zítřejšího rána nepatrně sníží odtok. Do Malše poteče místo 650 litrů vody za vteřinu 500. Povodí Vltavy tím reaguje na větší odběr vodovodní soustavy z přehrady, která slouží jako zásobárna pitné vody pro Jihočeský kraj. V Římově i přes současné suché počasí zůstává 61% vody z kapacity nádrže. A vysoké teploty mění režim dětských táborů. V Jihočeském kraji je letos nahlášený přes 355 akcí. V parních dnech musí jejich vedoucí přizpůsobovat program. Pokračuje krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Daniela Verdánová.
3: Je třeba tu fyzickou aktivitu omezit, jak jde nejvíce. Určitě je vhodné se koupat, přijímat dostatek tekutin, nenutit je do jídla. Ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně dá lehnout.
2: Tématu se budeme víc věnovat už za pár minut. Podíváme se za dětmi na tábor na Tokániště u Rabšachu na Jindřichohradecku. Správa Národního parku Šumava získala povolení zpřístupnit stezku Luzenským údolím na hraniční přechod Modrý sloup. Vypořádala se s námitkami Ministerstva životního prostředí, které souvisely hlavně s ochranou tetřeva hlušce. Podrobnosti má ředitel Šumavského parku Pavel Hubený.
4: Schválili povolení vstupu omezeného počtu osob v omezené době. Budeme čekat, jestli se někdo odvolá. Potřebujeme mít k tomu chodníku ještě stavební povolení, protože to nemůže nám být vydáno dřív, než je tohle rozhodnutí pravomocný. Na tom bychom mohli strávit zimu a před sezónou bychom spustili rezervační systém.
2: Nová cyklostezka na Prachaticku od dneška propojuje českou a bavorskou síť tras na Šumavě. Půlkilometrový úsek vede od Rosenauerova pomníku u Stožce směrem na Heidmühle. Cyklisti se tak dostanou od Lipenské přehrady podél Schwarzenberského kanálu až na německou stranu Šumavy. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. V Jihočeském kraji natankují řidiči aktuálně benzín v průměru za 1,40 korun. To je o 87 haléřů levněji než před týdnem. Cena nafty klesla o 66 haléřů na průměrných 43,90. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Nejlevnější benzín na jihu Čech se prodává na Prachaticku, nafta na Strakonicku.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
5: Kup mi den.

0: Odpoledne v Jihočeském kraji v plném proudu. My přidáme další hudbu a protože jsou prázdniny, tak se podíváme na letní tábor. Vedra mění režim na dětských táborech. Třeba na letním táboře Jindřichohradeckého domu dětí a mládeže na Tokáništi u Rabšachu jsou děti schované v hlubokém lese. Hodně času tráví teď v bazénu a ve volné přírodě.
1: Jaká je voda?
2: Teplá a hrozně příjemná.
1: Jak se ještě ochlazujete, když nemůžete být v bazénu?
2: Máme buď vodní bitvy, anebo nějaký hry s vodou.
1: Ještě nějaký tábornický tip, jak přežít takhle slunný tábor?
3: Vzít si kšeltovku a namožit jí vodou.
4: No, ve stínu na dese, tady v lesíčku a hrajeme tam různý hry.
1: Přiběhla další tábornice, Vicky. Vicky, bylo ti už letos na táboře opravdu velký vedro?
5: Jo, bylo.
1: Co jsi pak dělala?
5: Polívala jsem se vodou z kohoutku.
1: Takže jste doběhli tady do umývárky a pořádně se polili vodou.
5: Ano.
1: Extrémně teplému počasí je potřeba přizpůsobit celkově i program. Vysvětluje hlavní vedoucí tábora Vít Marušák.
6: Musíme na to dávat pozor, především když se hrají nějaké víc běhací hry. My tady máme obrovskou výhodu, že jsme prostě uprostřed lesů, takže tady největší sluníčkové problémy jsou, když děti zůstávají v tábořišti. V tomhle tom vedru je vlastně úplně nejhorší místo, kde být stan, protože z něho se stane taková instantní sauna. Ty děti si to často neuvědomí a když si po obědě zalezou na hodinu do stanu, tak je to přesně ta chvíle, kdy z toho dostávají ty úpaly. Když takhle ty tepla trvají už dlouho, tak je vlastně v tom stanu vedro i v noci. Naštěstí se dá spát venku, takže děti vlastně teď už 3 noci spí pod čirákem.
1: Že je nutné, když jsou extrémní teploty, přizpůsobit táborový režim, potvrzuje i jindřichohradecká pediatrička Daniela Verdánová.
7: Děti se hýbou. Není možné, aby zůstaly jenom bez aktivity. To nepatří k náplni jejich života. Ale je třeba tu fyzickou aktivitu omezit. Určitě je vhodné se koupat, přijímat dostatek tekutin, nenutit je do jídla, no a nechat je ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně dolehnou třeba na chvíli. Je to v pořádku naprosto.
1: S táborníky se každé léto setkává i ve své praxi.
7: My jsme s manželem oba dva dětští lékaři a povídali jsme si doma o tom, že jsme překvapeni letos, jak velmi dobře se starají vedoucí o děti, přizpůsobili své programy počasí a navštívili. Přívalo jich nás velmi málo.
1: A závažnější problémy letos nezaznamenali ani jihočeští hygienici. Jihočeský kraj přitom patří k regionům, kde se každoročně koná nejvíc letních táborů. Letos už jich je nahlášeno víc než 350. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji. Hello.

0: Ladíte den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Písecké ulice se ode dneška zaplnily folklorními soubory z Česka i ze zahraničí. Až do neděle tam totiž pořádají 31. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Písek. Každý den se ve městě odehrají různorodé koncerty a průvody. V našem vysílání si o tom dnes povídala kolegyně Adela Jirkalová s ředitelem přehlídky Josefem Handrejchem.
1: Hlavní koncerty a hlavní vystoupení proběhnou v Palackého sadech v Písku a vedle toho bude vystoupení i v městské knihovně, proběhnou vystoupení v Kozlovně u Plechandy, na Ostrově u restaurace Ostrov v Písku, takže určitě těch míst bude více a více.
2: Mezinárodního folklorního festivalu Písek se účastní několik souborů ze zahraničí i z Čech. Povíte nám, odkud někteří hudebníci přijeli?
1: Přijedou k nám přátelé z Českých Budějovic, folklorní soubor Úsvěťáček, Furiant, ale i Šafrán z Jablonce nad Nisou. Z Moravy k nám zavítá soubor, folklorní soubor Žerotín s cymbálovou muzikou Rozsocháč a ze zahraničí začnou evropskými soubory, takže nejbližší je z východního Slovenska soubor Kapušančan, který bude mít i program host festivalu. Ale přijede srbský soubor, portugalský soubor a z větší dálky nebo z velké dálky k nám zavítá soubor z Mexika.
2: Co všechno na diváky festivalu čeká?
1: Samozřejmě vedle Palackého sadu a těch zmíněných již lokalit bude probíhat i staročeský jarmark, kde můžou diváci a samozřejmě zájemci si zakoupit nějaký drobný suvenýry, ale i rukodělné výrobky, takže těch aktivit bude určitě dost.
0: Na závěr připomenu, že Mezinárodní folklorní festival v Písku potrvá do neděle 16. srpna. Program najdete na webu pisečan.cz/mff.
3: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: 17 hodin a 32 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Filmové premiéry i předpremiéry, studentská tvorba nebo výběr českých a mezinárodních filmů. Nejen to ve čtyřech dnech nabídne program festivalu Filmová renesance, který dnes začal ve Slavonicích na Jindřichohradecku. Program je připravený až do neděle. Dnes si o něm v našem vysílání povídala kolegyně Adela Jirkalová s ředitelem festivalu Milanem Mrázkem.
1: My máme pro diváky letos připraveno 51 celovečerních filmů a 9 krátkých filmů. Z toho určitě bych chtěl upozornit na otevírací film Veřejný prostor Františka Skály za jeho osobní účasti a účasti režiséra filmu Petra Slavíka. Dál hit třeba letošní sezóny Sidat Olivera Laxe z českých určitě Puberta Ondřeje Urička. Projekce, která je zdarma pro slovinské občany. Potom distribuční předpremiéře Město odsuzen Katice a tak dále a tak dále. Něco pro děti třeba z klasiky A bude hůř v obnovené premiéře za osobní účasti režiséra Petra Nikolajeva.
2: Připravený je i doprovodný program. Co lidem nabídne?
1: Doprovodný program je důležitá součást našeho festivalu, na který se zaměřujeme tak, aby prostě město Slavonice během vaší návštěvy žilo. Takže se ho nebojíme předimenzovat za to třeba 37 hudebníma vystoupeníma. Dále divadlo má pro děti, další doprovodný program tance. Jan Onder přijede zase dávat lekce taneční jak dětem, tak i dospělákům. Divadlo Nobody, divadla na holu a tak dále, zase spoustu věcí.
2: Festival bude letos poprvé udělovat i vlastní cenu Zlatá korouhev. Mohl byste ji prosím představit a třeba i prozradit, naznačit, kdo ji letos dostane?
1: Letos ji udáváme ve dvou soutěžích, což je mezinárodní soutěž a česko-rakouská soutěž a za mimořádný přínos kinematografii. A letos ji dostane Iva Janžurová za mimořádný přínos kinematografii, za její osobní účasti v rámci tady tohle pocty. I věnujeme i sekci, v které se objeví nejzásadnější filmy, jako je Morgiana, Kočárdový dně, Petrolejové lampy. A ještě vlastně reflektujeme tak jako bonus Miloše Mazurka a jeho 100 let výročí narození filmem Pana Vystevřova, kde Iva Janžurová taky exceluje.
0: Doplním, že program Slavonického festivalu najdete na webu filmrenesance.cz.
3: Den v kraji.

0: Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině.
1: Sucho se aktuálně stále více prohlubuje, a to nejen u nás, ale i v celé Evropě. Kombinace extrémních veder a velmi malého množství srážek má za následek vysychání vodních toků a velmi nepříznivě se podepisuje i na vegetaci. Zažili jsme už něco podobného v historii měření a budou extrémní vedra a sucha do budoucna běžná? Nejen o tom si v pátek 14. srpna popovídáme s hydrologem Tomášem Vlasákem z Českého hydrometeorologického ústavu. Naleďte si nás, jako vždy, po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: v novém bytě a velmi zajímavé hudební spojení výtečné slovenské zpěvačky Jany Kiršner a ostravského folkového barda Jarka Nohavici. Posloucháte Den v kraji. Odpoledne běží dál a my na Českém rozhlase České Budějovice přidáme další příjemnou hudbu a krátké zastavení u toho, co se dnes dělo kolem nás. Za chvíli pokračujeme, teď je tady aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Jaké počasí můžeme očekávat v příštích dnech, to nám prozradí meteorolog Petr Fribauer, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci a zítra očekáváme stále jasno a bez srážek. I nadále nás bude ovlivňovat tlaková výše, která bude postupovat k východu. Minimální teploty budou poměrně nízké, mezi 12 až 9 stupni Celsia, v údolích až 6 stupňů Celsia, takže noc bude opět poměrně chladná. Ty maxima zítra budou o něco vyšší než dnes, mezi 29 až 32 stupni, na horách kolem 25 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, na Šumavě severovýchodní do 4 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek je na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Čeká nás víkend, na jaké počasí se máme připravit v sobotu?
2: V sobotu bude jasno, večer až skoro jasno a ty teploty budou stále vyšší. Minima se budou pohybovat kolem 12 stupňů Celsia, v údolích až 7 stupňů Celsia a ty maxima kolem 33 stupňů Celsia, takže nás čeká opět tropické odpoledne. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, do 4 metrů za sekundu a ráno může být místy i bez větří.
0: A jak bude v neděli?
2: V neděli v první polovině dne očekáváme jasno až polojasno, odpoledne potom oblačnosti od severozápadu začne přibývat a místy se vyskytnou přehánky, ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Počasí u nás bude ovlivňovat studená fronta, která bude postupovat do střední Evropy právě od severozápadu. Minimální teploty budou kolem 16 a v údolí mohou klesnout až na 11 stupňů Celsia. Ty maxima potom mohou vystoupat až ke 36 stupňům Celsia, ještě před tou studenou frontou. Vítr bude slabý, jižních směrů do 4 metrů za sekundu, ráno může být místy opět i bez větří a odpoledne se vítr bude měnit na severozápadní až severní a postupně zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Ještě se zeptám na pondělí, čím nás přivítá nový pracovní týden?
2: Pondělí nás čeká výrazné ochlazení. Ty minima budou stále tedy kolem 17 stupňů Celsia, maxima se ale budou pohybovat pouze kolem 20 až 24 stupňů Celsia, takže výrazné ochlazení oproti neděli. Bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami. Místy se budou tvořit i bouřky a ojediněle mohou být i silné. Večer potom budou srážky od severozápadu ustávat. Vítr bude zpočátku mírný, severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu, který již k ránu bude slábnout a v bouřkách během dne může přechodně zesilovat.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Hlavu vzhůru, tak zní název nejnovější publikace známého a uznávaného kouče a mentora Jana Milfajta. Spolu s lektorkou Kateřinou Krůtovou se tentokrát úzce zaměřili na mentální odolnost dětí. Aktuální doba jim totiž podle odborníků přináší větší tlak než kdy dřív. Jak zvládat stres, nejistotu a strach z neúspěchu? Nejen o tom si přímo s Janem Milfajtem dnešním dopoledním vysílání povídal kolega moderátor Matěj Vodička.
1: Když tedy přichází na přetřes tohle téma, tak asi by měla přijít i ta otázka, v jakém světě podle vás děti dnes žijí a je ten svět skutečně náročnější oproti tomu v úzovkách světu, který jsme měli já nebo vy, když jsme vyrůstali.
2: Já bych souhlasil s tím, že je náročnější, ale doplnil bych tam slovo mnohem náročnější. Teďka v čem, jo? Já, když mě bylo 8-10 let, tak prostě byl jeden televizní program, takže jste přišli domů ze školy, hráli jste tenis, fotbal, zimně hokej, lyžování a tak dále. Dneska ta nabídka a ta stimulace toho mozku je nepředstavitelně jiná než v té době, jo? Protože v té době vznikaly ty změny lineárně a na to je mozek zvyklý. Jo? Z evoluce prostě na tohle jsme zvyklí. Problém je ten, že dneska je to exponenciál. Dneska vlastně se podle Moorova zákona každých 18 až 24 měsíců zdvojnásobí výpočetní kapacita, dvakrát tolik informací, dvakrát tolik stresu. V době umělé inteligence dokonce ty, který tomu rozumí opravdu do hloubky, se říká, že to bude 5 až 10krát rychlejší, strmější ta exponenciál. Takže na ty děti je ohromný tlak. Dřív vlastně se ty děti porovnávaly ve třídě v tom místě, kde bydleli, takže to bylo vlastně spojený s tím místem. Dneska to porovnávání je globální. Dokonce psychologové hovoří o stresu z porovnávání. A porovnávání jako takový není špatný. Pakliže já tomu dítěti řeknu, nebo ono si je vědomo, v čem je dobré, a kde na sobě musí zapracovat. Jenže mozek má takzvanou negativní předpojatost. Jinými slovy, já nejdřív vidím to, co to dítě nemá, a pak teprve možná někde vzadu vidím to, co to dítě má. A pokud vlastně to dítě slyší okolo sebe, Pepíček je lepší v matematice, Anička je lepší v češtině, tak to dítě, který mělo poměrně velkou mentální odolnost, když se třeba učilo chodit nebo mluvit, jo, tak protože se nehodnotilo během toho procesu učení se, tak najednou ta sebedůvěra začne výrazně padat.
1: Negativní předpojatost mozku, to je pojem, který se v té knize vaší nejnovější objevuje poměrně často.
2: Je to jednoduché, je to evoluce. První vlastně prioritou našeho mozku není výhra nebo úspěch nebo dostat samé jedničky ve škole, ale je přežití, protože ta část mozku, která má vlastně na starosti přežití a stres je o přežití, stres je mechanismus, abychom přežili, protože to je z evoluce bojuj, uteč nebo se někde schovej, když tady byly lvi a tygři, reálné nebezpečí, nesto reálné nebezpečí ve většině případů nehrozí, tak ta amygdala, to jsou takové dvě fazolky tady vzadu, ta je představitelem toho stresu vlastně a těch emocí. My hovoříme o opičce, že skáče z jedné větve na druhou, aby jsme to tím dětem připodobnili. Tak je až 10krát rychlejší než neokortex, to je naše racionální část vlastně toho mozku, což je tady vepředu. Představte si profesora, který ví, co je a co je, není pravda, chce, abyste uspěli, ale je daleko pomalejší. A mentální odolnost mimo jiné je o tom, dát šanci té racionální mysli. Já když kouču, já koučuju, prostě mám třeba dvě tenisky v první stovce, dlouhou dobu jsem dělal 5 let s Jirkou Lehečkou, to je světová 12, teďka Jan Kumstáde podobně v jeho šlépějích, tak v tenisu je důležité každý ten míč, každý ten bod hrát zvlášť, vlastně zapomenout na ten minulý míč, to, co se stalo, je pryč, to se nedá ovlivnit, od toho je skóre. A my musíme být tady a teď, protože mozek předvídá na základě toho, co natrénoval, naučil se a tak dále a dělá to nejlépe, když se soustředíme, když jsme v tom přítomném okamžiku.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji.
1: Dnešní Den v kraji je ve finále a já pro vás mám ještě tři pozvánky k zítřejšímu poslechu. Správa Národního parku Šumava otevřela novou cyklotrasu od Rosenauerova pomníku nedaleko Stožce k německým hranicím podél Schwarzenberského plavebního kanálu. Reportáž Jitky Cibulové-Vokaté si můžete poslechnout zítra ráno krátce před 7 hodinou. Už víte, kde si zítra dáte svoji snídani. Možná to bude doma, v bytě, na chatě nebo na chalupě. Ale v Týně nad Vltavou ji budou prostírat u velkého stolu na Železném mostě. Z takzvané komunitní snídaně s Aneškou na podporu domova svaté Anešky, který pomáhá lidem se zdravotním postižením, se zítra po zprávách v 8 hodin ozve náš reportér Michal Bělský. Před nadcházejícím víkendem se vám určitě bude hodit tip na výlet, na kterém nebude moc velké horko. Kolega Zdeněk Zajíček vás v reportáži, kterou dovysíláme po 9. hodině, zavede na místo vzdálené několik málo kilometrů od Soběslavy. Navrch Svákov.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Roman se vrací a chystá pomstu Lučkovi a celé Severce. Komediální seriál Most. ČT 2. Pomsta byla dokonána. Přinese mu vytoužené smíření. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh legendárního režiséra, podepsaného pod filmy jako Čelisti, Indiana Jones a Schindlerův seznam. Filmařské legendy Steven Spielberg. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Nedostatek financí by mohl zkomplikovat rozsáhlou rekonstrukci kostela svatého Víta v Českém Krumlově. Některým nemocnicím chybí krev. Ústav krevní transfuze proto lidi vyzývá, aby ji přišli darovat. Hudební festival Třeboňská letní setkávání nabídne večerní koncerty. Zítřek bude na jihu Čech slunečný s teplotami do 32 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. V Českém Krumlově opravují kostel svatého Víta za 57 milionů korun. Na dokončení veškerých prací ale chybí skoro 19 milionů. Kvůli nedostatku financí by tak mohly plánované opravy skončit předčasně, doplňuje českokrumlovský prelát Václav Pícha.
5: Uvidíme, co se podaří, protože ve chvíli, kdybychom ty peníze neměli, tak by se opravila pouze střecha kostela a věž by tedy zůstala bez opravy.
4: V některých nemocnicích dochází zásoby krve. Třeba Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby se podle něj blíží kritickému minimu. Ústav proto vyzývá lidi k darování. Problémy s nedostatkem krve v létě jsou podle přednosty Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jana Loužila každý rok.
6: Dárci víc cestují, kdy samozřejmě dochází k určitým omezením v darování krve, když člověk navštíví nějakou zemi, kde je riziko třeba koma.

0: souboru Pražské kytarové kvarteto, kteří zahrají nejenom španělské skladby, ale i české. Můžeme se těšit i na skladbu legendárního Štěpána Raka. Sport.
1: Obhájce titulu oštěpař Jakub Vadlejch postoupil do sobotního finále atletického mistrovství Evropy v anglickém Birminghamu. Další dva čeští reprezentanti Jan Výška ani Martin Konečný v kvalifikaci neuspěli a na evropském šampionátu končí. O medaile bude v sobotu bojovat taky čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Ta doběhla v druhém semifinále druhá v čase 49,1 vteřiny. Počasí. Noční minima se budou na jihu Čech pohybovat mezi 12 a 9 stupni, v údolích klesnou teploty až k 6 stupňům a v horských kotlinách až ke 4. Zítřek bude jasný s maximálními teplotami od 29 do 32 stupňů, na horách se budou maxima pohybovat kolem 25. Foukat bude slabý vítr východních směrů, biozátěž zůstane na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vážná nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz na silnici 155 u Mladošovic na Českobudějovicku. Nehodu máme hlášenou i přímo z Českých Budějovic. V ulici Milady Horákové se srazila dvě osobní auta a na silnici číslo 20 u obce Lnáře na Strakonicku havarovalo jedno osobní auto. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Je pár minut po 18. hodině a vy už asi, milí posluchači, tušíte, že pro vás máme další díl četby na pokračování z knížky Jiřího Šestáka Cesta jinam. Je to příběh o hledání sama sebe, o hledání hodnot, na kterých je třeba lpět. Je začátek 80. let a obyvatelé tehdejšího Československa jsou stále uvězněni ve své vlastní zemi. Někomu to vyhovuje, jinému méně a někdo už takhle dál žít nechce. Četbu načetl sám autor. Poslechněte si její 9. díl.

Heiný Hofhansl mluvil vlídně až s jistou obřadností, která mu vždy imponovala u jeho předchůdce, schwarzenberského nadlesního Kriegla. Ten ho ještě před válkou zasvěcoval v krásnohorském revíru jako Junge Hegera, tedy mladého lesního dotajů správy knížecích lesů. Tajemníka ztracená kaple mrzela. Co se dá dělat? Je to škoda. Prý to byla docela památka. Sami památkáři se dost cukali, než mi dali souhlas. A přitom už není. Mají v tom bordel, soudruzi. Bohužel nevím, soudruhu tajemníku, jak je to teď mezi soudruhama. Co naděláme, vidíte, paní Marie? Tak buďte zdrav, soudruhu Heiný. A promiňte, ta uniforma, ta je původní? Otáčel se k návratu tajemník. Myslíte tento apartní obleček? To je po mém otci. Vzpomínka, když jsem s ním chodil po revíru. Dostal ji od knížete pána. Aha, tak od knížete. A to se může? Jen tak v dnešní době? Tón tajemníkovi otázky byl ostrý a nelíbil se ani Marii. A jiného obličeji se překvapivě roztáhl do širokého úsměvu a medově odpověděl. Berte to jako kostým, soudruhu tajemníku. Kostým důchodce narozeného za císaře pána z boží milosti, který má teď 1200 měsíčně. Téměř jako můj pan otec, který když šel do důchodu v 35., tak bral 1100. Rád si ty časy občas připomenu. Tajemník marně hledal ve slovech Heiného otevřený vzdor a drzost, i když tušil, že je tam obojího vrchovatě. Laskavý tón, plný slušnosti, ale bez špetky úslužnosti, byl značně odzbrojující. A tak si na zpáteční cestě, kterou přerušoval zklamanými pohledy do nevšední krásy šumavské krajiny,

vzpomněl na své dětství, kdy ještě potkával tento typ lidí a vzpomněl si na až iritující respekt, který v něm tito lidé vyvolávali. Marie se topila ve vlastním mlčení. Vše dopadlo úplně jinak, než si představovala, a její osobní zájmy ohledně dcery musely být alespoň pro tuto chvíli odloženy. Karel mezitím seděl ve stínu před chalupou a míchal ve sklenici kávu. Poslouchal cinkající lžičku, která svým rytmickým zvukem doprovázela zpěv ptáků v korunách stromů. Anička se vynořila z přítmí domovních dveří, aby se zastavila na již prosluněném zápraží. Karel se neubránil pyšnému obdivu nad štíhlou opálenou postavou své dlouhovlasé dcery, oblečené do krátkých manchesterových šortek pískové barvy a kostkované načervenalé košile, jejíž přední cípy byly svázány uzlem, odhalujíce tak rafinovaně útlost břišní krajiny. Sluší ti to? Děkuju. Teprve nyní si všiml, že její obočí je tmavší než jindy a ty červenější. Ty někam jdeš? Projít se. Se Šimonem? Možná. Jak tu budou dlouho? Nevím, snad tady mají jet někam na jižní Moravu. Pojedeš s mamkou domů? Anička se posadila proti otci a v bezděčném gestu propojila dlaně. Ve chvíli ticha se jí zúžily oči přemýšlením a začala se kousat do spodního rtu. Karel tušil, že to není pouze nad jeho otázkou. Nechci, tati. Ty jsi věděl, že mamka schání protekci? Karel vypustil kouř a napil se ze sklenice horké kávy. To, že se mamka s babičkou o něco budou pokoušet kolem tvého gymnázia, jsem věděl. Že to bude u tohodle pána? Ne. Do svých výchovných metod mě nezasvěcují, věř mi. Ponižuje mne to. Karel se překvapeně podíval do velkých hnědých očí své dcery. Uvědomil si, že by v jejím věku takto jasně a přímočaře s rodiči asi nemluvil. To rád slyším. Omlouvám se ti. To by spíš měla mamka. Povím jí to. Nemusíš, řeknu jí to sama. A určitě zůstávám. Karel se díval za odcházející Aničkou směrem k chalupě, kde bydlel v podnájmu Marek, a měl radost. Cítil šumění větru v korunách smrků a viděl větrem měnící se od stíny sametu trav na vzdálených horských loukách a dostal neodolatelnou chuť vjet přes zarostlé hřebeny hor někam na tu dálky. Jet svou v mládí vysněnou, však písky času zasypanou, on the way. Jet svou Route 66 a možná ani ne sám, ani s Marií. Jet se svou dcerou, jejíž proměně měl to štěstí být přítomen. Skřípění štěrku na cestě jej vytrhlo ze zasněného pohledu k horizontu. Tak si představ, Karle, že ta kaplička už neexistuje. Já jsem z toho nešťastná. Soudruh tajemník jede takovou dálku. Tajemník, který se zastavil opodál a s jistým smutkem se rozhlížel po okolí, mávl odevzdaně rukou. Není všem dům konec, paní Marie. No, co se dá dělat? Marie pokývala soucitně hlavou a spěšně se obrátila na manžela. Stačí ti půl hodina na zabalení, Karle. Soudruh tajemník se chce ještě podívat na jeden objekt. Vy jste teď s Robinem v Bechyni? No jistě, kde bychom měli být? Já bych tady ještě pár dnů zůstal. Je tu klid. Ale námahu ti doktor Klimsa nedoporučoval. Nemáš tady ani dost jídla, Karle. Anička se o nás postará. Začala dokonce i sama vařit. A jestli mi tu necháš auto a pan tajemník bude tak laskav a vezme tě do Bechyně, tak za 2-3 dny přijedeme. Usmál se Karel i na tajemníka se skrytou nadějí, že soudruh z kraje této otevřené prosbě vyhoví. Napadlo ho, zda vlastně tímto lehkým kuplířstvím nevytváří příležitost pro zloděje. Zda vědomně nevystavuje manželku pokušení s tímto aparáčíkem.
Chudák Marie. Blesklo mu hlavou, ale nezastyděl se. Marie v rozpacích pohlédla na tajemníka, jehož netrpělivost se manželovým návrhem proměnila v lehkou nevázanost prázdninového bonvivána. Určitě, milý pane doktore, kam byste spěchal z téhle krásy? Chci se zastavit ještě na dvou prodávaných chalupách a názor vaší manželky velmi přivítám. Vyzná se a má vkus. A v pořádku ji odvezu do Bechyně, spolehněte se. Mám to po cestě do Tábora. Karel viděl, že i Marie pocítila úlevu, možná přicházející až v lehké vzrušení, odrážející se v těkavém pohledu a na růžovělých tvářích. Jak myslíte? Přijďte co nejdřív. Kde vlastně Andulka je? Šla na maliny k hradu. Vyřídím, že ji pozdravuješ. Zatím tady zkusíme vybílit a tak. No, aby to nedopadlo jako ta koupelna. Až příliš okatě zažertovala Marie, usvědčujíc se tak z nedočkavosti nad dalším pokračováním dnešního dne.

Začínal podvečer, když se u stolu před chalupou Karel probíral papírákem, kufříkem vyloveným ze dna skříně v ložnici. Nacházel v něm staré pohlednice, dopisy, pár odznaků a cetek. Některé pročítal, či se snažil rozluštit více či méně čitelné písmo, psané někdy tuškou, někdy inkoustem. Našel i pár složených úředních dokumentů. Zvláště křestní list strýce Lejska psaný kurentem ho zaujal. A ku podivu i křestní list jeho bratra, tedy Karlova děda Jakuba. Náhle se rozpomněl na dívčí jméno babičky, kterou nikdy nepoznal. Konvalinková. Ano, Aničko, víš, že se tvoje prababička jmenovala Konvalinková? To je krásné jméno. Anička zvedla hlavu od knihy, opírajíc se o stěnu stavení vyhřátou odpoledním sluncem. Už jsem na to zapomněl. A můj děda, který se dožil 90 let, se narodil v roce 1865. Představ si, 1865. Mně je 38 a jako kluk si ještě dědu pamatuju. A on se narodil v roce 1865. To je rok, co skončila válka severu proti jihu. To je neuvěřitelný. Teprve nyní si uvědomil poněkud nepřítomný pohled dcery, kterým ho sledovala. Nechceš se na to podívat ani? Ne, díky, tati, čtu si. Aha. A co čteš? Let do nebezpečí, od Artura Haleyho. To je naše? Ne, ne, dal mi je Šimon. Slyšela jsem mi kus v rozhlase, tak si ji chci přečíst. Anička si založila stránku a zvedla se z lavice. Karel vnímal zamlklost své dcery, se kterou se vrátila z poněkud delší procházky, zřejmě se Šimonem. Možná bych chtěl vědět i více, kdyby se nevrátil ke křestním listům obou dvou bratrů opatřených CK kolkem. Při zvědavém pročítání starých dokumentů sotva postřehl projíždějící automobil. Kdo to byl? Anička stála ve dveřích chalupy se sklenicemi vody a dívala se za zvířeným prachem zvolna usedajícím na rozbitý asfalt polozapomenuté silnice. Nevím, asi Marek někam jel. I přes soustředění, které Karel věnoval letitým archům, si uvědomil ticho a nehybnost své dcery. Stalo se něco? Nic. Šimon odjel. Kam? Nevím. Prý už musí na Moravu. U Mikulova mají příbuzný vinohrad. Bez rozloučení? Ne, to ne, to. Odpoledne jsme byli spolu a dal mi tuhle knížku. Myslela jsem, že se ještě zastaví. Anička se podívala na otce a opatrně si hřbetem dlaně otřela svou první prázdninovou lásku z tváře.

Druhého dne Karel od rána chodil se stále tvrdnoucí sádrou po chalupě a snažil se vymazávat ty největší pukliny a praskliny v omítce. Anička šla před ním a vymetala všechny pavučiny, aby je nerozmazali, až začnou bílit. Protože ale barvu neměli, čekala je cesta do Frimburku, možná až do Krumlova, jako příjemné vytržení z pocitu určité prázdnoty, kterou po sobě zanechal neočekávaný Šimonův odjezd. Když po snídani zaslechla, jak se její otec baví s Markem, který kolem projížděl s koňským povozem naloženým fůrou sena, uvědomila si, že ani nevnímala jeho večerní příjezd. Marek otci povídal, že jede přes linské chalupy do statků, kde schodí v pasečné seno, a pak pojede k čáře sebrat otavu. Popřáli si dobrý den a ať pozdravuje pan doktor slečnu dceru. I když byla Anička u dveří na chodbě, nechtělo se jí ven. Když vykoukla z okna, viděla vůz s hromadou sena sjíždějící svahem k vojenské rotě, aby následně zahnul po prastaré, téměř ztracené cestě k dnes již rozbořeným linským chalupám. Pohled na pohupující se holínky na tyči vetknuté do sena ji zaujal. Tati, proč má pan Marek ty holínky v té fůře sena? Zeptala se Anička skrze okno. Karel se ohlédl za vozem a uchechtl se. To vymyslel hajný, aby si udělal legraci z PSáků. Vsadili se s Markem. Až to dodělám, tak ti to řeknu. Jako malí kluci. A uháněl do nitra chalupy s další várkou rozmíchané a opět tvrdnoucí sádry. Na vysvětlení nedošlo celé dopoledne, ba ani přes oběd, kdy se oproti včerejšku odbyli opečeným lunchmeatem a chlebem. Karel se chystal zapálit si cigaretu ke kávě, kterou Anička kdesi v útrobách chalupy připravovala, když se objevil uspěchaný hajný. Tak, doktore, jste připravený? Já. Teprve v tu chvíli si uvědomil, že hajný mu včera kladl na srdce, že někdy popoledni se u něj zastaví, aby doktorovi něco ukázal a také potřeboval od něho prý pomoci. Napadlo ho, že aktivita hajného mu začíná navozovat jakýsi druh únavového syndromu, kdykoliv se ten člověk objeví. Chystám si dát kávu a cigaretu, přidáte se? Hajný ho ujistil, že i tak důležité činnosti, jako je popolední káva s cigárem, musí někdy člověk obětovat v zájmu pomoci staršímu a nemocnému člověku, kterým hajný bezesporu je, neboť ho bere cemr a narodil se za prastarého režimu.

Karel s povzdechem zavolal do nitra chalupy na dceru, že si dá kafe, až přijde od Hajného. Vydal se s Hajným po cestě kolem kostela a dále polňačkou k horizontu louky, který skrýval mezi vyčnívajícími lipami Hajného bizarního chatku. Na slunci se leskla její střecha z pomačkaného, bůh ví odkud přineseného plechu. Přidejte, doktore, čas nečeká, pojďte, vypadá to, že jste zralí na tajemství. Mám k vám důvěru, ale kdybyste zklamal, všechno zapřu. Hajnému šibalsky zářily oči, ale bylo vidět, že je značně nervózní. Držel doktora v podpaží a vedl ho ke své chatce. Otevřel bytelné dveře a Karel poprvé viděl zšeřelý vnitřní prostor docela velký, přeplněný babylonem věcí až k podivně zaoblenému stropu. Rozhlížel se po místnosti zanesené vším možným harampádím. Ale tenhle nepořádek jakoby vznikl najednou, dokonce s určitým smyslem pro řád. Stěny sice vidět nebylo, ale podlaha byla pokryta původními dlaždicemi kaple a čistá. Uprostřed zbývalo ale dost volného prostoru, aby se tam vešel udržovaný a nablízkaný prvorepublikový dvousedadlový motocykl. Byla to pěkná barokní kaple, veliká, aby se do ní mohli schovat lidi, co šli k léčivému pramenu a překvapilo je špatné počasí. Hajný stál v průvanu slunečních paprsků, vnikajících dovnitř otevřenými dveřmi. Opravdu jste musel místo ní postavit domek na nářadí? Hajný se zašklebil na doktora a spokojeně zamlaskal. A kde bych podle vás, doktůrku, mohl garážovat takovouhle mašinku? Vytáhl z potemnělého kouta pár prken, která položil přes schody a vytlačil ze dveří starodávný motocykl. To je smutný tajemství, nemyslíte? Dovoluji vám, pane doktore, ta prkna uklidit a neodřete mi tu nobl zeď, dodal Hajný a významně ukázal na mašinu. Motocykl značky Puch má sílu 100 much a když ho natočíš, je z tebe pruch. Zatímco Karel se snažil narovnat prkna zpět ke zdi, Hajný láskyplně poplácal motorku po kanistru asi tak, jak se laská oblíbený kůň. Garáž místo kaple. Já vám nerozumím. Nevěřícně kroutil Karel hlavou. Široká prkna se svažovala ke straně a tak je odložil, aby přerovnal ta další, neupraveně opřená o sebe. Před nimi vykoukla část omítnuté masivní zdi. Karel překvapeně překročil prázdný prostor po motorce a odhrnul pytle přehozené přes skulinu mezi omšelými skříněmi. Objevila se tatáž zeď. Pohlédl ke stropu, kde v šeru mizelo zaklenutí. A pak mu to došlo. Nic zbořeného nebylo. Místo kaple nestála chatka. Místo chatky stála kaple. Zachumlaná do letitých prken, jak stará ženská do zimních plédů. Hajný stál ve dveřích a usmíval se na doktora. Jestli něco prozradíte, doktůrku, půjdete do pekla. Ani manželce neceknete. Mluvil ke Karlovi tajemně, laskavě, ale důrazně. Zamčené dveře chatky přepásal ještě petlicí. Moc věcí se tady v těch končinách zachránit nedá, ale musíme se o to pokoušet. Hajný upřel rozsvícené tmavé oči na doktora, když muzeální motorka naskočila. Karel se ještě nestačil vzpamatovat, když se ho Hajný s velmi vážnou tváří zeptal. A teď jdou tlustý do tenkých, synku. Umíš držet jazyk za zuby? Jestli mi chcete ukázat nějaký ukrytý hrad, tak ne, zlobil ho Karel úsměvem, ale i s neskrývaným obdivem. Ale Hajný zůstával dál velmi soustředěný. Myslím to vážně. Věřím ti, že jsi slušnej chlap a uneseš tajemství. Hajný počkal na souhlas stále dezorientovaného Karla. Nasedej, chlapče. Čeká nás podívaná možná jak v americkém filmu.
Bez helmy, bez brýlí, s kloboukem v zubech řídil Hajný svůj motocykl z kopce dolů kolem linských chalup. Na rozcestí k Pasečné přejeli hlavní asfaltku, pak odbočili na lesní cestu, která se postupně ztrácela ve stoupajícím lese, až se zastavili. Hajný opatrně opřel motorku o strom a asi 5 minut šli pěšky. Došli ke kraji lesa s velmi pěkným výhledem na louky pod sebou do nedalekých Rakous. Ale také se dívali na ostnatou drátěnou bariéru osázenou každých pár set metrů strážními věžemi a na úzkou asfaltovou silničku běžící kolem ní. Jen pár desítek metrů před ní vedla silnice od Pasečné. Sedli si opatrně do stínu převislých větví mohutných smrků, ale tak, aby jim nic nepřekáželo ve výhledu. Jsme tady, synku. Tak tady, nedaleko, je Pasečná. Jedna z mála vsí, co přežili bourání. Asi proto, že je tam pohraniční rota. A tam v 60. letech jezdil dělat mejdany se svou svitou soudruh prezident Novotný blahé paměti. Měli sebou Nobel papání a Nobel kurvičky. Dali jim za to nějaký řád práce nebo budování, tedy tý obci, ne těm holkám. Karel by se i zasmál, kdyby se v tu chvíli fascinovaně nedíval na 500 metrů vzdálenou ostnatou trojstěnu. Přestal přemýšlet nad důvody, proč museli jet tak narychlo, aby nyní seděli přikrčeni na kraji lesa. Ostnatá zeď ho uhranula. Vyvolával vzrušení, strach i jakousi úctu, neboť si teprve nyní uvědomil, že začíná někde u Bratislavy, aby stovky kilometrů nepřerušeně rozstínala vedví, údolí i pohoří až někam k severním Čechám. Co tu budeme dělat? Vydržte, doktore. Hajný pohledl na hodinky, prohlížel krajinu dalekohledem, až po několika minutách spokojeně mlaskl. Sáhl do brašny, co měl přes rameno, a podal doktorovi druhý o něco menší dalekohled. Pak z kapsy kalhot vylovil lahvičku, vyjmul z ní jakousi pilulku, dal si ji do pusy a na sucho polkl. Nitromak. Pro všechny případy. Odpověděl natázavý Karlův pohled, který sám byl nervózní, aniž tušil, co je čeká. Oba si přiložili dalekohledy k očím. Na jedné ze dvou věží, které odsud byly vidět, stál voják a pokuřoval. Vedle něho se rýsovala silueta lehkého kulometu. Byl přidělán tak, aby mohl mířit podél zoraného pruhu mezi třemi osnatými stěnami. Nyní hlaveň mířila lehce do vnitrozemí. Karlovi se z toho pohledu udělalo nevolno. Dejte mi taky jeden, prosím. Karel natáhl dlaň k Hajnému, pak polkl bílo-zelenou tobolku. Hajný lehce šťouchl Karla loktem. Konečně. Podívejte, támhle. Marek jede pro seno.

0: Slyšeli jste devátý díl Četby na pokračování z knížky Jiřího Šestáka Cesta jinam. V režii Jakuba Doubravy je v roce 2022 v plzeňském rozhlasovém studiu načetl sám autor, dříve herec a ředitel jeho českého divadla, dnes herec a pedagog na volné noze a také spisovatel. A jak to všechno dopadne? Poslouchejte zítra krátce po 18. hodině. A ještě můžeme připomenout, že každý díl Četby na pokračování se po odvysílání v éteru objeví také na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Tam je k poslechu celých 8 týdnů. Takže Cestu jinam můžete poslouchat jak v éteru, tak v úplně jiný čas, kdykoliv se vám to hodí na internetu.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
4: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Radioservis představuje
6: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
7: Kořeny z dějin jeho českých rodin a rodů.
8: Dnešní díl Kořenů natáčíme v Malšicích, ovšem sedíme pod obrazem, na kterém je vyobrazená ves Dolní Poříčí. Takže není divu, že tentokrát naše vyprávění zamíří ke zlatonosné řece Otavě. Vydáme se totiž do Horního Poříčí. Dnešní obec vznikla roku 1963 sloučením Dolního Poříčí a Horního Poříčí. Ke dni 28. srpna 2006 žilo v obci něco přes 300 obyvatel. Významnou památkou je takzvaný Žižkův most.
9: Ten je dlouhý 28 metrů, je kamenný, obloukovitý, stojí ale na suchu v lukách, protože březový potok, nad kterým stával, byl odkloněn regulací. Žižkův se mu říká, protože podle staré pověsti tudy táhl Žižka na hrad Rábí, dnes se ale ví, že most byl postaven až v 17. nebo 18. století, kdy zde jezdili formanské vozy po prastaré silnici ze Strakonic do Horažďovic, takže s Janem Žižkou se minul aspoň o 2-3 století. V roku 1812 byla postavena nová císařská silnice přes takzvanou Kněží horu nebo Katovickou horu, ale ještě 118 let jezdili potom poříčtí po Žižkově mostě do Katovic. Podle pamětníků byl most naposledy užíván asi roku 1930.
8: Jaká je historie těchto poříčí?
9: Tak obě poříčí existovala před sloučením samostatně mnohá staletí. Horní i Dolní Poříčí byly založeny pravděpodobně jako osady rýžovníků zlata, které se rýžovalo na Otavě. V pozůstatcích desek zemských je jmenována 1315 ves Poříčí. U ní je uvedeno, že leží u řeky Otavy a že náleží k Práchni. V roku 1455 je uvedeno Horní Poříčí pod jménem Poříčany a stejně jako byly tyto vsi samostatné, tak také náležely každá jiné vrchnosti. Byť dnes nepoznáte, kde jedna začíná a druhá končí, protože tvoří celek.
8: Pod které vrchnosti patřila tato dvě Poříčí?
9: Zatímco Horní Poříčí náleželo od roku 1462 maltéským rytířům ve Strakonicích, Dolní Poříčí náleželo panstvím pod nedaleké Střelské Hoštice do roku 1850.
8: A jaká je nejstarší historie Horního Poříčí?
9: První zmínka o Horním Poříčí je z roku 1315, v té době je zachována listina, kde je uveden hostes z Poříčí. Někdy v polovině 15. století se dostalo Horní Poříčí, tehdy psané Poříčany, do držení Beneše z Bračic, kterému se říkalo mnich. Tomu také patřil sousední Kozlov. V letech 1454 a 5 vydal Beneš z Bračic listiny, kterými poskytl podaným v Kozlově a Horním Poříčí privilegia.
8: A o jaká privilegia šlo?
9: Je to velmi zajímavý dokument. Tuto skutečnost zkoumal osobně sám August Sedláček, který privilegia prostudoval, vydal o nich roku 1892 dokonce práci s názvem Paměti obci Kozlovské. Beneš mnich z Bračic dal 1454 kozlovským a poříčským úlevy, například, že nemusí o Vánocích odvádět slepice. Vzdal se také od úmrti ve prospěch podaných, takže zemřeli v budoucnu hospodář bez dědice. Měla usedlost připadnout jeho příteli, znamená příbuznému, se říká přátelstvo. A nebyl-li přítel, mělo dojít k rozdělení na obec. Tento vladyka také potvrdil zmíněným obcím i starší výsady. Listina doslova píše, že místo povinnosti odvádět kury se měl hospodář nynější i budoucí pomodlit za duši dobrodince při mši svaté o svatém Havlu ve Střelsko-Hoštickém kostele pětkrát Otčenáš, sedmkrát Zdráva s Maria a jednou Věřím Boha.
8: Tak to by se líbilo zřejmě i současníkům, že by se místo daní jenom pomodlili a to by vrchnosti stačilo. Ovšem ne každá vrchnost byla a je milosrdná a ne všichni by se dnes tyto modlitby asi uměli pomodlit. Ale vrátíme se k Hornímu Poříčí, jak se to vyvíjelo s jeho privilegii dále.
9: Z archivních materiálů je zřejmé, že již od počátku 18. století byli nuceni poříčanští k robotě. Kolem 1730 jsou dochovány listiny o sporu podaných s maltéským převorem Gondakrem Popohrabětem Dietrichsteinem o vykonávání roboty. Podaní podali dokonce žádost až na vysoké zemské úřady, protože jejich práva byla zapsána v deskách zemských. Psali, že musí nejen odvádět vyšší poplatky, ale, teď cituji, k všelijaké robotě jsou karabáčem nuceni. Jejich žádosti bylo vyhověno, takže v říjnu 1730 stanovil Strakonický převor, že sedlák v Poříčí má odvádět ročně 5 zlatých a chalupník 1 zlatý místo roboty. Spory s maltéskou vrchností ale pokračovaly dále, takže za Josefa II. Se díky richtáři v Horním Poříčí Jakubovi Kupkovi dostali opět před vysoké státní orgány. Bohužel Josef II. Tady zklamal, privilegia nepotvrdil i přes několikeré žádosti, protože prý už byla stará a nepotvrdili je ani jeho předchůdci. Hornopoříčtí tedy prosili strakonického převora Josefa hraběte Colorado, ale neuspěli, museli robotovat. Pod strakonickou vrchnost patřilo Horní Poříčí až do roku 1850, kdy zanikla vrchnostenská správa.
8: No a pokud má někdo předky z Horního Poříčí, odkud může o nich získat informace?
9: Horní i Dolní Poříčí vždy náleželi pod faru ve Střelských Hošticích. Ve farním archivu se dochoval v opise rejstřík farních desátků z roku 1430, tedy velmi starý. Ten uvádí v Horním Poříčí sedláky Štěrbu, Svatoše, Mikeše, Miríta, Váchu, Tobolku, Vondru Kupku, Anišku, Franka, Petrovice, Vošmika, Martina Haráška, Švece, Tábora a Polana. V Dolním Poříčí byli v tom 15. století hospodáři Richtář, Černoch, Dub, Tkadlec, Tchoř, Švehla, Trejbal, Slámka, Bláha, Řáha a Pícha.
8: To jsou velmi dávní obyvatelé Poříčí. Pokud Horní Poříčí náleželo k panstvím pod Strakonice, odkud lze čerpat informace?
9: Fond Strakonického velkostatku maltézských rytířů je uložen v Třeboni, je velmi pěkně zpracován s inventářem a člověk hledající své předky v Horním Poříčí tam nalezne mnoho informací. Nejstarší dochovaný urbář tohoto duchovního panství je z roku 1569, sepsaný za řádového velmistra Václava Zajíce z Hásenburku. Bohužel v urbáři se postupem času škrtali staří hospodáři a byli připisováni noví, takže místy jsou ty zápisy velice těžko čitelné, ale lze přečíst, že roku 1569 Horní Poříčí například hospodařil Jiří Kštěrba, Jan Vávra, Mach Nekšovic, Jan Tomšů, Jiří Richtáře, Mate Stobolkův, Kukla, Jan Šimkův, Bárta Domorázek, Jan Starý Richtář, Jan Veselejch, Vít Tomášek, Podlešák, ten je potom škrtnut a byl tam připsán sedlák Mareš Polan, Matouš Mlynář, ten je přepsán roku 1583 na Šebestu Mlynáře a tento takzvaný Šebestův mlýn číslo popisné 19 je v Horním Poříčí dodnes. Maltéští rytíři ho pronajímali poddaným, například 1723 tam byl Vavřinec Vošmik, 1829 Jakub Kubeš, dosavadní mlynář ze Záhorčic, rodák z Babin.
8: Lze najít ve fondu velkostatku Strakonice také nějaký zajímavý archivní dokument?
9: Tak vyloženě mimořádný ne, ale je zde například dochována souvislá řada gruntovních knih od roku 1640, což je jistě velmi pěkné. Knihy svadebních smluv jsou od roku 1790, je zde soupis mužů na panství Strakonickém z roku 1754 k vojenským účelům a tak dále.
8: No a my vždycky si povídáme přece jenom nějaké podrobnosti o archivních pramenech, tak jaký archivní pramen nám dnes přiblížíte?
9: Já bych rád našim posluchačům sdělil údaje z fondu, o kterém jsme zde ještě nehovořili. Jde o rejstřík na příjem úroků z roku 1737 na velkopřevorském panství Strakonice. Je tam i ve Horní Poříčí, kde byli před 270 lety tito podaní Václav Štěrba, Vojtěch Kozák, jinak Petrovec, Tomáš Klásek neb Kutil, Tomáš Mirit, Havel Vácha, Pavel Tobulka, Ondřej Kupka, Jakub Domorázek, Jan Pacourek, Řehoř Petrlík, jinak zvaný Svatoň, Matěj Vošmik, Josef Harášek, Václav Staněk na Ševcovském, Apolonie Táborová, Matouš Polanka, Václav Virchlel, mlynář. U všech jsou zapsány platy, například sedlák Řehoř Petrlík platil o svatém Jiří 37 zlatých, o svatém Havlu 20 zlatých, o svatém Jakubovi 20 zlatých a místo tří slepic dával 21 zlatých. Šenkýři pak platil 15 zlatých. Výraz Petrlík, jinak také Svatoň, znamenal, že měl Petrlík jako přímý po usedlosti.
8: Tak je vidět, že maltéští rytíři si vše opravdu řádně vedli. Jaký pramen ještě známe?
9: Vynikajícím zdrojem informací je pro badatele majícího předky v Horním Poříčí takzvaný Mančavsbůh, tedy soupis podaných velkopřevorského panství Strakonice z roku 1800, který má na deskách vymalovaný erb převora Josefa Colorado. Soupis je obsáhlý, má 430 stran a obsahuje už čísla popisná. Jsou zde uvedeni hospodáři, případně výměnkáři, jejich manželky, věk, jména dětí, na jak velkém pozemku hospodaří a tak dále. Horní Poříčí, psáno Oberporič, mělo tehdy 38 čísel popisných, například na čísle 1 byl 64-letý domkář Matouš Vácha se ženou Magdalenou, na dvojce byla vdova Mariana Králová, na trojce 52-letý domkář Jan Petráš, jehož dva synové byli v té době na vojně, na čtyřce byl František Kokrda, na pětce 70-letý Jan Pacourek, pak třeba na čísle 9 44-letý sedlák Vavřinec Petrlík se ženou Anou a pěti dětmi, na desítce byl domkář František Tábor s rodinou, na čísle 27 vdova po Matoušovi Polanovi Kateřina, číslo 31 byla obecní pastouška, na kovárně číslo 34 byl kováře Martin Šašek, jehož rodina zde provozovala toto řemeslo ještě roku 1880, čísla popisná pak uzavíralo číslo 38 Josef Kočan, což byl domek na obecním pozemku.
8: Zmiňoval jste, že Poříčí náleželo do farnosti Střelské Hoštice. Může badatel najít nějaký zajímavý pramen ve fondu tamní fary?
9: Když jsem na počátku 90. let ve Střeleckých Hošticích působil, opsal jsem si osadní knihu při chrámu páně Střelhoštickém z let 1846 až 73. Ta obsahuje všechny usedlosti, jejich majitele, jejich rodiny, také přesná data a místa narození u všech, rodná příjmení manželek, jak se na statku říkalo po střeše. A protože jsme dnes převážně mluvili o Horním Poříčí, povíme si, kdo žil roku 1846 v Dolním Poříčí. Jednička byl mlýn vdovy Marie Kučerové, na dvojce byl sedlák František Mrcek, trojka byl výměnkář Tomáš Trejbal, čtyřka Daniel Švehla, pětka Antonín Hájek, šestka byla panská hospoda, na ní byl Matěj Šavel, sedmička byl Vojtěch Benedikt, osmička Karel Černoch, sedlák, devítka byl domkář Jakub Vávra, desítka Jakub Křešnička, jedenáctka Karel Kučera, dvanáctka Vavřinec Černoch, třináctka Jan Černý, čtrnáctka Karel Votava, patnáctka Josef Petrlík, šestnáctka domkář Jan Vrba, osmnáctka byla Pastouška a tak dále a tak dále. Celkem zde bylo tehdy 39 čísel, všechny budou v knižním vydání Kořenu. Čtenář se také dozví, odkud pocházeli jednotliví majitelé domů, například na čísle popisné 20 u Bláhů byl Josef Trejbal se ženou Marí rozenou Hejdukovou z Veřechova a bydl zde i František Chod z Čečelovic. Takže je potřeba poděkovat mému předchůdci Tomáši Rozvaldovi, faráři ve Střelských Hošticích, že takhle úžasnou a podrobnou osadní knihu roku 1846 sepsal.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči bojují s požárem lesa na Strakonicku, vyhlásili třetí stupeň poplachu. Od pondělí začne fungovat Národní koalice pro boj se suchem, řekl to premiér Andrej Babiš. Táborská společnost Bites postaví parkoviště pro dodávky. V noci se ochladí na 9 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Třetí stupeň poplachu vyhlásili hasiči u požáru lesa poblíž Lnářů na Strakonicku. Na místě zasahuje 11 dobrovolných a profesionálních jednotek z Jihočeského a Plzeňského kraje. Požár zasáhl přes 9 hektarů těžko přístupného porostu. Detaily přidává mluvčí jihočeských hasičů Roman Krčmář.
2: Máme zřízeno čerpací stanoviště, odkud bereme hasební vodu. Požár je ve velmi nepřístupném terénu a s hašením nám pomáhá letecká služba Policie České republiky s vrtulníkem Bell a provádí schozy za pomoci bambivaku.
0: Vláda obnoví Národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od pondělí, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Koalice zasedala v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí se v ní radili kvůli vlně veder podobné té, kterou Česko zažívá teď. Obnovená koalice se má soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a financování nových přehrad. Vláda chce na opatření dát 4 miliardy korun. Opozice ale vládu kritizuje, že na sucho reaguje pozdě. Podle meteorologů Česko zažívá zřejmě nejsušší rok od roku 1961. Táborská firma Bites zřejmě získá nabídku bezúplatného převodu pozemku v Klokotech. Musí splnit podmínku, že do 10 let na místě vybuduje veřejné parkoviště. Druhou variantou je úplatný převod v ceně 430 tisíc korun za pozemek. Firma teď uvažuje o 23 parkovacích místech pro dodávky, uvedl místostarosta Martin Mareda za Piráty.
3: Dodávky například na sídlištích dělají trošku v tom parkování nepořádek a některá města ty dodávky z těch sídliště vymisťují, ale tam je právě důležité i to, aby

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na nehodu stále pozor v Plané nad Lužnicí v ulici Československé lidové armády řeší policie srážku dvou osobních aut a dvě osobní auta se srazila taky v Českých Budějovicích v ulici Milady Horákové. Buďte za volantem maximálně opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Sledujete televizní soutěžní pořady, paní magistro?
2: Jako o život.
1: Třeba AZ Quiz?
2: No jasně, to je klasika.
1: No já o tom mluvím, protože jsem nedávno slyšel v jednom soutěžním televizním pořadu zadání seřaďte chronologicky podle abecedy a přišlo mi to jako nesmysl.
2: No je to nesmysl, ano.
1: Chronologicky je časově vždycky.
2: Přesně, když to vezmeme historicky od počátku, tak bylo řecké slovo chronos a to znamenalo čas. A chronologický, od něj je chronologie, tedy určování podle časového pořadí. No a od chronologie máme chronologický nebo chronologicky, takže opět sestavit, uspořádat něco podle časového pořadí.
1: Kdo to byl chronolog?
2: No, to je, vidíte, chronolog byl specializovaný dějepisec, který uváděl jaksi závazně letopočty z minulosti, ale ne vždy úplně spolehlivě. Například za nespolehlivého chronologa je považován Tadeáš Hájek.
1: Takže sečtěme si to a podtrhněme, buď něco řadíme chronologicky tedy podle časové posloupnosti, anebo jinak a to už není chronologicky.
2: Přesně tak, takže to zadání neprojde ani v televizní soutěži.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriózní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá 5 páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já půl smát se

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer. Lačerat šukar šuniben. Nový ročník krajských a okresních fotbalových soutěží už odstartoval. V reportáži se vydáme do Jihlavy, kde se po 6 letech podařilo obnovit zaniklý romský fotbalový klub. A přiblížíme vám také projekt Book to Screen, který propojuje svět literatury a filmu. Jedním z představených titulů byla i kniha Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy.

0: Saekchunen a Moro Romano Vakereben Lačerat. Pěkný večer a poslech nám zpříjemnili Tomáš Botlo a Roman z Pardubice. Letošní mezinárodní filmový festival Karlovy Vary poprvé hostil projekt Book to Screen, který propojuje svět literatury a filmu. Mezi 8 tituly ze střední a východní Evropy představenými producentům jako možné filmové či seriálové adaptace nechyběl ani autobiografický román Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy, oceněný v roce 2023 cenou Magnesia Litera za debut roku. Jak vnímá možnost předvést svůj životní příběh na filmové plátno a co mu účast v projektu přinesla, pověděl Reně Horvátové Patrik Banga.
1: V Německu funguje takový jako trh, kde vydavatelství nabízejí svoje literární díla, které jsou vhodné ke sfilmování. Letos se něco takového stalo poprvé na festivalu v Karlových Varech ve spolupráci teda s Moravskou zemskou knihovnou a s veletrhem ve Frankfurtu. A z celé Evropy se vybralo 8 knižních titulů, mezi nimi 2 český a jedna z těch knih byla moje. A představovali se producentům a zástupcům filmových společností jako nejvhodnější příběhy na sfilmování.
2: Říká novinář a spisovatel Patrik Banga, který svou autobiografickou knihu Skutečná cesta ven osobně představil filmovým producentům na festivalu v Karlových Varech v rámci projektu Book to Screen.
1: A Míša Dermau z nakladatelství Host měla skvělou prezentaci v angličtině, kde 7-10 minut vysvětlovala děj té knížky. Musím říct, že s moderátorkou to dali opravdu dobře dohromady a že z toho vylezl vlastně jako velmi rychlej ucelený příběh a že jsme tam skleděli velký, poměrně velký úspěch, který nám samotným dává naději na to, že by to mohlo klapnout.
2: Po úvodní prezentaci následovala diskuze s producenty. Jejich otázky se nejčastěji týkaly historických souvislostí příběhů i postavení Romů v české společnosti.
1: To bylo face to face. Jakmile skončily ty oficiální prezentace, tak se samozřejmě byly doptávat na různé jako věci.
2: A překvapilo vás nějaký dotaz?
1: Ne. Jako je zajímavý, že třeba ty Američani většinou se ptají spíš na ty sociální témata, zatímco lidi ze střední Evropy, tam je prostě znát, že mají jako jiný vztah k těm menšinám trošku, takže zajímají spíš jako ty praktické věci než sociální věci, které se etnika jako týkají nebo mě jako dítěte tehdy, že jo.
2: Podle Bangy sehrál významnou roli i fakt, že jeho kniha vyšla v několika jazykových mutacích. Bez zahraničních překladů by se podle něj jen těžko dostala mezi vybrané tituly projektu.
1: Já myslím, že to je úplně klíčová věc, ty překlady, protože čím víc těch překladů je, tím víc těch lidí zodpovědných za ten film si to může přečíst. Někdo je Němec, někdo je Angličan, někdo je Američan, ta kniha teď vyjde v chorvatštině, v polštině, v rumunštině, teď jednáme o řeckém překladu, má to arabský překlad, čili těch překladů už je tolik, že můžeš oslovit poměrně velký široký publikum a díky tomu vlastně se ty producenti dozvědějí, co v té knize vlastně je a vzbudí to ten zájem.
2: Ačkoliv rukopis ležel řadu let v šuplíku, dnes je autor přesvědčený, že kniha vyšla ve správný čas. Právě načasování podle něj sehrálo důležitou roli v tom, jak ji přijali čtenáři i odborná veřejnost.
1: Potom covidu byl docela hlad, jako po silných knihách. Zároveň ty devadesátky jsou hodně moderní, takže jeden čas fakt jeli hodně. A já jsem se trefil přesně do té doby, kdy to zaujalo tím tématem, tak vlastně tím časem toho vydání. A navíc se hodně pomohla ta Magnesia Litera samozřejmě.
2: Úspěch Skutečné cesty ven sebou přinesl i očekávání čtenářů. Na Patrika Bangu se stále častěji obracejí s otázkou, kdy vyjde pokračování jeho autobiografického příběhu.
1: Řekl bych, že jsou čím dál tím větší ty tlaky, že hodně lidí vlastně se dožaduje jako toho pokračování, ale já si myslím, že ještě není vhodný čas, že je potřeba nechat to chvíli dojet a pak napsat. Ne, že bych chtěl přivolat chrám Bůh žádný další covid, jo, ale třeba přijde ten správný čas jako něco napsat dalšího. Ale jako přiznávám se bez mučení, že už mi to proběhlo hlavou, že to napíšu. Ale já to mám tak, že já musím dostat impuls a pak k tomu sednu a napíšu to na jeden zátah nebo na dva, ale napíšu to většinou na jednou.
0: Vysvětluje novinář a publicista.

0: Posloucháte o Roma Vakeren a dospíval Nicolas Melko. Nejnižší fotbalová soutěž na Jihlavsku bude mít nového účastníka. Do 10. ligy se po 6 letech vrací romský klub. Pod názvem AF Amari Roma jej zaregistroval jihlavský asistent prevence kriminality David Drevňák s tím, že zejména mladší lidi z tamní komunity přivede ke sportu a při hře je naučí týmové spolupráci a respektování autorit. Součástí klubu bude i žákovský tým. Na jejich trénink se šla podívat naše reportérka.
1: Přehraju. No, já jsem vás už jednou na hřišti potkala ve volném čase, jo. Jsme hráli proti sobě, jestli si pamatujete.
2: Asi jo.
3: Jo, jo.
1: Ty jsi mi dal jesle. Bylo to, jak je rošárna, to hřiště. Náš věkový průměr byl tak třeba 35. A dali jste nám hrozný klepec. Třeba 16-2 to bylo.
3: Jo, jo, jo, jo, jo.
1: Jak dlouho hrajete fotbal?
2: Tak jakoby celý život.
3: Taky no, jsem 4-5 let.
2: To dělám takovou z toho radost.
3: Radost.
2: Dělám to, co mě baví.
3: Cítím
2: se u toho dobře.
1: Kristián a Marek zatím hráli fotbal jen pro zábavu, mimo jakoukoliv soutěž. Teď budou společně kopat ve zbrusunovém dresu a Amari Roma Kvítek Jihlava 5. ligu starších žáků Jihlavska. Na první zápas se už plně připravují.
2: Jsme za to rádi, ale jsme lepší.
1: Takže vy budete trénovat je.
2: Přesně.
3: Jo, jo.
1: A chcete mi ještě k tomu něco říct, k tomu fotbalu?
2: Pokud vás to baví, tak se tomu věnujte.
1: Klub AF Amari Roma po 6leté odmlce obnovil David Drevňák.
4: Hrával tam můj děda, vlastně to byl jeden z těch nejstarších, z té nejstarší generace. Po něm vlastně strejda, táta a další strejdové. Potom v těch posledních letech kolem toho roku 2020, tak to už zase bratranci mý a takhle. Takže vždycky se to vlastně v rodině nějak točilo a dědilo.
1: Teď přišla řada na vás.
4: Jo, jo, přesně to.
1: A dobrovolně nebo?
4: Jo, dobrovolně, jo, jo. Vlastně jsem to bral takovou, jako takovou povinnost za pokračování v tradici.
1: Teď se dcera asi chce něco zeptat?
5: Kde máme tašku?
4: Tam tlačko, já to za chvilku dám.
1: Taky má v ruce fotbalový míč. Bude to otevřené pro chlapce, taky dívky?
4: Jo, zatím máme teda těch dívek jenom minimálně. Očekáváme, že se právě budou předávat jak děti, tak i dospělí, ale určitě vítáme i neromský jakoby, hráče. Hlavně chceme, aby se naučili jakoby, nějaký společný týmový hry, nějaký spolupráce. Chceme taky, aby měli respekt ke starším ty děti, ten nějaký vzor v těch dospělých. A proto i ty dospělíci, myslím, že to tak budou brát, že teďka mají nějakou zodpovědnost vůči těm dětem a navzájem se to jako nějak propojí.
1: Podle adresáře klubů fotbalové asociace Kraje Vysočina je to jediný romský klub zařazený v oficiálních soutěžích v regionu. Své zápasy bude hrát v Jihlavě v areálu na Stoupách. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: A my jsme na konci dnešního Roma Vakeren. Savorenge manga budbacht. Zhorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Nemocnicím v Česku chybí zásoby krve, některé hlásí kritické minimum. Nedostatek zásob pitné vody v obcích napříč Ústeckým krajem vodohospodáři doplňují cisternami. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamhara Kocourková. Pěkný večer. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. Nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným.
2: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin A, B a 0, a to jak v pozitivním, tak i negativním RH faktoru.
3: Říká mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmuntová. Krev ale chybí třeba fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici a nebo v nemocnici v Českých Budějovicích. Primář tamního transfuzního oddělení Vít Motaň dodává, že je to každoroční prázdninový problém.
4: Například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
3: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Některé obce napříč Českou republikou musí kvůli suchu doplňovat pitnou vodu cisternami. Místní zdroje vody kvůli snížené vydatnosti nestíhají produkovat zásoby. V Ústeckém kraji vodohospodáři musí neustále zavážet vodojemy tak, aby obyvatelé nepocítili důsledky sucha a z kohoutku jim stále tekla pitná voda, říká mluvčí Severočeských vod a kanalizací Iveta Kardiánová.
5: Nejvíce postižená suchem je oblast Děčínská, kde obce Velká Veleň, Dobkovice u Ovčín, Heřmanov, Markvartice, Brložec, Chlum, Babětín. Toto jsou všechno obce, kde mají lokální povrchové zdroje sníženou vydatnost anebo jsou již úplně vyschlé.
0: Správa Národního parku Šumava získala povolení zpřístupnit stezku Luzenským údolím na hraniční přechod Modrý sloup. Vypořádala se s námitkami Ministerstva životního prostředí, které souvisely především s ochranou tetřeva hlušce. Podrobnosti má ředitel Šumavského parku Pavel Hubený.
6: Schválili povolení vstupu omezeného počtu osob v omezené době. Budeme čekat, jestli se někdo odvolá. Potřebujeme mít k tomu chodníku ještě stavební povolení, protože to nemůže nám být vydáno dřív, než je tohle rozhodnutí pravomocný. Na tom bychom mohli strávit zimu a před sezónou bychom spustili rezervační systém.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě kolem 26, na horách většinou kolem 22. O víkendu se teploty znovu

0: kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
2: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
3: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmanyho Lafitu, modního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat? Berso, kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě, brzo ráno se jim stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní, tak jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukám, jestli je do jednu hodinu, druhou, třetí hodinu v nosi, ale pro mě důležitý je, že

0: Musím spát nejvíc, já stávám kolem půl desátý, 9:30 a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment, jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
1: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu ve dvě ráno?
0: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají i věci, který se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovat ty modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi, takže já o toho moc se nestarám.
1: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
0: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
1: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
0: Je to zajímavé, protože já když tvořím, já jsem hodně na ty romantický, latinský hudba, jo? Ale je pravda, že když začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou za sebou, já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň, víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke, právě tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
1: Ale modely budou všechny vaše.
0: Všechny
1: na té
0: moje,
1: velké modní přehlídce, která se chystá na zážitek.
0: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od roku 1999. A musím říct, že poprvé v životě dělám něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal 50%, možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo dělali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, ne, že budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané celá kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
1: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmany Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to...
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno rámci můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta, 60. leta, na 60. leta, jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se snaží, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, nic takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, které ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudovat, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, teď materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví teď, jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako co do, za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, kolik... protože furt si musíš naučit. Existuje nový materiál, který jsou v kovový níti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky... Jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale to jsou věci, které už v současný dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, kdy já jsem měl ten lom, kdy jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale takhle, jako dítě, mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej pohle šára, jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený, jsem měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnosti. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnice, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat, já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilní průmyslové navrhování, co bylo všechno jako textil. A ta celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
0: Osmane Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to mít výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu, učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problému. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to, oni říkají, kolik z toho jsem si udělat jako plastická chirurgie a tak dále, díky bohu, že nic za tím. Říkám za tím, protože nejsem za stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nehal ty svůj ples srál jako přírovní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu. Lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slávit a taky je. Já myslím, že já to mám po mámě. Já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat se svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou, svoji maminku?
1: Já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco jelat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a vojovala, byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Ful, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojoval, takže neměla taky lehko život, ale daří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová. Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stala dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se činný z tí svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950 taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, aby každý byl spokojený, aby každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista.
1: No, ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dělat.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini. Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásný, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblikal, abych i oblikal průběhu mandátu, on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom jsem dělal můj první přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že David jel. Ale já jsem ho pozval na narozenina, mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže ano, takhle čerstvě je vaše.
2: Ano, čerstvě, no právě.
1: Vaše
2: fešák to je.
1: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře
2: podle
1: vás?
2: Až po, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
2: ano,
1: k něčemu dalšímu?
2: To mám, já chodím po ulici jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na černo pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak.
1: Ale říkáte si to často?
2: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
1: no k vám asi ne.
2: No určitě ne, určitě nejsou, jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I první dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je její věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost?
2: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve Česměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, kterých rádi a nevím jak proč, protože měli se hrát sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člověk. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zarazí to ještě více
2: jako
1: do země.
2: To vypadá jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osman Lafita je naším hostem.
3: Český rozhlas,
0: České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. Má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik lidí,
1: co? No tahle, bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import, takové klasické auto, jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nejelal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nejelal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi, nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, že můžete určitě.
1: Protože hudba, přijde osobní Paul Van Dyk a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce složí celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý. Takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to. Doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největší. Jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně velký programy jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme se Valsasky na městě a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel se Valsasky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Valsasky na městě. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu módních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 22.
1: nebo 25. září.
0: Na Expo, v Praze
1: na Expo Leňany, Expo, na PVA Expo.
0: Nebo v Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně, hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jako, že je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít, až po ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, když se zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: Doufejme. Jo, můžu ještě říct něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Mm-hmm. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo jako... A ty jsou falešní.
0: Překupníci.
1: Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou... To oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde. No. Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on má v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svůj vílu a tak až na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mamě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: chceme.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Aplikace e-doklady podle ministerstva vnitra ustála zátěžový test. Opavští policisté obvinili 5 lidí kvůli podvodu se sociálními dávkami za víc než 11 milionů korun. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. V 1 hodinu odpoledne se do systému najednou přihlásilo 30 tisíc reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky vteřin.
4: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se. Já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
5: Se zatím načítá. Výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
6: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 tisíc lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali anebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
5: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe.
6: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Policisté odhalili dva bratry z Opavy, kteří měli stát připravit na sociálních dávkách o víc než 11 milionů korun. Téměř 19 let podle kriminalistů předstírali závažné duševní onemocnění a dařilo se jim obelstít úřady i lékaře. Kromě bratrů policie obvinila z podvodu také další 3 lidi, kteří předstírali, že o ně pečují.
7: Podle policie bratři při kontrolách nekomunikovali a vydávali skřeky, takže některá vyšetření vůbec nebylo možné dokončit. Mimo dohled úřadů, ale sami nakupovali v obchodech a uzavírali půjčky nebo smlouvy s mobilními operátory. Z Opavy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: V libereckých Lidových sadech vzniklo 15 zasakovacích tůní. Mají zadržet vodu v krajině, zmírnit erozi a taky ochránit lesní koupaliště před naplaveninami při přívalových deštích. V lesích je vybudovaly městské lesy ve spolupráci se spolkem Milujeme jizerky. Další opatření pro zadržení vody v přírodě zhrnul ředitel městských lesů Jiří Bliml.
8: Svodnice, tůně, jama, hráz. Svodnice tady myslím kolem 60. Těch tůní, velkých tůní zasakovacích, tak těch je tady 15. Jama, hráz je na 3 linkách. Vlastně to území jsou desítky hektarů, které jsme vlastně takhle ošetřili. Sport.
3: Obhájce titulu Jakub Vadlejch postoupil na atletické mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil z první série 80 metrů a 92 centimetrů. Další dva čeští oštěpaři Jan Výška ani Martin Konečný do sobotního finále nepostoupili.
1: Počasí.
3: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách většinou kolem 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnic je uzavřený pravý pruh, jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagónu na nedaleké trati. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zkracuje kolona, začíná na kilometru 170.

0: 69-leté Zdenice.
1: On lezl po skalách, ona hrála tenis, on po ní toužil, ona ho odmítala, on ji pozval do hor a zrodila se láska.
0: Našli společnou cestu na vrchol citů, kde dominuje víra, naděje a láska.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příjemný poslech vám přeje Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Zlatá láska je pořad o velké lásce, která si zaslouží pozornost a náš obdiv.
1: Ze zaslaných příběhů jsme dnes vybrali ten, který se týká manželů Zdeňky a Jiřího Tučkových z Horní Radechové v Podkrkonoší.
0: Nedávno oslavili zlatou svatbu. Po 50 letech společného manželství už vědí, jak je důležité, když se o toho druhého můžete opřít, když vám nabídne pomocnou ruku a drží vás s láskou v náručí.
1: Proto jsme k ním do chalupy poslali našeho naslouchajícího kolegu Patrika Rozénala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy budete pan Jiří.
4: Ano.
3: Je to tak?
4: Je to tak, no.
3: A kde máte manželku?
4: Vevnitř.
3: Máte krásnou roubenku?
4: No, snažili jsme se.
3: Dělali jste jako vlastníma rukama něco?
4: Jo, těmhle.
3: Fakt?
4: Všechno sami, no. Od kácení dřeva až po všechno.
3: Vypadá krásně, jak by to stálo od pradávna.
4: No, však to tak mělo být.
3: A bydlí se v ní dobře?
4: Bydlí, výborně.
3: Tak jo, no, tak půjdeme za vámi. Jiřího, známe a teď Zdeňku, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Já mám pro vás kytičku.
5: No, děkuju moc.
3: Máte i kytky na zahradě, když máte tak krásnou chalupu?
5: Určitě, určitě máme, ale teď jste přijeli pozdě, protože ty nejkrásnější jsou odkvetlí.
3: To nevadí. Vy to teď rozzáříte v tom vysílání.
5: Určitě. Určitě, ano. Pojďte dál.
3: No, krásná světnice. No, to je nádhera.
5: No, to jsem si všechno malovala.
3: Všechno?
5: Všechno. Tamhle mám jednu truhlu po prababičce a podle toho jsem dělala ty krkonošské motivy. Zkoumala jsem, jak se to dělá.
3: A vy to máte i na té lince, no jo.
5: Kupovala jsem po bazarech starý nábytek, který jsem opálila a takhle jsem to všechno malovala.
3: To je krásný.
5: Děkuju, děkuju.
3: A i takhle kachlová kam na
5: no,
3: pec, poráková kam.
5: Ty dělal zase manžel. Dělal manžel a já jsem dělala to patlání.
3: No, dělala jste to.
5: Já jsem to

0: Nahodila, tak.
1: Mimochodem, prozraďme posluchačům, jak dlouho už jste spolu, manželé?
2: No, 50 let, no.
0: 53 se známe a 50 let jsme manželé. No.
1: Tak si o tom budeme vyprávět.
0: Tak fajn, posaďte se.
3: Poprvé Jiří zahlédl Zdeňku u své kamarádky z lyžařského oddílu. Zalíbila se mu a toužil jí poznat víc. Jemu bylo 19, ona oslavila 16. narozeniny.
4: Bylo jaro roku 1972 a blížila se Filipojakubská noc a s ní oslava čarodějnic. Jiří proto požádal kamarádku, zda by mu se Zdeňkou nesmluvila rande.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
0: U ty kamarádky se mu líbily moje nohy, které já jsem měla vždycky hrozně hubený, takže jsem si brala dvoje, troje podkolenky ke golfkám, takže on se nachytal na ty krásné nohy, které pak stejně byly hubený, jo. No a na ty čarodějnice, když jsme šli domů z čarodějnic, tak už byl 1. máj, tak mě povídal, jestli bych s ním nechodila.
1: Takhle rovnou do toho šel.
0: Ano, takhle rovnou do toho šel, tak jsem si říkala, že je nějaký divnej.
1: Co jste za ten večer měli už za sebou, že takhle rovnou řekl, no budeš se mnou chodit?
2: Když jsme si povídali, no a tak jako to vypadalo, že to je dobrý, tak abych nestrácel čas, jo, nějakým zbalením, tak prostě buď jo, nebo ne, že jo, aby nebyl zbytečná prodleva.
0: No a pak vždycky, když přišel k nám, tak říkám naší mamce, řekni mu, že nejsem doma. No to trvalo asi tak měsíc, dva, ale vytrvale chodil.
1: No. Vy jste se ho bála, nebo?
0: Mně se nelíbil. No pak jsem zjistila, že je hrozně hodnej. No tak jsme pak spolu začali chodit, no.
1: U čeho jste to tak zjistila, že je takhle kluk hodnej?
0: Podle těch činů, jak se chová, co dělá, jak se o něj můžete opřít, spolehnout a tak dále, že jo. To je důležitý.
1: Jak jste to vnímal vy? Vám se Zdeňka líbila od začátku, předpokládám.
2: No, líbila. Tak jsme to, no, tak jsme takhle na výlety chodili a do skal s náma začali jezdit. A
1: vy jste měl teda partu, se kterou jste jezdil do skal, protože vy jste tak jako horolezečil, nebo jak to říct?
2: Hodně. Hodně jsem horolezečil. Líbilo se mě to.
1: Zval jste Zdeňku nějak na rande, nebo jenom na lezení do hor a na skály?
2: Ale to chodili jsme taky na rande, to jsme přijeli ze skály, šli jsme do hospody tančit. Do to dřív tady byli, že jo, po náchodě byli, já nevím, 3 kavárny, nebo kde se tančilo, tak jsme šli večer zase tančit. To bylo, víkend byl vytížený, naplno je ten.
0: No my jsme tancovali dlouho a hodně, několik let. Takže jako on chodil tančit už předtím a tančil výborně, takže jako to mě holky záviděly, takovýho tanečníka.
1: Takový tanec, to je přece jenom i možnost toho druhého chytit kolem pasu, přivinout, trošku se ho tak jako přiblížit.
2: To by vlaku taky, teď vlaku jsou 3 2 tunely. To není jenom o tanci.
1: Takže jste to takhle zkoušel?
2: Taky. Tak to zase nebylo úplně to na prvním místě, ale tak jo, no.
1: Jak se vám Zdeňka líbila? Jak byste ji popsal? Jaký máte ve vzpomínkách uloženou z té doby? Jaká to byla holka? Jak vypadala?
2: Byla hezká. To vlastně to jde teď taky, no, akorát je trošku zestárla, ale jinak dobrý. A tak já jsem vždycky rozjel takový heslo, že stejně nenaleznete takovou ženskou, která by sportovala a můžete s ní taky někde do společnosti ukázat jako krasavici, že jo? A tohle to bylo tak akorát.
1: Tady jste ji našel?
2: To bylo dobrý, no. Ta tomu tak odpovídala.
1: Kdy přišla ta první pusa?
0: No, tak to si ani nepamatuju. Tak možná po měsíčním chození. To není jako teď.
2: Vždycky jsem chtěl za každou to, jak by to šlo, tak vždycky, no, ale tak zase to nebylo prvotně, že by všechno to, ale jako furt to tak jako stoupalo, no. Furt to bylo lepší a lepší.
1: Jak to mladí lidé tedy v té době, v těch 70. letech na začátku prožívali tu lásku? Co se tak odehrává v té mysli, v srdci, v duši mladé holky? Na co myslí, když už něco s tím Jirkou podnikla? Popište nám ty pocity.
0: No tak určitě ty motýly v břiše, to jsou, to asi je dneska taky stejný, jak to bylo. A každopádně ale jako holka bych ho nikdy svým způsobem nenaháněla, jak to dělají dneska holky, když to vidím u vnuka, co mu pošlou za fotky, SMSky a já nevím co, tak to jako nebylo. Tak spíš jako holka dělala drahoty, anebo se nechala dobývat. No samozřejmě, že vždycky dělalo mě dobře, nebo tak, že má zájem, že cokoliv by chtěla, že udělá, nebo jen přání nějaký. Jedno, co mě nenosil kytky. A co mě nenosil, neříkal, že mě má rád. To jako ne. Ale to musí všechno člověk poznat. Kytky nejsou nejdůležitější a vždycky jsou lepší ty činy, než vypravovat, že má někdo někoho rád.
1: Lepší lásku dokazovat, než o ní mluvit.
0: Přesně tak, přesně tak.
2: Zamilovaný jsem byl, ale proto jsem chtěl být s ní, takže jsme furt, jsem vymýšlel někdy, kam pojedem, kam půjdem. No my jsme byli spolu, že jo? Akorát problém bylo to, že jsme pak nemohli třeba někam jet a být tam do druhého dne, že jo? Protože to rodiče nedovolili. Aby jsme jeli někde na chatu, někam, to neexistovalo.
1: Poprvé jste se tak jako fyzicky zblížili kdy? Před svatbou nebo až po svatbě?
0: No před svatbou, přeci si ho nevemu, abych nevěděla co a jak.
2: A přeci nebudu dlouho čekat.
1: A to jste si naplánovali, nebo to tehdy bylo dílo okamžiku, chuti a náhody?
2: Ne, to bylo naplánované, protože naši měli zahradu tady za koupalištěm a tam byla taková kůlna, ale v té kůlně byl gauč. No tak jsme chodili, vždycky jsme šli, jako zbylo se tady takhle, tady jak jste jeli přes to Karlovo náměstí, nebo tam je hospoda, ještě to tam je dodnes, tam jsme si koupili flašku Bikavéru a šli za koupaliště na tu zahradu. No a tam jsme to do půlnoci, do jedny, tak jsme tam byli a pak jsme šli domů, no.
0: No jo, no.
1: Takže pravidelné schůzky takhle.
2: No tak
0: určitě.
2: No, sobota.
0: Sobota, pátek, sobota. Pátek, sobota.
1: Zdeňko, a jaké to bylo poprvé? Ten jeho přístup, ten dojem z toho a tak, jako nálada.
0: Co mám k tomu říct, teda já nevím.
2: Je to do kopce a běželi jsme jako srnky na hlavě.
0: A potom by kameru.
1: To šlo.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Zdeňce a Jiřímu Tučkovým.
2: Seznámili se na čarodejnice. U půlnočního ohně přeskočila jiskra a zažehla lásku.
1: A po třech letech začali uvažovat o svatbě. Už věděli, že jeden druhého nechtějí ztratit, ale naopak se zavázat, že tu celý život budou jeden pro druhého.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já si to pamatuju moc dobře, protože moje rodiče mě řekli, jelikož já jsem od 10 let dobře řídila auto a vždycky jsem auta měla hrozně ráda, takže mě rodiče řekli, že když se nebudu vdávat, že mě koupí auto. No tak jsem řekla, že se vdávat nebudu, tak mě v květnu koupili auto. No a v červnu jsem jim řekla, že se 5. července budem brát. No, jo, bylo to tak.
4: No to je asi omylo, ne?
3: No tak, byli překvapený, no ale tak oni ho měli rádi, že jo, tak i tatínek věděl, že je spolehlivý a jako kdyby ho neměli rádi, tak mu nedali přepsat hned půl baráku, ale jak jsme se vzali, tak na něj dali přepsat hned půl baráku, aby se s tím něco dělalo, nebo prostě, aby se tam necítil špatně, jo. Tak jako samozřejmě věděli, že je hodnej a já jsem předtím měla tendenci tak trochu bejt do luftu a mě trochu skrotil, takže byli rádi.
4: Ty přípravy na svatbu, jak vy si to pamatujete? Třeba já nevím, šaty, prstínky, jak se scháněly, nebo se něco připravovalo, bylo na vás něco přichystat?
5: Nebylo. No nebylo, tak já jsem chodil ještě do školy v tu dobu, dělal maturitu. No tak prstinky, to už byla prodavačka hotová, to už si vydělávala, tak já tak všechno zařídila.
3: Jsem dělala školu ve dvoře Královým, tam jsem měla babičku, takže u ní jsem tam bydlela a ten tam za mnou jezdil, tak jsme babičce řekli, že se budem brát. Babička nám to schválila, tak jsme šli koupit prstinky, no samozřejmě za moje peníze, protože on tenkrát peníze neměl, že jo. Takže babička to věděla první. Pak jsme jeli k nám teda, k mém rodičům, tam jsme to řekli, no ty zůstali z toho docela, teda i kvůli tomu autu, že jo, tak z toho byli trochu divný. No a naši s jeho rodičema se před svatbou nesetkali nijak.

0: prvnímu seznámení došlo až ve slavný den. To ještě Jiří netušil, že zatímco on si maminku Zdeňky zamiluje a ona jeho, Zdeňka od své tchyně zájem a náklonnost ani v budoucnu nepocítí.
1: Nikdy jim to ovšem nevadilo. Jejich vroucné city jim to po celý život vynahradili. Lásku si před ostatními slíbili 5. července roku 1975.
2: Přivez mě ráno Kytku na kole.
3: To byla hezká, byla jako malinká hezká.
4: Vy jste na svatbu jel na kole?
3: No jenom k ním.
2: No, no. Asi tak.
4: Co tomu říkali rodiče?
2: Tak ty už věděli, jaké je. Tak...
3: Rodiče, to bylo horší, to spíš připadalo, jak když jedeme na schůzi rohá, než na svatbu.
4: Přijel s Kytkou. Vy jste už byla zošlechtěná, nakadeřená.
2: To se tak nedělo. Tenkrát jsem se ostříhala, zasadila jsem si klobouk a bylo to. Jaká zušlechtěná, ušila jsem si šaty. No.
4: Vy jste na stroji, tak jako...
2: Jo, to já všechno. No teď na svatbu jsem si taky šila šaty.
4: Na oslavu 50.
2: Ano. No a odjeli jsme teda na ten obřad, tam máme tady nádhernou radnici, proto jsme měli teda i teď jako ten obřad, protože jsem chtěla zase ten příbuzným všem z Moravy na Slovensku ukázat tu radnici nádhernou. Na chodě.
4: Jaký byl obřad, Jirko?
3: No to bylo proslov, ne? Socialistický manželství a rodina a tohleto.
2: Rodina je základ socialistického státu.
3: No. Jsme tam stáli a už tam pusa byla to a už to bylo o to, no, upřát, no.
4: Vrhal se na vás.
2: Ale ani ne, já nevím, my jsme tohleto nikdy tak nebrali, my jsme byli rádi, že ta svatba je za náma, že prostě budeme spolu bydlet a můžeme už jezdit kam chceme a už nám do toho nebude nikdo mluvit a tak nějako jsme to...
4: Co rodiče, jak to prožívali?
2: Ty plakali.
3: Ty byli takový z toho, no.
4: Jaké jste měli prstýnky?
2: No, zlatý, široký, tepaný, krásný.
3: A tenkrát byli moderní, tenkrát to byla moda, široký prstýnek hodně a to.
4: Šlo mu to nasadit?
2: No šel, protože jsi to v obchodě zkusil a to. Teď jsme ho nasazovali na malíček, ty sami.
4: A neradil jste jí potom, hlavně se nezapomeň podepsat jako Tučková už?
3: To asi taky jsem ti neříkal, viď?
2: No to jsem trénovala už dopředu. To asi dělá každá holka.
4: Jako, aby to hezky vypadalo ten podpis.
2: Tak, přesně tak. To dělá asi každá holka. Každá holka se chce vdávat. A dítě, já nevím, jestli dneska někdo říká, že ne, je to možný, nevím, ale já si myslím, že každá holka se chce vdávat.
4: No a když je potom obřadu, tak co vám tak hlavou proletělo? Spokojenost, že už jste svoji, že už můžete cokoliv, nebo se na člověka navalí nějaké možná existenční starosti, že právě protože už je to jenom na něm.
2: Bydlet jsme měli kde? To jsme byli v tom domku u našich. Auto jsme měli. No a lyže jsme měli. No a co?
3: Akorát jediný problém byl, že jsem měl jít na vojnu. A měl jsem vyjednáno, že tady půjdu do Svatoněvic do dolu, abych nemusel na vojnu. No ale no, mě nevzali do Svatoněvic a musel jsem na vojnu. Ale vojna, to byla krásná věc, to byla nádhera. Takový dovolený už nezažila, že na moje, za tu, to už jsme fakt takovou dovolenou ani neměli, co jsem byl na vojně. Nádhera.
4: Prosím, pro koho, pro vás nebo pro ženu?
3: Pro oba.
4: Jo.
2: No určitě, protože...
4: Jste veselý kopy teda.
3: To bylo veselý. Nejhorší byl přijímač, to jsem byl v Planiu Maria, byl v pohraniční stráže, a ještě ke všemu důstojník. No a tak v tom přijímači to bylo blbý, tam jsme byli zavřeni. A pak jsem byl na rotě, tam vedle velení, vedle českých velení. No a tam... No to byla rekreace úplná, krásná. Protože vždycky jsem akorát zavolal, přijedeš, přijede. Tak moje manželka přijela, tam byla ve vesnici jako hospůdka, tam byla nějaká paní Hrbincová, ta tam měla jednotu krámek a nahoře bydlela, vedle měla ještě pokoj, který nám vždycky nechala tam, že jo, takže ona tam spala, vždycky přijela, já už jsem hlásil kuchaře na rotě, hele, přijede manželka, koukej něco pořádného uvařit. On navazil, manželka přijela, na rotě, z roty jsem se odstěhoval k ní, do pokojíčku, bába Vravnicová nám u manželských postelí rozsvítila svíčky vždycky takhle, no nádhera. Jestli můžu, horší to bylo o svarební noci, to bylo horší. Protože to jsme narychlo zbouchli, jsme si v tom baráku dvě místnosti takhle dolů, provizorně tak, a tam se teda udělali postele a tohle, ale to bylo takové, co se sehnalo kde. No a teď teda vlezeme večer do postele, že jo, no a to a najednou rána jak zděla a ona ta postele se rozpadla. To propadlo, ty rošty propadly a my jsme leželi na zemi v tom takhle a bylo to.
4: Bylo to nekvalitně odvedenou prací anebo vaším dováděním?
2: Nekvalitně odvedenou prací, protože každý prkno bylo jiný.
3: Oni byli krátký a vypadli, no, tak... No, to se stane, no.
0: Úsměv Zdence Jiřímu z tváře v životě mnohokrát zmizel.
1: Ale jejich lásku to nikdy neohrozilo, jak vám oba prozradí už za malou chvíli.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Je krásné slyšet jímavé lidské příběhy, plné opravdové lásky.
2: Jsme šťastní, že ji v dnešním světě nacházíme a rádi bychom ji v našem pořadu Zlatá láska ocenili.
1: Proto jsme Patrika rozehnale požádali, aby Zdence a Jiřímu Tučkovým předal naše dárky. Dva zlaté hrnečky Zlaté lásky a velké digitální rádio. Bylo to pro ně překvapením.
3: Ježiš, to si snad ani nezasloužíme.
4: Já myslím, že jo.
5: No, krásný.
3: Dřevěnej design, no to je nádhera. Tak to moc a moc děkujeme.
4: No, je to digitální rádio, ať si můžete i tenhle pořad, nejen ten, poslechnout samozřejmě v digitální kvalitě.
5: No, to je nádherný.
3: Úžasný,
5: jako, já se stydím, já bych vám ukázal, na co my posloucháme tady, ale to je hrůza.
4: Tak teď už to není hrůza, teď už je to tohle moderní. No. A myslím, že to dřevo se vám sem i hodí. Co?
3: Určitě se dřevo sem hodí, teď to je do chalupy.
4: No. A pak jsou tam dvě krabičky, každá jedna pro jednoho z vás, to si můžete rozbalit.
3: Kouzelný, fakt jo. No, to je nádherný.
5: Nádhera.
3: To si můžeme vystavit tady, viď? No. Kouzlo. Děkujem.
4: Není zač, ať slouží.
2: Už William Shakespeare řekl, pravá láska nikdy neprobíhala hladce.
1: Tak to poznali i Zdeňka a Jiří Tučkovi z Horní Radechové v Podkrkonoší za dobu svého 50letého manželství.
2: Byli si vždy oporou. Tehdy, když Jiří přišel o práci a Zdeňka se musela přibrat ještě jeden úvazek.
1: Nebo když ji osud nachystal těžké rány. Byl to zase Jiří, který ji nenechal padnout a s láskou ji chránil.
3: Vždycky jsme spolu všechno řešili. Všechno. Ať to bylo to nejhorší, ale vždycky jsme řešili všechno spolu a věděli jsme, že se jeden na druhýho můžeme spolehnout. Poprvé mě podržel hodně, když mě zemřel ten tatínek náhle, když mu bylo tak 59. A při dalším maléru to mě podržel hrozně, protože vlastně jsem měla dva veliký maléry. Když jsem začala podnikat, tak jsem prostě začala být workoholik a při vysazení z práce jsem asi ve 40 letech se úplně, jak to mám říct, psychicky zhroutila, zbláznila, nevím, jak rok a půl to trvalo. Takže se s dětima musel starat i o ten rozjetej biznis, i o domácnost, i všechno. Pomáhala maminka, já jsem rok a půl byla úplně mimo. Já jsem nejedla, nekomunikovala, nechodila, nic. Až pomalu mě z toho dostával. Já jsem měla fobie z velkých prostorů, z malých prostorů a tak dále.
4: Byl jste to vy, který na to upozornil, že nějaký problém tehdy s tou prací nastal, že je přepracovaná, nebo si to Zdeňka řekla sama a vy jste pomáhal?
5: Ne, to jsem neudělal, ale já už jsem věděl, že to přijde. Protože celý život furt chtěl jezdit k moři. Furt se chtěl opalovat a jezdit k moři. Já jsem k moři nikdy nechtěl. A já jsem pán, nikam nepojedem. Ne, koupil si dovolenou, exkluziv, že jo. Od rána do večera furt v krámě, večer počítač, ráno počítač. No teď jsme sedli do letadla, přijeli tam a tam běhali pikolici, dáte si tohle, dáte si tam toho, vemte si tady to, napíce tadyhle to. No a z toho se zbláznila. Protože jsme pak přijeli domů a ona už, že jo, tam neměla co dělat týden a bylo hotovo. To bylo hrozný teda. To bylo blbý, no. Když jsme šli na procházku a vyšli jsme z baráku, pak jsme už obešli les, tak už to bylo lepší. Pak jsme jeli nahory, shodou okolností do Velký Úpí, tam kamarád měl chalupu, nebo má ještě do dneska, takže pojedeme k němu na chalupu. Tak jsme dojeli do spáleného mlýna, tam jsme vylezli z auta, kousek jsme popošli a ona říká, Já tam nedojdu.
3: A tak jsem mu pak říkala, víš co, jeď už do skal, protože přestal jezdit i do těch skal, prostě na to nebyl čas, musel se starat o děti, o obchod, o všechno. A když odjel, tak jako řekl, že jo, že jede do těch skal, no ale když odjel, tak teď vám to řeknu úplně blbě, chtěla jsem si vzít život. Přijel a já mu povídám, od někam mě odvez, já už tady být takhle nemůžu, opravdu chtěla jsem si vzít život, kdybys nepřijel, já nevím, kdybys přijel třeba o 2, o 3 hodiny díl, tak jako třeba by se to stalo.
4: Nebál jste se v tu chvíli?
5: No bál, určitě no. Bál. A to jsme jeli teda na psychiatrii, tam jsme byli, s ní promluvili 2 minuty, a pak tam šel jsem já k psychiatrovi, ten tam se mnou asi 3/4 hodiny vypravoval, no a nic, pak jsme jeli domů, ono mě ještě pomalu vynadala, že ona je nemocná, proč se psychiatr bavil se mnou. Patný slovo, já pám asi, ona si ví, co děláš, tak co dělá, tak uvidíme, no. Jediný pak, co bylo dobrý, že v podstatě k nám do krámu jezdila nějaká paní doktorka z Prahy, která měla nahrádku chalupu, a tady si viděla, protože se znali tak jako trošku, tak si ji vzala do Prahy a tam mi to prostě dostala. Úplně jinou, tady by bývalo na psychiatrii, co šla, tak tam mi dali prášky a to by bylo úplně, byla úplně pitomá a nic z toho nebylo. A tahle paní doktorka tady dala teda dohromady. Pak už se to začalo značně rychle zlepšit a to už byla radost.
4: To už jste se začal usmívat i vy trochu.
5: No jo, tak to už jsme začali chodit a už to už začínalo trošinku pracovat a tohle a už to šlo. To už bylo dobrý.
4: Takže jste věřil, že se z toho dostane?
5: No věřil, no. Určitě věřil. No, že to půjde pomalu, to je jasný, no, ale takže se z toho dostane nějakým způsobem, no.
4: Když se pak stav začal zlepšovat, co vy jste z toho pocitoval?
5: No tak měl jsem radost, samozřejmě. To jako jo, to bylo dlouhý, no, ale jako to bylo vidět výsledky, že jo, jako když už se to zlepšilo, tak jo, to už, pak to bylo už dobrý.
3: No začal mě dávat cíle. Právě uzdravoval mě tím, že mě začal dávat cíle. Paní doktorka, paní profesorka Krejčí, tenkrát se jmenovala, mě dala zákazy, nesměla jsem vzít do ruky počítač, nesměla jsem jít do toho našeho biznisu, do toho kšeftu. Prostě měla jsem úplně režim a to dlouho, to asi rok. A dávala mě spíš prášky na povzbuzení mozkové činnosti, prokrvení a tak dále a ne utlumující. No ale prostě dával mě cíle, to jak jsme říkali, že dojedeme na ty, nejdřív to bylo, obejdeme větší les, protože já jsem nemohla jít mezi lidi, mě připadalo, že lidi na mě blbě koukají nebo tak, tak jsme chodili večír do lesa, nebo, a to mě musel přemlouvat, tak jdem, zvládla jsi to, pak vždycky pochválení, seš dobrá, zvládla jsi to, tak jako to bylo po takových kusech, vemte si, že to trvalo opravdu roka půl. No a jak přidával ty cíle, to bylo jako se sportem, tak s tímhle, jak přidával ty cíle, co zvládnem, co uděláme a tak dále. A když říkal, až na kole objedeš Jizidierské jezero, tak budeš zdravá. Tak jsem pak na tom kole, jsme objeli to Jizidierské jezero 90 km za 30 stupňového vedra a ještě proti větru. No. Takže z tohohle toho mě dostal, za to jsem nesmírně vděčná. No a potom, když jsem se totálně zrámovala na lyžích a byla jsem přes rok na vozejku. Tomu nikdy nezapomenu, vlastně 3 takový veliký traumáče si se mnou prožil, kdy fakt teda někdo jiný by se třeba na to vykašlal, ale jako ne.
4: Klobouk dolů. Vy jste takový tvrdák, Jirko, jo? To nechcete možná dát najevo, ale obdiv vůči vám. Ona se vám vlastně takhle Zdeňka vyznala, že vám děkuje za to, že jste jí pomohl. A to musela být, řekl bych, pro chlapa docela velká oběť, postarat se o rodinu, o ní, o děti, o domácnost. Jste musel mít velkou sílu.
5: No tak to já vím, že jsem jí pomohl, to já jsem si to uvědomil.
3: Za ten život i v té nemoci jsem vždycky věděla, že se zkrátka o něj můžu opřít. Já bych chlapa babu nechtěla, jako chlapa, o kterého se nemůžete opřít. Co s ním?
5: Já si myslím, že to je normální. Že by nepřipadlo jinýho nějak to udělat jinýho. No rozhodně bych kvůli neodešel kvůli tomu, že je třeba nemocná vodní. Proč? To přesně není důvod. To je jako, to je blbost.
4: Jste ráda, že ho máte?
3: No jsem, no určitě jo. Určitě jo.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali pro dnešek, nám vyprávějí manželé Zdeňka a Jiří Tučkovi.
2: Letos už oslavili 50 let manželského života. Mají se moc rádi. Jak se po těch letech znají? Vědí o sobě všechno?
1: Zkusili jsme to ověřit několika stejnými otázkami, které každý z nich dostal zvlášť, aby se navzájem neslyšeli.
2: Jejich odpovědi jsme složili dohromady a vy si je teď můžete poslechnout.
3: Vzpomenete si, jaké náušnice nebo náhrdelník tehdy Zdeňka nosila, když jste se poznali?
4: Ježiši, nosila řetízek, to jo, a náušnice měla, myslím, s nějakým modrým kamínkem.
5: Zlatý náušnice, s kamínkem modrým.
3: Co mu tehdy nejvíc slušelo podle vás?
5: Kraťasy, riflový jako haberovky. Ten měl krásný nohy.
3: Vy jste oba na ty nohy, co?
5: Jo.
3: No a jako správná ženská, když jste začali spolu chodit, měla jste touhu ho třeba obléct, něco mu koupit, poradit mu nebo tak?
5: No komplet se musel převlíknout. Jako, tak jako lustrojenej, to bylo hrozný.
4: Ono se jí nelíbilo nic, ona jak dělala v textilu, tak byla jako na tu módu víc taková to, takže pak teprve mě ustrojila, no. Ona si mě pak strojila, jak chtěla už pak.
3: Jak jste jí něžně říkal?
4: Říkal jsem jí děndi, ale to bylo, jako to jí říkali, jako už doma předtím a mě se to líbilo takový, no, to bylo.
3: Jak vám něžně říkal?
5: Miláčku, Zdení, ale jinak ne, nevím.
3: Váš první syn, Jakub, kdo mu vybral jméno?
4: No, to jsme se společně na tom tak dohodli, no. To jsme se shodli, no. Horší to bylo u holky, tom jsme. Já jsem chtěl Zuzanku a ona nechtěla Zuzanku.
5: No, to měla být podle něj Zuzanka. To jsem si jako já tu Barboru tak nějak prosadila. No, nebo prosadila, ono se mu to pak líbilo, ale chtěl původně Zuzanu.
3: A co vám se nelíbilo na Zuzaně?
5: Ucucená Zuzana, nevím.
3: Co uděláte jako první, když přijdete do koupelny?
5: No, rozsvítím.
4: Já to nevím, ona stává v 5 ráno a já v 8. Jediný, co vím tu 100%, je, že si udělá ráno kafe. No, ale to si nedělá v koupelně.
3: Co jste dělával jako první, když jste přišel třeba domů?
4: Když byla manželka doma, jak se mi pozdravil, ale jako jinýho tak ne, no.
5: Pusu, dal mě pusu.
3: Jaké šaty má nejraději? Co nejraději nosí?
4: Teďka takový hodně volný to a dřív hodně nosila minisukně. Váska.
5: Prostě, no, minisukně jsem měla ráda.
3: Kam vás nejraději líbal?
5: To se nedá říct.
3: Protože to do rozhlasu.
5: Protože to je do rozhlasu.
3: Kam jste svou ženu kdy nejraději líbal?
4: Tak spíš dolů, no.
3: Jaká část jejího těla je pro vás nejvíc sexy, na pohled taková pěkná, za kterou by se ani dneska nemusela stydět?
4: Tak myslím ten vršek, já jsem horňák, že jo?
3: Jaká část jeho těla je pro vás sexy?
5: Zadek a nohy.
3: Jakým stylem se držíte za ruce?
5: No, my jsme se hodně vodili za ruce a i teď ve stáří se hodně vodíme za ruce, ale teď dřív to bylo jiný, ale teď mě musí držet, abych mohla chodit, že jo, tak to je vždycky s takovou oporou už i do lokte, ale dřív jsme tak jako normálně, on mě chytil za ruku.
3: Vaši sevřel tedy.
5: No,
4: spíš si myslím, že já ji chytím takhle, že ji jako, tak jako, že ji chytnu.
3: Vložíte si její ruku do své?
4: No.
3: Kdo zavírá oči při líbání?
4: Nevím, já asi jo, taky někdy, určitě. Když nekoukám, jestli někdo nekouká.
3: Kdo zavírá oči při líbání? Nebo zavíral?
5: To to nevím, když jsem je měla zavřený. Jestli mám taky.
3: Jo, taky.
5: Jo.

0: Zdeňka a Jiří Tučkovi přivedli na svět dvě krásné, zdravé děti. Prvorozený Kuba se narodil o Vánocích roku 1978.
1: Jeho příchod na svět ale Zdeňka odsouvala. 25. prosince totiž v televizi vysílali v premiéře komedii Jak dostat tatínka do polepšovny. Chtěla ji vidět. A tak porod odložila až na druhý den ráno.
2: Když už to tu padlo, ten film Jak vytrhnout rybě stolečku nebo Jak dostat tatínka do polepšovny, nebylo to trochu i o vás? Neskoušel jste taky takhle syna nahoru dostat? Nakonec jsme tady kousek od takových skal.
3: Zkoušel, ale jeho to netankovalo, nikdy ne. Ten toho to vůbec nebavilo a zase na tělo stranu, já jsem rád. Ale no pak se seznámil tady s tou nynější, co to její manžel bejvalej, ten někde zahynul pod lavinou. No a tak jako něco zkoušeli, tak jsem pak s nima byl zase líst, tak to jako začal trošku. A no ale pak to opadlo jiný práce, ale vnuk začal na stěně, tenhle ten, a tak s ním jsem chodil jako na stěnu a to. Byl dobrý, mně se líbilo, jak leze všechno. A přestalo to bavit. Ze dne na den řekl, já už tam chodit nebudu, mě to nebaví.
2: Je nějaký jeden okamžik, který byste třeba vypíchla, kdy vás děti dojeli?
4: Dojmutá jsem třeba neustále z toho, že i můj téměř 50-letý syn mě každý den třeba je schopen obejmout, dáně, pusu a tak dále. To, jako, to je pěkný, jo, že se chová takhle jako neustále. Jako jsem dojatá z jejich chování, protože se opravdu chovají jako pěkně a chovají se i k sobě pěkně. Myslím si, že to vychovávají i v těch dětech.
2: Co vy dva? Ještě se držíte někdy za ruce, obejmete se, dáte si pusu i v tomhle věku?
3: Tak za ruku se držíme každou chvíli.
4: Sex po 70 je nejlepší.
2: Pro toho, kdo třeba ještě nedosáhl toho věku, jenom popišme si, jaká je ta láska v tomhle věku.
4: Máme se možná rádi víc, než jsme se měli ze začátku, protože jako mladý člověk to tak nebere, ale s tím, jak přibývají roky a vůbec jako po těch letech, jako asi si nedovedem jeden bez druhého představit bejt. A je to hrozná představa, že tady zůstane jeden sám.
3: Tak nějako, no. Tak by se to dalo říct.
2: Jste rád, že jste se potkali?
3: Jo.
2: Máte i slzu v oku.
3: No jo, no, tak já nejsem takový tvrdák taky. To já tvrdý jsem, ale na takovýhle věci osobní citlivý, to jsem měkej. Kdyby to bylo nějaký honění do kopce, tak tam jsem to dej. Ale takhle to je takový slabší, no.
2: Když to k tomu patří, ti to hezké dá ty city najevo.
3: Patří, no.
2: A myslím si, že by si lidé měli říkat, co k sobě cítí. Někdy to možná chybí.
3: No a tak my si to řekneme, když my tady prosedíme tolika hodin.
2: Kdybyste si měla vybrat sousloví, které nejvíc vystihne tu vaši lásku, řekla byste, mám tě ráda, jsem šťastná, nebo miluju tě?
4: Asi všechny tři. Asi všechny tři. A jako na svatební oznámení, když jsme se brali, jsme si dali jeden verš a ten teda jako jde celým naším životem a vždycky si ho připomínám. Je teda z Bible. Je to 1. Korinským 13. kapitola 13. verš. Nyní zůstávají tyto tři: víra, naděje a láska.
2: To je hezký, že to člověk cítí celý život, ne?
4: No asi jsme si to vybrali, protože jsme si říkali, že to pro ten náš život je takový stěžejní.

0: Zdeňka a Jiří Tučkovi už vědí, co je důležité, z čeho neslevit. A jejich láska je pevná jako skála. A věří, že na její vrchol půjdou ještě hodně let společně. Tam nahoře už pak bude kousek do nebeského ráje.
1: Jak už kdosi chytrý řekl, skutečná láska je pevná jako skála a jemná jako hedvábí.
0: Každý z nás občas potřebuje cítit pevný stisk, jemné náručí a slyšet něžná slova. Nikdy tím nešetřete. I vám se budou jednou hodit. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Koalice proti suchu vznikne v pondělí. Vysoké teploty mění režim dětských táborů. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda vydat 4 miliardy korun. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí má taky obnovit Národní koalici proti suchu.
2: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
3: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
2: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vítra.
4: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
2: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Víc než 355 dětských táborů je letos nahlášených v Jihočeském kraji. V parných dnech musí jejich vedoucí přizpůsobovat program vysokým teplotám. Děti by měly méně běhat na slunci, dostatečně pít a mít možnost se ochladit nebo odpočívat. Pokračuje krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Daniela Verdánová.
5: Děti se hýbou. Není možné, aby zůstaly jenom bez aktivity, ale je třeba tu fyzickou aktivitu omezit, jak jde nejvíce. Určitě je vhodné se koupat, přijímat dostatek tekutin, nenutit je do jídla. Ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně dá lehnout.
1: Zpráva středověkého Helvštína na Přerovsku zaznamenala v červenci nejvyšší návštěvnost za posledních 5 let. Vstupenku si koupilo zhruba 15 tisíc turistů. První prázdninový měsíc loni jich bylo 7 tisíc. Pokračuje Pavlína Jindřová ze zprávy Hradu.
6: Z celkové návštěvnosti je pak patrné, že v měsících květnu a červnu byl zájem o návštěvu Helvštína o něco nižší, což bylo pravděpodobně způsobeno opravou příjezdové cesty k hradu, kdy tedy turisté museli využít náhradní objízdnou trasu a to mohlo tedy odradit řadu potenciálních návštěvníků. Tudíž nás o to více těší, že po skončení uzavírky na konci června se tento zájem znásobil.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách kolem 22. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnic je uzavřený pravý pruh. Jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagonů na nedaleké trati. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zkracuje kolona. Začíná na kilometru 175, osobními auty je to na 25 minut ke sjezdu na Bratislavu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Dnes večer tedy v divadlo.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Anglický spisovatel, a říkejme mu tedy pro dnešek už jenom tím literárním pseudonymem Saki, se, jak už řečeno, v literárním světě proslavil co by průkopník a mistr novodobé humoristické povídky. Za všechny teď alespoň jeden komentář z řady Sakiho čtenářů. Tyhle povídky jsou pro mě balzámem na duši. Čiší z nich pohoda, i když tedy některé příběhy nekončí zrovna šťastně. Autor je ale napsal vybroušeným stylem a jazykem. A samozřejmě nechybí ani typický smysl pro humor.
2: Reginaldův výlet se zpěváčky. Nikdy, napsal Reginald svému nejmilejšímu příteli, nebuď průkopníkem. Raní ptáče všecko odskáče a osudem prvních křesťanů jsou nejtlustší lvy. Reginald svým způsobem průkopníkem byl. Nikdo jiný z jeho rodiny neměl vlasy hrající do Tiziánova ani hravý smysl pro humor. Za to měli na stole vždycky vázu s petrklíči. Z toho plyne, že nikdy nechápali Reginalda, který chodil pozdě k snídani, oždiboval topinku a vyjadřoval se neúctivě o všeho míru. Rodina pojídala kaši z ovesných vloček a věřila všemu, dokonce i předpovědi počasí. Proto si rodina oddychla, když se farářova dcera ujala úkolu Reginalda převychovat. Jmenovala se Amábela. To byla jediná výstřednost, kterou si farář dovolil. Amábela byla považována za krasavici a intelektuálku. Nikdy nehrála tenis a říkalo se o ní, že přečetla Mátlinkův život včel. Když člověk v malém venkovském hnízdě nehraje tenis a nadto čte Máterlinka, patří nezbytně mezi intelektuálky.

0: rituály. Kromě toho byla dvakrát ve Fécampu, aby pochytila správnou francouzskou výslovnost od Američanů, kteří tam tráví léto. Měla tedy dostatečnou znalost světa, jakou je možno pokládat za užitečnou při jednání se světákem. Z toho důvodu si rodina gratulovala, když se Amabela ujala převýchovy jejího svéhlavého člena. Amabela zahájila operaci tím, že svého nic netušícího žáka pozvala na svačinu do farní zahrady. Věřila totiž na zdravý vliv přírodního prostředí, neboť nikdy nepoznala Sicílii, kde je tomu jinak. A jako každá žena, která kdy kázala nutnost pokání vzpurnému mladíkovi, zdůrazňovala mu hříšnost planého života, jež se vždycky zdá daleko skandálnější na venkově, kde lidé vstávají se skřivánkem, aby se podívali, jestli se jim přes noc neurodila nová jahoda. Reginald jí připomněl biblické polní kvítí, kteréž nepracuje aniž přede, a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oděn tak skvěle jako ono. Ale to pro nás není příklad k následování, zalapala po dechu Amabela. Bohužel si to nemůžeme dovolit. Kdybyste jen věděla, co z toho mám nesnází, když se snažím vyrovnat se polnímu kvítí v jeho umělecké prostotě. Jste opravdu nezřízeně ješitný na svůj zevnějšek. Řádný život je neskonale důležitější než to, jak vypadáme. Souhlasíte tedy se mnou, že to jsou dvě nesměřitelné věci? Právě tak se nedá smířit řádný život s živým řáděním. Amabela si začala uvědomovat, že sama rozhodnost vždycky k vítězství nestačí. S odvěkou houževnatostí svého pohlaví tedy zanechala frontálního útoku a jala se zdůrazňovat svou práci mezi farníky, ve které jí nikdo nepomáhá, svou duševní osamocenost a svoje nesnáze, a v pravou chvíli vyrukovala s jahodami se šlehačkou. Poslední argument na Reginalda zřejmě zapůsobil, a když mu jeho preceptorka navrhla, aby zahájil činorodý život tím, že jí pomůže dohlédnout na výroční výlet bukolických dítek z místního sboru chrámových zpěváčků, oči se mu zaleskly nebezpečným nadšením člověka právě obráceného na víru. Reginald však zahájil činorodý život sám a bez Amabely. Ani nejctnostnější ženy nejsou obrněny proti rose v trávě, takže Amabela ulehla s nastuzením. Reginald v tom spatřil zásah prozřetelnosti. Celý život snil o zrežírování výletu chrámových zpěváčků. Se strategickým přehledem zavedl své plaché svěřence s ostříhanými makovičkami k nejbližší lesní říčce, dovolil jim koupat se a pak se usadil na jejich odložené šatstvo a pohovořil s nimi o jejich bezprostřední budoucnosti, která měla podle jeho rozhodnutí záležet v bakchanském průvodu městečkem. Předvídavost mu vnukla, aby pro tu příležitost opatřil zásobu plechových píšťalek, ale objev kozla v blízkém sadu doplnil plán skvělým dodatečným vnuknutím. Vysvětlil svým svěřencům, že správně by měli být oděni v panteří kůži, ale za daných okolností dovolil vlastníkům pokaňkaných kapesníků, aby se přioděli jimi, což také vděčně učinili. Vzhledem k nedostatku času si Reginald uvědomil, že své třesoucí se neofity nestačí naučit žádné hymně na počest Bakchovu, a tak je vypravil na cestu seznámější, i když méně příhodnou, hymnou abstinentní. Konec konců poznamenal, záleží na duchu, v jakém je věc míněna. Podle osvědčené etikety dramatických autorů o premiérách zůstal diskrétně v pozadí, zatímco procesí s nesmírným ostychem a s kozlem vykročilo truchlivě k městečku. Zpěv odumřel dávno předtím, než průvod dorazil na hlavní třídu, ale žalostné kvílení píšťalek vylákalo obyvatele na zápraží. Reginald tvrdil, že něco podobného viděl v obrázkových knihách. Obyvatelé však nic podobného neviděli nikdy v životě a také to otevřeně prohlašovali. Rodina Reginaldovi nikdy neodpustila. Neměla prostě smysl pro humor.
1: Divadlo pro vaše uši. Sakiho popularitu mezi čtenáři lze docela dobře srovnávat třeba s Oscarem Wildem nebo G.B. Shawem. Dokonale promyšlené lsti a pasti na druhé jsou častým kořením jeho příběhů a vyniká v nich mezi jinými autorův oblíbený hrdina, mladý lord Clovis, pro nás tedy dnes Victor Price. Je to tak trochu škodolibý mladík se zálibou v těch nejroztodivnějších žartech.
2: Každý člověk má svůj význam, tedy i Cornelius Epin. Potkal jsem ho u Lady Blemleyové při jednom odpoledním čaji. Upřímně řečeno, domnívám se, že pan Epin je blbec.
3: Jsem vědecký pracovník a jako takový si dovoluji tvrdit, že věda dosahuje v posledních desetiletích udivujícího pokroku.
4: To nám vážně chcete namluvit, pane Epine, že jste objevil způsob, jak naučit zvířata mluvit lidskou řečí?
3: Ano, sire Wilfried, vlastně ne, sire Wilfried, nechci vám nic namluvit. Ne, já ho opravdu objevil.
4: A náš drahý starý kocomůr je váš první úspěšný žák, ano?
3: No, tím problémem se zabývám už 17 let, ale teprve v posledních 8 či snad v 9 měsících jsem byl odměněn zábleskem úspěchu. Experimentoval jsem s tisíci a tisíci zvířaty, ale v poslední době jenom s kočkami. Jsou to podivuhodní tvorové. Báječně se přizpůsobili naší civilizaci a přitom si zachovali všechny své vysoce vyvinuté instinkty. A tu a tam mezi nimi člověk narazí na výjimečný intelekt.
4: A kocomour má výjimečný intelekt, pane Epine?
3: Když jsem se před týdnem seznámil s vaším milým kocomourem, okamžitě jsem si uvědomil, že v jeho případě mám co dělat se super kocourem, vlastně nad kocourem, s mimořádnou inteligencí. A tak jsem s ním začal experimentovat.
4: No a?
3: No, přiblížil jsem se k cíli.
5: Sire Wilfriede, skutečně musíme poslouchat takové hlouposti?
3: Ale to nejsou hlouposti, slečno Reskrová. Já s kocomourem dokázal neuvěřitelné věci a teď jsem u cíle.
5: Tvrdíte, pane Epine, že jste kocomoura naučil chápat a vyslovovat krátké věty o jedno až dvou slabičných slovech?
4: Jako papouška?
3: Ne. Slečno Reskrová, tak to po slabíkách učíme mluvit malé děti, divochy, zaostalé, dospělé a třeba i papoušky.
5: No ano.
3: Ale s vysoce inteligentním tvorem si musíte počínat jinak.
2: Opravdu se, drahý příteli, domníváte, že ten vypelichanec je nějak inteligentní?
3: No to.
4: Lovi si, neurážete laskavě toho milého tvora.
2: Ne, promiňte, ale...
3: Kocomour! Kocomour mluví naší lidskou řeči naprosto plyně.
2: Absolutní blbost, drahý příteli.
5: A neměli bychom toho kocoura sehnat, abychom s ním tedy pohovořili?
3: To by bylo nejlepší, Lady Blemleyová.
4: Podívám se po něm a předem s ním celou věc prokonzultuji.
2: Nežertujte, sire Wilfriede, váš kocomour je geniální stvoření. Stejně jako pan Epin.
3: Jistě, tedy... Jistě.
4: Přátelé, našel jsem ho. Podřimoval v kuřáckém pokoji. Řekl jsem mu, aby se šel nasvačit a...
2: Co říkal?
4: Že půjde, až se mu bude chtít.
5: Vy jste zašílel, můj choti.
4: Taky se mi zdá.
3: Je to... Největší úspěch vědy od vynálezu žárovky.
2: A vidím, že náš kocour právě přichází.
5: Chtěl bys trochu mlíčka, kocomourku?
6: Pro mě, za mě.
5: Tak hned ti naliju. Tak, a promiň, trochu jsem rozlila.
6: Můj koberec to není.
5: Kocomoure?
6: Co je?
5: Bylo to pro tebe těžké?
6: Co jako?
5: Naučit se lidské řeči.
6: Nemám rád otravné otázky. Odpovědi na ně stejně nic nevyřeší.
5: Tak. A mohl bys nám něco říct?
6: Přijde na to co?
5: Chce se někdo na něco zeptat?
7: Ano, paní Pellingtonová. Co si myslíš o lidské inteligenci? To je dobrá otázka, ne?
4: Velmi dobrá, Mavis.
6: Čí inteligenci máte konkrétně na mysli, paní Pellingtonová?
7: Třeba například mou.
6: Uvádíte mě do velkých rozpaků. No, když šlo o vaše pozvání k nám, sir Wilfried důrazně namítal, že nezná ženskou se zakrslejším mozkem a že je obrovský rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné.
4: Lady
6: Blenheim na to řekla, že právě pro tu zakrnilost mozku vás zve, poněvadž jinak nemůže při nejlepší vůli přijít na nikoho tak debilního, aby si koupili jich staré auto.
5: Kocomůre, to přeháníš.
6: Nepřeháním. Paní Pellingtonová, jde o auto, kterému všichni říkají Sisyfova pomsta, protože ho stačí tlačit a pak vjede i do kopce.
5: Kocomůre, to auto nehrálo při pozvání paní Pellingtonové vůbec žádnou roli.
7: Ráno jste mi říkala, Lady Blemleyová, že vaše auto je jako stvořené pro mé sídlo v Devonshire.
5: Ale já to tak
6: myslela. Chce si ještě někdo na něco zeptat?
8: Major Barfield se hlásí.
9: A co ty tvoje pletky s tou mourovatou číčou ze stáji? Co, kosomoure?
6: Co mi tykáte, majore? Do školy jsme spolu nechodili a nestudoval s takovými zaostalci, kteří nevědí, že o podobných záležitostech na veřejnosti obvykle nediskutujeme.
9: Nemyslel jsem to zle.
6: Myslel. Už z let mého pohledu na vaše chování v našem domě bych soudil, že jste zlomyslný člověk. Jenže vy nevíte, co já vím. A když už jste si začal, co kdybychom převedli řeč na vaše avantýry?
9: Nic takového neexistuje.
6: Aha.
5: Nechtěl by se s kocomoure podívat, jestli ti už kuchařka připravila večeři?
6: Děkuji pěkně, nechtěl. Takhle brzy po svačině ne. Nechci chcípnout z přejedení, i když by se to možná někomu hodilo.
4: Kočky mají přece devatero životu.
6: Ale pouze jedna játra.
5: Lady Blemleyová, to necháte toho hnusného kocoura, aby nás všechny zostuzoval.
8: Tak mě napadá, že kolem oken ložnic většinou vede římsa.
6: Dají se na ně chytat holuby.
7: Nikdo nemá právo dívat se nám do soukromí.
6: Pomyl.
8: Třeba by se mu dala sehnat bedínka bílých myší.
6: Úplatky neberu.
5: Proč já jsem sem jenom jezdila? Proč?
6: Podle toho, co jste říkala včera na kroketu paní Kernitové, přijela jste se sem najíst. Říkala jste, že neznáte otravnější tupce, než jsou Blemleyovi, ale že mají alespoň tolik rozumu, aby zaměstnávali prvotřídního kuchaře, že?
5: To je skandál! Pane Epine, vy jste ničeho!
10: Já za to nemohu, já jsem vědec, prosím.
6: Abych to dokončil. Říkala jste, že kdyby toho kuchaře neměli, stěží by někoho nachytali, aby sem přijel po druhé.
5: To není pravda! A paní Kernitová to může potvrdit.
6: Paní Kernitová toho asi moc nepotvrdí, taky si smočila.
4: No tak, kocomourku, zastav už příval své výřečnosti.
6: Sami jste si o to řekli. Tedy paní Kernitová opakovala vaši poznámku Bertimu Fantánovi a u vás navíc dodala. Ta ženská je pěkná vyžírka. Za 4 jídla denně by vlezla buchvíka, a taky to už vidět na jím pupku. Pupku tady není těhotná.
5: Taková nestoudnost!
6: Berti Fantán k tomu podotkal. Promiňte, musím se omluvit.
5: Kam běžel?
8: Zahlédl jsem kocoura Thomas Fary. Tomu kocomour nemohl odolat. Tom tady nemá co dělat.
10: No, přece jenom se v těch kočkách projevují zvířecí pudy, takhle odběhnou přímo uprostřed řeči.
4: Pane Epine, domnívám se, že vědecká činnost by měla sloužit blahu lidstva.
8: Já bych pana Epina hájil. Spousta vynálezů je vysloveně protilidských. Nejde jenom o kanony, ale například taková instituce manželství.
5: Nechte si ty vtipy, Clovisi.
10: Ale, že je to zázrak?
5: Ponesete odpovědnost, pane Epine.
7: A co když kocomour naučí mluvit i ostatní kočky? Co potom, pane Epine?
10: No tak je na nejvíc možné, že do svého umění zasvětil svou přítelkyni ze stájí, ale jinak snad ne, to ne, ne.
5: Přestože je kocomour cenné zvíře, přestože já jsem ochránkyní zvířat, Lady Blemleyová nemohu než navrhnout okamžité utracení obou koček. Zabít je, slečno Reskrova?
9: Jako voják se hlásím dobrovolně k vykonání poprav.
4: To je nehumánní.
8: Humánnost musí někdy stranou, zvlášť když jde o kolektivní zájem.
5: Správně, Clovis. Mě také nedělala poslední čtvrthodinka dobře. Máme ho rádi. A nebýt toho zrůdného vynálezu pana Epina, vůbec bych o jeho utracení neuvažovala.
3: Přece ho nechcete zavraždit, lady Blemlyová, je to dítko mé vědy.
9: Mohl bych je prostě utopit, co říkáte?
4: Strychnin do žrádla by byl kulturnější. Našeho kočího to bude strašně mrzet, ale řeknu mu, že u obou koček propukla zvlášť nakažlivá prašivina a že mám strach, aby se mu nenakazili koně.
3: A co můj objev? Má budoucnost. Víte, kolik let trpělivé práce jsem na tom strávil? 17, prosím. 17!
5: Jděte experimentovat s krávami, Epine. Ty jsou pod kontrolou a nepolezou po římsách.
7: Nebo se slony do zoo. Prý jsou vysoce inteligentní a neplíží se lidem pod křesly a takže.
4: Dám jim ten strychnin.
5: Hlavně, aby se kocomour brzy vrátil.
8: Mohl by vás pomluvit v okolí.
5: To by byla katastrofa.
8: Už by vás nikdo nezval na jídlo, že, slečno Reskrova?
5: Clovisi, to bylo nevhodné.

0: Nevrací se.
1: S tou kočkou ve stáji jsem to vyřešil.
2: Mohu se vydat na průzkumnou akci do terénu a pokusit se ho odstřelit.
3: Je tam tma a stejně byste ho asi nenašel, majore.
0: Proč by ho major nenašel? Má výcvik.
2: Samozřejmě.
3: Podle mě teď Kocomour sedí v redakci místních novin a diktuje první pokračování svých pamětí. Bude to senzace dne.
0: Clovisi, nevím, proč musíte neustále tak nemístně žertovat.
3: Beru si příklad z Kocomoura. A teď jdu spát.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Po zmíněném originálním zážitku s kocomourem se náš, tedy náš Sakiho hrdina Lord Clovis teď vydává na návštěvu své tety. Ale nebyl by to jeho potměšilý autor, kdyby mu do cesty na stránkách svého vyprávění nepřihrál jednu nečekanou náhodu a s ní i další dobrodružství.
2: Nastoupil jsem tedy do vlaku jedoucího do městečka, v němž teta žila. Nešťastná náhoda chtěla, abych cestou vystoupil na jakémsi venkovském nádraží. Chtěje si koupit sklenku piva. Než se mi to však podařilo, vlak odsupěl i s mými zavazadly a já na nádraží osiřel. Zamyslel jsem se tedy nad tím, co dělat, neboť další vlak tudy projížděl až za 24 hodin, když tu ke mně přistoupila energická dáma středních let.
3: Vy musíte být pan Hope, domácí učitel, že?
2: No, vidina 24 hodin strávených na nádraží mě přiměla, abych připustil, že jsem domácím učitelem.
3: Já jsem paní Kebrlová a přijala jsem pro vás. Kde máte zavazadla?
2: Někam se mi zaběhla.
3: Hrůza, jak jsou dnes ty železnice nespolehlivé. No nic, moje komorná vám něco najde v šatníku mého muže. Nastupte si. Víte, mám skvělé děti. Claude a Wilfrid jsou delikátní a senzitivní chlapci. Irena má značně vyvinutý umělecký temperament. A Viola? Violka patří jednoznačně ke klasickému typu dětí 20. století. Je totiž moderní.
2: Máte zřejmě pozoruhodné děti.
3: To jistě. Nechci, abyste je pouze učil. Chci, abyste v nich vzbudil o učení ryzí zájem. V hodinách dějepisu například se je musíte snažit přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili. A nevtloukat jim do hlav jenom spousty jmén a dát. Samozřejmě čekám, že s nimi budete párkrát týdně mluvit při jídle. Francouzsky? Francouzština je velice...
2: 4 dny v týdnu budu mluvit francouzsky a zbývající 3 dny rusky.
3: Rusky?
2: Ano, rusky.
3: U nás nikdo rusky nemluví, ani nerozumí.
2: No to mě vůbec nepřivádí do rozpaku.
3: No.
2: Lidé si obvykle nepřipouštějí důležitost ruštiny. Ale to je zaostalé. Musíme si uvědomit, že domluvit se je nutné i z hotentoty. Pozor! Když je jí hodně.
3: Držte se! No,
2: díky. A s většinou Rusů se jinak než rusky nedomluvíte.
3: Ano. Jak se vám líbí můj nový automobil?
2: Jezdíte skvěle. Chápu, že podporujete britský průmysl a proto jezdíte v tak prostředním voze. Ale moderní člověk je schopen zapomenout na omezený nacionalismus a zakoupí si kvalitní zboží. A to i když je zahraniční výroby.
4: Doufám, že vám chutná naše víno.
2: Drahý pane Kebrle, pít se dá všechno, že?
4: Toto víno nám doporučili nejlepší odborníci z kraje.
2: Ano, mohu vám s dobrým srdcem doporučit jinou vinařskou firmu. Možná bude ještě lacinější než ta, od které berete tento nektar. Do jejich rukou se můžete svěřit beze strachu, že si uříznete příliš velkou ostudu. Ale jinak, na zdraví.
4: Na zdraví.
3: Dostali jsme na vás od kanovníka Týpa velice dobré doporučení.
2: No, no.
3: Ano. Řekla bych, že si vás velmi považuje.
2: No, díky.
3: A podle mě je kanovník opravdu vzácný člověk.
2: Kanovník Týp? Je nesporně roztomilý. Když přiznejme si, pije jako duha a bije svou ženu.
4: Ale, pane...
2: Hope.
3: To snad přeháníte.
2: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že ji nebije bez příčiny. Paní Týpová hraje bridge tak, že bych z toho sám někdy vyletěl z kůže. Její vynášení a hlášky omlouvají u jejího partnera jistou míru brutality, ale vylít na ní jedinou láhev sodovky v neděli odpoledne, když už se jiná nesežene, to svědčí o bezohlednosti k ostatním hráčům. Představte si, píte neředěnou whisky. Tomu nemohu odpustit.
3: Je to možné?
2: No, řeknete si možná, že jsem jednal ukvapeně, ale právě kvůli tomuto incidentu se sodovkou jsem odtamtud odešel.
3: Obraťme list.
2: Výborně. Nikdy se o tom už nezmíním.
4: No. Chtěl jsem se zeptat, čím míníte zahájit zítřejší výuku?
2: Vždy začínám dějepisem.
4: A dějepisem. V hodinách dějepisu je musíte přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili.
3: To už jsem mu vysvětlila.
2: Učím dějepis podle Schartz-Metterklamovy metody.
4: Ovšem.
3: Ireno, prosím tě, co tady děláš? Myslela jsem, že máte hodinu dějepisu.
5: To máme.
3: Tak proč sedíš na okně asi zahalená do vlčí předložky k posteli? A proč Viola?
5: Mám dělat nějakou Romu a Viola je vlčice.
3: Cože?
5: Ne opravdová vlčice, jenom její socha.
3: No to snad!
5: Římani si jí prý moc vážili, ale protože mi tady u okna byla zima, půjčila mi svůj kožich.
3: A kde jsou Klot? S Wilfredem?
5: Ti unášejí žabinky.
3: Jaké žabinky?
5: Nevím. Ono se jim nejdřív nechtělo, ale pan Houb si vzal tatínkovou pálku a řekl, že je zmlátí jako žito, když nepůjdou. A tak nakonec šli.
3: Ježiši Kriste!
6: Claude! Počkejte na mě, kluci!
3: Wilfrede! Claude, okamžitě pustíte ty děti! Pane Hoube, co má tahle šílená scéna pro boha znamenat?
2: Počátky římské historie, paní Keprlová, únos Sabinek. Co pak to neznáte? Dovolíte.
3: To snad.
2: Schartz-Metterklamova metoda učí děti chápat dějiny tím, že je sami se hrají. Zafixují si je tak v paměti, víte? Jestli si ovšem chlapci díky vašemu nepříliš zodpovědnému zákroku budou celý život myslet, že Sabinky nakonec unikly, za to už opravdu nemohu přijmout zodpovědnost.
3: Třeba jste hrozně chytrý a moderní, pane Houpe. Ale musím se přiznat, že bych byla ráda, kdybyste nejbližším vlakem odejel. Zavazadla pošleme za vámi hned, jak přijdou.
2: Nejsem si docela jistý, kde v příštích dnech budu. Můžete mi tady ta zavazadla nechat, dokud vám telegraficky neoznámím svou adresu?
3: Ale jistě.
2: Jsou to jenom dva lodní kufry, golfové hole a leopardí kotě.
3: Leopardí co?
2: No kotě. Vlastně už to není kotě. On je už skoro dorostlý. Každý všední den dostává kuře a v neděli králíka. Po syrovém hovězím to s ním není k vydržení. Vždycky se asi tak hodinu chová jako blázen.
3: No to snad.
2: A automobil mi schánět nemusíte. Docela rád se projdu.

0: Příjezd skutečného učitele musel zákonitě způsobit v duších Keberlových velký zmatek. Ovšem na druhé straně musel na ně působit i nesmírně ozdravně, neboť skutečný učitel se nikdy nepokusí reformovat školství na úkor své kariéry. Přesně řečeno, na úkor svého platu.
1: Oh, jaká to pro tebe musela být otrava, drahý Clovisy. Jaká hrozná otrava zmeškat vlak a muset zůstat přes noc u cizích lidí.
0: Ale kdepak já jsem se ohromně bavil, tetičko. A že se tak ptám, kdo jsou ti lidé, které tu dnes u tebe potkám? Víš, abych neřekl něco?
1: Ne? Loda Pebema znáš. Pana plukovníka Hemptna a jeho choď také, ne?
0: Ano, ano. Kdo jsou tamhle ti dva?
1: To je Leonard Bilsita s Mátí. On je prostě fantastický, Clovisy. Alespoň jeho matka to tvrdí.
0: A čím pak je tak pozoruhodný, tetičko?
1: Byl na Urale.
0: No a?
1: Pochopil tam temná tajemství sibiřské magie. Často hovoří o svých esoterických schopnostech. Jenom si ho večer poslechni.
2: Má to nesmírné, ale opravdu nesmírné možnosti.
3: Ano, syn je génius. To, co pochopil z lidové moudrosti zabajkářských kupců a domorodců...
2: Ale mama...
3: ...je prostě fascinující.
1: Ráda bych vás seznámila. Můj synovec Clovis, paní Hubsová, její syn Leonard. Hmm.
3: Sympatický mladý muž.
2: Rád vás poznávám.
0: I mě je velkým potěšením a zároveň ctí. Vždycky jsem se zajímal o magii.
2: Ano, tak to si budeme rozumět. Já jsem odborník.
1: A tohle je, Clovis, si pamatuješ, plukovník Hampton a jeho choď Mary.
4: Mezi námi já tomu Leonardovi moc nevěřím. Je to plácal.
5: Ale vypadá rozkošně, ne?
0: Mohli bychom ho požádat o nějakou ukázku.
1: Clovisy, doufám, že nechceš, aby nás tady třeba uškodil.
0: Něco vymyslím, tetičko.
1: Toho jsem se bála.
5: Máma, skvělý nápad.
3: Věřte mi, přátelé. Můj syn před mýma vlastníma očima proměnil obyčejnou dýni
2: Mama.
3: V holuba doupňáka.
4: Pozoruhodné, madam, velice pozoruhodné.
5: Drahý Leonarde.
2: Ano?
5: Mohla bych vás o něco požádat?
2: Samozřejmě, jsem vám plně k službám, milostivá paní.
5: Proměňte mě tedy laskavě ve vlka.
0: Mary.
2: To je žart, milostivá paní, že?
4: Nikdy jsem netušil, že máš takovéhle sklony.
5: Pochopitelně jsem myslela ve vlčici. Na člověka by toho bylo moc, kdyby měl tak znenadání změnit nejen zoologický druh, ale i pohlaví.
2: No to... O takových věcech by se nemělo žertovat.
5: Já přece nežertuji. Myslím to naprosto vážně.
3: Tak tedy, když chcete, tak Leonard určitě.
5: Jenom to prosím, nedělejte dneska. Je nás tu jenom 8 na bridge a rozházelo by nám to jeden stůl. Zítra nás bude víc. Zítra mě, Leonarde, prosím, proměňte ve vlčici. Po večeři.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: No a ještě předtím, než dokončíme tu poslední povídku o proměně ve Vlčici, tak tedy ještě několik Sakyho aforismů. Děti jsou nám prý dány, aby v nás potlačovaly naše dobré úmysly. Mladí mají své touhy, které se nikdy neuskuteční. Staří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo. A Saky rovněž tvrdil, že prý ženy a sloni urážku nikdy nezapomenou. Možná bych teď měl říct, že si zbalím své sakypaky, to je ale odvozeno z němčiny, to naše sakum prásk, a nechám tedy, ať Lord Clovis dovypráví pro dnešek svůj poslední příběh. Všechno dobré, přátelé.

0: Lorde Pepem, Lorde Pepem, chtěl jsem se zeptat.
1: Ano, Clovisi?
0: Nemáte ve své sbírce šelem nějakou vlčici?
1: Mám. Luizu. Velice pěkný exemplář. Přímo výstavní záležitost. Vyměnil jsem ji předloni za pár polárních lišek.
0: Výborně. Mně šlo ovšem o to, aby to byla dobromyslná vlčice, aby nikomu neublížila.
1: V mé zoologické zahradě je většina zvířat brzy ochočena a Luisa, troufám si říci, má na vlčici povahu přímo andělskou. Proč vlastně chcete dobromyslnou vlčici?
0: Kdybyste mi laskavě zítra večer zapůjčil k zajímavému experimentu.
1: Zítra večer?
0: Ano. Vlci jsou noční zvířata, jak jsem se kdesi dočetl. Takže jí nebude příliš vadit, když se na kutě dostane trochu později, že?
1: No, prosím, ale vlčice není jako knoflíček do límce. Vlčice se obvykle nepůjčuje. Můžete mi vysvětlit?
0: Ano, jak jsem řekl, zajímavý experiment. I vy se jistě pobavíte, Lorde Pepem, takže někdo z vašich lidí by jí mohl posetmění přivést z vaší zoologické zahrady sem.
1: Jistě.
0: S trochou pomoci by pak klidně propašoval do zimní zahrady v okamžiku, kdy Mary Hamptonová elegantně zmizí.
1: Tak tohle máte za lubem. Kapku vlastní sibirské magie. A paní Hamptonová jde v té věci s vámi?
0: Mary mi slíbila, že mi pomůže, jestli se 100% zaručíte za Luizinu mírnou povahu.
1: Za Luizu?

0: Dámy a pánové, jak jsem řekl, představa neviditelnosti mě naplňuje přímo živelnou radostí.
1: Leonarde, ano? Udělej konečně něco, co by přítomnou společnost definitivně přesvědčilo o tvých skvělých schopnostech.
0: Ale ano, ano. Proč ne?
2: Správně. Chci se stát vlčicí.
3: Mary.
1: Leonarde, ty to dokážeš. On to dokáže, přátelé.
3: Ano, my všichni si to přejeme.
0: Ano, ano, ano, ale nejprve... Prosím, má někdo z přítomných 3 pence nebo jinou nepříliš cenou maličkost?
4: Ale Leonarde, přece nás nechcete nudit pitomou eskamotáží s mincemi. Na podobné triky nejsme nikdo zvědavý.
2: Proč mi stále nechcete vyhovět? Včera jste slíbil, že mne proměníte ve vlčici. Nebo to snad nedokážete?
1: Leonard dokáže všechno. Opravdu.
0: Už jsem vás varoval, milostivá paní. Je nebezpečné posmívat se těm tajemným silám, které dřímají i ve mně.
2: Nevěřím, že byste to dokázal.
1: Tak to zkuste, Leonarde.
2: Proměňte mě ve vlčici, nebo vám uteču. No tak, dobrá, tak tedy já odcházím. Já odcházím.
1: Mary, kam jdete?
4: Jako budoucí vlčice si šla pravděpodobně hledat do zahrady něco k zakousnutí.
1: Lovi, si už zase nevhodně žertuješ. Co se to děje?
4: Vlčice zřejmě vycedila zuby.
3: Nesmysl. Ale co to do těch hloupých ptáků vjelo?
1: Podívejte se na tu bestii. Co je to za příšeru? Určitě nás pokouše.
3: Jako bývalý důstojník mám u sebe vždy zbraň. Mohl bych...
4: Pamatujte se, plukovníku. Ta vlčice je přece vaše choť.
3: Má choť?
1: Leonarde, proměň tu bestii zpátky na paní Hemptnovou. Ale okamžitě. Vždyť takhle se na nás paní Hemptnová může každou chvíli vrhnout. A dokud jí plukovník Hempt nezastřelí, sežere nás.
2: To zvíře jde k nám.
1: Leonarde, tak dělej něco.
0: Já nevím, jak...
3: Cože?
4: Nežertujte, Leonarde.
3: Vy jste měl tu drzost proměnit mi mou ženu ve vlčici a teď si tu klidně prohlásíte, že ji neumíte proměnit zpátky. Ostudné.
1: Leonard to umí.
0: Ujišťuji vás, přísahám, že jsem paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil a že mě to ani ve snu nenapadlo.
4: Ale paní Hemptnová se vlčicí stala.
2: Ono to na mě cení zuby.
0: To nemůže být paní Hemptnová.
3: Ne? Tak kde je tedy má žena? Chci to vědět.
4: A kdo je potom tohle zvíře?
1: Čuchá to ke mně.
4: Přijmeme-li vaše ujištění, Leonarde, že jste paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil, musíte nám něco vysvětlit. Především to zvíře tady.
0: Já nic nechápu.
1: Ty jsi ale pitomec, Leonarde.
2: Pánové, jste nemožní. Vy tady diskutujete, zatímco ta bestie se nás chystá rozhrát na kusy. Vidíte, jak se odzuje.
4: První by měl být sežrán Leonard. Stejně za to může.
3: Lorde Pemhem, vy se přece vyznáte v čelmách.
5: Jistě, a proto souhlasím s Clovisem. Někdo by tu měl být obětován.
0: Nedívejte se tak na mě. Já za nic nemůžu.
4: Zřejmě je těžké najít jiné řešení.
5: Já osobně znám důvěrně šelmy, které žijí v mém zvěřinci. Nikdy jsem se nesetkal s dravcem, jenž by se zčista jasna vynořil z azalek právě v okamžiku, kdy se ztratí okouzlující dáma. Pokud mohu soudit z vnějších znaků, vypadá tohle na dobře vyvinutou samici severoamerického vlka šedého odrůda...
4: Žeňte jí na Leonarda.
2: Lorde Pemheme, nemůžete jí odlákat nějakým jídlem a někam jí zavřít.
4: Ano, ale to je hloupost, tetičko. Paní Hemptnová přece zrovna povečeřela. Nyní se jí chce spíš jen trát.
1: Leonarde, já tě zapřísahám. Využij svých tajných schopností.
4: Leonarde, co kdybyste jí proměnil třeba v králíka? Ten by se pak dal snadno chytit. Miluji zadní nohy králíka.
3: Prosím.
2: K Klovisi, mluvíš o paní Hemptnové.
4: Ta taky nemá špatné nohy.
3: Chci zpět svou ženu a to v lidské podobě. Králíka si zakazuje.
4: Aha, pan plukovník je vegetarián.
5: Většina vlků, se kterými jsem přišel do styku, nezřízeně miluje cukr. Mohu to zkusit i s tímto exemplářem. Na? Chytej!
3: Hop! Chytla ho.
4: Máte moc šikovnou ženu.
3: Děkuji.
5: Pojď, malá, pojď, dostaneš ještě cukříček. No, pojď, pěkně, pojď.
3: Tak dost. Kde je má žena, Leonarde?
0: Já nevím.
3: Jestli jste mou ženu neproměnil ve vlčici, vysvětlil byste mi laskavě, kam se poděla?
4: Byl jsem se podívat a vrátka ze zahrady jsou zamčená. Zevnitř. Byl tam klíč.
3: Nenutím vás, abyste mi vysvětloval, odkud se ve vaší zahradě vzala severoamerická vlčice, ale snad mám právo zeptat se, co se stalo s mou vlastní manželkou.
0: Já nemám nejmenší ponětí, pane plukovníku.
3: Leonarde.
1: Jestli paní Hemptnová ztratila lidskou podobu a jestli to nezaviní Leonard, nemůžeme tady zůstat. Nechci se přátelit s vlky.
4: S vlčicemi? Pohleďte, kdo to přichází.
3: Mary! Probůh Mary, co se to s tebou dělo?
2: Někdo mne zhypnotizoval. Probudila jsem se ve spižírně na zvěřinu a Lord Pebhem mě krmil cukrem. Nesnáším, když mě někdo hypnotizuje a cukr. Mi lékař zakázal.
1: Leonard vás proměnil.
0: No, víte...
2: Cože?
1: Byla jste vlčice, byla. Byla jste, cenila zuby, brčela a očichávala nás.
2: Proboha, snad ne i pány.
6: Ne, chraň Bůh.
2: Tak vy jste to dokázala, Leonarde? Vážně? Byla jsem vlčicí.
0: Milostivá paní, přesněji řečeno.
4: No, tak, abych vás dlouho nenapínal. Byl jsem to já.
2: Ty, Klovisi?
4: Víte, prožil jsem 2 roky v severovýchodním Rusku a seznámil jsem se tam s lidovou magií hlouběji než při té turistické návštěvě, kterou vykonal náš milý Leonard. Člověk o těch zvláštních silách nerad mluví, ale občas, když slyší, jak se o nich vykládá spousta nesmyslů, zmocní se ho pokušení ukázat lidem, co taková sibirská magie opravdu znamená. A já tomu pokušení podlehl. Nezlobte se na mě. Mohl bych teď dostat kapku koňaku?

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, čtvrtečně páteční v tomto týdnu právě otevírá, právě začíná. Krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová, moc se na vás těším. A vy samozřejmě víte, že jsou před námi celé 2 hodiny společného setkávání se a povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová přání, samota prý škodí zdraví. Trápí vás, že žijete sami, nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid a jste raději o samotě, nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel. A je podle vás samota přítěží, nebo člověku přináší možnost v klidu přemýšlet a srovnat si myšlenky? A myslíte si, že má samota vliv nejen na naši psychiku, ale třeba i na fyzické zdraví? A jak se mění člověk, když žije sám? A mimochodem, rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná a dokonce i mnozí i potřebujeme právě proto, abychom si utřídili myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci a tak dále. Ale osamělost podle výzkumu prý má vliv nejen na naši psychiku, ale také na fyzické zdraví, prý snižuje imunitu nebo zhoršuje komplikace spojené s chronickými nemocemi. Podle výzkumníků je osamělost pro naše zdraví rizikovějším faktorem než třeba obezita. Tak tolik a mnohem více na toto téma z vašeho úhlu pohledu a taky zkušeností. No a telefon k nám 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní čtvrteční večer a právě otevíráme
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: přítele jsem zatím neměla, takže jsem měla samý zlý chlapy, který mě mlátili a prostě se kvůli narodil přidušený a tohle, tak občas samota je, když jdu ráno do lesa, pět hodin, když je vidět, jdu na borůvky, na houby, vrátím se ve 8 nebo v 9 domů, lidi teprve stávají, už mám vlastně nazbíraný borůvky, jdu udělat koláč z borůvek, nebo smaženici, nebo prostě co mi napadne, to jsem přinesla. My jsou vlastně ostruženy, takže mám doma ostruženy. Teď jsem si našla vlastně přítele, příbuzný mi dal dohromady s přítelem tady ve Vodňanech, je moc hodnej na mě, to teda tak chlapa jsem nikdy nezažila během dovolený, co jsem s ním prožila a prostě samota odsaď podsaď, jo.
1: No a máte dokonce potřebu být někdy sama, abyste měla svůj klid, nebo
0: no
1: ne?
0: No právě, že v práci, tam mám taky jednu ženskou, která mě nedá pokoj,
1: jo.
0: Tak prostě dneska jsem šla ráno na kobereček práci, jo, a prostě jsem si to vyříkala s nima, se všema, až si to dotyčnou, nevím, jak to bude s ní, ale prostě jdu na zákon, ona jde za mnou, prostě, nevím, ne, pro nás jde mi. Tak už jsem udělal rázný proces.
1: Jo.
0: Takže teď jsem se zbalila s taky patiš, ta jsem si sednul na jiný místo, vzala jsem si rádio ze sluchátkama, prostě mám klid. Jdu ve 8 na svačinu, půl 11 na oběd a oni mi říkali včera, proč celý den brečím. Já jsem jim říkala, že co mi provedli, že prostě se nedělá.
1: Mm-hmm. Takže sama ráda, ale jenom opravdu někdy okrajově.
0: No, no a když jsem si teď našla vlastně přítele, no tak přemýšlím, no tak jsem vlastně, no, asi pro něj udělala první poslední zatím, ale nevím, jestli, jak on to bere. On to tady poslouchá teď, takže nevím, co z toho bude. Ale samotná odsaď podsaď, jo, já jsem chvíli sama ráda, jo, ale zase si třeba přečtu, koupím noviny, nebo si koupím los, a ten zítra si koupím los, protože vím, že 14 vždycky mám štěstí na losy.
1: Jo.
0: Minulý měsíc jsem si taky koupila los. Jo, teďko vlastně jsme byli na vejletě v Plzni, tak jsem říkal, koupím si veverku, protože mi říkají veveruška místo věrka.
1: Jo.
0: No tak, no a vymazala jsem čísla, mám tam výhru, tak prostě jsem dneska na bazénu tady ve Vodňanech, prostě vím, že tam mám velkou výhru, takže jsem zaplatila, celý lidi neznám, ale byl tam chlap, který neměl kus nohy, jako můj vlastní strejda, nemá nohu, takže jsem prostě jim zaplatila, koukala jsem, co pijou, jo, tak jsem jim koupila pivo, aby na moje zdraví přijma svátek v říjnu, aby to oslavili dopředu.
1: Dobře, no tak to jste dobrá.
0: Takže oni to dopili, teďkom ta paní šla patra, kdo jim to koupil, jenže na to nepřišli, tak já jsem udělal druhý kolo.
1: Jo.
0: Já říkám, no tak do třetice všeho dobrýho a zlýho, tak prostě ty lidi, no a včera zase jsem si vzala trochu práce, co jsem měla tady ještě dodělat, jenže tam byly nějaký dvě děti a koukali, co tam dělám, tak mi šli pomoct, no.
1: Dobře. Tak každopádně, co se týče tématu, tak za vás opravdu, jak jste řekla, velmi stručně odsud posud.
0: Anděl strážnej stojí asi.
1: Každopádně moc vám děkuju, Věro, za návštěvu a přeju vám hezký večer, mějte se pěkně.
0: Tak jo, vám taky a dobrou noc.
1: Dobrou noc, naslyšenou. No a my popojedeme, takže připomínám, samota škodí zdraví, vyhovuje vám, jak to vnímáte, jaké jsou vaše zkušenosti a tak dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott a Darina Rolincová, jejich to známý duet Zvonky štěstí. Máme telefon a na telefonní lince Jardu z Peleřimova. Krásný večer, Jardo.
1: Taky paní Tučko, zdravím vás, dobrý večer a zdravím všechny posluchače Noční linky.
0: Děkuju.
1: A také Danu z Blaté si poslouchá.
0: Uh-huh.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Takže u mě je ta největší samota, že se nemám s kým ráno na ty manželské posteli probudit.
0: Uh-huh.
1: Takový je to smutný, není ta partnerka stála a není s kým ani usínat.
0: Jo, takže to vám jakoby chybí takový, nejvíce, jo?
1: Nejvíce zatím, ale jako jinak si na samotu nestěžuju, jsem poměrně mladý, že jako tu samotu zbavu se toho, že vyhledávala společnost.
0: Jasně, takže máte pocit, že pro vás samota není prostě, že vám nevyhovuje?
1: Jako, ne, absolutně ne, pro mě není, já jako nemám rád samotu, jako, proto se jí snažím, radši se mezi ty lidi prostě jít, já jsem poměrně společenský a nedělám problém se seznámit úplně s tím člověkem, ho oslovit, jako by takhle by to přijde, nevím jak to, pro ostatní třeba, jako, já mám jako, spíš jako charisma, že dokážu jako toho člověka zaujmout něčím.
0: Jo, máte nějaké příhody a bavíte ho zkrátka, jo?
1: Buď příhodou, nebo jo, prostě děti ho oslovit, dobře ho pozdravit, usmát se a už to se jinak připadá, buď ten člověk bude chtít navázat kontakt, nebo nebude chtít navázat kontakt.
0: Jasně.
1: Záleží každému člověku, jaký má, jak to prostě, jak to vám.
0: A nikdy nemáte potřebu zkrátka naopak od těch lidí jakoby utéct si třeba do lesa, tak si tak jenom vyčistit
1: jako
0: hlavu?
1: Třeba do lesa jdu na ty houby, když to jako, tomu se daří.
0: Sám jako, na procházku, lesa, tak. Jo?
1: Jako třeba nemohu by být jako rybář třeba několik dní vody, jo. Teď jsem byl na chatě a jsme tam, a oni už jsou tam skoro 2 měsíce u vody.
0: No jo?
1: A chytají ty ryby a ještě přidělali záběry, že no, skoro 2 měsíce, říkám, jsou tam skoro celý prázdniny už.
0: Tak to byste nemohl říkat, to je na vás moc říkat, jo.
1: To by bylo na mě moc asi, tak vody sedět, jako koukat do vody, ale každý baví něco jiného, že jo?
0: No tak jasně, samozřejmě koníčky má každý jiný a někdo je opravdu velmi společenský a někdo zase právě má rád klid a
1: vydává ten klid přírodu.
0: No přesně tak, no, třeba.
1: A to máte mají dítočko třeba vy, když se můžu optat, jestli se můžu optat, jak
0: máte vy. No tak já to mám v podstatě tak i tak, já ráda mezi lidma, ale na druhou stranu samotu potřebuju, protože si potřebuju vyčistit hlavu, jak se říká, a odpočinout
1: si. Já tu mám tady ty večery, tak je tak přemýšlím, rozumím o těch dnech, přes den do práce, nějaký odpoledne, nějaká ta káva, buď sám, nebo jak takhle, jak když se to prostě to přihodí, no.
0: Jasně.
1: Ale užívám tak jak života. Korun taky teda není moc, ale nějak se s tím musí prostě člověk popasovat, no.
0: Tak
1: to je. Dneska má dostatek, jo.
0: Jo, tak to je dobře, že se vám to daří. Dobře, Jardo, no tak jo, tak vám taky moc děkuju a popřeju všechno dobré a takovou příjemnou taky společnost zbytek, kolem vás.
1: Taky krásný zbytek dětem, krásný zbytek prázdně, než to chvilička potrvá chviličku.
0: No zaplať vám.
1: Nejdelší ještě a rodičů a všem dospělým, ať má ještě nějaký volno, nějaký dovolený a
0: Tak jo.
1: Tak jo.
0: Hezký večer, děkuji za návštěvu, naslyšenou.
1: Taky dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a její biograf Láska a během písniči se k nám dovolal Pavel ze Židlochovic. Krásný večer, Pavle.
1: Taky přeju vám a krásný večer.
0: Děkuju moc krát nápodobně. Tak co vy a samota, vyhovuje vám nebo máte pocit, že opravdu může škodit zdraví, že zkrátka z člověka udělá takového zapšklého samotáře, či co já vím, co všechno, každý to má jinak, tak jak vy to vnímáte?
1: Ono záleží, jak se s tou samotou naloží, že jo?
0: No je, je. No.
1: Já jsem vlastně od dětství, nejenom, že jsme jako neměli, jako jsme byli tři děcka, samozřejmě jsme neměli absolutně jako svůj pokoj každého, my jsme měli společný pokoj.
0: Ano.
1: Vnitř je teda velký, takže jako to nevadilo a byla tam i teda jako sestra a brácha. Takže jo, prostě ale nevadilo to. Oni, oni pak měli tak trošku vlastně pokoj pro sebe, protože já jsem vlastně od první třídy základní školy navštěvoval internátní školu pro slabozraké a nevidomé. Prvně, takže jsem tam vlastně přes týden nebyl.
0: Nebyl, jasně.
1: Tak jsem jim tam přišel narušit vždycky na sobotu na neděli.
0: To se lekli, kdo to přibyl, že jo?
1: Ten nejčí se. Ale že jsem byl teda od první třídy vlastně tady na té škole internátní, takže jsem byl, tam jsme byli v pokoji po 8, třeba po 11, po 8, jak který pokoj, jo. No to samý samozřejmě učiliště, protože tenkrát za dřívějšího režimu bylo učiliště pouze v Praze, teď už je toho trošku víc, je víc možností, ale bylo v Praze učiliště. A tak to byl samozřejmě ten samý systém, jako jo, pokoj po 8, jo, to. Teďka už to mají, myslím, lepší, že jsou třeba tam ty pokoje po 2, po 3 maximálně, a takže to je, teďka už to mají přece jenom tak trošku lepší. A jako ne, že by to k ničemu vadilo, ale vlastně celý to dětství a ten začátek toho mládí, já jsem si prožil vlastně na těchto pokojích. A tam na tom učilišti, to samozřejmě bylo až v Praze, takže tam jsem byl třeba celý skoro měsíc.
0: Jasně,
1: tam byla povinnost jednou za měsíc dojet dom a já jsem tam tenkrát měl tu svou holku nějak, kdyby nebyla ta povinnost, tak bych možná ani nejel. My jsme tam vždycky zůstávali přes tu sobotu, nedělu, oni se všichni rozjeli a zůstávalo tam jenom pár lidí a tak to bylo takový jako, takový jako, dobrý to bylo prostě.
0: Jo.
1: No a pak teda přišlo to, že jsem teda, jo, skončil. Já jsem tam zůstal chvíli v Praze, ale pak teda jsem se vrátil semka. Já jsem teda žil pak jednu dobu v Golčově Jeníkově. A takový věci, ale pak jsem se teda dostal zpátky semka k nám do Židlochovic a tady to tak nějak vlastně začalo. Když naši prodali náš starý dům, tak vlastně mě našla mamka s tím druhým manželem, mě našli ubytovnu, tak to ještě taky bylo jako, že sice jsem měl pokoj třeba sám pro sebe, ale bylo to jako taková jednotka, kde byly ty jednotky, kde byl společný záchod a to tam byli kluci ze Slovenska, přidružená výroba. Ale fajn docela jako. Takže taky, až pak to teda začalo, no, jako že jsem byl sám, že jsem dostal byt tady od města, ale to taky byl bytový dům a takový věci. Až pak jsem se teda dostal vlastně do té garáže, o čemž vyjou posluchači, takže to nemusím nějak tajit. Je to za mnou, takže klidně o tom můžu mluvit. No a v té garáži vlastně to byla taková samota. Prožil jsem tam několik třeba Vánoc jako prostě sám a to. A já jsem si ale na tu samotu tak nějak jako zvykl. Nebyl jsem úplně jakože úplná samota, protože vlastně jsem chodil dolů do, jak já jsem říkal, do Dury, jakože do města a tam jako přátelé nebo něco jsem našťoval tu hospůdku, takže jsem byl jako nějak v kontaktu třeba s lidima.
0: Ano,
1: tak jako,
0: a když jste chtěl být sám, tak jste měl svůj klid prostě.
1: Tak jsem měl svůj klid a já jsem a i takový svůj systém, svůj řád a mě to docela vyhovovalo, protože já jsem si vychutnával takovou věc, jakože mě nikdo neříkal, ať už kdokoliv, ať už rodiče nebo prostě nikdo mi neříkal, kdy mám chodit spát, koho si můžu říct, kdy mám večeře, kdy mám obědvat. Mm. Prostě takové, ten můj svět prostě jsem si vytvořil, že jo. Byl jsem tam docela dlouho, vlastně v té garáži 15 let, jako takového toho mýho, ten můj svět. A pak jsem to ale dostal od města teďka, co mám tady tu unimobilničku, to bydleníčko, takže to taky je dobře. Mm-hmm. Sice jsem tu sám, ale jak už určitě všichni vědí, tak vlastně jsem nepřetržitém kontaktu s tou Jančou,
0: ano,
1: s tou kamarádkou přes noční linku, takže my jsme pořád spolu, pořád si pomáháme, takže i když jsem sám, tak sám nejsem.
0: Tak nejste, tak to, že, tak, takže je to vlastně tak, jak si přejete a vyhovuje vám to, což je fajn, že jo?
1: Jasně, zůstalo mě to, že si vstávám, kdy chci, vyspát, kdy chci, kdy chci, a přesto vlastně...
0: Přesto máte přátelé, kamarády.
1: Je kontrolovaný, je mi pomáháno a je mi fajn, že vlastně s někým můžu sdílet.
0: Tak to je super. Tady
1: tu, jakoby tu samotu, ten svůj život.
0: Ano.
1: Tak je to takové.
0: Dobře.
1: Je to takhle. Takže záleží, jak říkám, záleží na tom, jak kdo s tou samotou naloží. Samota.
0: Přesně tak. Pavle, musím poděkovat už, ale každopádně moc děkuju za příběh a za váš pohled na věc. No a ať se vám hezky žije, ať už mezi lidmi, nebo také v klidu o samotě. Mějte se moc hezký večer.
1: Taky přeju všem hezký večer.
0: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn, ještě tě mám plnou náruč, tolik písnička, jinak máme 2 minutky po 11:30 a na telefonu pozdravíme Danu do Blatné. Krásný večer, Dano.
1: Krásný večer, děkuji. Děkuji za přijetí, protože dneska jsem vyloženě se těšila na tohle téma.
0: Aha.
1: No, protože já jsem taková trošku samotářka, jak jsem si užívala v mládí hodně kultury.
0: Ano, ano.
1: Tak potom vlastně vychovala jsem ty 3 děti a když vyletěly z hnízda. No nicméně, no. Chci pozdravit všechny předřečníky, abych nezapomněla ano. Teda úvodu. A Jardu do Pelřimova moc ho zdravím a všem přeju pohodičku. A teď k tomu mému názoru na tu samotu.
0: No jo.
1: Já rozlišuju teda vyloženě samotu a osamělost.
0: Ano,
1: no.
0: Ano.
1: Já samotu mám, vlastně jak jsem předeslala, já ji mám docela ráda, protože jsem si hodně roku užívala jako kulturního vyžití v podobě teda stání za mikrofonem a zpívání. Takže opravdu s přestávkami a tak dále. Takže nechybí mě vyloženě. Děti už mě odrostly, takže ty už jsou dospělí. A tím pádem jako musím se s tím nějak popasovat. Ale jak jsem už předeslala, já rozlišuju samotu a osamělost. A osamělá si teda nepřipadám, protože když náhodou se den, dva neozvu, tak mě někdy dcera i zkontroluje, jo, telefonem. A když si chci vyrazit mezi lidi, tak si mezi ně vyrazím, s každým si popovídám, každý, kdo má zájem si popovídat, tak si popovídám o čemkoliv, nemám problém se bavit o čemkoliv, i třeba s pocestnýma, když jdu na nákup,
0: ano, ano.
1: Nemám problém. No, ale vyloženě, abych si srovnala tu hlavu a takový ty svoje myšlenky a to, co třeba mě čeká, co mám udělat, tak na to já potřebuju vyloženě už klídek. A už taky mám nějaký roky a po té 70 prostě člověk potřebuje si urovnávat myšlenky a nepodléhám tomu, že bych byla osamělá,
0: ano, ano.
1: Že žila bez kontaktu s lidma, to vůbec ne. No, i když je to teda někdy to trošku dřev, už nevyhledávám takový ten velký ruch a ruch. No, teď tady třeba budeme mít pouť, jo, a já vyloženě budu ráda, když se přesunu buď do zahrady, jestli vůbec bude možný se tam dostat, dobojovat a nebo tak nějak. No, takže tak asi za mě. No, vyloženě
0: dobře.
1: Zdravím Jarouška z Pelřimova, jak jsem řekla, protože se mě taky pozdravoval, tak opětuji.
0: Ano,
1: zdravím
0: ano.
1: Moc tebe, Jitulko.
0: Děkuju taky.
1: Zdravím moc všechny posluchače, který velice ráda poslouchám. Vždycky je to pro mě přínosem, i když jenom poslouchám, naslouchám.
0: Ano, ano.
1: A vždycky si z toho něco vybírám. A mějte se všichni krásně.
0: Tak to je dobře. Tak moc děkuju za návštěvu a budu se těšit zase příště a přeju krásné letní dny, Dano. Měj se hezky.
1: Noc, ano.
0: Děkuju, dobrou
1: děkuji.
0: Noc.
1: Děkuju moc, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Kryštof a také Tomáš Klus, no a písnička jménem Cesta. A dovolil se k nám Jaroslav z Brna. Jaroslave, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, paní Jitunko.
0: Dobrý večer.
1: Zdravím všechny lidi dobré vůle.
0: Ano.
1: Takže i vás.
0: Děkuju.
1: Téma se mi velmi zamlouvá, poněvadž je takové filozofické.
0: Ano, ano, ano.
1: A takové témata já mám rád.
0: To je dobře.
1: No, takže řekl jsem si Jaroslave zavolej, tak jsem to udělal.
0: No. No to je dobře.
1: Tak, tématu. No, já bych řekl, jak byste řekla i Tunko, já bych řekl i já bych řekl, jak vy, tak i tak. Tik-tak. No, takhle. Mám rád dobrou, nebo nevyhledávám společnost, ale jako nebráním se společnosti. Takhle, řeknu to přímo, jak to je. Rád se bavím s lidmi,
0: ano.
1: Rád si vyměňuji názory s lidmi, rád si hraju třeba nějaké hry s lidmi a tak dál, ale že bych nutně vyhledával společnost, to zase ne.
0: Nemáte potřebu, já spíš, jasně.
1: Ne, já spíš řekl bych, že to beru tak nějak spontánně, víte, tak
0: ano,
1: nějak
0: ano.
1: Samovolně, tak jako nenutím se k tomu. Jo, jako takhle. Ale na druhé straně mi samota nedělá žádné potíže. Podobně jak paní Dana, já se někdy v samotě, já se někdy sám, když jsem sám ze sebou, taky já se někdy cítím dobře. Nevadí mi samota. V žádném případě ne. Toulám se po hvězdách, filozofuji.
0: Ano, ano.
1: A nenudím se.
0: To je dobře.
1: Já bych řekl takhle. V naší rodině, v které jsem vyrůstal, my jsme rodina knihomolů.
0: Jo.
1: Takže i já jsem knihomol. No, a jeden z mých oblíbených autorů, je italský autor Alberto Moravia. Autor Horál napsal mimo jiné Horálka, Zimanka.
0: Ano, ano.
1: To bylo zfilmováno se Sophie Loren a napsal spoustu ještě dalších knih. A on píše i krásné povídky. A on ve své tvorbě on má takovou, on má moudra. On má ve své tvorbě moudra. On má i krásné povídky. A jednu takovou knížku, Útlok povídek, jsem četl a jedna z těch povídek mě velice zaujala. Celá povídka od začátku do konce je dialog dvou kamarádů. Jeden navštíví druhého. A baví se o všem možném, o životě ve své plné syrovosti a o samotě, o ženách. A tak jakoby filozofují. A když je tam pasáž, když se baví tak o té samotě a o ženách
0: no.
1: a tak dál, tak jeden chlapík říká tomu druhému, to je souvětí, to jsou tři, čtyři věty snad, a já vyberu jednu větu, která se dá vyjmout a poučit jako citát. A jestli mě rozumíte?
0: Ano, ano.
1: No a mně se to natolik zalíbilo, že si to pamatuju.
0: Jo.
1: Jsem si to napsal, tak si to pamatuju. Takže vytrženo z kontextu. Není sám, kdo je sám. Je sám, kdo se cítí sám. A to je moudro.
0: Ano, ano, ano.
1: A já bych k tomu dodal tohle. Já to řeknu upřímně. Já ve společnosti lidí spíše hloupých duševně nějak moc nenavýší, jako lidi tak duševně omezených a tak, tak já ne, takhle, nevždy si člověk může vybírat společnost.
0: Ano, ano.
1: A někdy je mu prostě dána i tahle lidé, že mu dána společnost lidí, který si člověk asi nemůže vybírat.
0: Ano.
1: A kterou si nezvolí a tak v tom případě v takové společnosti nevítané, já se dokážu cítit mnohem osamělejší, než když jsem sám.
0: Když jste úplně sám. Dobře, tak Jaroslave, ano. Moc děkuju za ten váš příspěvek, protože byl velmi přínosný, i za to vaše moudro, které si pamatujete, a přeju vám všechno dobré a jenom samou vlídnou samotu, když si ji budete přát, jo?
1: Já vám děkuji, paní Jitunko.
0: Hezký večer vám přeju.
1: Přeji všem dobrou mysl a dobré zdraví.
0: Ano, ano, to je důležitá věc. Mějte se hezky, Jaroslave.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Písnička Ztracená bloudím. Blížíme se k půlnoci a na telefonu máme Janu Zírkova. Krásný večer, Jano.
1: No, krásný pohodový večer všem i vám, paní Jitko.
0: Děkuju za všechny.
1: A já bych takhle na úvod podotkla jenom, že si myslím, že můžu mluvit i za všechny ostatní, že kdo posloucháme Noční linku, tak si určitě nepřipadáme samotný, protože Noční linka je takový skvělej noční společník, tak si myslím, že to takhle máme mít.
0: Tak to je dobře.
1: No a já teda ještě chvilku zůstanu u Noční linky,
0: ano.
1: Protože právě ona, Noční linka, mě pomohla zbavit se té samoty, protože, jak už zmiňoval pan Pavel, tak také jsme se skamarádili přes Noční linku a Pavel je takový zdatný technik, tak mě pomohl na chytrém telefonu i nainstalovat službu WhatsApp. To je vlastně taková služba, kde se vidíte přes ten telefon, přes kameru, můžete spolu komunikovat, vidět se. No a také mě zasvětil do Facebooku, kterého jsem byla dlouholetá odpůrkyně. No a i tam jsem vlastně získala takhle pár aspoň virtuálních přátel a to jako taky Facebook mě pomohl tak trochu od té samoty, že když si tam najdete to, co vás baví, tak je to taky takový pěkný, no. No a ještě také pár ostatních přátel z Noční linky, s kterými si také občas zavoláme, tak za to jsem taky moc ráda.
0: Ano, ano.
1: No a pak ona, ta samota, má občas taky své výhody a to spíš jako jsem zažívala v minulosti, protože jsem byla třeba v kontaktu nebo blízkosti s lidmi, se kterými jsem si neměla tak moc co říct, tak to jsem si tak jako říkala, no, že bych byla radši sama, než takhle ve společnosti.
0: Kde vás to nebaví vlastně,
1: no,
0: s některými.
1: Ano, tak. No,
0: stane se, že se člověk někde vyskytne a že vlastně ho ta společnost těch dotyčných lidí neoslovuje. To prostě tak je, no.
1: Ty dvě roviny to má, no. Prostě za mě asi takovou tu kladnou a i zápornou, no.
0: Takže i samota je pro vás prostě důležitá, abyste si tak jako třeba utříbila myšlenky a udělala
1: taky,
0: si svůj klid v sobě a tak v duši, jak se taky říká, že jo?
1: Když si potřebuje třeba odpočinout od něčeho, no.
0: No je, tak to je taky ideální. No. Dobře, no tak jo, Jano, tak moc děkuju a jinak vám přeju také krásné letní dny a děkuju za návštěvu.
1: Ano, i vám a pěkný zbytek léta i všem posluchačům, naslyšenou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla Věra Martinová a Až na vrcholky hor. Dospívali jsme a těsně před půlnocí pozdravíme na Valašsko Pepína. Krásný večer, Pepíno.
1: Taky krásný večer, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju. No, Pepíno.
1: No, ano.
0: Tak co vy a samota? Jak vy vnímáte tuhle tu věc? Rád, nerad?
1: Tak samota. My už jsme zvyklí. Já už jsem 16 roku na důchodě, takže my býváme na té polosamotě, takže my tu jsme zvyklí jenom sami na sebe, takže nejak máme klid, nevnímám, že by ten den uteče, protože při práci, při zvířatoch a tak.
0: A teď mluvíte o tom, že bydlíte na samotě, ne že byste bydlel sám, jo?
1: Ne. Teď jsem sám od středy, protože manželka je na operaci kyčle.
0: Aha, jo.
1: Jsem sám, takže ten, ale jinak jako je to úplně jako v klidu.
0: Jaké je to v dnešní době takové bydlení na samotě? Potřebujete někdy, nebo stýská se vám někdy po ruchu města třeba?
1: Ne,
0: vůbec
1: paní,
0: ne.
1: Vůbec ne, protože já jsem celý život po světě jezdil, takže to je úplně, člověk vypne a má svůj takový režim a klid, takže teď my jsme, včera jsme byli jako to zatmění slunce bylo, tak přijeli kamarádi a jeden hvězdář, on i v ten 99. u nás byl, protože u nás je absolutní tma, žádné osvětlení.
0: No jasně, ano, ano.
1: Tak to fotili, že, a tak jsme to do noci ty snímky prohlídali, že já osobně jsem se jako nedíval, protože jsem měl ještě jakousi prácu kolem koně a takové drobnosti, že? A tak až več v noci jsme tak večeřali, tak opoždění, že? A tak zahrál jsem na harmoniku jim, takže měli jsme veselo.
0: No tak to jste si udělali krásný večírek, pánečku.
1: Takže už to už je poslední to zatmění, co jako zažiju, nebo jsem zažil, že? Takže my jsme, to bude až za 50 roku, takže
0: jo.
1: To už je pase. Ale bylo to krásné a jináč jako, říkám, u nás, jako jsem teď v létě třeba jsem tam nějaký, ten hřibař, ale teď hřiby nerostou, takže není těch lidí a já ráno skoro jedu do toho hůžďa, že pár těch kmenů stáhnu, že přijde hajny, si to poměří a to. No a pak potom už před obědem jedu domů, bohužel horko kvůli a i koňový, že...
0: Ano.
1: No a tak prožíváme to úplně v klidu, takže
0: tak nejsme, dobře.
1: Máme klid a nejsme sami. Takže,
0: ano. No, tak jo, tak to může být krásná poetika tam u vás přímo.
1: Je to krása. Akorát ty vody trošku méněj, že, ale tak nedá se nic.
0: Já vím, ano.
1: No, všade to je. Jak to člověk poslouchá, lidé to mají úplně zlé. Vím, bo okolí tě, co jsou chataři, tak nemají vodu, když tak přijdu k nám na vodu, že? Tak,
0: ano.
1: No.
0: Dobře, no tak jo, tak Pepíno, moc vám taky děkuju, ať se vám krásně žije a bydlí na samotě u lesa.
1: Jo, krása, dobrou noc, mějte se.
0: Mějte se taky hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Dobrou noc.

0: Tak s písničkou od Johnny Matisse jsme se přehoupli do nového dne a ejhle, je tu pátek s datem už 14. srpna. Na Prahu nového dne nám všem přeju krásný páteční den. Užijte si ho podle toho samozřejmě, jak nejraději umíte a jak nejraději dokážete a nejlépe dokážete. No a hlavně nám všem přeju samozřejmě hodně důvodu k radosti a také pevné zdraví i v páteční den. A máte-li pracovní povinnosti a jdou dobře od ruky a pokud vás čeká prázdninový letní den, tak si ho užijte naprosto naplno. Co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny nás čeká povídání na téma Samota škodí prý zdraví. Trápí vás, že žijete sami, nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid? Jste raději o samotě, nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel? A je podle vás samota přítěží, nebo člověku přináší naopak možnost v klidu přemýšlet, srovnat si myšlenky? A myslíte si, že má samota vliv třeba nejen na naši psychiku, ale i na fyzické zdraví? A jak se podle vás mění člověk, když žije sám? A rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná, dokonce ji mnozí i potřebujeme, proto abychom si právě urovnali myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci. Ale osamělost podle výzkumů může ovlivňovat i naše zdraví. Tak tolik a mnohem více na téma samota. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak hezkou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Rezek a jeho písnička Jsi. A 8 minut po půlnoci pozdravíme Rudolfa na Žatecko. Rudolfe, krásnou noc vám přeju.
1: Krásnou noc všem posluchačům i vám.
0: Děkuju. Děkuju.
1: A já bych chtěl přispět taky trošku do toho,
0: přispěte.
1: Do toho tématu, který dneska je. U mě ta samota je taková různorodá, jo. Já jsem teda teďko už 7. rok sám jako, naštěstí teda mám přátelé, ale víte, když pak jako přijde to období, kde ty přátelé mají rodiny, že jo, jezdí na dovolenou a tak podobně, jo, když člověk pak nemá s kým, že jo, tak dělat tu dovolenou a letošní léto je takový extrémní poměrně, takže je mi smutno vždycky, no, tak si říkám tohleto. Tohle mě docela oslovilo, to, co jako dneska máte tady.
0: A vy nerad třeba cestujete sám, že byste se někam vypravil, nebo s partou kamarádů, že byste se někam vypravil?
1: No, já to cestuju rád, mám trošku zdravotní handicap takovej. Mám jako štípnutou kostrč a to je strašně bolestivý. To člověk prostě se špatně pohybujete, nebo už se pohybuje.
0: Jasně.
1: No, takový tak jako někde tamhle někam, jako rád jsem vždycky jezdil třeba po vlastech českých a podobně.
0: Ano.
1: A vždycky i u moře, jo, jsem takový italofobik, protože jsem byl tam 3x v Itálii. No, ale tak jako je to takový dost dneska těžký, jo, co řekne, jo, tak s někým tam se seznámíte, nebo jako tu samotu, ale ono to tak jednoduchý není, jak to vypadá, už jsem se o tom přesvědčil několikrát. Kamarádů mám tak nějak, já nevím, 5-6 dobrých kamarádů. No ale tak říkám, tak ty jsou vesměs všichni prostě mají ty rodiny a tak dále. Já prostě jsem sám delší dobu a teď ještě i děti se prostě s nima to je dlanový povídání, prostě nekomunikují se mnou díky s manželce a podobně, ty jsou takový rodinný šarvátky, to není to dnešní téma, by jsem nechtěl. Ale jako bych přivítal, no, někoho, kdo je na tom třeba stejně jako já. Já jsem člověk takový, já když začnu povídat, tak já mám tolik, prostě to hodně říkají, že jsem hodně upovídaný. Ale společnost mám rád, jako jo.
0: Prostě jo.
1: Třeba někde sedíme, jdu s kamarádem, takhle někdy tady, no, mám asi 500 metrů od sebe, tak jdeme na to pivko a v té hospodě, vím, že tam je to taky, že jo, tam schodí určitá kasta lidí a tam zase to není takový hodný období. Takže jako by jsem nechci zdržovat, protože jsou určitě další, který chtějí zavolat, tak jako by jsem tím chtěl oslovit někoho, kdo třeba je na tom stejně jako já, jo, v těchto těch aspektech, který jsem tady povídal. No a tak jako máte fajn téma, jako já vás poslouchám.
0: Děkujeme.
1: Už jsem možná byl, ale je jediný, co je problém, se dovolat. No.
0: Jo, neklapne to vždycky, jasně.
1: No, někdy to neklapne. Já už jsem měl takový různý metody, paní Duško, že jsem vždycky zkoušel, když třeba byla písnička, vy jste něco povídali, pak zase bylo jako nějaká, tak jaký je čísla, tak do toho se vsunou, tak to někdy se povede, někdy ne, no. Tak jako,
0: jasně.
1: Každý má jiný, prostě jinou metodu tady na tohle. To jste výborný rádio.
0: Děkujeme. Úžasný. Děkujeme za přízeň a za pochvalu.

0: A takže ještě jednou teda na závěr bych jsem jako uvítal, kdyby někdo byl na tom jako já, a já vím, že to není seznamka žádná, ale prostě tak lidi poslouchají, že jo, mají podobný nebo stejný názory, nebo každý něco jiného a tak. Takže já vám chci popřát všechno nej, a ať si takový rádi, jaký jste, a budu se těšit zase
1: na další. Tak jo, děkujeme moc a děkuju za návštěvu a ať se vám daří a hezké dny přeju, jo? Mějte se pěkně.
0: A krásný léto ještě.
1: Nápodobně taky, Rudolfe. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Trianda, skupina Olympik. A taky jsem se narodil bos. No a dovolal se František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásnou noc, pěkný vysílání a posluchačům všichni pěkný poslech.
0: Tak jo, děkuju moc krát. Tak co vy a samota, Františku, vy jste, já mám pocit, pořád mezi lidmi hlavně, co?
1: No, tak já vám to řeknu. Tady ještě nikdo neřekl to, co řeknu vám já.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem, jak jsou někde sám kolikrát, tak já usnu sám, jak, jo, když jsou někde o samotě, tak dokážu usnout. A to bylo aj na vojně ve stráži.
0: Jo.
1: Tak se to byl sám, no, a já jsem usnul třeba u zástavy Vestoja. Víte, co to je Vestoja?
0: No to je zvláštní Vestoje, to vám řeknu. No,
1: ale jak se něco šustlo, nejde, tak se prostě... Jo, tak se procítil jako, jo, no, takže nikdy mě nikdo nenachytal tam, že jsem spal z zástavy, no.
0: Mm-hmm.
1: Jinak třeba přijedu 100 kilometrů daleko od Židlochovic do restaurace.
0: Ano, ano.
1: Tam si něco poručím a paní, ta Češíca přišla zpátky, dostanu už nějaký to jídlo a říká, nejste pan František, jako já říkám, on jsou, proč? No, ona říká, já vás poslouchám vždycky v té rádiu, jak mluvíte, jo. No a ona totiž jede, ona slouží ospoň třeba do 10, v 10, že jede dom, dojede dom v 11 a ještě synovi, že chystá nějakou baštu,
0: ano,
1: a že
0: ano.
1: Si pustí rádio, no a poslouchá noční linku, tak tam je...
0: No jo, svět je malý, jak se říká.
1: Já jsem jenom trochu promluvil, ona asi podle hlasu.
0: No jo, poznala, někdo má vysloveně ucho dobrý na lidský hlasy a rozlišuje, no, je, tak to je možný, ano, ano.
1: A dneska taky, dneska tam hrajeme kratky s jedním kamarádem u spodě a tam seděla taková paní, jedna z měsíc přítelů, a najednou říká, jste pan Švadiček? Já říkám, musím prosit, a proč? No, my jsme vás včera poslouchali, nebo vy v rádiu, jak jste mluví, jo, my vás rádi posloucháme.
0: No tak to vidíte.
1: A zase jsem tam nebyl sám, zase tam byl rachot, jo, a vykládání a sdělování.
0: Jo, takže závěr, pořád, jo. Aniž byste chtěl pořád mezi lidmi, ale přece jenom potřebujete někdy být sám, Františku?
1: No, tak jako si to... Já jako nevinucu, nepotřebuju, protože vidíte, kdybych potřeboval být třeba s nimi spat, nebo já jdu pozdě spat, že? Takže jsou akorát teď u toho rádi, já jsem sám, jak to, jo?
0: Ano, ano, rád, ano.
1: No. Ale jinak mám, já mám celkem rád společnost, jako jo, lidi, když je v kolmě rachu, to jo, jo. Ale musí to být všechno dobrý, jo, nesmí to být nějakým... s nějakým zlým, aby jsme se třeba někde nehádali, nebo tak. Takže v dobrým jsou rád sám, teda rád lidím, tak, aby to řekl.
0: Jasně, no. jasně.
1: No, a třeba na městě, na mě už čekala, paní čekala, jak přijdu z restaurace, tak vyndu věc z restaurace, že tak říkala, pane Františku, já už teda vás čekám, zase se vám přičá, no a zase jsou lidi okolo, no, takže zase nesu sám. Kurci okolo mě něco, někdo motá, jo, a tak,
0: jo, jo. Takže tak. No. Tak to je dobře, a že jsou to v dobrým všechno.
1: Nebo vidí o to moje vozítko lidi a zhání o mě jako, udělat nějakou prácu, jo, no a tak mě tam najdou v té hospůjce, no a zase mám okolo sebe lidi, jo.
0: Ano,
1: no.
0: ano.
1: Takže,
0: nestačíte před ním utýct, Františku.
1: No, ale co říkám, že když jsem sám, že usnu, já bych nemohl dělat jako zodpovědnou prácu, třeba řídit lokomotivu nebo tiráka.
0: Jo, že byste to prospal celý, jo.
1: To, abych to prospal a na to život, na to smrti, myslím, protože bych někde mohl rád.
0: Jo, velmi malér, no jo.
1: Velmi malér, no. Takže tak, no.
0: Tak jo, Františku, taky vám moc děkuju a přeju vám samozřejmě samotu jenom tehdy, když si ji budete přát a když vám bude vyhovovat. Mějte se hezky, hezkou noc přeju.
1: Taky podobně, no.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková právě dospívala a my se přesuneme do Otrokovic. Čeká na nás Taňka. Krásnou noc, Taňko.
1: Krásnou noc, Jitko, a všem, kdo poslouchají.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Je to starý song, ale my nejsme starý, my máme staré děti.
0: Jo.
1: No, jinak jako to, co říkal pan František, tak se mě taky párkrát stalo a nevolává to do noční linky a já říkám, jo, jako už jsem byla oslovená jménem přímo.
0: Ano, ano.
1: No, ale jako s tím, s tou samotou, jestli teda téma...
0: No, ano, samota a tak.
1: Jako, co se týká jako taky, jako si nestěžuju na velkou jako společnost.
0: Mm-hmm.
1: A čím víc jako to třeba nefunguje v rodině, tak tím víc já jsem vždycky říká, ne, co s chlapem, jo. A dneska říkám, jo, jako potřebovala bych jako tím, že blbě člověk vidí.
0: Mm-hmm.
1: A jako ráda bych měla ten doprovod, ale ten spolehlivý doprovod.
0: Jasně, jasně.
1: Ale partner se nehledá, partner se musí potkat. Seznámky v žádném případě.
0: To je pravda.
1: A jako je to složitý, je to hodně složitý. Dneska mě vzali moji kamarádi, kamarádka skoro nevidí a aha, její manžel jsou spolu 25 let a říkám, buďte rádi, že jste dva. Jako není to jednoduchý. A byla jsem ráda, že mě vzali do Českého Těšína, jeli jsme tam nakupovat něco, konkrétně nebudu říkat řetězec.
0: Jasně, jasně.
1: Ale opravdu si považuju tady těchto lidiček. A no, jako nebráním se potkat někoho, ale to se musí opravdu potkat. Jako nedá se hledat. Partner se nehledá, partner se musí fakt potkat.
0: No a jinak, když jakoby bydlíte sama, žijete sama, tak vyhovuje vám to vlastně, že máte, uvědomujete si zase obrovské výhody tohoto, že máte svůj klid, svůj režim a tak?
1: Já to řeknu jinak. Ano, mám svůj klid. Asi by mě něco nabouralo, kdyby to se změnilo, ale zase teď jsem se začala, jak jsem říkala, trošku to nefunguje v nejbližším příbuzenstvu jediné moje děti. Prostě ten systém si je tak nějak ukradl a tak jak jsem říkala, jo, sama, ale ne sama.
0: Jasně.
1: No, mě třeba říkají jako jedna trošku taková jednodušší kamarádka, proč si nenajdeš chlapa? Já říkám, víš co, partner se nehledá, partner se musí potkat. A víš, co je první oční kontakt. A to právě my, co tak trošku jako hodně blbě vidíme, tak tam je to složitější. A proč si nenajdeš partnera v té tvojí společnosti? Říkám, no protože potřebuju spíš k sobě někomu, kdo mě zastoupí a
0: ano.
1: pomůže. Jako nečekám, že bych potkala někoho, okolo bych lítala, koho by se musela vysloveně já starat. Jo, je to o tom vzájemném. Vzájemná pomoc. Jako upřímně, nedovedu si představit vedle sebe člověka staršího než tu já, protože to jsou obyčejně ti, kteří už chtějí tu péči.
0: Jo.
1: Ale jako taky já mám třeba kamarády mezi lidima 45 a víc, 50, ale to by nebyli partneři. Ale teď mám třeba kamaráda, my jsme se neviděli v životě, jo, ale známe se po telefonu z určitých jako kontaktů nějakého vysílání. A to je tak úžasný človíček.
0: Ano,
1: 45 roku, jo? A říkám, prosím tě, proč nemáš o 20 víc? Jako, je to složitý, je. Ale jako opravdu bych tak nějak nelovila, já nelovím, ale opravdu jako vidím to tak, že vidím, že blbě vidím, ale jako moje roky spíš míň, jo, a to jsem si nikdy nedovedla představit. No, a jako asi by to tak mělo být, že já nepotřebuju chlapa, jako já mám barák, je kolem něho hromadu práce a vím, jasně, že udrazuju tím, že tady je moc práce. Hmm. Ale já po nikom nechci prácu.
0: Rozumím.
1: Já si udělám, ty to udělám, akorát na co nestačím, na to prostě mám kamarády, ale abych jako kolem někoho chodila, s tím, že se budu jako starat o někoho a jenom já o něho, ne.
0: Jasně.
1: V žádném případě.
0: Takže v podstatě zkrátka na něco samota dobrá, na něco zase tak úplně ne, jak tak poslouchám pozorně. No, to tak.
1: Řeknu to tak, když mi někdo řekne, jo, dojdu, stavím se tu, ať je to kdokoliv, ženská chlap, jo, tak vím, že někdo přijde, a pak když někdo dojde a zazvoní, říkám, kdo sem leze?
0: Kdo mi jde rušit můj klid a pohodu, že jo? No jo.
1: No, jako kdo není ohlášený najednou, jo, prostě, jako říkám to ve srandě, ale,
0: jasně,
1: ale je to
0: jasně.
1: Prostě tak, jo, jo, jo. Jako když se někdo ohlásí. Ale taky mi vadí, když někdo řekne přijdu a pak nepřijde pro něco třeba. A pak přijde, jako by se nic nestalo a to už jako se na to dívám tak nějak jako divně, jako buď teda se domluvíme.
0: Ano,
1: a
0: ano, ano.
1: Opravdu jako platí to, co jsme se domluvili.
0: Mhm.
1: No, jako, ne.
0: Dobře, Staňko, tak taky už musím poděkovat každopádně. Přeju všechno dobré, hlavně hodně zdraví, hodně optimismu, dobré nálady a ať se vám daří.
1: To zdravíčko. Tak jo,
0: přesně
1: zdravím
0: tak. Děkuju.
1: Všichni,
0: dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbírka, Můr našich lások. Tolik písnička, na telefonu teď máme paní Jiřinu. Krásnou noc, Jiřino. Halo, halo, halo.
1: No, ano, ano.
0: No, jste v noční lince.
1: Pasovala.
0: No.
1: Ano, dobrý večer. Ta písnička pasovala akorát tak na nás. My jsme, já jsem měla manžela Slováka.
0: Mm-hmm.
1: Takže to bylo slovenské.
0: Mm-hmm.
1: A už mě v 2008 umřel a od té doby jsou sama.
0: Mm-hmm.
1: No sama, nedá se říct, dcera bývá nahoře, já jsem dole.
0: Jo.
1: Tak, ale to je, víte, jak to je. Děti jsou sami a maminka, jsem tam se na ňu dojdu podívat.
0: Jo, jo, jo.
1: A já mám dvě chodítka.
0: Mm-hmm.
1: Protože mám jeden schodek, důle to bych nezešla,
0: mm-hmm.
1: tak ona mě vždycky to chodítko jako jedno, když jsem měla, tak ona něho vždycky nesla, musela nosit hore, dole.
0: No,
1: tak
0: no.
1: jsem si koupila druhé a jedno mám po bytě, druhé mám pod tím schodkem a pár kroků udělám před schodbu, jsou před naším venku, sednu si pod strom do stínu a tam chvíli vydržím sedět, dívám se na svět. A to je celý můj život, televíza a stromy. Teď byli mladí v Turecku,
0: mm-hmm.
1: tak pozvali z Brna vnučku, aj s manželem, aj z pravnučku, aby mě šli hlídat, tak jsem nebyla sama. Tak jsem byla ráda. Teď mě je zase smutno po nich, protože odešli. Už tu malou tu nemám.
0: Mm-hmm.
1: Tak už je něco takové.
0: Takže samota vám prostě nevyhovuje. Radši máte lidi kolem sebe, jo?
1: No, radši, ale tu žádný dokola nikdo takový není.
0: Mm-hmm.
1: Já mám už 86 roku, víc.
0: Mm-hmm.
1: Tady žádný takový není v té naší ulici. To všechno ty staří lidi už to byli.
0: Jasně.
1: Umírali a...
0: Mm-hmm. Takže je vám tam smutno spíš, když tam nemáte děti.
1: Tady smutno.
0: Rozumím, je. Rozumím. No, každopádně jsem ráda, že jste se u nás zastavila v noční lince, aspoň na chvilku, paní Jiřino, a přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří a máte radost právě třeba
1: zdraví,
0: z těch dětí.
1: To zdraví, škody by to vyměl.
0: Já vím, to je to nejdůležitější vždycky.
1: Tak nezlobte se.
0: Nezlobím se, já jsem ráda, že jste se zastavila a doufám, že se zase brzo uslyšíme, jo? Mějte se hezky.
1: Ano, děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá a písnička Dobrý kafe. A dovolala se Pepa Skyová. Krásnou noc, Pepo.
2: Zdravím a i vám přeju krásnou noc. Dostal jsem od manželky napomenutí, že když jsem s váma posledně mluvil, že jsem vám nedal slovo, nebo že jste mě nemohla klást otázky, že jsou ukecané.
1: Jo.
2: Protože byla taky vzhůru, tak to poslouchala.
1: Jo, to já se nemusím pořád ptát, já jsem ráda, když lidi vypráví
2: já,
1: sami.
2: Já bych aj rád byl, kdybyste mě položila nějakou otázku. Tak. Je to něco o samotě, že?
1: Samota prý škodí, zdraví se říká, samota osamění, jestli rozlišujete, jestli někdy tu samotu potřebujete, abyste byl sám se sebou a skoncentroval se na svoje věci, jestli je to pro vás důležité, nebo naopak se cítíte nesvůj, když se sami, z kterého konce to chcete vzít, je to na vás.
2: No, tak já to začnu o té samotě. Já jsem rád sám, když jdu na zahrádku a můžu se kochat jako tu přírodu a to se tam urodilo letos, na to teda smutný pohled, protože co mohlo uschnout, tak uschlo. Ale jinak mám radši společnost. Jezdíme do Vůčovic na harmoniku, kde hrává jednou za měsíc kamoš, který mě hrál na 70. Takže tam si zaspíváme, jsme tam lidi tak stejného věku, tak a celkem příjemní. A nemám rád lidi, nebo společnost, kde jsou lidi, kteří neznáší názor o jiného, i když je opačný a uráží tyto lidi, tak o tam radši se zvednu a jdu pryč.
1: Jasně, rozumím.
2: Já mám moře známý, řekne si svůj názor, mám ho rozlišný, ale jako uznám jeho fakta nebo moje a každý si přebereme, vezem si toho, co chcem, ale neurážíme.
1: Ano.
2: S takovýma lidma jsou rád, ale jak někdo začne urážet, tak odcházím pryč. Já se rád bavím, rád si zaspívám a jako mám společnost rád, jako a jsou rád, když mám kolem sebe lidi. Jinak mě samota jako doma, když manželka byla v nemocnici, to mě nedělá moc dobře.
1: Nebaví vás, jo.
2: Nebaví mě to, protože pouštím hudbu, televizu moc nemocím, protože tam není moc na co hledět. Říkám, že to vždycky, když chci na čtvrtek, říkám, jediný dobrý program je tam fotbal a hokej. A to ona moc nemusí, tak jo. Říká, no, 22 bláznů se tam honí za kulatým nesmyslem. Vám, babi, to bych musela rozumět.
1: Ano.
2: Jinak zítra mám manželka narození, tak dojde u všechny tři děti s rodinama, tak už se těším, bude veselo.
1: Budete mít zase hodně společnosti.
2: Máme výdajně takový rozdělávací stůl, tak ho přestěhujeme do většího pokoje a budeme rozdělávat to, aby jsme se vešli všichni.
1: Ano, no tak to je super.
2: Už to bude jak vůle, bude tam zub. Někteří jsou divočejší, že musíme sem tam přibrzdit.
1: Jo.
2: Ale jinak tu rád, když mám kolem sebe lidi, ne. Říkám, jediná samota mě nevadí, když jdu na té zahrádce.
1: Takže samota není úplně pro vás.
2: Tak lidi, je to kousek od Kyjova a je to tam tak za větrem, jak se říká.
1: Ano.
2: A vždycky, když jsme tam mají s manželkou, říkám, babi, tady jak na kraji v nebi.
1: Tak to moc přeju, ať se vám na zahrádce daří, ať se to pak taky trošku zazelená k podzimu.
2: Potřebovali, aby nám poslali odnekud trochu té vody.
1: Jo, s tím zaléváním v létě je to horší. Tak každopádně, Pepo, moc vám děkuju, ať se vám daří, užijte si oslavu vaší paní, všechno nejlepší.
2: Já už jsem měl strach, že si ani nedovolil, já jsem šestkrát už to zkoušel, pan Mítka na mě kašle, ona už mě ani nevezre.
1: Ne, to takhle není, to je takový, my tady máme na počítači vlastně takový hybrid, jako telefonní linka, a tam vlastně nabíhají ty takový světýlka a pod každým světýlkem je někdo z vás schovaný. Takže já tam vlastně ani nevidím a podle toho si vás potom vždycky přepojíme, jak se to rozbliká, takže takto.
2: Tak děkuji. Taková
1: loterie to je.
2: Příjemnou noc vám přeju.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Mějte to hezký.
1: Zase se budu těšit příště, Pepo, naslyšenou. Užijte si oslavu.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Saša Patejdl, mal som rád býtníkou. Tolik písnička a jdeme do finále čtvrtečně páteční noční linky. Pojďme se podívat také do pošty, jinak za všechny odkazy mnohokrát děkuju. Psali jste hodně a mnoho věcí právě, které se týkají toho našeho tématu a pan Mojmír Kříž ze Světa třeba dodává. Je otázka, zda si člověk svou samotu vybral sám nebo neměl jinou možnost. Skončil jsem v domově důchodců, mám hodně přátel, ale v tuhle chvíli je mojí společnicí hlavně komtesa Agnes Freja, doktorka flinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. Dneska mi přinesla darem malého ptáčka a myšku. Oba byli mrtví, tak jsem jí je zahodil. Ještě se s ní podělím o jogurt a půjdeme spát. S lidmi se setkám zase zítra na večerní mši a v neděli na liturgii a moc se na ně těším. Jinak přeju příjemné vysílání, všechny zdraví. Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, já vám moc děkuju. Přeju také všechno dobré, krásné dny. A jinak, protože jsme téměř na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, máme pro vás spousty krásných pořadů, tak vám přeju hezký poslech. No a já se budu těšit zase velmi brzy na slyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. Panečku, tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dnešní divadlo pro vaše uši, ano, věnujeme opět počase Karlu Čapkovi. Pro dnešní večer především tedy Karlu Čapkovi povídkáři, který vstoupil originálním způsobem nejenom mezi autory detektivní literatury, protože ony ty Čapkovy povídky vlastně nejsou nikdy čisté detektivky, spíš takové psychologické příběhy s kriminální zápletkou. No a když se navíc obrací do historie, vzniklo z toho třeba tohle zajímavé vyprávění o pádu rodu Votických a v rozhlase výborná příležitost pro dvojici Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.
2: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brýlemi a ustaranou tváří.
3: Archivář Divíšek, pane doktore, já k vám jdu na poradu jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mě totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
2: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
4: No prosím, jen řekněte, oč jde.
3: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
4: Berkovec Petr, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
3: Ale ne.
2: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
3: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
4: A kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
3: No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
4: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
5: Abyste věděli, to je policejní lékař.
4: Já vám ho zavolám, ano?
2: Pan archivář se zasmušil.
3: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
2: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
4: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
3: To je chyba. Dějiny byste měl znát, ale...

0: právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, neuvedl na stopu tohoto případu.
1: Aha. No, tak dál.
0: Tedy nejdříve ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Boršovského strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, a to jméno si prosím pamatujte, že tedy pan Ješek Skalický ze Skalice toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohuželeti a spravedlnosti boží čekati. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
2: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
1: No tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
0: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Je tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, na řádný světský soud, nýbrž doporučuje ho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo,
2: pan archivář nabyl úctivého výrazu,
0: že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník vyjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
1: No, snad se pana Ješka bál, prosím vás, za těch jeho času.
0: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
1: No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
0: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci. Ale za krále Jiříka ne, pane. Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
2: Pan archivář se poněkud uklidnil.
0: Žádná protekce ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
1: Aha, no a jaké to byly skutky?
0: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
1: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465?
0: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce, a ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on, pan Petr Berkovec, byl zeť pana Ješka Skalického, toho, kterého král Jiřík nepozval na Pražský hrad. Petr Berkovec pojal za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie jeho náhrobku. No, nevidíte nic zvláštního?
1: Ne, nevidím.
2: Doktor Mejzlík prohlížel z obou stran fotografii náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
1: No počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
0: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
1: Ano, Domini MCCCCL. X5, no léta páně 1465, no to je letopočet smrti toho pána, ne?
0: No to se rozumí, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší, koukejte se.
2: Rychle začal psát tuškou zmíněný letopočet.
0: Ten sochař vytesal schválně písmeno O, C a C větší. To je kryptogram, rozumíte? Napište si ta písmena O, C, C. Nenapadá vás nic, no?
1: O, C, C, no, O, C, C, to by mohlo být

0: zkratka Okcizus, že? No to znamená zavražděn.
1: No právě. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec z Devotice Velenova byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
0: No a zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
1: Nesmysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec z Devotice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
0: No tak... Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
1: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466 zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 1464 pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, ta nemá nikde žádný náhrobek. Račte dovolit. To je také náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela. Co? Tomu říkáte, pane, náhoda? A proč nemá náhrobek? Co? Náhoda? Nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ješkovi spravedlnost boží?
0: Poslyšte? To je docela možné.
2: Doktor Mejzlík se dlouze a povážlivě zadíval na seznam osob.
0: To je zatrápená věc, no. A možná, že nám schází někdo pátý.
1: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť se ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
0: No, pak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchán, nebo jeho bratr, ale... Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
1: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
2: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
0: Okamžik. A už do toho... Začínám vidět, no hrom do toho, no tohle je případ, no ano, to se shoduje. Pan Ješek v tom má hlavní roli, aha, kruh se zavírá a proto on Jiří, no teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl Číman, ten král Jiří.
1: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
0: No, tak koukejte se.
2: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
0: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
1: Ano.
0: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina mizí bez náhrobku, za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji, za páté král vytýká Ježkovi Skalickému jeho prchlivost, ale za šesté nepohání ho na soud. Aha. No tedy, Ježek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? No zajisté. No a tak tedy dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? No? No patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na řádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrti, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
1: Nevím.
0: Ale tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se. Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
1: Máte na to doklady?
0: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou. To my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
1: Já jsem to tušil.
0: No a teď se objeví na scéně její otec Ješek Skalický jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi, a pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne. Ne. Ta první alternativa je lepší. No, tady máte ty neblahé skutky. A král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele vyšší spravedlnosti.
1: Pane, vy jste prokázal cennou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec. Až vyjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
2: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikde nic. Až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl drobonkým písmem toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ježku Skalickém ze Skalic zasluhuje zvláštní pozornosti.

z ekliptik hvězdných dráh. Zítra to je tajemství a já bych je chtěl znát.

0: Bylo by chybou domnívat se, že povídky Karla Čapka patří jen a pouze do těch dvou svazků známých jako povídky z jedné a z druhé kapsy. Jsou tedy mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil takrát na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat. Já. A jakýže je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlasy jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalier, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej, kde si u Antalovců. No zkrátka, báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celulózka není, petrolej není, lesní panství není a velkostatek taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký chájem rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udání jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zavřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tihle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadle na pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalel nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Ja, pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát A nebo si chtěl dát na špionáž. To přinese báječné peníze. No porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat. Pan Bonhomme byl ukrutně milý společník. Vždycky nás skvěle pohostil a pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takový starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes z těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, já si můžeme pohovořit. Já. Tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policer nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
3: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil 2 lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hamby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelík. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslali nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídám mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu, ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štípnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu, to bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek, pravdu. Přinesl mě asi 30 men. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá: pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek a pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku: jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan adjunkt z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On pan Houdek jako pan adjunkt, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane adjunkt, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě jako pan Houdek chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si pan adjunkt zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu: člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel: proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list. To je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, Já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna, teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme, pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám. Tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou Ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slično, ale kdyby se tady ty 200 Kč, říkám a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 Kč našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky, tak co? Neřekla ani slovo, jen se tak palčivě a strnule dívala, já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám, tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200 Kč, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 Kč našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě. Kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houdek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl. Ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houdek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houdek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houdka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem. Snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: o to umět mapě číst.
1: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát. Kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré z nebe.

0: chci způsobit zmatek. Chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožije.